0: centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která je ale v závěru svého mandátu odebrala. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO pak rekonstrukci sportovy, včetně centra v Nymburku, pozastavila. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. Pořadu Na rovinu na radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
1: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Rousínova a taky na D8 u Hranic. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 219 jsou ve vozovce kusy pneumatiky, vybočuje se tam tak opatrně. Na dálnici D8 ve směru z Německa do Prahy zbystřete za hraničním přechodem. Na kilometru 87 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. A na pražském okruhu počítejte s omezením ve směru k D1 u Černého mostu. Silničáři mezi 61. a 62. kilometrem kvůli opravě mostu uzavřeli levý jízdní pruh. Jinak je ale provoz na dálnicích a hlavních tazích v Česku plynulý. Žádné nehody ani kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
5: 5,5 minuty po 2 hodině jste s nočním radiožurnálem a budeme soutěžit. Dnes a po celý zbytek týdne tu pro vás mám úplnou novinku. Právě vyšlou knihu Bílá vrána od mistra krimi Michaela Robothoma. Jedná se o psychologický thriller, který nás zavede do Londýna, kde se členka gangsterské rodiny připojí k metropolitní policii. A jestli bude na straně kolegů nebo rodiny, tak to zjistíte, pokud s námi o knihu budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Last Goodnight zazněli v nočním radiožurnálu a jdeme na soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď už chybí jediné zjistit, kdo z vás se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Jarda.
0: Jardo, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak rychle prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Michael Robotham je, dá se říci, legendou žánru thrillerů a kriminálek a právě jeho se bude týkat i dnešní otázka. Dnes nás zajímá, jaká země je rodištěm Michaela Robothama. Napovím, že dalšími rodáky z hledané země jsou třeba herečka Nicole Kidman, z hudby mohu zmínit zpěvačku Kylie Minogue a pokud bych měl hledat sportovní hvězdy z této země, tak by to byl například tenista Nick Kyrgios nebo legendární plavec Ian Thorpe. Za A to může být Velká Británie, za B Austrálie, za C Spojené státy americké.
2: Za B
0: Austrálie, říkáte?
2: Ano.
0: To je naprosto správně, já vám gratuluji.
2: Děkuju.
0: Byl to tip, nebo jste věděl?
2: Byl to tip. Podle toho plavce jsem to dělal.
0: No vidíte, tak nápovědy pomohly, to jsem rád. Každopádně tedy výhra je vaše a poprosím vás jenom, zůstaňte ještě chviličku na telefonu. Díky moc.
2: Ano, děkuju.
0: A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra v tradičním čase po 14:00 v nočním radiožurnálu a samozřejmě i zítra na vás čeká právě vyšlá kniha Bílá vrána od Michaela Robothama.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Místo maséra z masa a kostí jenom robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. A tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně. Hlavu si dávám tady do útvaru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz je velice tichý a vůbec neruší při vykonávání té jednotlivé procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že třeba dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly a jelikož jsme vlastně všichni trochu sportovci, tak to je občas používáme.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Kamera udělá několik snímků, je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost a potom z toho zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se potom bude vykonávat tu robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že předtím si vlastně fyzioterapeut může zvolit, jestli chce pohyb po spirále nebo v trajektorii, které říkáme cikcak. Také nabízíme možnost jezdit po kružnicích.
1: Takže robot si to oskenoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Ano, robot nejíždí nad člověka, na definovanou trajektorii, kterou jsme mu zadali. A poté, co robot najede, tak dostane zpětnou vazbu o tom, že proti němu tlačí síla a vlastně naváže na pohyb.
1: Takže vlastně se toho těla dotýká, ale nějak mu neubližuje ve smyslu tom, že by byla ta zátěž příliš těžká.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede.
1: Ví, že se má zastavit přímo na těle a že nemá tlačit víc?
2: Neví to, ale dostává zpětnou vazbu o tom, jaká síla působí proti němu. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Prostě masíruje. Pojďme si říct, čím masíruje ten robot. Tam můžeme se podívat na tu hlavu, která je tou masážní.
2: Zkoušíme celou řadu nástrojů, které tiskneme v 3D tiskovém centru u nás na cirku. V současné chvíli můžete vidět, že na robotu je nástroj s masážní pistolí, která vibruje a tím předává ten výkon.
1: Na mě to působí, že to je takový jako šetivý kámen, že to je těžké, ale když na to se sáhnu, tak je to docela příjemný povrch. Něco jako taková dřevěná kostka?
3: Vibruje v vysoké frekvenci, stimuluje to vlastně ty svaly, uvolňuje je.
1: Cítíte tam rozdíl, když to srovnáte tady tuto robotickou masáž s masáží normálně člověka?
3: Určitě, my tady vlastně jenom masírujeme na základě nějakých vlastně fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy s Lukášem Pastejříkem.
4: Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovali jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Letecký poplach trval přibližně 50 minut. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Zásah u vyhořelé výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně potrvá ještě několik dní. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové je uvnitř požářiště stále vysoká teplota a na místě zůstává 6 hasičských jednotek. Francie si dnes připomíná dobytí Bastily, jejíž pád odstartoval velkou francouzskou revoluci. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika.
2: Sport.
4: Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zas ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času a na Radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na silnici 37 u Obyčtova. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 se porouchalo osobní auto. Stojí v odstavném pruhu, ale jen bliká a v okolí se pohybují chodci. Není to úplně dobře vidět, dávejte tam velký pozor. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Křižanovem zbystřete u Sazomína. Na výjezdu z obce osobní auto havarovalo mimo vozovku a probíhají vyprošťovací práce. Projet se dá, ale provoz je omezený. Připomínáme taky, že silnice 50 zůstává uzavřená mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stále tam probíhají odklízecí práce po vážné nehodě kamionu a osobního auta. Objízdná trasa vede přes Křenovice, uzavírka by měla trvat zhruba do 4 hodin ráno. A nově čerstvá nehoda v Brně v ulici Řipská směrem do centra. Záchranáři zasahují u hromadné nehody dvou nákladních a jednoho osobního auta. Vozovka je plná plechů, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: A pokračujeme 3,5 minuty po půl třetí a v nočním Radiožurnálu si pustíme zpěvačku Leny a píseň Letter to You.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Možná už přibližně za rok nebudou moct děti ve školách používat mobilní telefony. Tuhle novinku budou prosazovat premiér a ministr školství. Jak to má vypadat v praxi a k čemu to má být dobré, tak to rozebereme už za chvíli v Antiviru.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Premiér a ministr školství společně navrhují plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Školy ale používání telefonů regulují už teď. Co by se tedy mělo změnit a proč? To je téma dnešního Antivirus s Janou Magduňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Za zákazem stojí ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš, oba z vládnoucího hnutí ANO. Změna má tedy šanci projít. Co by se mělo změnit oproti současnosti?
3: Dnes platí, že pravidla používání mobilu a další elektroniky si školy mohou upravovat sami. Mohou telefony zakázat, povolit nebo třeba omezit, k čemu je žáci smí používat a kdy. Většina škol to také dělá. Z aktuálního průzkumu ministerstva školství vyplývá, že má taková pravidla 93% škol.
2: Co přesně potom školy regulují, to se liší. Více než polovina základních škol na prvním stupni zakazuje mobily o přestávkách, dalších 37% je o přestávkách nějak omezuje. A není překvapivé, že drtivá většina škol mobily zakazuje nebo reguluje během výuky.
3: Novela tento režim zpřísňuje a zakazuje používání elektronických zařízení o přestávkách, přičemž ani školy nemohou dát ze zákazu výjimku, pokud nejde o zdravotní důvody na straně studentů. A právě tento nepřekročitelný zákaz o přestávkách je vlastně nový. Dnes se školy mohou stanovit vlastní pravidla, nově jim to má diktovat zákon.
2: Týkat se to má jak předškolního vzdělávání, tedy školek, tak i povinné školní docházky na prvním a druhém stupni.
1: No a mluvíme tady jenom o mobilních telefonech, co třeba tablety nebo chytré hodinky.
3: Na ty zákon pamatuje taktéž a mluví o jiných elektronických komunikačních zařízeních. Podle důvodové zprávy se to má týkat vší elektroniky, která umí přijímat nebo vysílat elektromagnetické vlny. Tam patří právě chytré hodinky, tablety, počítače, ale třeba i fotoaparáty nebo obyčejné rádio na baterky. Doslovným výkladem by tam spadly i AirTagy, tedy malé vysílače, které rodiče dávají dětem třeba do aktovky pro případ, že potomek tašku někde zapomene.
2: Zrovna u tabletů nebo laptopů to pak může způsobovat obtíže v některých školách. Si na nich totiž studenti dělají zápisky. Těmto sice škola bude moci i nadále dovolit během hodin. O přestávkách to ale zákon zakáže. Takový student si tedy během polední pauzy nebude moci opakovat na písemku na další hodinu.
1: No a když si školy mobily regulují už teď, proč je vůbec potřeba nový zákon?
3: Oba navrhovatelé píší, že mobily ve školách ruší pozornost dětí a ty se tedy méně soustředí na výuku. Používání telefonu může být ze strany dětí problematické a může údajně vytvářet závislost a nadměrné používání má také souviset s depresemi a úzkostmi u dětí.
2: Důvodová zpráva píše, že tohle všechno vyplynulo mimo jiné i z konzultace s Národním ústavem duševního zdraví. Nejde ale do detailů a neodkazuje na žádné odborné studie, které by měly ty zmíněné dopady prokazovat.
3: Nám zatím ústav nebyl ochotný říct, zda tahle konzultace vůbec proběhla a co konkrétně k zákazu mobilu oběma poslancům doporučili. Ale máme k dispozici výzkumnou zprávu z Masarykovy univerzity v Brně, která srovnávala dopady zákazu mobilu v 21 evropských zemích. Podle výzkumníků jsou dopady takových kroků ale spíše marginální a ke zmírnění stresu nebo kyberšikany u dětí vůbec vést nemusí.
2: No a kritické připomínky k návrhu zákona poslal i dětský ombudsman. Podle něj by bylo vhodné o výchovných otázkách rozhodovat na úrovni rodičů nebo škol. Nikoli zákonem. Přitom pro podobné případy mají právě školy své školní parlamenty, kde se

0: mohou děti, rodiče a pedagogové na podobných opatřeních domlouvat. Výhodu to má i proto, že děti jsou do rozhodování zapojené a spíše tak případné omezení respektují.
1: Honza Cibulka, Jana Magdoňová, Antivirus, díky za něj.
2: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
3: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hádovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lukáš Pastýřík.
1: Evropská unie uvalila sankce na Rusy zodpovědné za kybernetické útoky proti členským státům. Ministerstvo školství chystá změny v péči o děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech. Tenistka a úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková přiletěla zpátky do Česka. A počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli ruským kybernetickým útokům uvalila Evropská unie sankce na 9 lidí a 4 organizace. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
3: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. Asociace náhradní výchovy chystané změny vítá, říká její předseda Miloš Picek.
4: A to nebudu nazývat přízemně nějakou ale skutečně odborným posouzením, aby tam byli také lidé, kteří s těmito dětmi budou pracovat. Já mám v běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi se speciální pedagogikou, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
1: V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 tisíc dětí, o 14% víc než před 10 lety. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat.
5: Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková už je se svou nejnovější trofej zpátky v Česku. Na pražském letišti dosedla v pondělí odpoledne.
6: Cesta byla krátká, to jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
7: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
6: Pamatuju si Petr Čech třeba.
7: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka popat 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
6: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
7: Vtipuje po návratu Linda Nosková, historicky 5. česká vítězka travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Domašova, nehoda na D2 v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Je u něj i odtahová služba a ve vozovce se chvílemi pohybují chodci, tak dávejte pozor. Ale každou chvíli by měly být následky odstraněny. Na D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. Těsně před křížením s D1 se srazila 2 auta a blokují jeden jízdní pruh. Provoz je ale slabý a je to bez kolon. A na dálnici D11 směrem z Hradce Králové čekejte omezení na příjezdu do Prahy. Přímo u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru začíná zúžení kvůli práci na mostě přes dálnici. Projíždí se jen jedním pruhem, ale ani tady kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
9: Dnes je úterý 14. července, ladíte stále noční radiožurnál a teď máme 5,5 minuty po 3. hodině. Nedaleko Bartošovic na Novojičínsku vznikl rehabilitační výběh pro velké šelmy. Tamní záchranná stanice ho bude používat třeba při léčbě vlků a rysů. Ošetřovatelé jsou připraveni přijmout i zvířata odchycená jinde v Česku nebo dokonce i v zahraničí. Podrobnosti v reportáži za pár minut.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku postavila nový výběh pro velké šelmy. Vznikl v odlehlém areálu za vesnicí, proto aby si divoká zvířata nezvykla na kontakt s lidmi. Teď ještě zbývá dovybavit zázemí, pak už tam mohou začít přijímat nemocná a poraněná zvířata.
1: Přicházíme k výběhu, který jsme teďka vybudovali, skoro rok nám to trvalo, který má výměru necelých 3000 metrů čtverečních. Měl by sloužit třeba ve vztahu k velkým šelmám, jako je vlk, případně rys.
2: S ředitelem záchranné stanice Petrem Orlem procházíme dovnitř oploceného areálu, který má několik zvlášť uzavřených prostor. První je nejmenší.
1: To je taková chodba, kde bude nějaké zázemí, prostě potřeba k těm zvířatům. Musíme tu mít nějaké odchytové klece a podobně. To je taková první část toho výběhu, kde budou třeba zvířata jenom po krátkou dobu uzavřená, než si zvyknou, že se jim tady podává potrava, pak jsou tam propustné takové zásuvné dveře, které se dají prostě zvenku zase otevřít nebo naopak zavřít.
2: Aby mohli záchranáři zvíře odchytit a ošetřit, zároveň může být v každé uzavřené části jiné zvíře. Velké šelmy se ale dostanou do záchranné stanice velmi vzácně, jednou dvakrát do roka, pokračuje ošetřovatel Radim Maloušek.
3: Je to tak půl roku, co jsme byli pro rysa, který však byl v tak špatném stavu, že přes noc uhynul, i když veterinární péče proběhla, ale už to bylo špatné s ním.
2: Když bude nový výběh bez šelem, záchranáři prostory použijí na rehabilitaci dalších zvířat, třeba spárkatou zvěř nebo jezevce. Může se sem dostat třeba i zvíře, které záchranáři odchytili i v jiné části Česka, nebo dokonce i ze zahraničí. Z Novojičínska Natálie Janšková, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Argentina, Anglie, Francie nebo Španělsko. V neděli budou fotbalisté jedné ze zmíněných reprezentací slavit titul mistrů světa. Pro všechny čtyři národní týmy by případné vítězství nebylo premiérové. Každý ale čeká na triumf na mundialu různě dlouho.
3: Nejčerstvější vzpomínky na zisk titulu mistrů světa mají jeho obhájci z roku 2022 a celkem trojnásobní světoví šampioni z Argentiny. Jihoameričany na turnaj táhne jejich hlavní hvězda, kapitán Lionel Messi. Argentinci se ve středečním semifinále střetnou s Angličany, kteří naopak na postup do finále mistrovství světa čekají od svého jediného zlata z roku 1966. Angličanům se historicky v play-off velkých šampionátů nedaří. Mistrovství Evropy třeba nikdy neovládli, přitom na posledních dvou kontinentálních turnajích hráli finále. Výkony velkých hvězd a kvalita trenéra aktuálního kádru by ale podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohly 60-leté čekání ukončit.
4: Máme v týmu dva superhrdiny, Harryho Kanea a Judea Bellinghama. Navíc věřím, že trenér Tuchel je schopný hráče nabudit v těžké chvíli. Poslední roky se na klubové úrovni většinou daří těm, kteří hrají aktivní a agresivní fotbal. To je zásluha koučů, kteří se rozhodují asertivně a nebojí se reagovat na průběh zápasu. A navíc Argentina měla určitě blíž k vypadnutí než my.
3: Přiznal Ferdinand na svém YouTube kanálu, že Anglii proti Argentině věří. Ať už postoupí kdokoliv, o titul bude hrát s lepším ze semifinálové dvojce Francie-Španělsko. Jediné zlato získala reprezentace z Pyrenejského poloostrova v roce 2010. O tom, co duel Španělska s Francií rozhodne, mluvil ve vysílání australské televizní stanice SBS někdejší útočník Barcelony Kevin Prince Boateng.
5: Španělsko je jediný tým, který se jí může vyrovnat. Francie má lepší individuality a to může tenhle zápas rozhodnout. Pokud se ale Lamine Yamal svým výkonem dostane na úroveň Kylian Mbappého, Španělé budou mít šanci uspět. Rozhodně je nechci odepisovat.
3: Jak se bude úřadujícím evropským šampionům ze Španělska proti Francii dařit, zjistíte v úterý večer z přímého přenosu Radiožurnálu Sport, který odvysílá ve středu i souboj Argentiny a Anglie. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem. Jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastýřík.
3: Světové ceny ropy po oznámení americké blokády íránských přístavů znovu rostou. Severomořská ropa Brent včera zdražila o 7% a barel se prodával v přepočtu za víc než 1700 korun. Spojené státy chtějí podle prezidenta Trumpa za průjezd Hormuzským průlivem vybírat poplatky. Začala hlavní část sklizně zeleniny. Podle předsedkyně Zelenářské unie Moniky Nebeské jsou výnosy zatím dobré. Plochy pro pěstování zeleniny ale ubývá. Podle statistiků loni celková výměra klesla o 4% na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Španělské úřady identifikovaly 9 lidí, kteří zemřeli při požáru na jihu země minulý týden. Informovala o tom agentura AFP. Celkem jich zemřelo 13 a u třech úřady ještě totožnost musí určit. 4 mrtví pocházejí z Británie, 3 z Belgie a po jednom pak z Francie a Španělska. O víkendu v nemocnici zemřela jedna zraněná Britka. Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce.
1: Sport.
3: Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy dejte pozor na příjezdu do Brna. Před křížením s D1 na 2. kilometru vyšetřují nehodu 2 aut a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolony se ale zatím netvoří. A na Pražském okruhu počítejte s omezením ve směru k D1 u Černého mostu. Silničáři mezi 61. a 62. kilometrem kvůli opravě mostu uzavřeli levý jízdní pruh. I tady projedete bez zdržení. Kromě toho neregistrujeme žádné nehody ani omezení na hlavních tazích. Provoz je plný nulí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. A ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte nejnovější epizodu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
7: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
8: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí.
9: Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
10: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
11: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Dnes je úterý 14. července.
5: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
5: Velkou bouři v minulých dnech strhlo hlasování o takzvaném chat kontrolu v Evropském parlamentu. Co přesně se řešilo?
12: Řešila se vlastně výjimka z pravidel, které platí v Evropské unii už od roku 2021. A to výjimka z legislativy, které se říká e-privacy. Takže z legislativy, která vlastně řeší ochranu soukromí na internetu. Tuto legislativu Evropské unie řešili dlouhá léta. Předtím od roku 2021 tato legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
5: Ale my už jsme řešili chat kontrolu loni na podzim, to není to stejné?
12: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
5: Ano, ano.
12: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
5: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
12: přesně
5: je výjimka.
12: Tak.
5: Takže loni velký chat kontrol, teď malý chat kontrol.
12: Přesně tak.
5: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého. Velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
12: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
5: Takže to byl lobbying tak trochu?
12: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
5: A je to podle pravidel?
12: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metzola poté, co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metzola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákuum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
5: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu, teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států
13: a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci. Na stůl. Do druhého Přesně čtení. Tak. Proč do druhého čtení?
12: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
13: Jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný a teď je teda druhé čtení.
12: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
13: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Rušno v Evropském parlamentu v sále.
14: The vote is closed.
13: Věděli vůbec sami europoslanci, o čem hlasují? Byla tam spousta dotazů.
15: We ask for final rejection votes on the matter.
13: A spousta dodatků ještě k tomu.
16: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
12: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
13: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
12: Ano, ano, ale to není úplně, nebo děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je... celá řada a těch poslanců je tam 720. Takže uhlídat všech těch 720, těch tam tedy bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tedy procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh shodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
13: Ale našla se většina.
12: Našla se většina,
13: paradoxní teda.
12: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců. Ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhu a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak si začali stěžovat, jak to, že no, hlasujeme jasně. O pozměňovacích návrzích. Ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
13: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
12: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
13: End to end.
12: Přesně
13: to tam
12: tak.
13: Nebude.
12: Přesně tak, na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
13: rozumím,
12: to je to, co
13: Evropský pořád.
12: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tedy to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp.
13: Jo, no ale,
12: nebo signál.
13: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
12: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to pokračování té výjimky, pokračování chat kontrolu 1, tak měli za to, že aspoň tedy ti lidé budou mít chráněnou tu šifrovanou komunikaci, takže si nemůžou stěžovat na to, že jim úřady nahlíží do komunikací, protože budou mít kanály, jak stále komunikovat skrytě vlastně bez toho dohledu.
13: Kritizovala to například pirátka Markéta Gregorová, česká europoslankyně, mluvila o hořkosladkém pocitu, že se teda podařilo alespoň uchránit tu šifrovanou komunikaci.
17: Dokázalo se ale najít tuto absolutní většinu na 2 pozměňovací návrhy, konkrétně ty, které chrání koncové šifrování komunikací.
13: Kritizovala ale předsedkyně Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
18: Samotná Roberta Metzola porušila ta pravidla.
13: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
12: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu bez toho urgentní procedura. Aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu bez toho, aby to zase museli řešit výbory.

0: urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím,
1: hnutí,
0: že je potřeba
1: ano, bylo
0: to
1: třeba
0: řešit
1: pro,
0: urgentně.
1: Kromě teda stanu TOP 09 KDU, a, která,
0: což jsou členové EPP.
1: Ano, tak hnutí ano bylo třeba pro, to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zrychleném režimu.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže se za dva dny potom o tom hlasovalo.
0: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je na dovolených, jsou omluveni z toho jednání. Takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, v řadě těm europoslancům muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to bude tou urgentní procedurou.
1: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyň, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
0: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedivila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
1: Takže nedočetli dokonce.
0: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
1: A to samé Danuše Nerudová ze Starostu, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control a lidi teda začali automaticky celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
2: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
1: Tomhle velotoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
0: Zrovna u paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat control 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
1: Hlídají si to.
0: Ano, prosazují ty priority té evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z stanu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit a oni nechtěli.
1: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
0: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá, je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
1: ano,
0: jsou ty fajky a křížky, kdo
1: ano,
0: jak
1: ano.
0: hlasoval. A nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajfku nebo ten křížek podle toho, co to je. Takže
1: je to PR.
0: Je to, myslím si, že část, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
1: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
2: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny.

0: prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
1: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno ve čtvrtek, potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chatkontrolem 1.0, tedy tím malým chatkontrolem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci. Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
2: Já jsem s tou pozicí spokojený.
1: Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.
2: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
1: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chatkontrol, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro z Topky a Jan Farský ze STAN, tedy spolustraník Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
3: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
1: Taková data skutečně existují?
3: A policie byla schopná najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
4: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chatkontrol, který dosud platil ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
1: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský. Je to tak?
4: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tedy nahlížet do těch konverzací, také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale ta otázka je, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl přinést ten chatkontrol 2.0.
1: Ten teďka neřeším, abychom v tom nedělali guláš, ještě větší než v tom je, ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chatkontrolu, vy už jste to taky říkala, je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
4: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chatkontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to shodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
1: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně?
4: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby Chat Control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby Chat Control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
1: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
4: Ne, tam máme rok 2028. Myslím, že je to srpen 2028, do kdy by ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
1: Tam je ten tlak z té druhé strany.
4: Ano, ano.
1: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné, to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
4: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
1: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k Chat Control 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
4: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký Chat Control 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž takž jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům, třeba ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké
1: protože
4: politické body.
1: Protože to bude velká bouře i příště.
4: Samozřejmě.
1: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
4: Já moc děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali. Kdybyste náhodou mířili na Colors of Ostrava, tak se zastavte u Airstreamu Radiožurnálu, který se do Ostravy přesunul z Karlových Varů. A kdybyste neměli ve středu večer v Ostravě co dělat, tak od 8:45 na Chess Global Stage vystoupíme spolu s Janem Charvátem, kterého znáte z naší úspěšné speciální série Extrém. Naslyšenou zítra.
5: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
6: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
5: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
6: Každý den festivalový host Libora Boučka a tomu živé vysílání krátce popoledně.
5: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: I v Ostravě.
7: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Lukáš Pastýřík.
9: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, platit bude do této neděle 19. července. Do Česka dorazí velmi silné bouřky, doprovodí je i přívalový déšť a kroupy. České fotbalisty čeká říjnový duel Ligy národů ve španělském Oviedu a počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
9: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
11: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
12: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
11: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
13: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
11: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
9: Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů prostoru. Ministr už dříve řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Z plameny dál bojují hasiči. Na místě jich zasahovalo celkem asi 800. Zapojená jsou i 4 hasičská letadla a několik vrtulníků. Meteorologové dnes varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro celé území republiky od 11 dopoledne až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť, kroupy nebo silný vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
14: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
9: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie, informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly.
15: Sport. Čeští fotbalisté své říjnové venkovní utkání Ligy národů odehrají proti Španělsku. Zápas bude hostit Oviedo na severu země. Místo konání zveřejnil Fotbalový svaz České republiky na sociální síti X.
16: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 tisíc diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení Fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švěda, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na Pražském okruhu a taky na D2 v Brně. Čerstvou nehodu čekejte na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 se stala v zúžení a průjezd je pomalý. Zatím není hustý provoz a kolona je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. Na D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. Těsně před křížením s D1 se srazila dvě auta a blokují jeden jízdní pruh. Nárazově se přibrzďuje, ale ani tady zatím větší zpoždění nehrozí. A na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Křižanovem zbystřete u Sazomína. Na výjezdu z obce osobní auto havarovalo mimo vozovku a dokončuje se tam jeho vyproštění. Zdržíte se minimálně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
18: 4:05 ještě pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 14. července a mám tu důležitou informaci pro ty z vás, co na dovolenou míříte do zahraničí. Vozíte si z cest rádi suvenýry? Pak byste měli být opatrní při celní kontrole, totiž může nastat problém. Zakázaný je třeba dovoz přírodnin, jako jsou korály nebo například růžový písek ze Sardinie. Budeme o tom mluvit už za okamžik podrobněji.
6: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. I tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Mark Embor v nočním radiožurnálu. A teď už tu máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Co dělat, když jeden z účastníků dopravní nehody odmítá spolupracovat? To zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Je 5:30. Lukáš Pastýřík připravil krátké zprávy.
3: Evropská komise včera schválila dalších 25 miliard korun pro Český národní plán obnovy. O v pořadí už šesté platbě informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud komise Česku proplatila víc než 163 miliard korun. Peníze z Evropské unie směřují třeba do zdravotnictví, digitální transformace, výzkumu a vzdělávání. Počet nakažených ebolou v Kongu se přiblížil 2000. Přes 700 lidí na nemoc zemřelo. Epidemie eboly se zároveň rozšířila do dalších dvou provincií. Chobo a Horní Uele. V nejvíc postižené provincii Ituri úřady vyhlásily epidemii v polovině května. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek dopoledne. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka by mohly pomoct například fotografie nebo videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo očitá svědectví. Český pavilon na Světovém expu v Bělehradě bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu.
0: Sport.
3: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svojí vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u Prahy a taky nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D11 čekejte omezení u Prahy, a to ve směrech z i do Hradce Králové. Kvůli opravě mostu u Jiren dělníci stáhli provoz do jednoho pruhu u exitu na Úvaly na 8. kilometru. Obousměrně je to bez kolon. Kratší zdržení očekávejte taky na Pražském okruhu za Černým mostem ve směru k D1. Zúžení kvůli práci na silnici došlo k nehodě a průjezd je taky ještě víc omezený. S housnoucím provozem se dá čekat tvorba kolon, aktuálně je to zhruba na 5 minut. Kromě toho je provoz po republice plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: V egyptském Luxoru odkryli 3000 let starou hrobku. Podařilo se to týmu nizozemských archeologů a pokud vás zajímají další informace a detaily tohoto unikátního nálezu, včetně fotografií hrobky, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Věda. Tam je vše pěkně pohromadě. A dál ode mě zazní Celeste Buckingham.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zhruba 2 týdny funguje v Česku centrální evidence psů. Zatímco obavy z přetlaku zájemců se nepotvrdily, někteří veterináři řeší jiný problém. Údaje z jejich ordinačního systému se automaticky nepropisují do centrální evidence tak, jak by měly. K tématu se vrátíme v nočním radiožurnálu ještě za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: společně s chovatelkou vyplníme žádost o zapsání do centrální evidence psů.
1: Michaela Hejlková mi popisuje, že její ordinační software zatím s centrální evidencí nespolupracuje.
0: Teď to aktuálně musím prostě všechno zadávat ručně. Jo, nejdřív to zadám k sobě do počítače a pak vlastně ještě musím najet na stránky té centrální evidence psů, tam se přihlásit tím svým přihlašovacím heslem a pak to zadávat všechno ručně. Jo, takže je to taková trochu drbačka.
2: Kolik vám to zabere času teď navíc?
0: Tak zhruba tak 15-20 minut jedna registrace.
2: Kolik klientů vám denně takhle přijde?
0: Tak 10.
1: Stejnou zkušenost mají i další oslovení veterináři. Komora veterinárních lékařů podle její viceprezidentky Kateřiny Waldhans po spuštění evidence žádné větší problémy nezaznamenala.
3: Samozřejmě jim to navyšuje administrativu, ale podle mých informací je to zatím v mezích normy.
1: Nespolupracující systémy jsou podle ní problémem komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
3: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
1: Psi do evidence veterináři zapisují na žádost majitelů. Registrace je povinná, pokud ji chovatel psa neprovede nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině, bude mu hrozit pokuta až 50 000 korun v případě fyzických a až 300 000 korun u právnických osob. Barbara

0: Stars of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Tady je Radiožurnál, je 5 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
1: Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systémů protivzdušné obrany. Na cyklistické Tour de France čeká závodníky náročná horská etapa a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovala o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při 5-hodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin našeho času obnoví blokádu íránských přístavů. Írán pak zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo to Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů tu s tím, že si země vyhrazuje právo na odpověď. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili. Prezident Petr Pavel s manželkou přijme mladé politiky a političky, setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladší generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
3: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
5: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
4: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Cestu si po ní zkrátí denně stovky lidí a poprvé se po ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělníci dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun.
6: Sport. Po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Ta vychází na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily.
7: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Vacek. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 u Prahy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem z Plzně z Bystřete na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Rudnou na 1,5 kilometru stojí nákladní auto s defektem, tak s tím počítejte. Nehodu čekejte na Pražském okruhu ve směru D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 se stala v zúžení a průjezd je pomalý. Zatím není úplně hustý provoz a kolona je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. A na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem se začínají tvořit obousměrné kolony před omezením u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový, kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Počátku bude hlavně na východě ještě skoro jasno, postupně čekejte velkou obláčnost a na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách pak bude kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno, úterý, letní den se vším, co k tomu patří, i s bouřkami, jak jsme slyšeli. Tak ať se vám povede, ranní radiožurnál na samém začátku. Jsme tady s vámi.

0: Dobré ráno, 9 minut po 5. hodině, posloucháte ranní radiožurnál. I dnes po ránu tedy přinášíme informační servis o všem, o čem je dobré vědět nejenom tedy po ránu. Třeba i o dětech, které spolu dnes často žijí pod jednou střechou a které potřebují především bezpečí a také tradiční péči. Jsou to i ty děti, které se dopustily závažné trestné činnosti. Tak konkrétně ty dnes ne vždy končí ve výchovných ústavech. Ministerstvo školství právě proto chystá vůbec největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy, a to za poslední desítky let. Jak to má vypadat, uslyšíte.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vraha dohromady se sirotkem? A to se tady odehrává.
1: Říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek. Dnešní systém je ale nastavený na péči o děti bez rodičů, upozorňuje Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti s podobnými problémy. A ty, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žili v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky, vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, taky i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

0: tady je Radiožurnál ve 4.6. A o tom, co se děje. Írán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v hormuzském průmyslu průlivu pod vlajkou Spojených států a Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď íránské revoluční gardy. Podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili. A dobrá zpráva, tenistka Linda Nosková. Wimbledonská vítězka je zpátky v České republice. Ještě před návratem při slavnostní večeři si tenistka zatančila také s vítězem mužské dvouhry Italem Jannikem Sinnerem. To už asi víte. Ještě více se dozvíte, když budete dnes s námi, protože dnešním speciálním hostem vysílání Radiožurnálu bude právě Linda Nosková. A to dnes odpoledne po 15. hodině.
1: Máme před sebou teplý den, který nám ale pokazí dešťové přehánky, místy i velmi silné bouřky. Ty už se ostatně šíří na naše území od severozápadu. Ráno a dopoledne bude ještě hlavně na jihovýchodě skoro jasno nebo polojasno. Jinde ale počítejte se s většinou oblačností a postupně také s přeháňkami nebo bouřkami, místy s nárazovým větrem, kroupami a přívalovým deštěm. Teploty dnes vystoupají vysoko, nejčastěji na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až k 32 stupňům Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 21 stupňů. Hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Další horký den i dnes se budou města a obce zalévat květinovou výzdobu i někde stromy dokonce. Písek a Strakonice mají na zavlažování vody dost z řeky Otavy, i přesto s ní šetří. A lépe hospodaří i s dešťovou vodou a také moderně vysazují stromy.
1: Tady vidíme tropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
2: Ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůška neplatí o stromech na nedalekém parkovišti, které jsou jen několik metrů vzdálené od květináčů u vlakového nádraží.
1: Na tomto parkovišti jsme svedli vodu přímo ke kořenům stromů, no a na nich krásně vidíte, jak za těch 5 let narostly.
2: Strakonice zlepšily hospodaření s dešťovou vodou v průběhu 10 let na mnoha místech.
1: Jako jsou různé obchodní centra, nově budované ulice, samozřejmě, kde musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 tisíce korun.
1: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
2: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba 1000 stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
3: Zavlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál. Při zálivce stromu dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům. Úspora na vodě je znatelná i v tom, že vybíráme vhodnější druhy dřevin, odolnější změně klimatu.
2: Což platí taky o trvalkových záhonech. Právě proto už nahradili na některých místech, jak ve Strakonicích, tak i v Písku, záhony s letničkami. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
4: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
5: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
6: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
5: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
4: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
7: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
6: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu Radiožurnálu.
4: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
6: Volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: koalice ochotných v Paříži, dění v Budapešti a také situace mezi Íránem a Spojenými státy, témata pro ranní radiožurnál a samozřejmě vedro a také ceny dálničních známek. I to nás dnes po ránu bude určitě zajímat, tak buďte s námi.
1: Host radiožurnálu.
2: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš hnutí ANO. 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už radiožurnál informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. Česko přibývá nehod elektrokoloběžek, letos už jich policisté řešili více než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběže, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. A do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma.
3: Sport.
4: Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin našeho času a na radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušenka Tagerová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda v Praze na Černém mostě a omezení za Uherským hradištěm. V Praze popojíždí kolona na okruhu na Černém mostě směrem na most Lanový. Před sjezdem na Běchovice na Českobrodskou havarovalo osobní auto a stojí v levém pruhu. Do kolony se dojíždí u nájezdu z Hradecké dálnice a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 50 ze Slovenska do Brna čekejte kolony za Uherským hradištěm. U Zlechova je omezení, je tam semafor a jede se Kyvadlově. Delší je teď fronta směrem do Brna asi na 10 minut. A ucpává už se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovém a Velkým Rybníkem opravují vozovku. Tam jsou kolony v obou směrech do 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počasí u nás začíná ovlivňovat výšková tlaková níže, která se nachází nad Německem a Polskem. Na severozápadě Čech se kvůli tomu už objevují první bouřky a přehánky. Na ostatním území zatím převládá jasno až polojasno. Teploty se stále drží poměrně vysoko, pohybují se nejčastěji mezi 14 a 19 stupni. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy, tam je i přes 20. Naopak nejchladněji, tedy pod 10 stupni, je na šumavských pláních. Na Kvildě Perle naměřili jen 3,5 stupně. Přes den nás pak čekají místy tropické teploty, to hlavně na jižní Moravě, kde teplota vyšplhá až k 32 stupňům. Jinde se bude držet mezi 25 a 30 stupni. A nebe se dnes postupně zatáhne, objeví se přehánky a také bouřky, které budou i velmi silné, s 2-centimetrovými kroupami, přívalovými srážkami. Napršet může ojediněla až 50 mm vody, v opakovaných bouřkách i víc, a také s nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, komu z nás se to nestalo? Zabzučí, přiletí, sedne, bodne a pak to začne hmyzí jet, způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně a anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků doporučí lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Neměli bychom to brát na lehkou váhu. Ostatně jak za chvíli uslyšíte.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. Několik set Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí prudkou alergickou reakci. Skončit může i bez vědomíma, tak je potřeba hned volat záchranku. Po odeznění příznaků je nutné zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Říkali, haló, pane, zbuďte se, otevřete oči.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Dnes ho čeká další injekce. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
1: Pojďte se tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svou vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: A bouchlo to. Chumba Wamba australská v našem vysílání. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková přiletěla v podvečer s trofejí ve tvaru talíře do Česka. Z letiště se vydala s trenérem Tomášem Krupou rovnou na pražskou štvanici. 21letá grandslamová vítězka sice byla unavená, ale už si dobře uvědomuje, co se jí to na těch travnatých dvorcích v Londýně vlastně povedlo. A k tomu ještě dodejme, že bude také dnešním speciálním hostem Radiožurnálu, a to po 15. hodině.
1: Asi mi to s odstupem času už došlo v momentu, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější. Já se moc neumím odměňovat nějak jinak.
2: Tenistka Linda Nosková i v areálu prvního ČLTK po příletu z Londýna potvrdila, že ve slavení a odměňování rezervy má a bude na nich už jako wimbledonská vítězka pracovat. Ale až po zaslouženém odpočinku, během kterého raketu do ruky nevezme, nicméně udržovat se bude, ovšem spíš až po svatbě.
1: Plánuju pít družička na svatbě, což bude asi největší takové povyražení. Možná moře stihnu pár dní potom.
2: Věří Nosková, že se jí povede vyšetřit nějaký čas i na kratší dovolenou. Po zisku premiérového grandslamového titulu v kariéře 21letá reprezentantka z Přerova teprve poznává, jaký cenný triumf mění život, ale už třeba ví, kam s nejnovější trofejí.
1: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená asi nejvíc.
2: Přiznává také někdejší šampionka juniorky na Roland Garros Linda Nosková krátce po návratu do Česka z tenisového All England Clubu a sedící za svou nejnovější trofejí, talířem pro vítězku travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, doprovodí je 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní i prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení navyšování cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z národní

0: Vlna nejpozději za 15 minut.
1: Dnes i zítra nás na našem území čekají silné bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Už se šíří na naše území od severozápadu a ojediněle budou i velmi silné, s přívaly deště, nárazovým větrem a také s kroupami. Druhá výstraha meteorologů pro dnešní den se týká vysokých teplot, hlavně na jižní a jihovýchodní Moravě a také v nížinách východních a středních Čech mohou teploty vyšplhat nad tropických 30 stupňů. No a poslední upozornění se týká nebezpečí vzniku a šíření požáru. To se týká hlavně jižní Moravy, kde je dlouhodobě sucho a také tam jsou aktuálně nejvyšší teploty. Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi ranní radiožurnál 10 minut před 6 hodinou. Spáležniště i zbylou část výškové budovy číslo 34 v centru Zlína hasiči stále ještě prolévají vodou. Přesto se ale se začátkem nového týdne do továrního areálu ve městě přece jenom vrací život. Což platí také pro Baťův institut, ve kterém sídlí krajská knihovna, muzeum i galerie.
1: Tady v ústřední knihovně v 15. budově Baťova areálu jsme otevřeli dnes. Trošku chodí více lidí, většinou vrací knížky.
2: Vysvětlila mi v pondělí dopoledne zástupkyně ředitele krajské knihovny Františka Bartoše Jana Tomancová.
1: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
3: Dobrý den, co si přijete?
2: Mezi prvními čtenáři byla i paní Lucie. Vidím, že máte roušku na rameni, tak jako cítíte ještě ty následky požáru?
4: No cítím, jak jsem přišla, tak jsem cítila smran, tak jsem si pro jistotu dala roušku.
2: Tady ale už to není.
4: Tady v knihovně to cítíte rozhodně není a je to tu lepší než venku.
2: Kavárna v přízemí centrální knihovny ale pro veřejnost zůstává zavřena. Prostě

0: Prostor budou minimálně do středy využívat zasahující hasiči, popisuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
1: Vytvořili jsme si tady zázemí pro zasahující. Je tady voda, je tady kafe, je tady čaj, dostanou oběd a večeři i snídaní vlastně, pokud jsou tady přes noc a mají možnost sem odskočit si na záchod, což je strašně výhodná devíza.
0: Pro Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajskou galerii výtvarných umění v sousední 14. budově bývá pondělí zavírací den. Běžný provoz tady tak začne od úterý. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chatkontrolu. Hádka o sledování zpráv na síti. Podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
5: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Ukrajina hlásí pokrok ve vývoji vlastní protibalistické rakety. Tenistka Linda Nosková je po wimbledonském triumfu zpět v Česku. V Praze komplikuje dopravu nehoda na Štěrboholské spojce. A čekáme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
6: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Resort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých hodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plánek oddělit ochranou výchovu od ústavních chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci. Ukrajina úspěšně pokračuje ve vývoji tzv. Antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP-7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
7: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP-7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole. Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Vedení občanských demokratů přitom Dvořáka minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Dostatečně podle něj totiž nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil, tvrdí, že spolustraníky o čestném nabytí majetku přesvědčil.
8: Vrátil jsem se až do roku 1961, kdy můj otec s mojí maminkou koupili první nemovitost, kterou jsem já dědil. Potom jsem rekapituloval to, co mnozí se mnou i prožívali. Takže já nejsem nějaký cizí člověk nebo nějaké želé, které si postavilo do čela nějaké party lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
4: Sport. Česká tenistka Linda Nosková se po svém triumfu ve Wimbledonu vrátila do Česka. 21letá hráčka v Londýně vybojovala svůj první grandslamový titul mezi dospělými. Už v roce 2021 ovládla juniorské Roland Garros a při setkání s novináři prozradila, že tvrdě přemýšlí, kam doma umístí slavnou wimbledonskou trofej ve tvaru talíře.
9: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale tenhle ten znamená se nejvíc.
4: Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. Zápas začne v 9 hodin večer českého času a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu a na radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda v Praze na Štěrboholské spojce a taky na Hradecké dálnici před Prahou. V Praze popojíždí kolona na okruhu na Černém mostě směrem na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice na Českobrodskou havarovalo osobní auto v levém pruhu. Do kolony se dojíždí na úrovni IKEA a zdržíte se 10 až 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného čekejte kolony mezi sjezdy na Kněževes a letiště. Je tam zúžení u letiště do jednoho pruhu. Zatím je to kolona na 5 minut, ale pomalu se to prodlužuje. Pozor dejte i na příjezdu do Prahy po Hradecké dálnici D11. V omezení na 8. kilometru sjezdu na Brandýs a Úvaly se srazilo osobní auto s nákladním. Vybočuje se, brzdí se prudce a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se postupně přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně budou provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásný den, milí posluchači, 14. července, vítáme vás u našeho vysílání společně s Adamem Weidenthalerem.
12: A Janem Pěruškou, dobrý den.
11: Tak, kdybychom byli Francouzi, tak máme dneska svátek, den dobytí Bastily.
12: Výjimečné pro ně.
11: To je pro ně výjimečné a říkám si, být sportovním novinářem v jiné zemi, třeba ve Francii, tak to musí být někdy pořádně náročné, představ si to všechno usledovat.
12: Nevíš, o čem dnes psát, buď je to fotbalové mistrovství světa, anebo Tour de France.
11: Protože se to možná z českého pohledu zdá jasné, že fotbalové mistrovství světa, ale pozor, opravdu historická zkušenost mluví o tom, že 14. červenec pro francouzské publikum na Tour de France je prostě něco zcela výjimečného. A když takhle koukám do kalendáře, že v roce 1964 Jacques Anquetil vyhrál v tenhle den svou pátou Tour, tak to teda musela být sláva jako hrom.
12: A ten závod byl nějak posunutý, nebo byl v téhle fázi, protože dnes se pojede 10. etapa teprve z 21.
11: Myslím, že to bylo trošku jakoby termínově předsunuté. Ostatně i o tomhle se dneska možná budeme bavit s Jiřím Ješkem, už jsme to nastolili chce včera, že se i tady Pogačar zmínil o možných úpravách kalendáře kvůli vedrům, ale nevím, Adame, jestli si dokážeš představit, že by sportovní svět byl tak rozumný a přizpůsobil se přírodě.
12: Ne, rozhodně ne. Pojďme to všechno našponovat do kalendářů i třeba pro samotné fotbalisty. Ještě zpátky k té tvé francouzské posloupnosti. Dívám se třeba na L'Équipe, řekl bych asi největší nebo nejznámější minimálně takhle pro nás v zahraničí francouzský deník. A oni mají dnes na hlavní stránce velký otvírák z fotbalu a potom další fotbalový článek, následně dva tenisové a Tour de France je v tom žebříčku někde až řekněme na třetím, čtvrtém místě, takže možná, že i tam teď upřednostňují světový šampionát, ostatně ten je tady jednou za 4 roky, zatímco Tour de France pravidelně každý rok.
11: To je pravda. O obou tématech a o spoustě dalších dneska bude řeč. Tak ať se vám dobře poslouchá, vstává, pracuje, co potřebujete prostě dělat. My tady budeme s Adamem do 10. Hezký den.
12: Krásný den.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Na serveru The Athletic se objevila taková soupiska 10 událostí, které se vážou nějak k mistrovství světa, které aktuálně vrcholí, a je to vlastně možná taková anketa o 10 největších kontroverzí probíhajícího šampionátu. Teď to nebudeme ještě otvírat, tohle téma. Slibuji, že se k tomu s Adamem Weidenthalerem nebo s někým z kolegů ještě vrátíme. Chci vás trošku nalákat a udržet u přijímačů, ale myslím, že teď budeme probírat vlastně věc, která tam není, ale je možná ještě kontroverzější.
1: Není, jo.
0: V tomhle ohledu to tam zatím není, a to je článek ze včerejška. Takže možná to neberou tak kontroverzně.
1: No, nebo už by to tam mohlo být, uvidíme. Každopádně poprvé se na mistrovství světa představilo 48 reprezentací, ale šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino začal přemýšlet nad dalším rozšířením na 64 mužstev.
0: No, bylo by to tedy podle něj od roku 2030. On ten nápad na rozšíření uvedl v rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport a zmínil, že každý národ by měl mít právo snít o účasti na turnaji.
1: A pokud nedáte menším zemím šanci, nebudou mít ani chuť se dál zlepšovat. To je taky výrok Gianniho Infantina. Nejvyšší představitel FIFA si rozšíření na 48 týmů pochvaluje a má za to, že se kvalita týmu neustále zlepšuje.
0: No, asi si vlastně člověk říká, jak by se to teda hrálo, protože teď už bylo 12 skupin, taky ta abeceda není úplně nevyčerpatelná, že jo? Teď byla skupina, jestli koukám dobře, L snad už. A je to tak, ne? Myslím, že otáčka až do L.
1: Já vidím špatně na naší pomocnou tabuli,
0: ne, protože
1: odjedu od mikrofonu.
0: Jestli si to vybavíte, tak když byl klasický systém 32 týmu, tak bylo háčko podle mě poslední. A teď možná JL taky, ne? Je to tak?
1: Ano.
0: Ano, takže J a L. No, ale takhle, teď by bylo 16 skupin a z každé by postupovaly dva týmy.
1: No, tak uvidíme.
0: Playoff by tím pádem zůstalo tedy stejné, ale zvedl by se celkový počet utkání na turnaji. Jenom připomněme, že před tímhle mistrovstvím světa to bylo 64 ještě v Kataru a teď to bylo přes 100.
1: No, a to by mě zajímal tvůj názor, protože mě se třeba ten format se třetími místy docela líbil. Já vím, že to je hodně benevolentní, že v podstatě podstoupí skoro každý, ale to, že 8 z nejlepších 12 týmů na třetích místech jde dál, je vlastně docela sympatický model, když máte nějakou super skupinu a najednou by vám z ní jeden tým nepostoupil.
0: S tímhle vlastně naprosto souhlasím a pokud se nemýlím, je to od roku 2016, a jestli si vzpomenete, před 10 lety Portugalci postoupili z té skupiny díky třem remízám, díky tomu pravidlu i o třetí místo a nakonec došli k titulu, takže občas to přesně, jak říkáš, uchrání nějaké ty repre. Ale takhle, teď v tomhle formátu podle Infantina by to byly dva týmy, ale playoff by zůstalo s tím 16 finále, jenom by bylo víc zápasů.
1: A tak jde o to, že příští světový šampionát se bude hrát jak na severu Afriky, tak na jihu Evropy, tak taky v Jižní Americe, a tím pádem by se, řekněme, uvolnil prostor, více stadionů, může přijet víc týmu.
0: No, ono by se to hrálo obecně déle, tedy na více místech samozřejmě, protože teď už je to nějakých 5 týdnů, ale navýšení těch zápasů by podle mě bylo velkým nárokem na ten celkový kalendář. No, ale otázkou je, jak na to bude reagovat fotbalová veřejnost, ostatně o tom taky možná tady máme tenhle příspěvek.
1: Ano, můžeme to zmínit, ať to není jenom povídání dvou chlapíků někde ze středu Evropy. Negativní ohlasy přicházejí ze světa. Ohradil se proti té vizi rozšířit počet týmů na mistrovství světa na 64. Například šéf Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin. Podle něj by rozšíření poškodilo samotný turnaj, ale taky konkurenceschopnost evropských kvalifikací. Podobný názor vyjádřil třeba i Viktor Montagliani, což je prezident CONCACAF, tedy fotbalové konfederace Severní a Střední Ameriky a taky Karibiku. A jako příklad uvedl Jižní Ameriku. V současném formátu s 48 týmy se 6 z 10 amerických reprezentací automaticky kvalifikuje a navíc jeden má ještě možnost postoupit z té playoff baráže, takže ani vlastně Pavel Horvát ten nápad úplně nepřivítal, když jsme se s ním bavili.
2: No, tak pojďme hrát ve stovce. Možná tenhle model je tak jako pro mě v tuhle chvíli strop, co se dá zvládnout i tím zájmem. Já si myslím, že mám fotbal rád, ale musím říct, že na některý zápasy jsem prostě už nekoukal.
0: No, tak samozřejmě otázkou, jak bychom koukali, kdyby to bylo úplně v tom evropském přijatelném čase, že by to nebylo ve 3 ráno. Na druhou stranu si myslím, že Pavel má pravdu, jako usledovat 5 zápasů, kolik 3 týdny za sebou denně nejde.
1: Ty máš benevolentní manželku, ty bys to možná zvládl.
0: No, spíš člověk, když má malé dítě, tak musí občas doma v noci vstávat a možná by ten fotbal skouknul. No, každopádně spíš se objevily vtípky, kolik by mohlo být třeba týmu přes 200, tak FIFA má 211 členů. Tak kdyby to třeba bylo 212, tak se mluví o Vatikánu, ne?
1: Ano, švýcarská garda by nastoupila.
0: No, každopádně, jak už Adam naznačil, tam už je problém v úzovkách v tom, že v roce 2030 chtějí mistrovství světa v rámci toho stoletého výročí rozšířit na 6 zemí. A tady máš už tu kvalifikaci, vlastně asi tedy předpoklad 6 předem kvalifikovaných zemí. Teď to byly 3, a že by to ještě vzrostlo na 6.
1: No a 3 jsou právě z té jihoamerické konfederace, ale na druhou stranu fakt je, že jak Španělsko, Portugalsko, tak Maroko, tak na té druhé straně Uruguay, Argentina, Paraguay asi na světový šampionát patří, takže by se tam dostali nehledě na to pořadatelství, myslím si.
0: Tak z té Jižní Ameriky, když jsme to včera zmiňovali, myslím v 10 nebo ráno, tak nejsou Chile a Peru, což mě vlastně chybí asi obě ty repre, ale Venezuela, která má obrovské problémy prostě doma, jako myslím sociální, teď je zemětřesení nešťastné, tragické bohužel. No a Bolívie se tam nedostala přes tu interkontinentální baráž, takže tu počítám, že se vlastně téměř dostala, ale nesedlo jí to, že se musí hrát fotbal, nebo že se může hrát fotbal i v nižší nadmořské výšce než je 2500+, protože oni těží hodně z Lapas a El Alto a takhle. No. Každopádně, jak to asi znáte, tak někdy se říká, kdo má příliš v úzovkách dobré nápady, tak se volá, nebo klasik volá, hoďte na ně síť. Tak to nedělám, ale pouštím tady písničku od Divokýho byla Síť.

0: Podíváme se taky na další očekávanou věc, která souvisí se sportem. V úterý 14. července je to 10. etapa cyklistické Tour de France. Jak jsme už říkali v úvodu našeho vysílání, 14. červenec je státní svátek ve Francii, den dobytí Bastily si připomínají a dneska mají takový, řekněme, slavnostní program, ale přetěžký program.
1: Díval jsem se na ten profil 166 kilometrů a hlavně ta v uvozovkách druhá stovka je pořádně náročná, tam je snad dokonce 6 vrchařských prémií, je to tak?
0: Dokonce 7, Adame.
1: No, tak vidíš.
0: Koukám na to, že jsou sice 3 třetí kategorie, ale jsou tam taky známé kopce, Pas de Peyrol a pak ještě Col de Pertus a to jsou jedničky, tedy hodnocení číslo 1 a jsou přetěžké, no hlavně po tom volném dnu. Pamatuju si, že často jsme se i s cyklisty z profíky bavili, že oni prostě nesmí během toho volného dne si dát to, co bychom si dali my smrtelníci, běžní lidi, prostě volno. Oni musí jet, protože jinak se zataví hned pak po startu, nevím, tady na té třeba sprinterské prémii 25 po startu.
1: Tak to si můžu zeptat Jiřího Ježka, kolik vlastně potřebuješ najet v tom volném dni, aby si byl stále fit, ale zároveň, aby si se úplně nezatavil zase pro ty další etapy.
0: No musím říct, že mě fascinuje celkově ta regenerace, jak dokážou se dostat vlastně do normálního režimu několik hodin po závodě. Viděl jsem teď na Instagramu Mateje Sevacka, jak oni už v autobuse mají připravené ty kádě s ledovou vodou. Takže jenom mě napadlo, že my tady máme představu o utrpení cyklistů na kole, ale pro mě teda představa toho, že pak ještě vlezu do té kádě a v ní v úzovkách regeneruju, ono opravdu regeneruje, že já bych tam asi úplně nejásal. Víš, tak je taky těžká.
1: Na druhou stranu asi to bude mít nějaké, jak to říct, lékařské podklady a myslím si, že prostě jsou na to zvyklí a vědí, že tohle jim udělá nejlépe z toho dlouhodobého pohledu, ale chápu tě, není to úplně příjemné skočit do kádě, každopádně i ty jsi nadšený plavec takhle v letních dnech a určitě by i samotné cyklisty potěšilo, kdyby se mohli po jedné z etap svlažit někde, no nevím, jestli v Seině nutně.
0: To je pravda, v Seině radši ne asi. Po závěrečné etapě to už je jedno, pak a dělají, co chtějí, ale jak tam hlavně dojedou. No, jak to vypadá z hlediska třeba boje o žlutý trikot? My jsme tady včera Jirkovi Ježkovi naznačovali, že o tom se bavit nebudem, protože to nemá cenu. Ono to má cenu, ale přece jenom náskok tady je Pogačera 2 minuty a 42 sekund, tak je teď takový, že řekněme, pokud by Jonas Vingegaard nenašel nějaké extra síly, tak vlastně dneska se asi nic změnit nebude. Naopak možná Pogačar by mohl odskočit.
1: No a tím spíš, když se podíváš na to, jak se daří jednotlivým stájím, tak UAE, za které právě tady Pogačar jezdí, tak už mají 3 etapová prvenství, zatímco další stáje po jednom, jenom Soudal Quickstep tam má 2 úspěchy.
0: Ano, a Isaac Del Toro, který je aktuálně 3. v průběžném pořadí, to je takový ten úplně extra mimořádný pomocník alias super domestik, jak se říká. A teoreticky, pokud by Pogačar nemohl, tak ho možná ještě zaskočí v boji o ten žlutý trikot. Pamatujeme to z minulosti, kdy se to nestalo, třeba Chris Froome byl možná lepší v roce 2012 než Bradley Wiggins, ale tehdy byl poslušným kolegou a nezískal ten žlutý dres. A dneska mu to možná chybí, protože má jenom v úzovkách 4 triumfy.
1: Co se týče Čechů, tak se dost možná znovu můžeme těšit na leco zajímavého Matyas Vacek, který v celkovém pořadí je stále na krásné 24. příčce, má 17-minutovou ztrátu na Tadeje Pogačara, ale hodně bylo slyšet v těch posledních dnech o Jakubu Otrobovi, respektive Pavlu Bittnerovi.
0: No, Pavel Bittner, ten byl v tom jednom spurterském dojezdu na 5. místě. Bylo to, myslím, sobotu to bylo? Nebo v pátek, teď je přesně...
1: V sobotu, on si vylepšil 11. pozici z toho předchozího dne.
0: No, a Jakub Otruba strávil pátek a sobotu vlastně trošku na samotce, ale spíš to bylo to, že prostě strávil nějakých 311 nebo 13 kilometrů za ty 2 dny v úniku.
1: Jednou to bylo dvoučlený a jednou tříčlený.
0: No, ale zajímavé představení všech 3 Čechů jsou vidět a to si myslím, že je vlastně hlavně i pro české fanoušky, protože je dobré tam někoho mít, třeba i na celkové pořadí, jako bylo v minulosti, když tam byl Roman Kreuziger, ale když jsou takhle vidět extra Češi, tak je to přece jenom příjemné. Takže dneska Tour de France, my to probereme snad před 8. i s Jiřím Ježkem.
1: Je to tak?
0: Těšte se a poslouchejte, přejeme krásný den.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál půl sedmé. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Byla to třetí noc, kdy americké síly útočily proti Teheránu. A dnes večer podle velitelství obnoví blokádu íránských přístavů. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes se zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server iDnes.cz. Dosavadní místo starosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokova, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidáty shoda. Musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. A lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého ducha. Od 18 hodin tam archeologové představí výsledky průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá úvodní semifinále šampionátu v přímém přenosu. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda v Praze na Černém mostě a kolony na silnici 34 za Humpolcem. V Praze je ucpaný okruh na Černém mostě ve směru na Barandovský most. Před sjezdem na Běchovice havarovalo osobní auto, zablokovalo levý jízdní pruh. Kolona se táhne už z dálnice D10 a taky z Novopatské ulice a zdržíte se přes 20 minut. Pozor dejte i na hradecké dálnici D11 na příjezdu do Prahy. Jednak na 8. kilometru nehoda v omezení sjezdu na Jirny částečně blokuje pravý pruh a tvoří se kolona od 14. kilometru. A pak ještě menší kolona po pojíždí na D11 před ucpaným okruhem na Černém mostě. Ucpává se i dálnice D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného. Tam je kolona před zúžením u letiště asi na čtvrt hodiny. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem v úseku hned dvakrát semafor a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počasí na našem území ovlivňuje mělká tlaková níže, která se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry a přináší k nám teplé a velmi nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, ty se objeví na celém našem území a už v tuto chvíli bouří v severozápadních Čechách. Pro dnešní den platí také výstraha před vysokou teplotní zátěží. Týká se regionů východního Polabí a jižní a jihovýchodní Moravy. Teploty budou v těchto oblastech stoupat až ke 30. Mnohdy ji i přesáhnou. A kvůli vyšší vlhkosti a také malému proudění vzduchu nás čeká pocit dusna. A třetí výstraha zůstává v platnosti. Už delší dobu varuje před požáry, které se mohou snadno vznítit a hlavně na jižní Moravě, kde už delší dobu je sucho a také tam jsou vysoké teploty. Všechny tyto výstrahy budou pravděpodobně platit i zítra, protože lokální sucho, bouřky i horka se na našem území zdrží. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 6 hodin 38 minut vstáváte s Radiožurnálem Sport a byť bych to asi dřív neodhadoval, tak možná jak člověk stárne, tak ho nedojímají, ale spíš daleko víc fascinují příběhy sportovců, kteří to vlastně ze skromných podmínek dotáhnou na vrchol a teď se hodně mluví o Lindě Noskové. Ostatně ten rozhovor jeho otce byl v řadě médií i u nás.
1: Ano, můžete se ho stále dočíst nebo můžete si ho najít na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz je z neděle od Jaroslava Plašila, kde Drahoš Nosek vypráví třeba o tom, jak jako bývalý výpravčí musel schánět peníze v podstatě už od útlého věku Lindy Noskové na to, aby ona vůbec mohla hrát tenis. No a dnes roku 2026 je wimbledonskou šampionkou v 21 letech.
0: Já jsem to včera úplně omylem našel na YouTube nějakou reportáž, když bylo Lindě asi 11 z nějakého turné, který vyhrála a byla tam prezentovaná jako velká valašská naděje a je tam právě zmíněný a taky tam vystupuje její prý klíčový trenér pan Pavelka, kterého zmiňuje ten pan Nosek taky v rozhovoru tedy pro média i pro Radiožurnál Sport, který jí hodně cepoval, co by bývalý horník apeloval na to, aby člověk dřel. Tak možná jenom takový příklad na to, jak přemýšlet o výchově třeba svých ratolestí, ale na druhou stranu zase nic se nesmí přehánět. Každopádně, když jsme byli u tenisu, tak můžeme zase přejít k tomu, co se aktuálně děje, protože Wimbledon skončil, ale tenisový kalendář je nabitý.
1: Je nabitý, byť včera to nevypadalo zas tak nabitě z českého pohledu. Hráli vlastně, asi můžeme říct, dva důležití čeští tenisté na okruzích ATP a WTA. Mezi muži Vít Kopřiva nezvládl pozici 8. nasazeného hráče a vypadl na chorvatském, respektive na turnaji v chorvatském Umagu hned v prvním kole nestačil na domácího Prižmiče 1-6-3-6.
0: No tak to je škoda, protože možná tenhle turnaj by třeba Vítu Kopřivovi zase zvednul sebevědomí po nějakém předchozím nezdaru, nicméně v Aténách se taky hraje a tam je první kolo turnaje WTA a s jiným výsledkem se tam prezentovala Sara Bayler.
1: Ta vyhrála 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Morvajovou, takže postoupila do druhého kola. Co se týče dnešního tenisového programu, tak do akce půjdou v Aténách třeba Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou, ve švédském Bastadu Svrčina s Krumichem a pak se taky hraje v Rumunsku, kde bude hrát Dominika Šalková.
0: Protože jak i správně poznamenala, myslím, že Linda Nosková nebo Karolína Muchová po tom slavném wimbledonském finále nic není starší než včerejší výsledky a ty naše úspěchy zase od dalšího turnaje se nulují a jedeme od znova. Takže držíme palce.

0: somebody. 6 hodin 43 minut posloucháte Radiožurnál Sport, krásné ráno přejeme a teď tady máme rubriku, která se jmenuje Zahraniční weby.
1: Ty dnes připomínají, že i Lionel Messi může ve fotbalu zažít něco úplně poprvé. Jeden z největších fotbalistů historie stojí totiž před výzvou, která ho během reprezentační kariéry zatím nepotkala. Jaká výzva to je, to už řekne, protože to ví, Karel Schamberger v přehledu zahraničních webů. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Karle, tak přesto, že se dnes odehraje první semifinále mistrovství světa mezi Francií a Španělskem, tak ty zahraniční sportovní weby rozebírají právě Messiho příběh, tak pokračuj.
2: Nejznámější kapitoly se psaly na mistrovství světa v roce 1986, kdy Diego Maradona nejprve vstřelil legendární gol rukou, který vešel do dějin jako boží ruka a o několik minut později přidal podle mnohých fanoušků nejkrásnější branku v historii světových šampionátů. Dalším výrazným momentem byla červená karta Davida Beckhama na mistrovství světa 1998. Reuters ale upozorňuje ještě na jednu zajímavost, přestože Lionel Messi hraje za Argentinu téměř 2 desetiletí a nastoupil proti většině světových velmocí, s anglickou reprezentací se dosud nikdy neutkal. Ve středu ho tak čeká úplně první reprezentační zápas proti Anglii. Na druhé straně bude stát Jude Bellingham, kterého Reuters označují za symbol nové generace anglického fotbalu. Zápas tak nebude jen soubojem dvou reprezentací, ale také střetem zkušeného mistra světa s hráčem, který má být tváří Anglie na dalších 10 let.
1: A z fotbalového mistrovství světa tedy pojďme na přestupový trh, kde Sky Sports informuje o velkém obratu kolem brazilského záložníka Edersona z Atalanty. Ještě před několika dny se zdálo, že jeho přestup do Manchester United je prakticky hotovou věcí. Kluby jednali, hráč souhlasil a chystala se zdravotní prohlídka.
2: Jenže právě ta podle Sky Sports přinesla komplikace. Manchester United kvůli výsledkům části lékařských testů od původních podmínek ustoupil a přestup se v tuto chvíli zastavil. Definitivní konec to ale není. Anglický klub si nechává prostor pro další jednání a podle zákulisních informací může během léta prodloužit upravenou nabídku. Současně už ale mapuje i další možnosti, protože posílení středu zálohy patří mezi hlavní priority trenéra Michaela Carricka před novou sezónou.
0: Tady k tomu bychom měli hlavně doplnit to, že na Sky Sports na hlavní stránce teď je titulek, že United stojí o Belgičana Jurijho Tillemanse, za kterého chtějí vyplatit Aston Villa kolem 40 milionů liber.
1: No někde už jsem četl, že splnili prý výstupní klauzuly. Nevím, jestli to byl nějaký Fabrizio Romano nebo někdo jemu podobný, ale...
0: Sky Sports zatím nemá jakoby tu informaci potvrzenou, ale je pravda, že asi ta výstupní klauzule by tedy mohla být splněna a tím pádem by odešel.
1: Což je moc pěkný balíček do

0: ale říká, že se na novou roli těší, že chce zůstat stejným člověkem jako před Wimbledonem. Přirovnání se nabízí samo. Podobnou pozornost, že zažila po triumfu na US Open také Emma Raducanová. Artur Ferjale věří, že si z jejího příběhu může vzít to nejlepší a tlak kolem své osoby zvládnout. Britové už teď doufají, že po odchodu Andyho Murrayho našli novou mužskou tenisovou hvězdu.
1: No, Britové v tom tenisovém prostředí vlastně sice pořádají nejslavnější turnaj světa, ale tápou, bych řekl. Troufnu si to takhle říct v porovnání s velmocí, která se jmenuje Česko. A samozřejmě Karel Schamberger, ten tady má dneska sice ne tenisový dres, ale jiný krásný dres. Tak pokud následujete na Ultra 4K HD kamerách, tak ho určitě vidíte. Karle, moc děkujeme, měj se hezky.
2: Krásné ráno. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Tohle byl Iggy Pop v našem vysílání v 6 hodin 52 minut. Až budete odpoledne přemýšlet, co dělat, a můžete to dělat i třeba večer, tak vězte, že v 15 hodin tady bude rozhovor s čerstvou wimbledonskou šampionkou.
1: Ano, Linda Nosková zavítá do vysílání Radiožurnálu. Těšíme se velmi na její emoce, řekněme už s několika denním odstupem, protože ona sama v jednom z rozhovorů říkala, že se teď těší na to, jak se jí to rozleží v hlavě, jak si to co nejrychleji uvědomí ten svůj úspěch a jak s ním bude následně pracovat. Tak třeba i na to padne otázka moderátora Jana Pokorného právě po 15. hodině.
0: Ano, Adam říkal Radiožurnálu, ale

0: nespletl se, je to opravdu tak, budeme sdílet ten rozhovor, takže v 15 hodin poslouchejte Lindu Doskovou živě, a protože jsem mluvil o večeru, tak samozřejmě máme tady taky archiv bohatý, takže do něj to zapadne a myslím, že to bude v té takové té nepsané a nevytvořené zlaté výkladní skříni. Takže Linda Nosková, teď čerstvá wimbledonská šampionka v 15 hodin. No a vlastně to, že bude na rozhovoru u Jana Pokorného v těch 15 hodin, je možné díky vlastně tomu, že už se dostala do Česka.
1: Ano, a my jsme byli u toho, kterak ona přiletěla včera v podvečer i s trofejí ve tvaru talíře z letiště, zamířila s trenérem Krupou rovnou na pražskou Štvanici a následně byla potom příletu 21-letá čerstvá grandslamová šampionka, sice unavená, ale už si tedy dobře uvědomovala, co že se jí na travnatých dvorcích v Londýně podařilo.
2: Se mi to s odstupem času už došlo. V momentu, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější. Já se moc neumím odměňovat nějak jinak.
3: Tenistka Linda Nosková i v areálu prvního ČLTK po příletu z Londýna potvrdila, že ve slavení a odměňování rezervy má a bude na nich už jako wimbledonská vítězka pracovat. Ale až po zaslouženém odpočinku, během kterého raketu do ruky nevezme, nicméně udržovat se bude, ovšem spíš až po svatbě.
2: Plánuju pít družička na svatbě, což bude asi největší takové povyražení. To bude takové zase trošku jiné, možná moře stihnu pár dní potom.
3: Věří Nosková, že se jí povede vyšetřit nějaký čas i na kratší dovolenou. Po zisku premiérového grandslamového titulu v kariéře, ale 21-letá reprezentantka z Přerova teprve poznává, jaký cenný triumf mění život. Telefony zahltily stovky zpráv a některé doteď ještě ani nečetla, většinu už ale ano. Gratulantů bylo hodně a z nejrůznějších profesí.
2: Bylo tam hodně sportovců, nejenom z tenisu,
4: fotbalisti, hokejisti a první.
2: Ano, no. Přesně tak, no. Ne, asi nebudu říkat.
4: Dobrý, si pamatuju.
2: Ne, všechny si pamatuju.
4: Většinou jsem ptala, kdo to je, tak jsem řekl, co to je za sport, jak na tom je a tak dále.
2: No, takže, ale pamatuju si Petr Čech třeba, že tam byl.
3: Doplňuje Noskovou její přísedící na Štvanici v nově vznikající síni slávy českého tenisu trenér Tomáš Krupa. Toho na první tiskové konferenci v životě pobavila jeho svěřenkyně zejména tím, když se zamýšlela, kam cenu pro vítězku Wimbledonu doma umístí.
2: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená se nejvíc.
3: Přiznává také někdejší šampionka juniorky na Roland Garros Linda Nosková krátce po návratu do Česka z tenisového All England Clubu a sedící za svou nejnovější trofejí, talířem pro vítězku travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
6: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
5: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
6: Od 20. do 26. července.
5: Užijte si špičkový tenis s Radiožurnálem Sport.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
1: Na odchodnou dostane ex-ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Kostka celkem 6 milionů, dvakrát víc než bývalý šéf VZP. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v centru Paříže. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. V Praze komplikuje silný ranní provoz nehoda na Štěrboholské spojce a čekáme velkou oblačnost postupně s přehánkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Radiožurnál už informoval, že má nárok na 3 milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3 milionovou roční konkurenční doložku. Podle mluvčí pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského, nové vedení jedná úsporně.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
1: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. Třetí noc v řadě a 5 hodin v kuse útočily Spojené státy na Írán. Americká armáda tvrdí, že mířila na vojenské cíle. Írán pak zasáhl 2 ropné tankery Spojených arabských emirátů, plující v ománských vodách Hormuzského průlivu. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obrany schopnosti.
4: Do vzduchu vzlétnou i 2 letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která 5. rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
5: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
6: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50. Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
7: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
6: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
8: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj 2 zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
0: Utkání Francie-Španělsko začne v 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 před Čmíkelkou a ucpaný v okruh na Černém mostě v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na chodce Rady. Je to ranní kolona před Čmíkelkou, teď navíc na 27,5 kilometru v koloně i nehoda. Podle našeho zpravodaje v levém pruhu.
10: Levý pruh blokuje nehoda dvou osobních aut. Jsou hodně poškozená, takže předpokládám, že nedokážou sami odjet do stavného pruhu.
9: No, brzdí se na 29. kilometru, kolona se pomalu prodlužuje. Na dálnici D11 komplikace na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. Nejdříve nehoda na 8. kilometru. Na pravé straně v omezení u sjezdu na Brandýs nehoda osobního auta s nákladním. Zpomalíte už na 14. kilometru. No a velké kolony pak čekejte i v Praze na Černém mostě směrem na Barandovský most. Na Štěrbalovské spojce před sjezdem na Běchovice likvidují v levém pruhu následky nehody. Kolona se táhne už z D10 a z Novopatské a je to na půl hodiny. No a pozrdejte i na výjezdu z Prahy po D5 směr Plzeň. Na prvním kilometru stojí kamion na krajnici, řidič mění kolo směrem do vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32. Tolik zprávy.
8: Krásné ráno vám přejeme, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do druhé vysílací hodiny a jsme tu dál s Adamem Weidenthalerem.
11: Děkuji za přivítání, Jane Piruško.
8: Přejeme všechno nejlepší Karolínám, které dnes slaví svátek. Našel jsem ve svých poznámkách, když jsme začínali před 4 roky tu moderaci ve dvou, tak jsem si napsal, že má svátek, nebo historicky měl i svatý Kamil Delelis. Nevím úplně přesně, komu je tenhle patron třeba zasvěcen nebo jaké mu obyčej, protože to tak bývá, ale je k tomu vázaná pranostika o svatém Kamilu. Slunce má největší sílu. Adame, já bych o tom pochyboval.
11: Dnes to úplně nevyšlo. Měl se trefit do včerejška třeba.
8: To je pravda, ale dneska to vypadá, že by možná trošku třeba i příroda se zavlažila, protože možná bude pršet. Každopádně nevím, jak to bude na jiných místech planety, kde se bude, řekněme, vrcholově sportovat, ať už na Tour de France nebo na mistrovství světa ve fotbale.
11: Teď nevím, kam mě vedeš, každopádně ještě mi napadla myšlenka, že můžeme tímto znovu pozdravit našeho věrného posluchače a zároveň patrona jihočeského regionu Kamila Jášu, který pro nás pravidelně vstupuje právě v tento pro někoho nelidský čas, ale on už je dávno na nohou.
8: Ano, ano. Kamile, vstávat brzy pro někoho je nemilé, pro tebe určitě nikoli věk. Tak za chviličku se spojíme s jiným kolegou Zanem Kalibou, který je přímo ve Spojených státech amerických a bude sledovat dnes úvodní semifinále fotbalového mundialu. Je to Jan Kaliba, takže za chviličku poslechnete si rozhovor. Krásné ráno přejeme.
11: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
6: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Poprvé v historii fotbalového mistrovství světa se čtyři nejvýše nasazené týmy v rankingu FIFA před turnajem dostaly do semifinále, takže můžeme říct, že čtyři nejlepší týmy světa potvrdily své pozice a dneska se a zítra utkají o to, kdo bude hrát o zlato.
3: Zítřejší souboj bude pikantní i vzhledem k historické spojitosti třeba s tím šampionátem před 40 lety, Anglie versus Argentina. Dnes večer pak Francouzi nastoupí proti Španělům.
2: A v Dallasu na krásném stadionu AT&T to bude sledovat taky náš zvláštní zpravodaj přímo ve Spojených státech amerických, Jan Kaliba, kterého teď zdravíme do Dallasu. Dobrý den, dobrý večer k tobě, Honzo.
4: Dobré ráno. No, jak jste to říkali, tak skoro mi začalo být líto, že nebudu na tom druhém semifinále v Atlantě. Logisticky to úplně nešlo vyřešit a tady to prostředí taky samozřejmě se těší hodně na ten zápas Anglie s Argentinou z různých důvodů. Hmm.
2: No, je pravda, že na Twitteru teď poslední dobou sleduju teda vedle příspěvku tebe, Honzo, taky jednoho Brita, myslím, že to je Ian Cameron, který vytahuje takové různé geografické zajímavosti ve spojitosti k soupeřům a včera hodně velkou pozornost vzbudil jeho tweet, že se vlastně v semifinále utkávají sousední země a Španělsko-Portugalsko, tedy Španělsko proti Francii, to není žádný div, ale když napsal tedy, že Britové, kteří drží ty ostrovy kolem Falkland vedle Argentiny, tak to asi chápe, že vzbudilo ohlas.
4: Já ho sleduju celý šampionát, on se u každého zápasu snaží takovouhle zajímavost geografickou vytáhnout, někdy to bylo takové křečovité, ale tohle samozřejmě je jeden z těch důvodů, proč se to tady hodně řeší, ale hlavně Argentinci tady ve Spojených státech mají obří podporu, ono jich tady nežije zase tolik, ale třeba přes 2 miliony Salvadořanů tady žije a ti fandí Argentincům hodně váštivě, vlastně prakticky s kýmkoliv jsem se tady dal a byl jsem na dvou argentinských zápasech, dal do řeči pak v argentinském dresu, tak nakonec se ukázalo, že to je Salvadořan, takže vlastně Argentinci tady sbírají tu podporu i napříč těmi latinskoamerickými národy a dokonce některé fanzóny po celé zemi, dalo by se říct, tak speciálně se zaměřují i na ty argentinské zápasy. Některé mají program takový, že třeba nedávají, nepouštějí všechny zápasy, ale měli třeba upozornění, že dávají bez ohledu na čas výkopu všechny americké a argentinské přenosy.
2: No, když jsi zmínil Salvadořana, tak ti si možná dneska budou připomínat výročí 57 let od vypuknutí takzvané fotbalové války mezi Hondurasem a Salvadorem. K tomu se třeba ještě dostaneme v našem vysílání některém z historických okének, ale když máme přímo Jana Kalibu na místě ve Spojených státech amerických, jak to vypadá možná s počasím, s předpovědí? Narážím na to, že se mluvilo, že koncovka šampionátu na východním pobřeží může přinést některé bouřky, odklady. V Dallasu to je klidnější, nebo ta předpověď je optimistická?
4: No, teď zrovna se sem nějaká bouřka blíží, ale měla by tady být ráno zdejšího času, to znamená hraje se až od 2 odpoledne lokálního času, to už by to počasí snad mělo být klidnější, bude taky, jak je to teď zvykem, skoro při všech posledních zápasech přes 30 stupňů Celsia, ale tady v Dallasu to zase nebude takový problém, protože tady je stadion klimatizovaný, takže v tomhle ohledu by tedy problémy snad být neměly.
3: Už to trošku nastínil, každopádně jak se tváří američtí fanoušci, ti, kteří přáli Spojeným státům na mistrovství světa teď, když už tam není domácí reprezentace, ztratili třeba hodně zájem po tom vypadnutí z Belgii?
4: Asi jak kteří, ale potkávám hodně Američanů, kteří ten turnaj sledují i dál, mimo jiné, protože hodně Američanů, kteří fotbal sledují, tak mají nejméně jeden další tým, kterému přejí. Potkal jsem třeba Američana, který především je ale fanoušek Arsenalu, to znamená, že když vypadly Spojené státy, tak přesedlal na Brazílii a když vypadla Brazílie, no tak bude teď fandit Angličanům, kteří mají také v kádru několik hráčů z Arsenalu, takže vlastně ty motivace sledovat dál šampionát jsou různé, no a třeba Američané, kteří neměli vstupenky, ale chtěli vyrazit na tohle semifinále, které se bude hrát tady v Dallasu, tak mohli být svým způsobem i spokojení, protože tohle bylo semifinále, kam by případně postoupili Američané, kdyby šli dál tím pavoukem, to se nestalo, no a ty nevyprodané vstupenky rázem, ty nejlevnější, jejich cena klesla asi o 60% od té doby, co co Američané vypadli, takže vlastně bez ohledu na to tedy, že nebude hrát jejich tým, tak pokud chtěli vidět tohle semifinále, tak mohli trošku ušetřit a ty nejlevnější lístky, no tak pro představu se na to semifinále a ještě jsou stále k mání, je jich docela dost k mání, tak se pohybují kolem 1400 dolarů ty nejlevnější, to znamená teď nějaký rychlý přepočet, něco pod 30 tisíc korun za jednu vstupenku, ale pořád je to asi tak poloviční cena oproti tomu druhému semifinále mezi Anglií a Argentinou, takže i z toho můžeme usoudit, které to semifinále tady bude prestižnější, sledovanější a větší zájem o něj.
2: No ale konkrétně v Dallasu, tedy na tom stadionu, který je pro účely mistrovství světa přejmenovaný na Dallas Stadium, se bude hrát semifinále mezi Francií a Španělskem. Už devátý zápas, poslední na tomhle stadionu na mistrovství světa, hrály se tam krásné duely, Nizozemsko, Japonsko 2-2, Anglie tam porazila Chorvaty 4-2, Lionel Messi tam odskočil Klozemu tehdy dvěma góly proti Rakušanům na těch tehdy rekordních 18, od té doby to ještě zlepšil. Ale co ty osobně, Honzo, čekáš od duelu Španělů a Francouzů, tedy vlastně vicemistrů světa a uřadujících evropských šampionů?
4: No, asi ne takovou přestřelku, jako nedávno bylo to v Lize národů, pomozte mi, když tak, těch 5-4.
2: Musíme dohledat, ale asi Liga národů. Ano.
4: Díval jsem se na sestřih, tak něco takového by samozřejmě se nám tady všem líbilo. Obávám se, že to může být klidně naopak, ale Španělé, kteří byli, řekněme, takový nenápadní zatím během toho turnaje, ale docela nakonec s jistotou vždycky postoupili, i když třeba v posledních minutách, tak jim teď taky sebevědomí proti zatím suverénní Francii nechybí. Dokonce Lamine Yamal řekl, že pokud by se měli někoho Francouzi bát na tomhle turnaji, tak jsou to právě oni, Španělé. Takže jsem sám zvědavý, jak to Francouzi na Den Bastily zvládnou. Ti opravdu vymetají tady ta výročí, hráli na Den nezávislosti ve Filadelfii, na americký národní den a teď tedy na svůj národní den budou hrát tady v Dallasu, kde žije francouzská komunita. Ta se sešla tady dnes k takovému shromáždění pochodu, kde vlastně už trošku i den dopředu oslavili ten svůj národní svátek a ladili formu fanoušci francouzští i na ten dnešní zápas, ale samozřejmě i Španělé budou mít na tribunách nějakou podporu.
3: Náš zpravodaj Jan Kaliba stále ve Spojených státech amerických, ty jsi mluvil o té, řekněme, francouzské v vozovkách minikolonii v Texasu, ale Texas je taky známý tím, že se tam zabydlelo po odchodu, ať už v kterékoliv historické éře, taky hodně českých přistěhovalců nebo emigrantů, řekněme tomu takhle, tak už jsi měl možnost někoho potkat? Chodí někdo s českou vlajkou navzdory tomu, že Češi už jsou dávno z turné doma?
4: Tak já jsem se přesouval po zemi z Kansas City z toho posledního čtvrtfinále, takže mi to nějaký čas zabralo, takže tady zase ještě nejsem tak dlouho a žádného Čecha jsem zatím nepotkal, ale máš pravdu, že tady se tradičně pečou koláče, jsou tady koláčové slavnosti, nebo je tady i město Praha, to je trošku jižněji u San Antonia, takže a i bych tomu věřil, že zítra na tom zápase nebo kolem stadionu nějaké Čechy potkám a třeba i ty zdejší z místní komunity.
2: Jan Kaliba říká zítra, ale je to českého času dnes, kdy vypukne úvodní semifinálový duel mezi Francouzi a Španěli v 21 hodin večer, pochopitelně taky v přímém přenosu naší stanice. Tak poslouchejte, Jana Kalibu uslyšíte ještě v jeho pravidelném zápisníku, teď jste ho slyšeli živě. Moc děkujeme za rozhovor a přejeme dobrý večer do Dallasu.
4: U nás už je vlastně taky zítra, takže dobrou noc.
2: Takže dobrou noc.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, sice dnes budeme třeba po desáté vysílat hokejový pořad Martina Procházky Čistá hra, ve kterém přivítá jednoho z mladých hokejistů, aktuálně tedy, myslím, že pražské Sparty nebo Litoměřic, jak chcete. Nicméně, než k tomu dojdeme, tak bude spousta témat, ten muž se jmenuje Jiří Pospíšil, abych to doplnil, než tomu dojdeme, tak spousta témat z fotbalu. Třeba Bohemka včera potvrdila to, že dá na rok šanci Davidu Heidenreichovi, který je vlastně takový ten už dříve velký talent.
1: Bývalý mládežnický reprezentant.
0: No, ale muž, který je poslední roky strápený četnými vážnými zraněními. Věříme, že se ještě chytne a že by mohl třeba pomoci Klokanům k některým zajímavým výsledkům. Sigma Olomouc v přípravném zápase porazila Al Ahly Dubaj 2-0. A to góly Hilmira Mikaelsona, což je 22-letá posila z Vikingu Stavanger, islandský hroťák urostlý borec, který má zkušenosti i z Benátek, kde byl už v 18 letech, ale pak hrál za Tremze nebo Kristiansund, teď naposledy tedy za Viking, a připsal úvodní dva góly za Sigmu. Je to hroťák a Sigma má více těchto borců dopředu, ale jednoho postrádá, a to z dost zvláštních důvodů.
1: Ano, Ugandan John Paul Dembe sice stál v zimě skoro 40 milionů korun, ale kvůli zranění kolene neodehrál ani minutu, navzdory tomu, že na sociálních sítích Sigmy visí dodnes video, aktuálně tedy zhruba půl roku staré, kde on to krásně uklízí takzvaně za háčky, a tím se tedy Sigma pyšnila, každopádně zatím Dembe bez jediného startu. No a navíc se píše o tom, že aktuálně ugandský útočník uvízl ve své rodné zemi bez platných víz, zároveň, že se taky oženil a že i kvůli tomu by se prý na Hanou neměl vrátit.
0: Tak to je, jak se říká, posila jako hrom, ale jako takhle, já to teď nechci zesměšťovat vůči Sigmě a vlastně ani vůči němu, tam se nesešly okolnosti, protože zranění to prostě člověk neovlivní, když přišel v zimě, tak se zranil hned, no a teď tedy platná víza, která chybí, tak možná to vzal spíš tak, že si udělá hezkou rodinu a fotbal třeba bude hrát u nich v Ugandě.
1: No, otázka, jestli mu ta výplata stačila za ten půl rok.
0: No, to je pravda, ale jsou to prostě starosti, viď? Máš 40 milionů korun, to je...
1: Ukazuje se, že ta africká cesta nemusí být úplně vždycky nosná. Navzdory tomu, že české týmy k ní poslední dobou sahají častěji a častěji, tak ne všichni se vyplatí. Ostatně můžeme se podívat i na kádr Slávie, kolik Slávy jste přivedli za posledních několik let právě afrických fotbalistů, a ne všechny se podařilo úplně vypracovat na tu úroveň, kde asi si je Pražané vysnili.
0: No, když se jenom podíváme krátce ještě na přípravy dalších prvoligistů, tak včera hráli Teplice a Hradec Králové a za ty tedy podle mě pálili čeští fotbalisti.
1: To doplníš ty, ale já jenom řeknu, že hráli oba dva na soustředění v Rakousku, tak asi nepřekvapí, že měli proti sobě rakouské soupeře. Teplice hráli s Innsbruckem a Hradec Králové s Wolfsbergem, tedy týmem, který v těch posledních letech navštěvuje evropské poháry, což může být pro Hradec docela zajímavá zkušenost.
0: Ano, pro Teplice zařídil to vítězství góly svým gólem Radosta a dvakrát se trefil Matyáš Kozák, a za Hradec při remíze 1-1 skóroval Daniel Trubač. Fotbalová liga se blíží, my už se vlastně na ní docela těšíme.
1: Příští sobotu?
0: Příští sobotu.
1: Za týden až.
0: Až za týden, ale zase bude o čem mluvit, a nejen o fotbalovém mistrovství světa, ale k tomu se dostaneme zase brzy po půl ve sportovním přehledu.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská a zprávy.
2: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých hodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci. Téma i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7:50. Bahrajn čelil v noci íránským útokům, vzdušné údery odrazil. V Iráku pak íránská střela zasáhla podle agentury Reuters areál opozičních íránských Kurdů. Jordánsko podle AFP uvedlo, že zlikvidovalo 4 střely vypálené z Iránu. Iránské revoluční gardy pak ohlásily zničení několika radarů v Bahrajnu, včetně toho, který je součástí systému protivzdušné obrany Patriot. Americká armáda pak na Irán útočila třetí noc v řadě. Akce trvala zhruba 5 hodin. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Vedení občanských demokratů přitom Dvořáka minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Dostatečně podle něj totiž nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil, tvrdí, že spolustraníky o čestném nabytí majetku přesvědčil. A po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Propojka tam hořela v sobotu. Hasiči museli evakuovat 2 domy. Na místě se zranil 1 dělník. Podle mluvčího společnosti Gasnet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky obnoví koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky. Sport. Ve žlutém trikotu pro vedoucího závodníka Tour de France zahájí druhý týden závodu Tadej Pogačar ze Slovinska. Soutěž bude pod ní volna pokračovat 10. etapou dlouhou 166 kilometrů. Ve francouzském středohoří čeká na účastníky celkem 7 horských prémií. Nejlepší z tria českých účastníků Matyáš Vacek je po 9 etapách na 24. pozici. Od prvního Pogačara ho dělí 17 minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Šmejkalkou a nehoda v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 27,5 v té frontě navíc i nehoda zabírá levý jízdní pruh. Kolona od 35. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. V Praze se pomalu začíná rozjíždět kolona na Černém mostě směrem na Barandovský most. Na Štěrboholské spojce už odklidí díly následky nehody u Běchovic. Kolony byly hodně dlouhé, ucpaná je stále dálnice D10 z Mladé Boleslavy a taky příjezd po Hradecké D11 na Černý most. Naopak kolona teď zpomalí na jižní spojce před Barandovským mostem. Přímo na mostě ve směru na Smíchov se zrazila 2 osobní auta a kamion a blokují 2 ty levé jízdní pruhy. Na jižní spojce kvůli tomu zastavíte už u sjezdu na Krč. Velké kolony hlásíte i na Pražském okruhu ve směru z D1 na Letiště. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a musí kvůli tomu i regulovat vjezdy do tunelů. No a ucpává se i dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. Kolona před zúžením u letiště zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počasí u nás začíná ovlivňovat výšková tlaková níže, která se nachází nad Německem a Polskem. Na severozápadě Čech se kvůli tomu už objevily první bouřky a v celém Ústeckém kraji prší. Trvalejší déšť už se blíží i do středních Čech. Na ostatním území zatím převládá jasno až polojasno a teploty se drží poměrně vysoko, stoupají ke 20. Nejchladněji bylo poráno opět na šumavských pláních. Na Kvildě Perle klesla teplota ke 3 stupňům. Přes den nás ale čekají místy tropické teploty, to hlavně na jižní Moravě, kde teplota vyšplhá až ke 32 stupňům. Jinde se bude držet mezi 25 a 30 stupni. A nebe se dnes postupně zatáhne, objeví se přehánky a také bouřky, které budou i velmi silné. S 2-centimetrovými kroupami, přívalovými srážkami, napršet může ojediněle až 50 mm vody a v opakovaných bouřkách i více. A také musíme počítat s nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport 14. července, kdy můžeme popřát k narozeninám třeba všechno nejlepší Jaroslavu Sakalovi, bývalému skokanovi na lyžích, tomu je dneska 57. Nevím, jestli ty tam máš někoho z oslavenců?
1: Mám, ale zachytil jsem mě zrovna, když se mi nedaří otevřít mé přípravy, ale už to mám. Můžeme se podívat do ciziny, kde je hodně takových úspěšných dnešních oslavenců. Na mátku třeba fotbalista Serge Gnabry, lyžařka Federica Brignoneová, Conor McGregor, tedy bojovník z těch smíšených bojových umění, anebo Axel Teichmann, bývalý běžec na lyžích.
0: Ano, toho si pamatuju ještě ze souboje třeba s Lukášem Bauerem, Jiřím Magálem, Oberstdorf 2005 podle mě, nebo takhle nějak, ale už je to dávná doba, dneska slaví Axel Teichmann 47. Tak všechno nejlepší i vám, pokud něco slavíte, třeba jenom to, že jste vstali z postele, i to je počin. Každopádně teď vám připomeneme to, co je aktuálního ve světě sportu.
1: A to nejaktuálnější asi fotbalové mistrovství světa a úvodní semifinále. I o něm bude mluvit ve sportovním přehledu Karel Schamberger. Hezký den.
2: Dobré ráno. Večer začne úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Z posledních dvou mistrovství světa mají fotbalisté Francie zlato a stříbro. Španělé jsou zase úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
3: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
2: V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Společně s Argentincem Lionelem Messim je Mbappé s 8 góly nejlepším střelcem turnaje. Účast francouzského kapitána potvrdil kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
4: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
2: Semifinále mezi Francií a Španělskem začne v 21 hodinu českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Zároveň je to naše hlavní téma dnešního rána. V 8 hodin a 40 minut vše probereme s bývalým reprezentačním útočníkem Václavem Svěrkošem. V 9:10 pak také s naším expertem, pětinásobným mistrem České ligy Pavlem Horvátem.
1: Říjnové utkání Španělska s Českem ve fotbalové lize národů se odehraje v Oviedu. Národní tým o tom informoval na sociální síti X.
3: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 tisíc diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švěda, Radiožurnál.
2: Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic. 57-letý bývalý reprezentant už vedl tým v letech 2006 až 2012. Teď nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po světovém šampionátu. O Biličově návratu do funkce informoval Národní svaz, délku kontraktu ale nezdělil. Bilic si obnovenou premiéru odbyde 26. září v utkání Ligy národů proti Česku, a to v Praze.
0: Fotbalisti Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahly Dubai 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony. Z toho po třetí zvítězili. Stejnou bilanci mají Teplice, které zdolali Wacker Innsbruck 3:0. Na soustředění v Rakousku hrál i Hradec Králové, účastník předkol evropských pohárů, remizoval s Wolfsburgem 1:1.
1: Fotbalisty Bohemians posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant přichází do Dělíčku jako volný hráč. S pražským klubem uzavřel roční smlouvu. Bohemians o jeho příchodu informovali na svém webu. Heidenreich během kariéry působil v mládeži italské Atalanty Bergamo a v nejvyšší české soutěži oblékal dresy Teplic, Jablonce nebo Hradce Králové. Tolik k fotbalu, teď už další zprávy.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sportovní přehled.
2: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková už je od včerejška s nejnovější trofejí zpátky v Česku. Na pražském letišti dosedla včera po 17. hodině.
5: Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku je. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
6: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
5: Pamatuju si Petr Čech třeba.
6: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka popat 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
5: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
6: Vtipku je po návratu Linda Nosková, historicky pátá česká vítězka travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Česká tenistka Sarah Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po dvousetové výhře nad Slovenkou Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Tagerovou.
0: Tenista Vít Kopřiva z pozice 8. nasazeného hráče opustil turnaj v chorvatském Umagu hned v prvním kole. Na antuce v duelu soupeřů z druhé 50 světového žebříčku nestačil na domácího Dina Prižmiče a prohrál 1-6 a 3-6.
2: Po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Ta vychází na francouzský státní svátek, tedy den dobytí Bastily.
3: Organizátoři slavného závodu každoročně plánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Vacek. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která je ale v závěru svého mandátu odebrala. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO pak rekonstrukci sportovišť, včetně centra v Nymburku, pozastavila.
1: Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. V pořadu Na rovinu na Radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
7: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valné hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se můžou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu, v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
0: Tolik úvodní sportovní přehled dne, připravil ho Karel Schamberger. Moc děkujeme.
2: Krásné ráno.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 7 hodin 48 minut, co je důležité, 14. července a Podivolna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou.
1: A to v centrálním masivu, kde čeká peloton hned 7 hodnocených stoupání a téměř 4000 výškových metrů. Více si o tom teď promluvíme s Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem, který je přímo u dění Tour de France. Hezké ráno, díky za tvůj čas.
2: Krásné ráno ze Superbes, což je takové lyžařské centrum tady v tom centrálním masivu.
1: Pořádně náročné horské dobrodružství, tedy i naznačuješ s tím horským masivem, vás čeká taky po volném dni, nebo hlavně tedy cyklisty, reprezentanty, ale i tebe, hádám, pár kilometrů v sedle. Jaké nároky to kladlo na cyklisty včera o tom volném dni, řekněme z hlediska regenerace? Co je třeba ideální na to si lidově řečeno odfrknout a zároveň nezatuhnout? Já jsem četl pár dní zpátky článek o tom, že někteří cyklisté si prý dopřávají třeba studený rýžový puding, tak co chutná Jiřímu Ješkovi?
2: No, je to možné. Samozřejmě, že závodníci mají ten svůj dietní program přesně stanovený právě podle toho, kolik utratili energie v těch předchozích etapách a co je čeká dnes. Takže rozhodně jejich dietní poradci jim připravili i včera, i když byl volný den, tak jim připravili speciální každému z nich speciální jídlo, speciální dietní program, tak aby zbytečně nepřibírali nebo nezatěžovali tělo jídlem, ale samozřejmě já věřím, že každý z nich tam nenápadně něco sladkého vsunul, protože závodníci i o volném dnu jedou na trénink, jedou na kolo, protože přesně tak nechtějí, aby jim zatuhly nohy po tom náročném prvním týdnu a před tou dnešní etapou, tak viděli jsme asi 8 týmů, jak jedou na výšku, jeli někam, kde se chtěli schovat samozřejmě před fanoušky, protože přece jenom i ta psychická stránka je náročná, protože na Tour de France všechny ty etapy jsou obležené lidmi, takže ti závodníci chtěli mít chvilku klid a proto si zvolili nějakou postranní kavárnu. Většinou se jezdí tak 30 až 80 kilometrů, dát si kafíčko, dát si někde nějaký dortík a vrátit se zpátky na hotel, na masáž. Někdo samozřejmě má tiskovou konferenci, ale ten den je jako spíš mentální relax, protože dneska je čeká obrovská show. Dneska je svátek dobytí Bastily, velký francouzský svátek, takže se dá očekávat obrovské ataky francouzských závodníků, ale dneska ta etapa je tak těžká, že myslím si, že se bude schylovat i k tomu, že budou mezi sebou závodit opět tady Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel a přesně ti borci, kteří bojují o žlutý trikot.
1: K těm sportovním věcem se ještě dostaneme, ale jsou tam i ataky teplotní. Dočetl jsem se, že přes noc je třeba 25 stupňů Celsia, v tom se asi nespí úplně ideálně. Honzo.
0: No, tak ta vedra byla tématem, vlastně průměr přes 32 stupňů Celsia za úvodní týden to dost převyšuje vlastně i třeba obyčeje z předchozích ročníků a už se k tomu vyjadřují i ty velké hvězdy.
1: Ano, třeba tady Pogačar mluvil o tom, že by chtěl přehodnotit kalendář, aby se ty největší závody nejezdily v létě. Jirko, co ty na to?
2: No tak samozřejmě je to logické, pokud se bude ta planeta takhle oteplovat a v Evropě bude to horko čím dál nesnesitelnější. Já jsem viděl včera tabulku, jak stoupá vlastně průměrná teplota na Tour de France za posledních 20 let a je to od nějakých průměrných 21 stupňů až na těch 32 a ten skok v těch posledních třech letech je obrovský, takže určitě i tohle to bude hrát svou roli, ale zatím ta Tour de France spojená s létem a týmy to zatím nějakým způsobem zvládají uchladit ty závodníky, i když je to každý rok náročnější a i ta logistika, závodníci mají na pokojích takové ty přenosné klimatizace, protože ne v každém hotelu, kde závodníci spí, je ten air condition nějaký kvalitní, takže aby měl každý z nich pohodlí pro spánek, protože ten spánek je to nejdůležitější, tak se o tohle týmy starají, ale jako samozřejmě

0: Samozřejmě se to asi řešit bude.
1: A myslíš si, že je vůle k tomuto přesunout do nějakého jiného termínu, protože ty jsi to zmínil. Tour de France je s tím silně spjatá. Určitě to mají organizátoři spočítané i tak, aby to třeba nekolidovalo s nějakými dalšími významnými sportovními akcemi. Tak chce vůbec ten profi peloton, aby se nějak kalendář měnil, nebo je spíš tendence stejně třeba jako ve fotbale přidávat a přidávat a přidávat a sosat z toho peníze dál a dál?
0: No, já si myslím, že právě kvůli tomu třeba svátku dobytí Bastily, kvůli tomu největšímu francouzskému svátku, se to těžko bude posouvat. A ta tradice je tak velká, že s tím bude určitě jako velká diskuze nad tím. Ale všechno je možné, nicméně zatím karavana jede dál, jak se říká. Závodnice se tomu musí přizpůsobit a ty týmy, jak jsem říkal před chviličkou, to zatím zvládají.
2: Ano, zvládá to zatím nejlépe tady Pogačar, který je v čele celkového pořadí. Dneska prověří i jeho schopnosti ten centrální masiv 7 hodnocených stoupání. Trošku připomínka předloňské etapy do Le Lioran, kde se dneska taky bude finišovat. Tehdy se jela vlastně ta závěrečná pasáž se 3 stoupáními schodně a tehdy Vingegaard nakonec porazil v tom etapovém souboji Pogačara těsně, ale nakonec Pogačar získal celkově žlutý dres. Čekáš právě jejich souboj i dnes, trošku si něco naznačil, ale jak by to mohlo být?
0: No, před malou chvílí jsme byli na výšce s Chrisem Froomem a vlastně celou dobu jsme se o tom bavili, co se dneska dá čekat, protože já jsem včera potkal Matthew Van Der Poola, který i v tom volném dnu jezdil intervaly poměrně intenzivní do kopců, takže si myslím, že bude chtít opět navázat na to předvčerejší vítězství a znova potvrdit, že patří v tomhletom terénu mezi nejlepší závodníky světa. Takže buď se dá čekat souboj závodníků typu Matthew Van Der Poola, anebo, a to je asi největší pravděpodobnost a nakonec jsme se na tom tady všichni shodli, že se dá očekávat souboj právě těch závodníků pro celkové pořadí, tedy Jonas Vingegaard, Remco Evenpool, Tadej Pogačar samozřejmě bude hájit ten žlutý trikot a možná pokud bude mít chuť závodit, tak zase řekne tomu svému týmu, no pánové, původně jsme chtěli dneska jen ten žlutý trikot hájit, ale já mám dneska dobré nohy, pojďme do toho. Takže možná bude chtít tady Pogačar zase ten svůj náskok ještě trošku navýšit.
1: Věřme tomu, že dobré nohy budou mít i 3 Češi aktuálně na Tour de France. Matyáš Vacek, který patří do první 25 celkového pořadí a spolu s nimi Pavel Bittner, tedy velmi šikovný sportér, a Jakub Potruba, který měl za sebou 2 velmi dobré úniky v pátek, respektive v sobotu. My jsme si o cyklistické staré dámě povídali s Jiřím Ješkem, naším expertem, který je přímo v dějišti, tak se těšíme na tvé další ohlasy a zajímavosti v příštích dnech. Měj se hezky.
2: Krásný den, Jirko.
0: Rád se přihlásím po etapě.

0: jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 8 hodin. Další zprávy a Jana Tendorská.
3: Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systému protivzdušné obrany. Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková je zpátky v Česku. Praze komplikuje dopravu nehoda na Barrandovském mostě a čekáme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů, včetně českého premiéra.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
5: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
4: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by taky příští rok stála 2570 korun. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Zrušení slev pro nízkoemisní vozidla by ale podle ministerstva financí znamenalo, že by Česko přišlo o evropské dotace. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky, setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
6: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Jazzová hudba večera rozezní Královskou zahradu Pražského hradu. Začne tam 21. ročník Bohemia Jazz Festu a vystoupí na něm 88-letý americký saxofonista Charles Lloyd.
7: Legendární saxofonista a flétnista se na festival vrátí po 10 letech. V kvartetu zahraje s brilantním pianistou Geraldem Claytonem. Ten ve středu vystoupí i na druhém festivalovém dni v Plzni a převezme také cenu Bohemia Jazz Award. Kromě zahraničních hvězd na festivalu vystoupí mladí čeští jazzoví hudebníci, říká zakladatel festivalu kytarista Rudy Linka.
8: Já jsem začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy.
7: Festival bude pokračovat v Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a skončí 21. července v Brně. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Fotbalisty Francie a Španělska čeká semifinále mistrovství světa. V Dallasu začne úvodní boj o postup do finále v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos na Radiožurnálu. Uslyšíte vstupy. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla včera po 17. hodině. I s trenérem Krupou zamířila hned do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
9: Se mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
2: S Lindou Noskovou nabídneme rozhovor na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, a to po 15. hodině.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a taky v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Divišov. Na kilometru 27,5 stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Nesouvislá fronta se sune už od 37. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. V Praze teď velmi komplikuje dopravu nehoda na Barandovském mostě. Ve směru na Smíchov se přímo na mostě srazil kamion a osobní auto a podle našeho zpravodaje blokují dva jízdní pruhy.
12: Ten osobák je úplně na štart přes dva pruhy, levý a druhý zleva jsou úplně zablokované a na jižní spojce je kolona teďka až po sjezd na Kačerov.
11: No a kolona je tam nejen na spojce, ale taky v Modřanské ulici před nájezdem na most. Ucpávají se i příjezdy k letišti v Praze, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z Chomutova po dálnici D7. Zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy.
13: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, 14. červenec, aktuálně 8.06, jsme tu dál s Adamem Weidenthalerem.
14: A Janem Pěruškou, hezké ráno.
13: Tak když se podíváme do toho nabitého sportovního kalendáře různých výročí, Adame, tak opravdu 1789, den dobytí Bastily, to si připomínají Francouzi. To není sport, ale váže se k tomu, ano. Myslím, četné snažení francouzských cyklistů a nejen těchto sportovců v tento den. Nicméně, v roce 1951 Stai Ferrari oslavila první vítěznou Grand Prix Formule 1, bylo to tehdy v Silverstone, triumfoval Argentinec González. Jacques Anquetil v tomhle dni 1964 vyhrál svou pátou Tour de France, řadí se tedy mezi ty legendy, které to dokázaly pětkrát, letos by se k němu mohl přidat a k ním taky tady Pogačar. No a když se podíváme, tak třeba před 20 lety v Itálii byly vyneseny rozsudky v korupčním skandálu, který je přezdívaný jako aféra Calciopoli, kdy Juventus, Lazio, Fiorentina byly potrestány sestupem do série B odečtem bodu a nakonec tedy po odvoláních spadl do série B pouze Juventus, protože Lazio a Fiorentina dostali nějaký odpustek. Tak je to docela nabitý den, na co budeme vzpomínat po dnešku podle tebe?
14: Myslím, že se uděje něco zajímavého, extra zajímavého na fotbalové mistrovství světa v utkání Francie Španělsko, semifinálový souboj číslo 1.
13: Tak ty jejich vzájemné souboje na velkých šampionátech nebo turnajích v novém miléniu přinesly, myslím, dost zajímavého. Osobně vlastně, když se na to podívám, tak vzpomínám asi před loni, když se spolu utkali v semifinále toho Eura, když Španělé vyhráli 2-1. Velmi brzký obrat. Dani Olmo dával vítězný gol v 25. minutě. Možná bych asi nechtěl, aby se to rozhodlo takhle brzo. Jak vždycky sedí člověk pak u toho zápasu, tak si někdy říká, pojďte do prodloužení ještě. Jak to máš ty? Chceš jít spát?
14: Ne, rozhodně ne. Já jsem měl možnost tu komentovat na Radiožurnálu Sport spolu s Tadeášem Skalickým zápas Španělsko...
13: Belgie?
14: Díky, úplně mi to vypadlo.
13: A Merinův gol si neslavil teda.
14: No a Merinův gol jsem vůbec neslavil. My jsme si oba dva, jsme byli tak natěšení na to, že si zakomentujeme ještě prodloužení, byť už by se hrálo někdy okolo půlnoci českého času, ale stejně, prostě bylo tam to mrzení. I vzhledem k tomu, že Belgičani sympaticky bránili, i vzhledem k tomu, že třeba pro Courtois a De Bruyneho a podobné, to může být poslední reprezentační vystoupení na takhle velké akci. Každopádně nemám rád pozdní góly, které to rozhodují. Ať se hraje co nejdál, až ano. Do brzkého rána.
13: Tak nevím, kdo dneska komentuje, ale takové přání třeba možná nemá, ale vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport, v 9 hodin začínáme. Tak se těšte, témata k mistrovství světa máme přichystaná i v téhle půlhodince, poslouchejte, bavte se, dobrý den.
10: Radiožurnál Sport.
15: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 8 hodin 12 minut posloucháte Radiožurnál Sport, tedy v úterý, což je všední den, a ve všední den na Radiožurnálu Sport platí, že se v 8.50 soutěží, tak vás můžeme pozvat na to, o co se bude hrát, Adame.
1: Můžeme vás taky pozvat na mistrovství České republiky v atletice, konkrétně na 25. července, tedy na ten příští víkend, kdy začíná taky fotbalová liga. Na atletickém stadionu města Plzeň se tedy bude soutěžit třeba i o nějaká poslední kvalifikační místečka na blížící se evropský šampionát atletů. Takže o to budeme soutěžit v 8.50, což je už za necelou 3/4 hodinku.
0: Ano, tak teď tedy slibovaná témata, která souvisí ale s mistrovstvím světa ve fotbale. Už před hodinou jsme mluvili s naším zvláštním zpravodajem, který je přímo na mistrovství světa ve Spojených státech, Janem Kalibou, a připravuje nám tradičně velmi zajímavé zápisníky, a tady je další z nich.
1: Mistry světa se můžou ještě stát třeba Angličani nebo Argentinci, proti sobě nastoupí ve vzájemném semifinále nikoli dnes, ale zítra, hrát se bude v Atlantě, a mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už mundial skončil, jenže...
0: Ale fanoušci jsou velmi kreativní v tom, koho podporovat i po vyřazení svého národního týmu.
1: V dalším zápisníku ze Spojených států to právě popisuje Jan Kaliba. V hledištích totiž spatřil třeba i ukrajinské dresy se jmenovkou Zelenský.
2: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučními nákladáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
3: Manejamo, ya que seguimos Argentina, somos grandes fanáticos de Argentina.
4: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru. Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom už klíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety, a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem. Takže Javier s Melvinem o svém národním týmu vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Takže nejprve přesedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná. Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
5: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátelé, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
4: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
5: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
4: Říká Kennedy, a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
6: It's going to be a classic, a straight classic. Jude Bellingham,
4: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany. Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází, samozřejmě ze Salvadoru. Ze Spojených států Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: 8 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport a slibovali jsme, že se budeme bavit o fotbalovém mistrovství světa. Pro Francouze dnes velmi výjimečné semifinále na výročí den dobytí Bastily, tedy 14. července. Pro Španěly by se dalo říct na dvouleté výročí po triumfu na mistrovství Evropy, protože předloni porazili ve finále Eura Angličany 2-1.
1: K tomu je taková hezká konotace, že vlastně různé tábory si můžou přát něco různého a jiného. Teď jsem to viděl na sociální síti X, kde někdo píše, že pokud postoupí do finále Francie a Argentina, tak to bude tedy repete mistrovství světa 2022 finálového zápasu, přesně jak ty zmiňuješ, Anglie, Španělsko, Euro 2024. Sen pro barcelonské fanoušky je pak, kdyby postoupili Španělé proti Argentincům, protože by Messi hrál proti té současné kolonii z Barcelonie, kterou vede Lamine Yamal. Naopak, když postoupí Anglie a Francie, tak je to sen pro fanoušky Realu Madrid, protože by proti sobě nastoupili Kylian Mbappé a Jude Bellingham.
0: No tak otázkou je, co si vybírají třeba konkrétně ve Španělsku za významné datum, významnou spojitost, můžeme se na to ostatně zeptat.
1: Ano, a to Daniela Ordoněze z mezinárodní redakce Českého rozhlasu, který nás poctil návštěvu na Radiožurnálu Sport. Hezký den, moc díky za váš čas.
2: Hezký den, děkuji moc a pozvaný.
1: Chceme se zeptat na to, jaká je teď ve Španělsku nálada, protože vy sám ze Španělska pocházíte, tak máte jistě velmi dobrý vhled na to, jak si třeba Španělé věří. Slyšeli jsme od trenéra Luise de la Fuenteho, který říkal, že pro něj to je předčasné finále, zápas semifinálový Francie Španělsko. Jak to vidí sami Španělé?
2: Já myslím, že ten pocit je jako mají široko všude, no, ve Španělsku, že Španělé si věří. Já myslím, že i tak si myslí, že favority jsou spíš Francie, ale věří si a vidíme, jak ty hráči jsou úplně v klidu, oni si věří nejvíc. A taky existuje statistika, no, že poslední dva zápasy proti Francii vyhralo Španělsko. Mm-hmm. A to nebyly přátelské zápasy, to bylo finále
0: Ligy národů, nebo Liga, to bylo semifinále před rokem.
2: No, a pak semifinále
0: Eura. Předloni. A vlastně je pravda, že ještě v roce 2012 ve čtvrtfinále Eura taky vyhráli Španělé díky dvěma brankám Xabiho Alonza, takže vlastně na těch velkých turnajích nebo akcích třikrát za sebou dokonce.
2: Mm-hmm. Jenom pamatuju nějaká finále Ligy národů, když vyhrálo Francie, ale tam byli, no, jako...
0: To se ten to rozdíl
2: není velký. Oni si věří a já myslím, že lidi ještě věří na vítězství, no, a že bude finále. Třeba.
0: Myslím, že v tom se taky dost liší Španělé a Češi, že vy vzpomínáte na ta velká vítězství my i na slavné prohry. Protože pochopitelně Češi zase tak ve fotbale úspěšní nejsou jako Španělé.
1: Hmm. Mě třeba zaujalo, že na španělské Marce navzdory tomu dnešnímu zápasu Španělsko-Francie je otevírací článek o Lionelu Messim. Tak je třeba Messi pro španělské publikum tak moc důležitý, že se vyplatí o něm psát i ve den, kdy můžou Španělé postoupit do finále mundialu?
2: No, Messi je světová hvězda a velmi spojený se španělským pochopitelně, mm-hmm. No. Takže jo, Messi se píše a taky máme spousta Argentinců ve Španělsku, no. Ale taky se píše v Marce o Lamine Yamal, no. Protože to je naše hvězda, i když jsme ho neviděli moc ještě v tom turnaji, doufáme, že ještě bude...
0: Že se ukáže ještě.
2: No, jestli se ukáže. A... Hmm.
0: Je pravda, že ten předchozí vypjatý duel 5-4 v semifinále Ligy národů před rokem vyhráli Španělé i za přispění gólu Nika Williamse, který teď chybí a vzpomínáme na skvělé výkony s Laminem Yamalem, které podávali předloni na Euru. Hmm. Yamal zdravý je, Williams asi hrát nebude.
2: Je zdravý, ale taky pozraněný, a takže... Jo, to nám překvapilo, protože to je asi poprvé, že se očekává něco od Lamina Yamale a neukázal za tým, ale ještě se může se to stát, že on dal nejlepší gol proti, jako v Euro před dvěma roky, on dal proti Francii právě ten skvělý gol, takže může se ještě ukázat. Hmm. No a to je pravda, no, že Niko není v té formě jako před dvěma roky, taky Pedri. Hmm. To, já myslím, že to je ten, který nejvíc nám chybí, ale třeba to se ještě, no.
1: Ale někteří hrdinové z toho týmu vyvstávají i tak, mluví se o tom, že Unai Simon je vlastně jedním z nejlepších brankářů turnaje a to inkasoval jeden jediný gól. No. Stejně tak Mikel Merino teď jakožto náhradník dvakrát po sobě dokázal svým vítězným gólem spečetit postup.
2: No a on byl taky klíčový v Euro před dvěma roky, takže oni si věří a my je Věříme. Taky.
0: No. Říká Daniel Ordoně z Mezinárodní redakce Českého rozhlasu. Jenom se chci zeptat, vy fotbal předpokládám taky nějakým způsobem hrajete, nebo jste ho určitě hrával. Je to u vás prostě, když jedete na plácku, i tak typické španělské, že držíte ten balon pořád, protože mě přijde, kdo hraje proti Španělsku, tak hraje bez balonu prostě.
2: No já určitě jsem nehrál takhle, ale já vidím ty mladší, ty děti ve Španělsku, který teď hrají opravdu velmi dobře. Jako tam na ulici nebo někde, my jsme nebyli tak dobrý. I když jako moja generace to je ta, která vyhrála mistrovství světa. No.
0: 2010.
2: No. Mm-hmm. Ale opravdu my jsme nebyli tak dobrý jako ty děti, které vidím teď na ulici. Hmm. Asi to ty školy. No.
0: To zní dobře pro Španěle, ale pro zbytek světa moc ne, teda, že budete ještě lepší.
2: No, doufám.
0: Španělsko, Francie, na to se těšíme. No.
1: Určitě. Pau Kubarsí, Lamine Yamal ostatně první plody, ale nejsou to pouze oni.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, Kylian Mbappé. Asi předpokládají Francouzi, že nastoupí, je to hvězda Realu Madrid. Asi taky možná ve španělském prostoru trošku kontroverzní fotbalista, ne? Jak ho vnímají? Protože barcelončí ho asi rádi nemají. V Realu teď vlastně, nebo z Realu tam ve španělské repre nemá nikoho, s kým by hrál. Kukureja tam přestoupil až během šampionátu. Tak jak ho vnímáte vy, Španělé, Kyliana Mbappého?
2: No bohužel je příliš dobrý. No. jako, co mám na to říct? Jako, no. Trochu se bojíme, no, musím přiznat, ale dá se jeho porazit taky. No. To Barcelona dokázala spoustakrát. Takže víme také, jak na to.
0: Nepůjčíte mu míč prostě. Jsme zvědaví na to, jak Španělsko se dnes popasuje s Francouzi v prvním semifinále mistrovství světa ve fotbale. To začíná v 21 hodin v Dallasu a vy o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport. Stejně jako jste teď živě slyšeli kolegu z Mezinárodní redakce Českého rozhlasu Daniela Ordoněze. Moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hezký den.
2: Děkuji vám, hezký den.

0: Dobré ráno, je 8:30. A teď Jana Utendorfská zprávy.
1: Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí na 300 vozidel, 95 letadel nebo 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl ve sporu o náhradu za zmařenou stavbu větrných elektráren. Stěžuje si ministerstvo životního prostředí, po kterém firma Wind Technology žádá zhruba 265 milionů korun. Ve sporu jde konkrétně o dvě plánované elektrárny v katastrálním území Větrov. Investor zpočátku dosáhl změny územního plánu, získal kladné stanovisko ohledně vlivu na životní prostředí i stavební povolení. Projekt ale zastavila Česká inspekce životního prostředí kvůli tokaništi ohroženého tetřívka obecného. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili večer kolem 22. hodiny. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. A kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server iDnes.cz. Dosavadní místo starosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky schoda, musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Sport. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v chorvatském Umagdu končí Vít Kopřiva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Šmykalkou a v Praze komplikace na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz mezi sjezdy na Divišov a Šmykalkou. Na kilometru 27,5 v levém pruhu odstraňují následky nehody dvou aut. Poprvé se brzdí už na 38. kilometru a těch 11 kilometrů pojedete asi 25 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného se prodlužuje kolona. Před zúžením u letiště postojíte asi 20 minut. Brzdí se u sjezdu na Středokluky. Ucpaný je pak i pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je teď kolona směrem z D1 na letiště. Brzdí se u Jesenice. No, na okruhu pak silný provoz a fronty i na Černém mostě. Opět v obou směrech. Komplikace i na městském okruhu. Ve směru z Troje na Barandovský most u Zlíchovského tunelu nehoda, hlásí naše zpravodajka.
4: Dvě osobní vozidla, jedno zahraniční, jedno český, takže dva osobáky jsou to. Ještě tam nejsou ani záchranné složky, takže to tam stojí.
3: A kvůli kolonám výrazně regulují vjezdy do tunelu ve směru na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počasí na našem území ovlivňuje mělká tlaková níže, která se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry, přináší k nám teplé a velmi nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami. Ty se objeví na celém našem území a už v tuto chvíli bouří v severozápadních Čechách. Pro dnešní den také platí výstraha před vysokou teplotní zátěží. Týká se regionu východního Polabí a jižní a jihovýchodní Moravy. Teploty budou v těchto oblastech stoupat až ke 30, mnohdy ji i přesáhnout. Kvůli vyšší vlhkosti a také malému proudění vzduchu nás čeká i pocit dusna. A třetí výstraha platí, už další dobu varuje před požáry, které se mohou snadno vznítit hlavně na jižní Moravě, kde je už další dobu sucho a také tam jsou vysoké teploty. Všechny tyto výstrahy budou pravděpodobně platit i zítra, protože lokální sucho, bouřky i horka se na našem území zdrží. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 39 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Je 14. července, už jsem mluvil o tom, že spousta různých výročí se váže k dnešnímu datu. Taky jsem jednou zmínil pojem fotbalová válka, což není úplně příjemná vzpomínka asi pro obyvatele Hondurasu a Salvadoru, ale váže se k fotbalu tenhle ozbrojený konflikt. Opravdu by to působí zvláštně. V roce 1969 totiž eskalovaly potíže mezi obyvateli Hondurasu a Salvadoru kvůli tomu, že tehdy Salvadořany vzhledem k nedostatku orné půdy v jejich zemi tak expandovali, respektive emigrovali do Hondurasu, obsazovali tam ornou půdu. Posléze se to snažili Hondurasané řešit, takže vlastně vláda udělala pozemkovou reformu, zestátnila tu obsazenou půdu Salvadorci i vlastně, nebo těch Salvadorců, a ti museli opustit, byť to třeba zaplatili. A pak hráli v kvalifikaci o mistrovství světa 1970 tyhle dvě země proti sobě. Hmm. No a první zápas Honduras vyhrál doma 1-0, odveta byla 15. června v Salvadoru 3-0 pro domácí a už po tomhle duelu vypukly násilné střety, které přerostly právě 14.7. v to, že salvadorská armáda zaútočila na Honduras, ale po nátlaku okolních států to po 100 hodinách skončilo. Nicméně bohužel tam byla vlastně spousta mrtvých a taky spousta vyhnaných Salvadorců z Hondurasu. Nakonec se to ve sportovním ranku odehrálo v Mexiku na neutrální půdě a Salvador po prodloužení vyhrál a postoupil nakonec i na ten fotbalový mundial 1970.
1: Byl to ale konflikt, který, řekněme, použil ten fotbal až jako rozbušku, konflikt, který bublal už několik let předtím. Hodně hezký díl naší Historie Plus si můžete poslechnout třeba taky ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, to je tedy jeden díl ze série, kterou vysílá tady náš sousední Český rozhlas Plus, a to je série, která se věnuje i třeba právě fotbalu na pozadí různých válečných konfliktů. Je tam i několik dílů, co se týče třeba druhé světové války nebo meziválečných let pohledem na Československo. Tohle tedy jedna z těch zahraničních variant.
0: No ale když to vezmeme teď do toho i aktuálního dění, tak hodně se řeší asi v Anglii i Argentině ten jejich vzájemný střet v semifinále, protože vlastně v roce 1998 se to řešilo kvůli červené kartě Beckhama při vypadnutí Angličanů. V roce 86 kvůli tomu, že Maradona tehdy svou boží rukou rozhodl o postupu Angličanů a Argentinců. Ale Adame, tam vlastně k tomu se váží ještě ta vzpomínka. Teď to bylo 40 let od toho zápasu století a říkali jsme, že ještě Maradona v úzovkách se mstil Angličanům za válku o Falklandy, protože to byla v roce 82 těsně před mistrovstvím světa ve Španělsku. A Argentinci vlastně v ní přišli o část svého území po tom ozbrojeném konfliktu s Brity, kteří tam byli dříve nějakým způsobem asi z koloniálních důvodů. No a tenhle konflikt se propisuje i do současnosti, protože Michael Oliver, řekněme velmi renomovaný rozhodčí FIFA, nemůže kvůli tomu pravidlu, že prostě Argentinci nepískají Angličany a naopak, tak nemůže pískat už do konce šampionátu žádný zápas, takže to je vlastně docela zajímavá věc, která se váže taky k fotbalovému mistrovství světa, které dnes nabídne v 21 hodin první semifinále Francie Španělsko, připomínám zítra Anglie Argentina, všechno na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 4 a 40 minut. Připomínáme to, že půjdeme soutěžit v 8 hodin 50 minut, ale chtěli bychom se ještě bavit o fotbalovém mistrovství světa z důvodu toho, že dneska je velký den pro Francouze i pro Španěly. Čeká je vzájemné semifinále, které se bude hrát v Dallasu na tom stadionu, který už hostil 8 předchozích zápasů turnaje a dneska je to tedy závěrečný 9. Nevím, jestli Adam Weidenthaler vzpomene třeba na duel Nizozemců s Japonci 2-2 nebo na vítězství Angličanů nad Chorvaty 4-2. Pro mě osobně třeba ten výkon Angličanů v tom prvním zápase byl natolik dobrý, že pak když hráli třeba ty další zbylé zápasy ve skupině a nedařilo se jim tolik a nedařilo se jim ani proti třeba Demokratické republice Kongo, tak jsem si říkal, to zas byl takový ten první výstřel, který nenapodobí a ihle jsou semifinále.
1: Honzo, já si nespomínám téměř na nic tím, že těch informací máme až příliš teď v posledních dnech fotbalových, takže je to spíš takové přemýšlení nad tím, co se stalo v posledních hodinách a to, co bude očekávání těch dvou jistě velmi zajímavých a hodně důležitých zápasů.
0: Zkusíme, jestli se slyšíme teď s jedním z respondentů, které jsme si zkusili pozvat do vysílání. Měl by to být Václav Svěrkoš, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, zdravím vás.
0: Dobrý den, Václave, tak není těch zápasů na mistrovství světa podle vás moc, kolik jste toho stihnul?
2: Tak poslouchal jsem vás a souhlasím s tím, že těch zápasů je opravdu strašně moc a připadá mi, že to mistrovství už trvá půl roku. Jako no. Ale na druhou stranu člověk si jako samozřejmě rád kouká na všechny ty utkání, že si z každého zápasu něco veme, ale přiznám se, že ten systém celkově úplně nejsem fanoušek takovýho velkého mistrovství.
1: I tak jistě jste viděl spoustu zajímavých zápasů, bavíme se s vámi už teď jako s hráčským agentem, ale taky třeba bývalým fotbalistou, který se ukázal i ve francouzských soutěžích, konkrétně za Sochaux, tým, který už nějakou tu dobu není na té úplně nejslavnější fotbalové mapě. Každopádně, když tak sledujete fotbalové reprezentace, ty elitní, je to tak, že stále ještě trochu přejete třeba Francouzům anebo Němcům, kde jste taky strávil řadu sezon. Jak to máte? Komu přejete, když už Češi nejsou na turnaji?
2: Jasně. Tak kdybych si měl vybrat zrovna mezi Francouzem a Němcema, tak většinou faním teda německým týmům, protože přiznám se, že i Němci jako lidé mi přivezli k srdci trošičku víc než Francouzi. Nicméně je třeba podotknout, že Francie je opravdu ten tým, který má dlouhodobě, bych řekl, má takovou kvalitu, že by mohli mít opravdu i tři nějaký jedenáctky prostě, který by byly jakoby konkurenceschopný na to mistrovství hrát a dokonce ho vyhrát a co je podstatný, že vlastně, když se koukáte třeba na tu řeč těla Mapého a celkově toho týmu, tak je tam vidět taková ta soudržnost, kterou oni potřebují a když budou mít, tak si myslím, že asi těžko někdo bude zastavovat. No.
0: Václav Svěrkoš, muž, který zařídil první gol české repre na Euro 2008, který s námi byl taky v desítce Pavla Horváta a teď bude hostem mimochodem taky ve čtvrtek té živé desítky Pavla Horváta v Ostravě i s Antonínem Panenkou, tak je s námi ve vysílání. Když se podíváme na to, co vás zdobilo tedy útočnou fázi, tak se dost liší třeba počet vstřelených gólů mezi dnešními soupeři, zatímco Francouzi jich dali 16, o jeden méně než nejlepší útok Argentiny, tak Španělé 11. Přesto tedy oni tou defenzivou to zvládli urvat. Co se týče třeba útočníků Španělé, na ně za stolik nesází, se mi zdá. Jaký máte na tohle pohled, že se obejdou bez té klasické devítky?
2: Je tomu tak, že ty zápasy Španělska jsou takový vlastně, dost se to líší od toho, co hrávali jako předtím, nebo ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa dříve. A v podstatě, co hrávali jako předtím, nebo ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa dříve. A v podstatě

0: Není to úplně ten Jamal, jako známe z klubové scény.
1: Přesto on před tím dnešním zápasem deklaroval, že si schovává to nejlepší na závěr. Kdo si rozhodně neschovává to nejlepší, tak to je Kylian Mbappé, jeden z nejlepších útočníků tohoto turnaje, střelců tohoto turnaje. On měl drobné zdravotní problémy, kvůli kterým musel odejít dřív trošku z toho předcházejícího čtvrtfinálového duelu, přesto by měl být dnes fit. Tak zvládne to ta francouzská ofenzíva, je natolik silná, že prolomí i španělskou dobře konstruovanou obranu?
0: Myslím si, že ano, že ten zápas bude, že budou padat branky zase jako v každém skoro zápase Francie. Přiznám se, že malinko fandím Španělsku, jako historicky vždycky jsem jim fandil tomu fotbalu jejich, ale ten soupeř jakoby v podobě Francie asi pro ně bude jakoby těžkým oříškem. Nicméně bych řekl takhle, že vítěz tohoto zápasu v podstatě rovná se mistr světa, jo, takže...
2: Takže máte podobný názor jako trenér Španělska Luis de la Fuente, který to taky říkal, že tohle je předčasné finále. Argentina, Anglie pro Václava Svirkoše tam není nějaký favorit.
0: Tak samozřejmě jsou to taky dobrý manšafty, ale já si myslím, že tohle opravdu je ten zápas, ten vítěz toho vlastně, který se dostane do finále, takže by to mohl zvládnout, jo. Protože co se týče zrovna Anglie, tak taky hrajou výborný mistrovství, ale tam si myslím, že se projeví už teďka třeba v semifinále, nebo možná v tom finále, prostě za mě ta největší slabina, což je gólman dlouhodobě, takže věřím, že to bude, ten mistr světa bude někdo z dvojice Francie, Španělsko.
2: To říká Václav Svirkoš, bývalý fotbalový reprezentant, který bude hostem čtvrteční desítky Pavla Horváta v Ostravě. Tak se na vás, Václave, moc těšíme a děkujeme, že jste si udělal čas teď na naše ranní vysílání. Hezký den.
0: Já děkuju za pozvání, mějte se hezky.
3: 21 etap, více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
4: Je tu cyklistická Tour de France.
3: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
4: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
5: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
3: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
4: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
6: Já to miluju celý.
7: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie.
8: V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
3: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
4: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: 8 hodin 52 minut, jdeme soutěžit s Adamem Weidenthalerem, už mě tady ťukal, že pane učiteli, už je čas. Tak Adame, prosím tě, chceš nějakým způsobem uvést ten soutěžní zvuk, anebo spíš představit ceny?
1: Já představím ceny, dvě vstupenky na mistrovství České republiky v atletice, konkrétně na víkend 25. července, tedy ten ne následující, ale až příští týden, atletický stadion města Plzeň, a pokud chcete vidět elitní české atlety, kteří se třeba i chystají na velké akce, tak si můžete s Radiožurnálem Sport zasoutěžit. Číslo zůstává stále stejné. 221 552 222 a ještě jedna podmínka. Pokud jste s námi vyhráli v posledních dvou měsících, prosím, nechte šanci ostatní.
2: Tak poslouchejte, kdo pak to mluví.
9: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu. Skoro to bylo jak v sauně a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají. Teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
2: Tak můžeme napovědět, že mluvil muž, který dal gól do sítě jednoho ze semifinalistů aktuálního mistrovství světa. A dá se říct, že to je vlastně ve vůbec posledním vzájemném měření české reprezentace s tímhle soupeřem. Takže jsme napověděli, že jde o fotbalistu. A nevím, jestli chceš ještě napovídat, Adame.
1: Nechávám to na tobě.
2: Dobře, no tak ještě napovím, že to je fousatá relativně historie, pokud třeba se o tom budeme bavit, tak začátek milénia, kdy tenhle muž dokázal skórovat do sítě, tedy té reprezentace, která se dnes představí semifinále mistrovství světa. Číslo do studia znáte, 221 552 222, a voláte nám, tak vítáme prvního soutěžícího. Dobrý den, kdo je tam?
10: Já vás zdravím, Pavel z Moravy.
2: Pavle, vítejte. Tak tušíte, o kom byla řeč?
10: Já si myslím, že...

0: to je Zdeněk Rigura.
1: Bravo, skvěle. Vy si pamatujete tu jeho žíni, jak dala Francouzům tehdy v roce 2003?
0: Ne, vůbec.
1: Vůbec, ale poznáte ho?
0: No jo,
1: to bylo už z pozice teď, když byl s českou reprezentací na mistrovství světa, ale pamatujeme ho taky jako velmi úspěšného nositele reprezentačního dresu, Pavle. A Zdeněk Rigura vám přihrál 2 lístky na mistrovství republiky v atletice a můžete se tam podívat. Tak vám gratulujeme.
0: Děkuju,
1: mějte se krásně a v pátek bezdrátová sluchátka, ale to vy víte podle mě. Mějte se fajn.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál 9 hodin. Jan Altendorská zprávy.
2: Hrozba bombou na pražském hlavním nádraží zastavila vlaky i auta na magistrále. Irán zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Američané opět útočili na Teherán. Fotbalisty Francie a Španělska čeká semifinále mistrovství světa. Na D1 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda na kilometru 27. A čekáme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Policisté kvůli anonymní bombové hrozbě zasahují na pražském hlavním nádraží. Informovali o tom na síti X. Provoz vlaků je zastavený, metro stanicí jen projíždí. Zavřená je taky magistrála. Podrobnosti doplní reportér Dominik Hron.
4: Cesta vlakem se dnes zkomplikovala například i lidem, kteří přijížděli rychlíkem Krušnohor z Chebu nebo z Ústí nad Labem. Na hlavní nádraží totiž stejně jako ostatní cestující nedorazili. Průvodčí oznámila, že je potřeba vystoupit dřív, protože na hlavním nádraží je nahlášená bomba. Většina lidí se tedy vydala na metro, kde se chvílemi tvořily i fronty. I tam ale hlásí, že souprava stanicí hlavní nádraží pouze projíždí. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Radiožurnál informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu.
5: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že dva tankery ignorovaly varování, vypnuli navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství chce oddělit ústavní a ochranou péči.
6: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
7: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
6: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
8: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
6: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Francie se v semifinále mistrovství světa utkají v Dallasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Potvrdil to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
9: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
1: Utkání začne v 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Problémy v Praze a kolona u Benešova. V Praze kolabuje doprava. Jak jsme slyšeli ve zprávách, v centru města je zavřená obousměrně magistrála u hlavního nádraží kvůli evakuaci nádraží. Kolony stojí v obou směrech, ucpané jsou i navazující ulice. Do centra teď autem nejezděte. Do toho ještě nehoda na městském okruhu. Ve směru z Troje na Barandovský most se před Zlíchovským tunelem srazila dvě auta a kvůli tomu výrazně regulují vjezdy do tunelů směr Smíchov, takže kolony i před tunely. Kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí v obou směrech. Delší zde jedničky směr letiště už od Jesenice. No a pozor, k okruh je ucpaný taky na Černém mostě v obou směrech. Teď dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy se začíná rozjíždět kolona za sjezdem na Divišov. Na kilometru 27,5 odtáhli poslední auto po nehodě a průjezd je volný. Do té nesouvislé kolony se dojíždí na 39. kilometru. A ještě silnice 3, vjezd z Benešova směrem do Prahy. U Tužínky omezení a postojíte 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně budou provázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr. Teploty dnes 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy.
10: Krásné ráno vám přejeme stále s Adamem Weidenthalerem ze studia Radiožurnálu Sport.
11: Dobrý den, Jane Pěrušku a vážení posluchači.
10: Ano, můžete se těšit také po půl desáté na to, že si řekneme, kdože vyhrál ten velký závod na 1600 kilometrů z východu Slovenska až do Bramborárny Třebeň na západ Česka, tedy nedaleko Františkových lázní, za kolik, že se to dá třeba ujet na kole, ale nicméně budeme předtím řešit, což asi pro většinu posluchačů je daleko zásadnější, dál fotbalové mistrovství světa.
11: A dnešní zápas hraný od 21 hodin Francie versus Španělsko.
10: Vyzdvihuje se španělská obrana, která povolila soupeřům jeden jediný gól. Na druhou stranu, když se podíváte, Francouzi inkasovali dvakrát.
11: Wow.
10: A takže já doufám, že mě nebudou napadat, což už jsem říkal včera, podobné myšlenky jako při sledování duelu Anglie-Norsko. Škoda, že tam není někdo jiný. Ale na druhou stranu tady u těch reprezentací by to asi nikdo jiný být neměl, protože tam to bylo zcela zasloužené. Možná pouze Kapverďané, když hráli 0-0 tehdy se Španěli, tak trošku zadrnkali na nervy, jinak La Rocha prochází turnajem jak příslovečný nůž máslem, rozteklým teda.
11: Mně se líbí jedna statistika ze serveru Opta, který si hodně vybírá. My se bavíme o Mikelu Merinovi jako velkém španělském žolíkovi, ale v přepočtu těch vstřelených gólů na počet odehraných minut je vlastně až pátý v pořadí, co týče těch čtvrtfinalistů nebo týmu, které se dostali alespoň do čtvrtfinále. Před ním dal víc gólů v míň minutách, volně předloženo, Švýcar Mansambi, pak Nor Haaland, nebo Haaland chcete-li, Messi a nejlepší číslo má Kylian Mbappé, zhruba 1,4 desetiny gólů na odehraných 90 minut.
10: A Merino má kolik těch gólů? 5 nebo 4? Že jich má méně, víš, jakože třeba u Haalanda a Mbappého tam je vlastně ta statistika ovlivněná, kolik že dali gólu a u Holanda konkrétně to, že nehráli, jak byli naštvaní norští fanoušci ten poslední zápas ve skupině.
11: No, Mikel Merino má podle mého pouze 2 ty, které posunuli Španěli přes Portugalce a následně přes Belgičany.
10: Jasně, takže tam bylo opravdu dáno tím, kolik hrál minut.
11: A u něj problém, že ve skupině to nebyly jenom 5minutové party, ale kolikrát třeba i půl hodina nebo i hodina utkání s Uruguayí ve skupině.
10: Aha, ale stejně mě trošku při vzpomínce na španělské úspěchy 2-8, 10 nebo 12 chybí tam nějaký ten ostrostřelec typu Davida Vy nebo Fernanda Torrese, od kterého bych čekal, že to tam prostě dneska těm Francouzům třeba dvakrát pošle a bude to drama. Víš, jako nějaký konkurent Mbappého, tobě to nevadí?
11: Nevadí mi hra Mikela Oyarzábala, jestli narážíš na tuhle pozici.
10: Dobře, no. Ale jak se říká, proti gustu, žádný disputát. Přejeme krásné ráno, pokud právě snídáte. Dobrou chuť.
11: Hezký den.
3: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Španělsko, Francie. Francie, Španělsko, první semifinále mistrovství světa je tady a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte od 21 hodin živě.
3: A Pavel Horvát bude mít jistě co říct o obou týmech, jelikož patří oba dva mezi favority na celkové vítězství. Pavle, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
3: Zápas Francie-Španělsko nabízí spoustu témat, každopádně na úvod oblíbená typovačka. Jak to dnes podle tebe dopadne?
4: Já si myslím, že někdo vyhraje ten zápas prodloužení. Nevím kdo, myslím si, že kdyby to bylo překvapení, tak to bude Španělsko, favoritem 100% je Francie.
2: Co určí rozdíl mezi dvěma soupeři, které mají nejvyšší vlastně úspěšnost pressingu na turnaji a vlastně s velkým odstupem od ostatních? Kdo se má ujmout takové té taktovky, že bude dirigovat tempo?
4: No, tak já si myslím, že to budou chtít být Španělé, nicméně síla Francie je veliká v té útoční vozbě a já si myslím, že nakonec to budou Francouzi, kdo bude určovat tempo hry, protože pokud by Španělé kombinovali tak, jak kombinují doteď a měli tolik ztrát, protože si myslím, že úplně v topu nehrajou, tak Francie má tak rychlou tu čtyřku dopředu, že těžko by to bránili.
3: A myslíš, že tím pádem Španělsko trochu upustí od té své kombinační taktiky, kdy hodně rozehrává přes stopery a nechává je tedy možná trochu oslabené potom nahoře, že by za ně zabíhali? Myslíš si, že trochu přepustí tedy iniciativu Francouzům?
4: To jsme slyšeli trenéra Španělů, tak evidentně ne. Samozřejmě můžou to být jenom řeči před tím zápasem. Myslím si, že Španělé taky několikrát už ukázali takový ten hluboký blok, který prostě je potřeba v tomhletom fotbale a myslím si, že bude fakt rozhodovat to, jestli někdo se do nějakého breaku dostane nebo ne a do těch plných to není úplně jednoduchý.
2: Co se týče vlastně jejich vzájemné bilance, tak pamatujeme ještě minulý rok, když v Lize národů to bylo 5-4, takováhle divočina to asi teda podle tebe nebude. Možná když to vezmeme, jak moc závislá je Francie na Mbappém, který odstoupil z toho čtvrtfinále, ale doval si kotník.
4: Tak samozřejmě závislá je, já si myslím, že hlavně pro fanoušky je to ikona, já si myslím, že spoluhráči taky ho vnímají jako důležitýho hráče, ale Francie má spoustu jako fantastických hráčů, prostě mně se hrozně líbí ten Olisek, kterýho jsem měl zaškatulkovanýho jako křídlo a teďka hraje všechno, je všude, je fantastický, nekazí a když zkazí, tak je to situaci, která by nabídla Francii šanci a pro mě to je nejlepší hráč mistrovství.
3: Na druhé straně se někteří pozastavují nad tím neustálým nasazováním Mikela Oyarzábala na hrot španělského útoku. I před chviličkou Jan Pěruška trochu spekuloval, jestliže nemá náhodou Španělsko lepší útočníky, nebo že by se tam přál ještě nějakého toho Fernanda Torrese třeba z dob minulých. Jak ty se díváš na hru právě středního útočníka Španělska?
4: No tak Španělsko nemá teďka Fernando Torrese nebo Moratu, prostě ty hráči takovýhle tam nejsou, je tam Merino, který v Arsenalu plnil tuhle tu roli, ale není to klasický útočník. Já si myslím, že to mužstvo si na tuhle hru zvyklo, dělá velkou převahu ve prostřed hřiště a mají taky fantastický hráče samozřejmě, i když některý si myslím, že nejsou v té top formě, v jaký jsme od nich zvyklí, ať už Pedri nebo další, tak si myslím, že jsme viděli už hrát jako lepší zápasy. Na druhou stranu pochopitelně, pokud Španělsko se dostává do nějaký situace, že musí centrovat ty hráči před bránu, tak tam úplně, bych řekl, Tomáše Skuhravýho nemají. No.
2: Když jsi narazil na českou stopu na mistrovství světa, tak je možná docela pozoruhodné, že v té statistice průměrné rychlosti za zápas jsou stále na prvním místě Češi. Prostě nějaký průměr, který vznikl...
3: Jako nejrychlejší sprinteři?
2: Ne, ten nejvyšší průměr ve sprintu vlastně 6,33 kilometrů za hodinu, což je nějaký ten průměr rychlosti, co hráči vyprodukovali dohromady, tak Češi mají prostě nejvyšší tenhle průměr. Ale když to vezmeme teď na naběhané kilometry, tak z těch 8 čtvrtfinalistů, které máme už tedy za sebou, 4 vypadly, 4 postupili, tak právě Španělé a Francouzi toho naběhli nejméně. Takže jak to vidí Pavel Horvá, bude to spíš taková, možná ne lážo plážo, ale prostě, že to nebude asi tak fofrný fotbal, jako jsme viděli třeba, když hráli Maročani s Kanadou?
4: Já musím říct, že fofrný fotbal to bude, ale samozřejmě s obrovskou kvalitou, kterou všech těch 20 hráčů v poli plus ty dva brankaři prostě budou mít. Tam vlastně není ani jeden hráč, který by byl technicky slabší, proto možná to bude vypadat jako lážo plážo, ale opravdu ta kvalita na tom míči je taková, že oni dobře vědí, kdy můžou se na někoho vrhnout a presovat oproti tomu, když vědí, že ty hráči mají balón pod kontrolou, tak zbytečně plejtvat silama. Takže ono to bude vypadat, že ty mančafty opravdu se chtějí dostat do toho základního defenzivního postavení a z toho čekat na nějaký zisk a break. A samozřejmě logicky to druhý mužstvo zase tohle chtít nebude. Takže bude to dobejvání. Myslím si, budou fáze, kdy budou mít držení Španělé, budou fáze, kdy budou mít držení Francouzi, ale myslím si, rozhodne nějaký break nebo standardka.
3: Mluví se o předčasném finále, tak budeme dnes večer sledovat pozdější novopečené mistry světa?
4: Jo, tak mluví, já si myslím, že finále je až finále. Samozřejmě tenhle zápas je fantastický, obě ty mužstva jsou nadstandardní, jsou výborní, ale musí se do toho finále probojovat.
2: Pokud by se probojovali, zase si zaspojkuju, vím, že to nemáš moc rád, ale my novináři to naopak rádi máme, tak Francouzi by byli po třetí za sebou na mistrovství světa ve finále. Naposledy se to povedlo výběru Brazílie mezi lety 94 až 2002, byly z toho dvě zlaté medaile, jedno stříbro. V tvém vidím ten aktuální výběr jeho Deschampa, vyrovnal by se nebo třeba překonával by v něčem tehdejší brazilský tým, který má možná i dnes takový až legendární status?
4: Tak potvrdím, že to je čistá spekulace. Ten fotbal se hodně vyvíjí prostě v různých těch faktorech, v různých těch fázích té hry už se hraje jinak, než se hrálo a ten fotbal, který se hrál před 10, 15, 20 rokama, už se s tímhletím nedá moc srovnávat, ale troufnu si říct, že kdyby ty brazilský hráči byli tak natrénovaný jako teďka v téhle době ty kluci, tak ta kvalita by tam byla hodně podobná a moc rád bych ten zápas viděl, no.
3: Francie je tedy favoritem tohoto duelu, Španělé mají za sebou pár zajímavých statistik, třeba to, že v 6 z posledních 7 semifinále na velkých turnajích postoupili Španělé dál a taky aktuálně drží vůbec nejdelší sérii bez porážky, která je u aktuálních, řekněme, trenérů v těch velkých týmech, 12 výher, jedna remíza po sobě, Španělé.
2: Takže to favorizuje Španěli, no. Takže...
3: No ne úplně, ale jenom přidávám statistické zajímavosti, že rozhodně je neradno odepisovat.
2: Ano, Španělé, mimochodem taky soupeři české repre v podzimní lize národů dneska proti Francii. O finále zítra se utkají další soupeři, tedy Čechů v lize národů, Angličani s Argentinci.
3: Jo, a ještě přidejme to, že se dost mluvilo o jednotlivých soupeřích, přes které museli jednotlivé reprezentace projít, tak co se týče mezinárodního rankingu FIFA, tak Španělsko mělo právě ten v vozovkách nejtěžší los, když muselo přejít třeba přes Portugalce nebo Belgičany, tedy pátý, respektive devátý tým světového žebříčku.
2: Pavel Horváth dneska bude glosovat opět večer zápas Španělska s Francií, první semifinálový na mistrovství světa, teď se s námi spojil ráno. Pavle, moc ti děkujeme za tvůj čas a postřehy a přejeme ti krásný den.
4: Krásný den vám i všem posluchačům.

0: 9 hodin 24 minut, máme tady encyklopedii radiožurnálu Sport, té se tento týden věnujeme nejslavnějšímu cyklistickému závodu na světě.
1: Tour de France, to je značka, která přesahuje hranice sportu a dnes budeme mluvit o zeleném trikotu pro nejlepšího jezdce v bodovací soutěži.
0: Ten se uděluje od roku 1953, body se rozdávají na konci každé etapy a navíc i v jejich průběhu na sprinterských prémiích.
1: Proto této soutěži tradičně dominují nejlepší sprintéři v pelotonu. Věděli byste, kdo je rekordmanem v počtu zelených trikotů na Tour de France?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to Slovák Peter Sagan, který celkem 7x ovládl bodovací soutěž a o jeden triumf tak překonal předchozí rekord Němce Erika Zabla.
0: Po svém 7. vítězství v roce 2019 v cílovém prostoru v Paříži Sagan mluvil o tom, že těch trikotů mohlo být i víc.
1: Vzpomněl si totiž na diskvalifikaci z Tour roku 2017, kdy byl po kontaktu s Markem Cavendishem v cíli jedné z etap vyřazen.
3: No už jsem jich mohl mať 8, hej. Akože nikdy jsem potom nějako netužil, ani jsem to nečakal, akurát tím, že jsem stále na Tour, tak se to stalo. Vlastně každou jednu Tour, co jsem dokončil, tak so zeleným dresom, takže jsem rád, že aj statisticky som na tom celkom dobre. Ja si myslím, že hlavne každú jednu vec by sme mali brať s úsmevom, takže snažil som sa brať aj túto túr s úsmevom na tvári a vám to tak ide ľahšie. A myslím si, že po 3 týždne, čo ubehli, že sa mi do toho nechcelo ísť a nakoniec to ubehlo jak 2 dní.
1: Zajímavé je, že od dominance cyklisty Petera Sagana už žádná další série nepřišla a v následujících 6 Tour de France bylo 6 různých vítězů bodovací soutěže.
0: Pro úplnost, v aktuálním ročníku vede před dnešní 10. etapou Dan Mats Pedersen, tedy stájový kolega Mateja Sevacka.
1: Jediným českým cyklistou, který výrazně promlouval do pořadí v souboji o zelený dres, byl Jan Svorada, ale nejlepšího výsledku, 3. místa v této soutěži, dosáhl v roce 1994, tedy ještě ve slovenských barvách.
0: No, jenom zajímavost, která se týká Petera Sagana, a možná si ji taky uvědomujete, on vyhrál na Tour de France 7x zelený dres, ale vlastně v úzovkách v tomhle kontextu pouze 12 etap. Já osobně si ho spojuju právě s také tím, že byl v řadě sportu téměř první, ale byl často taky druhý, třetí, prostě poražený, ale měl ty body na to, aby byl zelený, což je taky vlastně zvláštní počin. No, protože když to vezmete, tak se mluvilo o Cavendishovi, ale ten vlastně většinou nazbíral několik etap a pak třeba odstoupil, ale Sagan byl tím příslovečným turminátorem, protože dojel do cíle a mohl tedy získat ten zelený dres. A to je, myslím, hodné obdivu. Na radiožurnálu Sport budeme za chvilku vysílat krátké zprávy, bude 9:30. Po nich se spojíme s jedním zástupcem, který organizuje extrémní závod 1000 mil v Československém, a pak máme další téma.
1: Vrátíme se taky ještě k fotbalovému mistrovství světa. Už jsme to dnes jednou nahlíželi španělskou optikou, tak se zkusíme zase přinést francouzský pohled a následně taky čistá hra Martina Procházky po 10. hodině a později i v podcastových aplikacích.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy a Jana Utendorská.
4: Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Vilznově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Asi 6. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dál prolévají sutiny vodou. Příčinu požáru 11-patrové budovy zjišťují kriminalisté. Spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců, uvedla to dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Známá zatím není ani způsobená škoda. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by taky příští rok stála 2570 korun. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Zrušení slev pro nízkoemisní vozidla by ale podle ministerstva financí znamenalo, že by Česko přišlo o evropské dotace. A Mexiko podá ve Spojených státech trestní oznámení kvůli úmrtí 17 jeho občanů v amerických detenčních centrech a při zásazích proti imigračních úřadů. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Reagovala tak mimo jiné na čtvrteční zásah v Houstonu, při kterém pracovníci proti imigrační agentury ICE zastřelili mexického dělníka. Podle Washingtonu chtěl do jednoho z agentů najet autem, to ale popřeli 3 mužovi spolujezdci. Sport. Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje a Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Střechova a kolony v Benešově. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor ve stoupání za Střechovem. Na kilometru 51 hlásíte nepojízdné auto v pruhu pro kamiony.
6: Jsme tady v pravém pruhu ve stoupání auto na blikačkách. Máme to tam takový pitomý, vypočuju tam kamiony.
5: Silnice 3 je ucpaná na průjezdu Benešovem v obou směrech. Na hlavním tahu údržba jede se Kyvadlově. Delší je fronta směrem na Prahu až na půl hodiny. V Praze se uklidňuje pomalu situace v centru města. Magistrála opět plně průjezdná v obou směrech. Kolony se tak postupně v Praze rozjíždějí. Stále je ale v centru nutné počítat s větším zdržením. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí kvůli provozu i regulovat vjezdy do tunelů. Na okruhu kolony taky na Černém mostě opět v obou směrech. A připomínáme taky ucpané příjezdy k letišti v Praze. Delší je tam fronta ve směru z Kladna na D7. Od Středokluk budete popojíždět asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hard

0: Ada Weidenthaler stále se mnou ve studiu, někam necestoval. Ty někam jedeš třeba po Česku se podívat na nějakou dovolenou?
1: No, ne.
0: Nejdeš. Já plánuju za měsíc do Beskyd, moc se těším, trošku to spojím s tím, že tam máme 10. 6. srpna v Zubří, tak už tam člověk prostě jede.
1: Takže vezmeš rodinu.
0: Že vezmu rodinu, na tu 10. ne, to bych jim neudělal. Ne, já si dělám legraci, doufám, že tam přijdete vy posluchači, bude to stát za to.
1: Mimochodem na našich webových stránkách už se můžete koupit lístky, takže pokud nechcete být jako rodina Jana Pěrušky někde za dveřmi, tak přijďte, máte
0: takhle,
1: možnost.
0: Abyste se nebáli, oni strádat rozhodně nebudou.
1: No,
0: ale věřím, že se třeba pobavíte vy, pokud dorazíte. No nicméně během těch letních dovolených se můžete třeba vypravit až na úplný východ bývalého Československa a od nejvýchodnější obce Slovenska si představte, že byste šli úplně na západ Česka. Ještě třeba byste jeli na koloběžce nebo po pěšky a někdo by vám to třeba měřil.
1: Takové dobrodružství absolvují účastníci extrémního závodu Thousand Miles Adventures, který už zná vítěze, a my o tom budeme mluvit s hlavním organizátorem Martinem Šímou. Hezké ráno.
2: Dobrý den, dobré ráno.
1: Na start se v neděli už 5. července ve slovenské Nové Sedlici postavilo 284 odvážlivců, tak kdo těch 1600 kilometrů v přepočtu zvládl nejrychleji a dojeli všichni?
2: Tak v tuto chvíli máme nějaký 8. den závodu a jak jste říkal, startovalo 284 závodníků. Aktuálně jich máme na trati 184, takže z nich stovka zhruba buď to skončila, nebo už je v cíli v CP2, to znamená ve finiši 500 v poloviční distanci, a někteří závodníci už jsou samozřejmě i v cíli tisícovky. Letošní ročník byl, co se týká počasí, naprosto ideální, takže nám padly oba rekordy, jak na severní, tak na jižní trase. Na jižní trase to byl čas 6 dní a 16 hodin a postaral se o to Dan Polman. A na severu potom 6 dní, 17 hodin a 30 minut, to znamená jenom o hodinu a půl rozdíl mezi těmito dvěma trasami, a vítězem severu se stal Michal Ozogán.
0: No Daniel Polman je známé jméno, samozřejmě ve světě sportu, byl tady i u nás v pořadu kilometry Jiřího Ješka. Loni objel na jeden zátah všechny etapy Tour de France, to bylo přes 6000 kilometrů, protože to jel včetně těch přejezdů. Ne náhodou má přezdívku Ultra Paco, ale opravdu takhle zní ta přezdívka. Máte od něj zprávy, jak náročná byla ta letošní zkouška, kterou zvládl v rekordním čase?
2: Ano, Dan to porovnával i se severní trasou, kterou jel vlastně v roce 2024, a říkal, že si to užil, ale že náročné to bylo, že v porovnání se severem jsou tam na jihu jsou místa, která jsou více jakoby v pustině, když to tak řeknu, hlavně ta jižní část Slovenska. Ale jinak si to užil a na té trase strávil v podstatě, jak jsem říkal, 6 dní, 16 hodin, takže i de facto prolétl. Co se týká spánku, tak i toho moc nenaspal. Spal zhruba tak 3 hodiny denně, takže tak.
1: Na webových stránkách vašeho závodu, tedy Thousand Miles Adventures, jsou ovšem závodníci upozorňováni třeba taky na možné setkání s medvědy právě na slovenském území, tak v tomhle ohledu všechno letos v pořádku, nebyli žádní na trati?
2: Na trati byli, měli jsme pár setkání s medvědy ze stran závodníků, ale naštěstí všechno proběhlo v pořádku. Ve všech případech medvěd utekl, lekl se, takže za to jsme rádi, samozřejmě z tohohle máme strach každý rok, ale zatím letos všechno vypadá dobře.
1: Jaká je taková výbava na setkání s medvědem? Ne snad, že byste se s ním měl prát, ale co doporučujete? Nevím, utéct co nejrychleji, jasně, ale co dál?
2: No, tak my máme vlastně v povinné výbavě závodu pepřový sprej přímo proti medvědům, takže to je jako už ta poslední možnost teda, ale všichni závodníci od nás dostávají na startu rolničku, takže ten první způsob je být co nejhlasitější, cinkat a doufat, že medvěd uteče. Ten pepřový sprej je až poslední záchrana.
0: Mně se tohle líbí, že na vašich webových stránkách závodu je právě taková příručka, jak se chovat při setkání s medvědem, a osobně, když jsme tady mluvili o Beskydech, tak předloni si pamatuju, že jsme tam na jednoho narazili, byť byl ve skrytu, ale slyšeli jsme ho a nějakým způsobem díky manželce jsme teda se chovali tak, aby jsme přežili.
1: Ale
0: prostě hodí se to, podívejte se vy, posluchači třeba právě na závod 1000 Miles Adventure a tam na webových stránkách je třeba i příručka, jak se chovat při setkání s medvědem.
1: Dvakrát v minulosti se závodilo ale na prémiové trase 2000 mil, což je tedy zhruba 3200 kilometrů. Nejbližší taková distance bude u vás za programu za 3 roky. Je zájem i o takový extrém, ať už co se týče nějakého volna, co si třeba musí závodník vzít?
2: Určitě zájem je, právě proto jsme to teďka zařadili vlastně po druhé během vlastně 2-3 let a rozhodli jsme se, že uděláme takovou jako mílařskou olympiádu, že každé 4 roky se pojede tahle ta, jak jste to nazval, prémiová distance 2000 mil. A na příští rok, na rok 2027, máme opět takovou netradiční distanci nebo netradiční varianty tras a to je to, že se pojede kolem Čech. Vlastně tahle ta varianta se jela v roce 2021 za covidu, kdy jsme nemohli na Slovensko, tak byla potom velká poptávka, že si to závodníci chtějí vyzkoušet a zopakovat, takže se pojede vlastně kolem Čech a ty trasy se vlastně prolnou, takže i proto to je velice zajímavé, že ty závodníci se potom na trase budou vlastně sever s jihem, si budou potkávat a můžou si tak společně popovídat.
0: To říká hlavní organizátor závodu 1000 Miles Adventures Martin Šíma, který asi bude dál bedlivě sledovat další závodníky, kteří míří do cíle na západě Česka až z toho samého nejvýchodnějšího kouta Slovenska během této dobrodružné akce. Děkujeme moc za váš čas, za rozhovor a držíme palce ostatním závodníkům, ať to dají do cíle a taky vám organizátorům, ať na ně vydržíte čekat.
2: Já taky moc děkuji, mějte se pěkný den.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: V 9 hodin 46 minut, když už trošku vysvětlo i sluníčko tady nad střechami na Pražských Vinohradech, se rádi vrátíme k fotbalovému mistrovství světa.
3: Španělsko, Francie, to je zápas, který dnes pro vás budeme vysílat od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a dál se snažíme nabídnout třeba i trochu nesportovní pohled na tuhle událost.
2: Ano, s muži, kteří jsou vlastně z té dané země, z toho daného státu, který bojuje účast ve finále mundialu. Měli jsme tady v 8.20
3: Daniela Ordoněza.
2: Ano, ze španělské redakce.
3: A Českého rozhlasu.
2: A teď tady máme kolegu z francouzské redakce Českého rozhlasu, Guillauma Nargueta. Dobré ráno.
4: Bonjour, dobrý den.
3: A chceme se zeptat na to, jaká je aktuálně nálada ve Francii před tím hodně sledovaným zápasem, protože už jsme to taky dnes několikrát zmiňovali, znovu se rozjíždí podní vol na Tour de France. Vy slavíte ve Francii svátek, den dobytí Bastily, a jede se právě znovu na Tour de France etapa. Tak co dostává přednost, ať už v médiích, ať už v myšlenkách Francouzů?
4: Jednoznačně fotbal, stačí se dívat na dnešní titulní stranu jako sportovního deníku L'Équipe, je tam jenom fotbal. Tour de France samozřejmě to je velmi sledovaná událost, nicméně je víceméně už jako po zavodě, díky tomu, že Pogačar už vede, Sexas zatím francouzský jezdec není tolik vidět, ale hlavně no, je to přece jen jako semifinále mistrovství světa a jak to říct, jako ve Francii takový dojem, jako že turnaj začíná až dneska, protože zatím to byla sama víra a převládá takový dojem, že Španělsko je konečně nebo prvním pořadným soupeřem jako pro Francii. Já vím, že to zní možná trochu
2: nezní to tak namyšleně.
4: Na fukaně, ale je taková nálada a jo, dneska je svatek a myslím si, že hodně fanoušků se na to těší.
2: No vlastně s těmi úspěchy Francie na mistrovství světa nebo Evropy je spojený Didier Deschamps, ať už jako hráč nebo jako trenér. Dva tituly mistra světa a mistra Evropy 2098 jako hráč a teď tedy jako trenér vlastně usiluje o druhé zlato po roku 2018. A jak třeba, nebo můžeš porovnat, jaká je nálada kolem těch manšaftů, protože v roce 98 Francie hostila mistrovství světa, vyhrála pak 2000 euro a teď tedy Deschamps už 12 let nebo kolik 14 let skoro vede Francii, tak jak to třeba porovnávají Francouzi tohle?
4: V roce 1998 to byla historická událost.
2: Jak to třeba porovnávají Francouzi tohle?
4: V roce 1998 to byla historická událost, protože to byl první

0: Možníky a teďka tím, že má to Mbappého, Dembeleho, Dueho nebo Barkolu a k tomu Olisiho, tak přizpůsobil tomu rozestavení. Francis se snaží hrát jinak. Ne každý zápas jako je úplně povedený, pěkný, ale aspoň vidět jako ta snaha hrát dopředu a ve Francii je to velmi důležité.
1: Co se týče toho posledního evropského šampionátu, tak v semifinále tam Španělé vyřadili Francouze po obratu. Kolumuany otevřel skoro někdy v 9. minutě. V 25. už bylo v vozovkách hotovo po trefách Jamala a Olma. Jak jsou na tom Francouzi, co týče nějakých vendet, odplat? Myslí na to? Vzpomíná se třeba na tyhle poslední konfrontace s tímhle soupeřem, protože i v Lize národů to bylo hodně zajímavé a hodně gólově štědré, tak mají Francouzi spadeno na Španěli o to víc?
0: Tak už před turnajem Didier Deschamps prohlásil, že velkým favoritem je Španělsko. A na včerejší tiskové konference to zopakoval. Francie na velkém turnaji neporazila Španělsko od osmi finále na mistrovství světa v roce 2006, takže respekt tam je, ale mezi Francií a Španělskem nepanuje taková rivalita, jako například mezi Francií a Německem nebo s Anglií. Je to trochu jiné. A myslím si, že vždycky Španělsko hraje takový hezký fotbal na pohled a myslím si, že vůči Španělsku panuje respekt jako ve Francii. No
2: Francie potom, když jsme mluvili o té zlaté éře na přelomu milénia, tak zažila také nezdary na mistrovství světa, které se týkaly určitých nesouladů v kádru. Asi nejvýraznější byla Jižní Afrika 2010. Teď je tam velmi výrazný Mbappé, který také víří vody, různé názory jsou na něj, ale je to nesmírně talentovaný gólový útočník. Chci se zeptat na to, kdo tam teď podle tebe, Guillaume, je tím tmelem. Kdo je tím třeba Griezmannem, který letos chybí a mluvilo se o něm třeba, pamatuju si na Guardianu, teď nedávno jsem slyšel, říkal tam jeden redaktor Francouz, bez Griezmana to bude úplně jiná Francie a možná to nepůjde. A ono to evidentně jde.
0: Ono to jde, protože se objevil Olise. To je velká změna a jinak lídrem toho týmu a málo kdo tomu věřil ještě před turnajem se stal Kylian Mbappé. Jo, to je úplně jiný hráč, ale jiný i člověk jako kapitán. Psalo se o něm hodně článků, že je v týmu oblíbený a že to je velký rozdíl oproti tomu, jak Mbappé je vnímaný třeba ve Španělsku, v Madridu, kde sice v Realu dával v letošní sezóně spoustu gólů, ale všichni řešili, že jeho vliv jako na tým, nebo že hraje hodně na sebe, že je takový sobec, jako, že myslí jako jenom na svoje čísla. To také se řešilo hodně ve Francii, ten jeho vztah jako k reprezentaci a zdá se, že se změnil. Ale i díky tomu, že v tom je zasluha trenéra Didier Deschamps, který jako umí s ním pracovat.
1: Takže on byl, řekněme, v roli nějakého uprchlíka, když končil v Paris Saint-Germain a teď se zase ten svůj mediální obraz ve Francii zlepšuje, dá se to tak říct?
0: Ale myslím si, že lidi jako pochopili, proč odešel do Realu přece jen. Jako to chce každý hráč a to se vidělo, že to je Mbappův jako sen od dětství, o tom vždycky mluvil. Takže tak, ale jo, když jako hrál v Paříži, tak to prostě působil jako dojmem, jako že on jako chce vyhrát jako a ne tím jako a proto jako začalo vlastně po jeho odchodu PSG začalo být úspěšně jako na evropské ceně. A myslím si, že i ve francouzské reprezentaci je něco podobného. Kritika vůči němu byla velká, občas nespravedlivá, ale zdá se, že si to vzal jako k srdci a o to víc dnes jako se snaží. Ale jak byl neúspěšně v Realu, tak myslím si, že také chce ukázat, že chce něco velkého vyhrát, no a ta poslední šance je mistrovství světa, ale pochopil také, že pokud on jako chce být jako úspěšný, tak nemůže hrát jenom na sebe, ale že ta a proto i díky tomu

0: tomu ta spolupráce celého útoku dobře funguje.
1: To říká Guillaume Narget před dnešním zápasem číslo 1 v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Francie narazí na Španělsko a právě kolega z francouzské redakce Českého rozhlasu nám trošku přiblížil, jaká je nálada aktuálně před tím zápasem ve francouzském táboře. Guillaume, moc děkujeme. Držíme palce, já osobně teda držím palce víc Francouzům a jsme zvědaví na večer.
0: No to asi všichni.
1: Adamu Weidenthalerovi taky moc děkuji, čeká nás čistá hra. Adame, bylo to prýma ráno, doufám, že i posluchači si to užili. Já určitě, měj se hezky.
2: Krásný den.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Nejvyšší soud potvrdil podmínku za veřejné nošení symbolu Z spojovaného s ruskou agresí. Francouzské bezpečnostní složky evakuovaly stovky lidí kvůli požáru nedaleko Paříže. Tenistka Nosková je po wimbledonském vítězství zpátky v Česku. Omezení komplikuje průjezd Benešovem po silnici 3 a čekáme velkou oblačnost postupně s přehlaňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá, argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Už skoro 2000 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s ním 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
3: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
4: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel Bian. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela 2 lidi podezřelé za žářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly na boj s chudobou právě ve spolupráci s agenturou.
5: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal desítky milionů korun na sociální projekty. Vyjmenovává je primátor Milan Merz z hnutí Nový sever.
6: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
5: Místo starostka Litvínova Květuše Helmichová se SNKED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
7: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
5: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Radiožurnál.
1: Provoz na vlakovém nádraží v Praze i na Vilznově ulici je plně obnovený, oznámil to policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz vlaků byl ráno zhruba hodinu zastavený, metro stanicí jen projíždělo. Policie taky na necelou hodinu uzavřela v obou směrech magistrálu. Nahlášenou bombu nenašla. Teď bude pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení.
8: Sport. Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. Zápas začne v Dallasu v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Linda Nosková se po triumfu na slavném Wimbledonu vrátila včera odpoledne do Česka. V Londýně získala 21-letá hráčka svůj premiérový Grand Slam mezi dospělými. Na Roland Garros vyhrála Nosková v roce 2021 juniorský titul. A tak se během setkání s novináři zamýšlela, kam wimbledonskou trofej ve tvaru talíře doma umístí.
9: Nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku vtipný, ale ten znamená se nejvíc.
8: S Lindou Noskovou uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport po 15. hodině rozhovor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Bíteše a ucpaná trojka u Benešova. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí menší kolona před sjezdem na Velkou Bíteš. Je tam zúžení na 162. kilometru, kolona do 10 minut. Chvilku se zdržíte na D1 taky před Čmejkalkou směrem do Prahy. Brzdí se na 29. kilometru. Na silnici 3 čekejte kolony na výjezdu z Benešova směrem na Prahu. V Mrači údržba jede se pomalu v jízdním pruhu na Prahu a za ní je kolona už z Benešova. Zdržíte se přes 20 minut. No a pozor, kolona i v opačném směru na příjezdu do Benešova z Prahy. Tam je pro změnu nehoda před prvním kruhovým objezdem v Benešově. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště, tam musí kvůli provozu i regulovat vjezdy do tunelu. Na okruhu silný provoz kolony hlásíte i na Černém mostě v obou směrech. A připomínáme taky ucpané příjezdy k letišti v Praze. Delší je fronta ve směru z Kladna a na D7 zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. Tolik zprávy.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Krásný den, milí posluchači, je tu další Čistá hra Martina Procházky, letní prázdninová, tedy s hostem Martina Procházku samozřejmě vítám srdečně, dobrý den.
13: Hezký den.
12: Vítám taky Petra Kadeřábka, který není tím hostem, ale je naším milým kolegou, zlatým hochem, nejen tedy z mistrovství v Praze. Petře, vítej.
14: Dobré dopoledne.
12: Dobré dopoledne. A Martine, prosím, jestli bys představil svého hosta.
13: Dnešním hostem je, bych řekl, mladý talentovaný hráč, který si prošel vlastně cestou tím, že odešel do Švédska, byl u Hoty Vejvody v Lidingu a jmenuje se Jiří Pospíšil.
12: Jiří, vítejte, dobrý den.
15: Dobré dopoledne.
12: Tak.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Ano, pokud nás sledujete na YouTube, tak Jiří Procházka má parametry tedy opravdu
14: Pospíšil,
12: slovutné.
14: Pospíšil, teď si je dal dohromady.
12: Omlouvám se, Jiří Pospíšil. Já už jsem měl...
13: Rád bych ty parametry měl já, ale já zdaleka nemám.
12: Ne, já jsem už měl v hlavě další téma, že jak se nastupuje nakladně s tímhle příjmením, třeba do hokejového manšaftu, protože František Pospíšil si myslím, že dost výrazné jméno kladenské historie.
15: Rozhodně výrazný jméno, ale a ani mi to nikdo nepřipomněl, že bych jako měl být nějaký jeho
12: následovník.
15: Ale...
12: Tak možná těžší to měl Martin Procházka, následovník tady Martina Procházky, taky vlastně muž, který spojil svou kariéru se Spartou anebo s hokejovým Kladnem. Myslím toho teď od mladšího Martine, tvého.
13: Je to tak, no, nevím, jestli to měl těžší, ale zase měl mnohem úplně jiné parametry, než jsem měl já. Takže když já jsem vlastně s ním i začínal, nebo on s námi začínal, se pamatuju, když Martin Procházka přišel do Kladna, tak už si myslím, že v té době jsem říkal, že to bude velmi kvalitní hráč. Kladno si ho nechtělo svým způsobem nějak pohlídat, podepsat. Proto hodně hrál v Litoměřicích, myslím, velkou dlouhou kariéru, ale postupem času si tu cestu do Kladna našel a dá se říct, že teďka tam je vlastně stálým hráčem A týmu.
12: Jiří Pospíšil, když jsme byli u těch parametrů, tak 192 cm to sedí?
15: Nesedí, ještě jsem narostl o pár centimetrů, takže mám 194.
12: Myslím. A to jste narost takhle jako, protože jsem to četl někde na internetech.
15: No, přesně tak, tam jsou trošku ještě zastaralí ty.
12: A 99 kilo, tak asi záleží kdy, ne?
15: Taky nesedí.
12: A taky nesedí.
15: Teďka už mám přesných 105 kilo.
12: 105 kilo, ale především asi svalové hmoty, co
15: no,
12: tak na vás koukám.
15: Něco takový, ano. Hmm.
12: A bylo to od jak živa takhle u vás? A narostlý
15: tak,
12: jako?
15: No, co si tak pamatuju, tak mi to všichni říkali, že jako narůstám hodně, kde beru ty svaly, ale zůstalo mi to, no, zatím.
13: Já to mohu potvrdit, já znám Jirku od 15 let, kdy jsem vlastně byl nakladně v pozici trenéra a měl jsem ho ještě s kolegou v dorostu, tak už patřil těm silnějším hráčům, takovým těm jakoby opravdu velmi dobrou postavu, ale měl jsem možnost být včera s Jirkou ve Slaném na ledě a když jsem přišel do kabiny, tak se otevřely dveře a tam stála taková obrovská almada, já jsem dal takhle hlavu nahoru a říkám, to není možný. Kde jsi to vzal tady to obrovská, prostě já mu říkal Robocop v té chvíli, protože tady jsem ho viděl, on byl vlastně samozřejmě jenom v kraťasech, byl do půl těla, takže jsem říkal, to není možný. Tak to je obrovská horda svalu, výborně natrénovaný, nabitej, takže myslím, že já bych ho určitě v rohu nechtěl potkat jako bývalý hráč, protože si myslím, že bych okamžitě inkasoval takovou ránu. Já říkám, že za nás nebyli takový hráči, byli taky takový, ale myslím si, že těch 105 kilo jako si myslím, že bych nechtěl potkat.
14: Ještě kinetická energie, tak je to pořád pořádná rána asi do toho mantinelu, ale když jsme u těch kilogramů, Jiří, ono to samozřejmě pomáhá v osobních soubojích, ale nevadí to někdy? Protože někdy i ta hmotnost a vlastně i to osvalení může být třeba na škodu.
15: Samozřejmě, že a je to i, jak je to prospěšný potom jakoby v osobních soubojích, tak je to pak někdy limitující, co se týče rychlosti, nebo samozřejmě dochází mi rychlejší kyslí, přece jenom ty svaly to prostě spotřebujou, ale snažím se kvůli tomu prostě natrénovat jakoby ty svaly co nejvíc, aby jsem vydržel jakoby samozřejmě. No. Ale co třeba jsme dělali teďka testy, tak jsem měl, myslím si, že nějaký 9,6% tuku, takže pro mě je to už velmi malá hodnota a vlastně já bych ani níž prostě jít stejně nemohl. Hmm.
12: No tak jsme si představili parametry Jiřího Pospíšila a dnešní čistou hru můžeme brát jako takové představení cesty hokejisty, který je velmi mladý, do toho profi hokeje, tak pojďme na to.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Pokud sedí tohle, že 17. července oslavíte 21, tak jsem tady poprvé správně dneska.
15: Ano, správně.
12: Ano, výborně. Tak mám první zářez, děkuju. Rodák z Tuchlovic, který začíná s hokejem kde?
15: Na Kladně.
12: Na Kladně, jo?
15: HC Kladno.
12: HC Kladno. A máte tam spojitost právě, jak říká Martin Procházka, že vás vedl tedy, takže v mládeži Kladna jste působil někdy do dorostu zhruba?
15: Ne, právě že v mládeži Kladna jsem působil někdy do půlky čtvrté třídy, kdy potom jsem se rozhodl odejít na Spartu, vlastně kam jsem ze začátku hostoval a potom někdy v šesté třídě přestoupil. Mhm.
12: Jak se na to koukali nakladně? On Martina, vím, že to není úplně jako adresa, kam by se odcházelo třeba s Pugetem.
15: No samozřejmě, že na to nebyl úplně jako nadšený v tu dobu, já jsem to tolik nevnímal, samozřejmě všechno za mě řešil táta, ale jakoby byl to krok, který jsme viděli jako potřebný, protože přece jenom nakladně nebyl takový tým vlastně, aby jsem ještě se dokázal tolik zlepšovat.
14: A jak bylo to zázemí, protože nakladně je hokejová třída na základní škole 12. Nevím, jestli tam jste chodil vlastně v tom kladenském do čtvrté třídy, dejme tomu, i když ona býváš později. A jak to bylo třeba spojení právě v mládeži Sparty a škola? Jestli tam jste chodil třeba do té hokejové školy?
15: Ne, a vlastně do školy jsem vždycky chodil v mých rodných Tuchlovicích, vlastně, takže tam jsem vystudoval základní školu a byli vždycky hrozně nápomocní k tomu, že jsem prostě nedocházel tak často, vlastně měl jsem velkou absenci, ale vystudoval jsem jakoby poměrně i ze skýma známkou, takže myslím si, že docela to šlo i takhle spojit s tím hokejem. Hmm.
12: No a co při tom rozvoji pro vás bylo důležité? Abyste prostě vytrval tak, že jste se pak k tomu se dostal třeba do zámoří nebo do zahraničí vůbec? Kdo třeba pro vás byl určující nějakou personou takhle?
15: No personou, i když samozřejmě nehrál hokej, tak vždycky byl persona můj táta prostě a díky tomu, jako, a jaký je to člověk a to. Ale vlastně hnal mě samozřejmě vždycky dopředu a celá moje rodina, aby vlastně trénoval jsem jakoby navíc, vlastně chodil jsem na individuální tréninky, a dojížděl jsem prostě na tréninky, kde to šlo, jezdil jsem na mezinárodní turné a vlastně to bylo určitě taky hodně velká část, proč jakoby jsem se tak dokázal zlepšit. Hmm.
12: A nějakým způsobem systematicky jste cítil, že to probíhá ta výchova i z hlediska třeba toho klubu, ve kterém jste působil, že ta výchova tam takhle fungovala, anebo to spíš individuální pak snažení?
15: Samozřejmě z klubu potom, když jsem přešel na Spartu, tak tam těch tréninků bylo o něco víc, takže byla možnost se zlepšovat jako větší, ale myslím si, že pořád jakoby nedostatečná, že prostě musel to člověk dohánět tou individuální schopností vlastně dojíždět někam na další tréninky prostě. Hmm.
12: A to je možná ten teď neblahý i jako současný stav nejen hokeje, ale obecně sportu, Martine, protože když ty si vyrůstal a opravdu bavíme se o útlém věku, tak to, že by si někdo třeba v uvozovkách pronajal nebo koupil služby nějakého skills coache, to nebývalo, vy jste to měli všechno asi od klubu, ne?
13: My jsme to právě neměli, žádný tady ty schlskou, žádný individuální tréninky za nás, za mé kariéry. Ale musím říct, že když jsem pak končil kariéru, tak už to tady bylo rozběhlé, už to spousta hráčů některých dělali, ty individuální tréninky. A já jsem tomu nebyl nikdy moc jako nakloněn. Já jsem říkal, že vlastně ten hráč jako ano, něco dělá na individuální tréninku, ale potom jde do toho týmu a tam je se spoluhráčem a je to kolektivní sport. ale postupem času jsem přišel na to, že opravdu to má jako efekt, má to smysl ty individuální tréninky. Není to už jenom z toho důvodu, že nechci to říct ani, že dobře, tak jsou za to nějaké finanční ohodnocení, ale máte čas na toho jednoho individuálního hráče. Když máte dva, tak pořád máte možnost na tom tréninku nebo na tom individuálu je sledovat. To znamená, že vy tam vidíte, máte čas na to vidět prostě i ty chybičky, nebo i to, co dělá dobře, nebo prostě úplně tam něco změnit. Jirka to může potvrdit, my jsme takhle chodili spolu pár roků, když byl ve Švédsku, když vždycky přijel jako na tu jarní část sem na jaro léto, tak jsme na pár ledech byli. A vidíte, jak ten hráč střílí, vidíte, v jaký pozici, jestli má se snížit třeba při golfovém úderu, když střílí z voleje, nebo prostě různý varianty, je tam toho spousty. A opravdu na těch individuálních tréninkcích se to dá zlepšovat, protože těch pokusů tam vystřílí, jak to potvrdí, mnohem víc než na tom tréninku. Takový určitě u nás nejznámější individuální trenér je Duda. Mm-hmm. Radek Duda, tady to opravdu, jakoby, když jsem se byl pojel na některých jeho trénincích, tak opravdu to je efektivní, když se to dělá úplně na 100%, on tam je hodně razantní na těch tréninkách a ty kluci si to pochvalují, že opravdu se zlepšují. Takže je to určitě to v dnešní době, je to velmi moderní a myslím, že to je správná cesta. Když ten hráč je talentovaný, má určitý tréninkový jednotky v klubu, tak potom, když si k tomu přidá ještě nějaký individuály a jsou dobře vedený, tak ten hráč se dokáže zlepšit prostě, nebo odmazat nějaké chyby, které dělá.
12: A mluví se o tom, že je třeba pro mládež nedostatek ledu, tak musel jste hodně objíždět třeba své bydliště i třeba do daleka, abyste našel někde plac.
15: No, přesně tak to bylo. Vlastně jezdil jsem například i do Hořovic, což byla třeba hodina cesty, nebo do Nymburka se jezdilo. A prostě kde zrovna byly vlastně buď ty individuální tréninky s nějakýma skills coachema, anebo kde byla ta možnost prostě najít ten let navíc. No.
12: A je to hodně cesta osamoceného, teď to jako řeknu trošku dramaticky, bojovníka, který si prostě jde vyšlepanou cestičkou pouze sama, nebo jste měl kolem sebe nějaké spoluhráče, kamarády, kteří to absolvovali taky a podporovali jste se, protože dokážu si představit, že sám pořád makat jako není úplně snadné.
15: A samozřejmě hodně lidí vlastně tak to volí, takže si k sobě bere další hráče. Já jsem teda v tu dobu, tak jsem někoho vedle sebe jako moc neměl. Samozřejmě na těch individuálních tréninkách, tak už jsem se s většíma hráčema znal, takže už vlastně v tu chvíli jsem tam v podstatě nechodil sám, ale jako nějak jsem to necítil, že bych jako prostě byl jako jen tak individuálně prostě osamostatněnej. Prostě bylo to, nebyl to takový problém pro mě.
12: A teď se chci zeptat, Martina, když se krystalizuje ta daná pozice, kterou pak člověk hraje třeba v tom dospělém hokeji, jak se tohle vyvíjí u té úplné útlé mládeže? Bavíme se tady, že Jiří tedy po 4,5 třídě odešel do Sparty z Kladna, ale v kolika letech se to trošku začíná tříbit? Jako asi chápu, že nebudeš chodit do brány, když jsi teda určený do pole, ale možná se to nějak prolíná ty pozice.
13: No, zase, já budu mluvit z té pozice, když to bylo dřív. Dřív to tam bylo skoro jasně daný, že když si od nějakého mladších žáků hrál někdo v obraně, tak se už jakoby v podstatě zůstal na té pozici obránce a útočník byl v útoku. Málo kdy se to vyměňovalo, muselo tam přijít něco třeba, že by úplně extrémně se ten hráč změnil, ale v dnešní době, a je to hodně dobře zase, dá se to prolínat. Myslím si, že do takového toho dorostu, myslím si, že to i bylo potvrzené, že do dorostu, do nějakého toho 15-16 let se klidně dají ty pozice i střídat. Myslím si, že pak už je tam určitá ta specializace, že by to bylo dobré už jako toho hráče nějakým způsobem vypiplat si do pozice útočníka, obránce. Ale do té doby by se to možná mělo i stříhat, aby si opravdu našli ty své pozice. Já nevím, jak to měl Jirka, ale boji si od začátku to měl, že si byl jenom v útoku, nebo jste vás dávali do obrany.
15: Já jsem byl teda od začátku jenom v útoku. Snad maximálně, když jsme hráli ještě na malý hřiště, tak 3-3. Tak když trenér nechtěl, aby jsme dostali góla, tak jsem šel v podstatě ještě na obránce, ale to jsem spíš chytal puky, než abych někoho bránil.
12: No, ne, takže s tou postavou ten obránce by taky měl určité výhody. Možná, když před bránou, když se pere útočník, tak to asi taky. Do obrany vás to prostě nějakým způsobem ani samotného netáhlo?
15: Ani ne, vlastně díky tomu, že jsem fakt toho útočníka hrál celou dobu, tak vlastně ani mě to ani nikdy nenapadlo, že by jsem mohl hrát toho obránce.
14: Nejsou kontraproduktivní, Martin o tom mluvil, i Jiří, vlastně ty individuální tréninky potom s tím, co si ten hráč přenese do těch tréninků do klubu, protože už jsem se také setkal vlastně s tím, že ten skills coach de facto kecal, když takhle řeknu, do práce tomu trenérovi v tom klubu, že vlastně učil něco jiného, co ten trenér pak v klubu potom hráči požadoval.
13: Musím říct, že jsem se s tím, ne, já úplně nehraje tolik, ale setkal jsem se s názory právě některých trenérů, že se jim to moc nelíbí, když chodí právě ještě jako ty rodiče, když prostě tlačí své děti na ty individuální tréninky. Jde o to, co tam na těch individuálních tréninkách dělají. Jako jestli my třeba jsme shodili Jirkou speciálně vyloženě jenom třeba na zakončování, na střelbu. To si myslím, že by žádnému trenérovi nemělo vadit, protože to není nic, že bych učil něco úplně jiného nebo jinak bruslit, nebo to, ale opravdu jenom prostě zdokonalovat to zakončení, tu střelbu. Takže my jsme pracovali, dá se říct, v podstatě jenom na zakončení na střelbě, minimum nějakých věcí, co se týkalo bruslení, spíš možná nějakých cvičení, variant vyjetí z rohu, prostě jít do té rezance, jít do té střely, kam střílet, dát si do hlavy, že je dobrý střílet prostě třeba jenom do jednoho místa, pak to zkoušet do druhého místa, aby ten hráč prostě se dal do hlavy, že nejde na branku a jenom to tam jako si říká neplivne, no, že tam prostě jenom vystřelí a neví ani kam střílí. A to si myslím, že to jsou o to, jsou právě ty individuální tréninky. Takže já jsem se snažil, když jsem to takhle poslouchal od některých těch trenérů, tak jsem se jim snažil vysvětlit, že ten individuální trénink, pokud je zaměřený na nějaké takové zlepšení, tak je v pořádku. Pokud by to mělo být, že najednou budu tomu hráči říkat úplně si, no tohle to nedělej a tady to nedělej a tady to dělá špatně a neposlouchej toho trenéra, tak to ne, to si myslím, že je špatně a samozřejmě potom by tam došlo k tomu, že by to mohlo být právě problémový. Ale tady v té fázi si myslím, že by to nemělo být, mělo by to být pozitivní, jak to pro toho hráče, tak i pro ten klub, protože vlastně on se zlepšuje pro ten tým, že jo, pro ten klub.
14: A pak Jiří Pospíšil, který byl na individuálním tréninku u Martina Procházky, přijede k Otovi Vejvodovi a ten mu řekne, co tě to ten Prochy učil?
13: To já nevím, jestli tohle říká, to musí říct Jirka.
12: Dostáváme se k tomu, ano. Ale jenom připomenu, že hostem Čisté hry Martina Procházky je odchovanec kladenského a spartianského hokeje Jiří Pospíšil.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Rok 2020, covidová pandemie zahýbala s mnohými životy, ať už z hlediska třeba vztahu, ale i z hlediska profesí a myslím, že narušila i spoustu sportovních kariér. Protože to člověk ani nedomýšlí, kdo třeba všechno nemohl trénovat, provozovat to řemeslo, kterému se chce budoucnu věnovat. A myslím, že se to týká i vás, když jste hrál tehdy za juniorku a soutěže vlastně dvě za sebou byly nějakým způsobem znehodnoceny, ať už byly přerušeny nebo úplně zrušeny. Je to tak?
15: Přesně tak. Vlastně během covidu vlastně dohráli jsme sezonu, pak se všechno zavřelo, vlastně začaly se zavírat kraje a potom měla začít nová sezona a vlastně všichni se ptali, jako jak to bude, jestli se rozjede nebo to, ale a nakonec se rozhodlo, že se teda zavřou stadiony, přestalo se trénovat a to byla ta doba, kdy vlastně mě i zároveň přišla nabídka pro to, aby jsem šel trénovat do Švédska. A vlastně díky tomu, vlastně ten covid mi k tomu dopomohl, vlastně, že jsem se dostal do Švédska, kde se vlastně stále trénovalo a všechny stadiony byly otevřeny a vlastně měl jsem tam tu možnost.
12: A kdo vám ji poslal, tu nabídku?
15: A trenér Alex Černík v tu dobu vlastně z nějakého švédského týmu Flemingsberg.
12: Ale mluvili jsme o tom, že jste se setkal taky s Otakarem Vejvodou, který tady nedávno byl taky hostem Čisté hry Martina Procházky. To bylo tedy ne už ve Flemingsbergu, ale později jsem pochopil.
15: Přesně tak, to bylo o rok později. Vlastně ten první rok ve Flemingsbergu a přece jenom covid zasáhl i Švédsko, samozřejmě trénovalo se, ale nehrála se žádná liga, takže vlastně to byl v podstatě jenom tréninkový rok. A měli jsme snad jenom 4 nebo 5 zápasů, než všechno zavřeli. A potom ten další rok vlastně tak jsem se snažil dostat, jelikož jsem přestupoval už do U18, tak jsem se chtěl dostat jako do té nejvyšší ligy a právě Otakar Vejvoda tak vedl tým, který vlastně hrál tu nejvyšší ligu a vlastně šel jsem tam na tryout a povedlo se mi tam dostat.
12: A co říkal na to, co vás naučil Martin Procházka? Protože to je jeho bývalý spoluhráč z kladenské i reprezentační Blue Line.
15: Určitě poznal backendovou kličku, kterou jsem ukázal potom na tréninku.
13: No, je pravda, že jsme na ní taky pracovali.
12: Já ti říkám, backendová klička byla fakt a ty tady si říkal, hele.
13: Ne, je pravda, že jsme na ní taky trošičku zkoušeli zapracovat, protože Jirka hraje jako já, pozici drží úhol jako napravo, takže se to tomu i nabízí. V podstatě veškeré ty střelby nebo i vlastně to moje myšlení, když jsem zakončoval, tak jsem se mu snažil dávat do hlavy, takže myslím, že o ta Vejvoda ve Švédsku nemohl nic proti tomu vlastně říkat, protože to jsme byli oba dva praváci a Ota je taky pravák, takže myslím, že to pochopil všechno.
12: Vy jste v rozhovoru pro Hokej.cz v září 2024 mluvil o panu Vejvodovi v kontextu, že vám hodně pomohl v rozvoji, že vám dával prostor, za což jste mu vděčný. To znamená prostor tedy na trénincích, že se vám i konkrétně individuálně věnoval, nebo jste to myslel spíš třeba i v zápasech?
15: A myslel jsem to tady zrovna konkrétně v zápasech, vlastně, kdy a prostě měl jsem tam hodně hratýho prostoru, hrál jsem přesilovky, hrál jsem snad první, druhou lineu, takže vlastně ten rok byl určitě u mě znát, že prostě byl velmi prospěšný, ale zároveň i co se týče ve Švédsku vlastně je hrozný rozdíl v tom, že prostě ty ledy tam jsou, vlastně je tam ta možnost prostě chodit na ty ledy, takže my jsme měli třeba za den klidně možnost jít 3 hodiny na led, že vlastně ráno byl nějaký skills training, vlastně, což vedl zrovna ta vejvodat, vlastně, kde se nám věnoval trošku víc individuálně. Potom tak jsme měli možnost jít na volný led, kdy vlastně jakmile ve švédské hale prostě se netrénuje, že tam není nikdo objednaný na ledě, tak tam můžete jít zadarmo si prostě jen tak zabruslit. Takže vlastně tam my jsme chodili s klukama vlastně jen tak si zahrát 3x3 hokej vlastně, ale jsou to hodiny, co se sčítají prostě na ledě, takže to je hodně znát. A potom byl prostě večer a potom týmový trénink.
13: Jo, já jsem si dělal, no, teď jsme u těch tréninkách, ale jaký to bylo pro tebe vlastně na tom začátku tam, protože jsi říkal, že jsi tam jel původně jenom jako kvůli tréninku, nakonec tam zůstal, takže jsi tam musel teda dostat do nějakého, nějaké rodiny, bydlet někde. Já to samozřejmě vím, ale já bych řekl, abys to řekl posluchačům, jaký to byly začátky, protože asi není nic úplně jednoduchého najednou prostě v 15 letech, 16 letech se sebrat a odejít do Švédska a začít tam žít.
15: Doslova si to pamatuju, vlastně, když jsem tam odjížděl, tak jak jsem přišel ze školy a táta vlastně za mnou přišel, že tak chceš do toho Švédska a říkám, tak to zkusíme teda. Takže vlastně doslova jsme se další den sebrali a jeli jsme karavanem vlastně do Švédska, aby jsme si tam mohli přivez všechny věci. A tým teda byl velmi nápomocný, že mi zařídil teda nějakou rodinu vlastně, kde byl taky trenér z toho týmu, kam jsem chodil. Takže u nich jsem nějakou dobu bydlel, ty mi zároveň vařili, takže vlastně to byla taky taková hlavní věc, kterou vlastně jsme chtěli, aby mi vlastně vyvařovali, protože v 15 letech přece jenom samozřejmě bych jsem asi o stravu nebyl úplně schopný se starat sám. Takže to bylo takový, no vlastně od nich je hezký, že mi to zařídili. A co se týče jako týmu vlastně, tak tam bylo docela dost i nějakých Čechů nebo Slováků, myslím si, že ve 4 nebo v 5 jsme tam byli, takže to pro mě bylo docela taky příjemný, že jsem si mohl popovídat a takhle i česky.
14: No a jazyková vybavenost, vlastně v rodině se mluvilo jak anglicky, nebo jste se učil švédsky?
15: Tam se mluvilo naštěstí anglicky a ve Švédsku je taková možnost, že vlastně anglicky mluví skoro každý, takže a ta švédština pro mě nebyla tak důležitá se naučit, ale přece jenom ta angličtina pro mě byla ze začátku trošku oříšek. Dělal jsem nějaké rozdílové zkoušky do školy, že jsem se chtěl dostat do anglické a ty jsem neudělal, takže přece jenom ze začátku jsem se v tom trošku trápil.
14: No a jak to bylo tedy se studiem v tom Švédsku?
15: Se studiem to bylo tak, že než jsem odcházel do Švédska, tak mě bylo 15 let, já jsem dělal březnu přijímačky na střední školu, dostal jsem se na nějaké gymnázium, na 2 gymnázia, vlastně šel jsem normálně na prezenční studium, tam jsem nastoupil, ale bohužel hned, co jsem odjel, tak jsem to musel přerušit a ten rok jsem vlastně měl takovou pauzu vlastně ve školství, prostě nechodil jsem nikam, chtěl jsem se dostat do té anglické školy, to se bohužel nepovedlo a potom další rok jsem dělal znova přijímačky a už jsem se dostal na dálkovou školu, kam vlastně jsem docházel celé 4 roky vlastně.
12: A to bylo teda v angličtině, jo, to studium?
15: Ne, to bylo česká normálně tedy dálková škola.
12: Jo, na dálku, takhle, to jsem nepochopil, dobře. Takže vy jste tam byl jako Čech, ale co by teenager, takže ve velmi útlém věku. Vnímal jste kolem sebe prostředí, že jste tam cizinec, nebo to tam člověk nepocítí, že ti Švédi jsou třeba v tomhle otevření?
15: A co bylo ten tým, tak ten byl v tom samozřejmě otevřený, ale tak jako kdekoliv člověk jde samozřejmě po Švédsku, tak pořád je jenom cizinec, trošku turista, ale...
12: Jak byste vidět ještě na
15: v tu dobu jsem ještě tak nebyl samozřejmě, ale tolik to člověk nepociťuje zase.
12: Jo. Dobře, no a mě pak zajímá to, jakým způsobem se třeba vyvíjí to angažmá z hlediska budoucnosti, jestli jste mluvil s někým nebo přemýšlel sám o tom, že byste tam mohl zůstat i proniknout, třeba zkusit proniknout do profi hokeje, jak to bylo?
15: Potom, co jsem strávil rok v Lidingu, tak se mi povedlo znovu dostat ještě v podstatě, řekněme, do lepšího týmu, vlastně do AIK, a kde jsem strávil další rok a už jsem popravdě přemýšlel, že by jsem vlastně tam zůstal o něco díl, ale a měl jsem taky v hlavě nějakou možnost, že by jsem chtěl jít hrát na univerzitu do Ameriky a vlastně využil jsem tady té možnosti a šel jsem rád do Ameriky. No.
12: Takže to pak následoval přesun, tady jsem koukal do poznámek, kdy v roce 2022 nebo 2023 jste šel do Ameriky.
15: Jo.
12: Do zámořské soutěže. Do té, vlastně to byla nějaká, myslím, soutěž, ta druhá úroveň severoamerické a americké juniorky, ne?
15: Přesně tak.
12: No a tam jste chodil do školy vysloveně?
15: Ne, to jsem pořád dělal ještě školu z Česka, tu dálkovou.
12: Jasně, to byla střední škola. Tady mě zaujalo teda, dostali jsme se do Severní Ameriky. Je s tím Petr Kadeřábek a Martin Procházka v pohodě, nebo jste chtěli ještě nějakým způsobem Švédsko trefit?
14: No klidně si to veď, jak potřebuješ.
12: Já jsem se chtěl zeptat, Jiří Pospíšil tedy v Severní Americe Northeast Generals, v té severoamerické hokejové lize, a 37 odehraných zápasů. To znamená, to byla vlastně úroveň hráčů kolem vašeho věku, nebo tam byli i starší?
15: A tam jsem byl jako prvoročák v juniorce, takže tam byli o 2 roky starší vlastně hráči, se kterými jsem hrál.
12: Ale relativně jste se nebál, ne? Víte, na co narážím? 98 číslo? Co? No, trestné minuty, že jste do toho šel po hlavě.
15: Tak samozřejmě vlastně už tu dobu jsem měl nějakou strukturu, vlastně, kterou vlastně trenér chtěl, aby jsem využíval, a prostě a přece jenom tam, kam jsem šel do té ligy, tak a kohokoliv se zeptáte, tak vědí, že je to prostě tvrdá liga, že se tam skoro každý zápas prostě někdo pere, a vlastně je to trošku jako ta kultura toho, takže vlastně jsem se do toho musel trochu angažovat.
12: Ne, tak jak Martin Procházka třeba na tohle kouká, ten vývoj opravdu mladého hokejisty, když je nejprve v českých klubech, pak ve švédských a pak teda jde do stejného prostředí do Ameriky.
13: No já to budu říkat v tom příběhu toho Jirky. My jsme byli v kontaktu spolu, já jsem věděl samozřejmě, jakým směrem jde, i jsem mu říkal, ano, jdi tam, zkus to tam rok, uvidíš, jak to bude fungovat. Samozřejmě ta konkurence, o které Jirka právě mluvil, že jak tam hrajou ty 3 ročníky, tak je to obrovský těžký se tam prosadit, už jenom o tom, kolik tam je ta základ, kolik tam těch hráčů je. A pak jsme řešili ten další rok, kdy Jirka měl možnost tam pokračovat dál ten další rok, ale z nějakého důvodu se rozhodlo být zpátky, protože říkal, že ta konkurence prostě je tak veliká, že je těžký se tam prosazovat, a proto se vrátil domů. Ale tak já si myslím, že tohle je jedna z těch variant, když ten hráč se rozhodne prostě jít tou cestou do toho Švédska, tam zjistí tu nějakou tu kulturu, naučí se ten řeč, naučí se vlastně o sebe starat, o samostatní se, no a pak to může jít zkusit právě až i do toho zámoří, jo, do té juniorky. A teď tam je o tom, kolik tam dostanete prostoru, jaký dostanete tým, jakou dostanete šanci. A když to není úplně ono, když víte, že na těch zápasů není tolik, protože vím, že Jirka mi říkal, že třeba některé zápasy hrál, někdy s týmem nehrál, záleželo tam prostě, že opravdu ty trenéři to tam mají, ta konkurence je veliká, no tak ono potom, když tam už tolik nehrajete, tak je lepší se prostě vrátit zpátky a snažit se ujít tou cestou zpátky sem do Čech, což si myslím zase, že se potvrdilo, protože Jirka se vrátil z té potom do cestu do zámoří a šel vlastně tady do Litoměřic.
12: Ale stejně mě zajímá v té Severní Americe, jak probíhá třeba komunikace ve chvíli, kdy nejste spokojený a víte, že byste možná tam ještě chtěl strávit nějaký čas, jestli jste neskoušel nějaké cesty dostat se třeba do jiného týmu, do té organizace, jak se to říká moderně, jestli byla vůbec taková možnost.
15: A popravdě jsem ani neskoušel vlastně se dostat do jiného týmu. Já jsem byl docela spokojený vlastně v tom týmu, co jsem byl. Co se týče hokeje vlastně, tak samozřejmě, že jsem cítil, že by jsem byl radši, kdyby jsem měl to vytížení větší, ale přece jenom jsem byl prvoročák, takže vlastně jsem pořád chápal, že vlastně to prostoru nemůžu dostávat tolik. A v té Severní Americe se to přece jenom hraje na ty nejstarší vlastně, aby prostě ty nejstarší se mohli dostat potom na univerzitu a vlastně snaží se jakoby prodat. Vlastně ten tým se potom jakoby pyšní tím, kolik hráčů dostane vlastně na tu univerzitní ligu, a vlastně to je pro ně to nejdůležitější vlastně, takže snaží se, když už tam hráč jde vlastně, tak prostě snaží se s ním pracovat vlastně po celé ty 3 roky, aby ve 3. roce byl schopný prostě být připravený na tu univerzitu. Což vlastně já jsem naprosto chápal a myslel jsem si, že by jsem tam i zůstal jakoby dále, ale co nevadilo, ale jakoby, co mě nenaplňovalo, tak byl ten takový život okolo v té Americe. Nevím, jestli jsem zrovna přišel do špatného klubu, ale prostě skončil trénink, měl jsem se jakoby dostal domů, ale měl jsem potom, řekněme, 5-6 hodin jakoby nic nedělání. Vlastně neměl jsem co dělat. Kromě školy, kterou jsem byl schopný třeba udělat za 2 hodiny, tak potom vlastně si akorát tak navařit, ale vlastně byl jsem zavřený pořád doma. Takže mě to tak jako nenaplňovalo, že jsem si říkal, že kdyby byla ta možnost dostat se zpátky do Česka, takže bych ji určitě vzal. A takže jsem šel na trénink do Litoměřic a tam mi teda nabídli vlastně místo a pro mě to bylo v tu chvíli jako rozhodnuto, že prostě půjdu zpátky.
12: Abychom to jenom ještě pro posluchače upřesnili, ten systém a prolínání těch soutěží směrem pak vzhůru v Severní Americe je tedy daleko složitější, hlubší, to znamená, že vy kdybyste třeba tady z Northeast Generals se dostal o patro výš, tak teprve jste na té univerzitní úrovni a z té se pak třeba dá dostat do nějaké té AHL a pak teprve výš, takže to jsou třeba 3 patra, 4 patra ještě nad tím hokejistou.
15: Přesně tak, vlastně, kdyby jsem to tak počítal, vlastně, tak by to bylo dalších minimálně 6 let, než bych byl schopný se dostat do profesionální hokeje vlastně z té Ameriky, vlastně, což byla pro mě už jako hodně dlouhá doba, co by jsem tam musel zůstat.
14: Tak bavíme se pořád o věku středoškoláka a ono dostat se potom na tu vysokou školu. Tohle bylo možná to, co jakoby bylo na těch vážkách, že prostě tady by se dalo i vystudovat, tady by se ještě dalo hrát hokej vlastně při tom studiu, ale lepší je teda vrátit se domů a vlastně věnovat se tomu hokej naplno.
15: Samozřejmě vlastně tam hrát na té univerzitě, tak vlastně člověk roste nejenom jakoby osobně, ale i hokejově, protože tam je ta úroveň vlastně strašně vysoká na té univerzitě. Takže o to jsem i stále jako tam hrát ten hokej, ale prostě byla to už v tu chvíli hrozně dlouhá doba, co by jsem tam musel zůstat a bez toho, než by jsem se vrátil domů. No.
14: Mně napadá totiž, že si vlastně ta cesta do zahraničí nepřišla moc brzy. Že odejít 16, že jo, do Švédska, pak ještě jako středoškolák jít do Ameriky a mít před sebou, jako vidět tu cestu přes vysokoškolské studio, pak do AHL, dejme tomu do NHL, tak kdyby člověk tohle udělal ve 20, tak vlastně si to zkrátil. Nebylo to moc brzo? A teď si to asi nevyčítáte v 21, asi se ohlížet za životem a bilancovat je asi nesmysl, ale když se směje.
15: Ne, určitě jakoby vím, jak v tu chvíli jsem to promýšlel hrozně dlouho, ty kroky vlastně, co budu dělat teda, a asi bych neměnil nic, jako jak jsem to udělal. A co se týče toho, že by to bylo moc brzo, samozřejmě v těch 15 je to poměrně brzo, ale samozřejmě pak jsem si vybudoval mnohem větší základnu třeba v tom Švédsku vlastně, takže byl o mě už potom i z těch švédských týmů jakoby větší zájem, protože přece jenom, když tam přijde člověk jako první rok a myslel by si, že se dostane do týmu do 20 a jako druhoročák vlastně, tak a skoro vlastně žádný tým prostě po něm nešáhne. Vlastně musí mít už nějak něco za sebou prostě odehráno, aby vlastně ten švédský tým vůbec po něm šáhnul.
14: Jak velké to bylo město vlastně v té Americe? Vy jste tam šel ze Stockholmu?
15: Ze Stockholmu a šel jsem kousek od Bostonu, snad 40 minut od Bostonu, Attleboro se to jmenovalo.
14: A bylo to malinké?
15: Poměrně malinké. Vlastně ono člověk, když jel autem, tak baráky nikdy neskončily, takže já jsem vlastně ani nevěděl, kde to město skončilo. To bylo takový, vlastně, že když se tam chtěl člověk projít, tak vlastně maximálně tak po chodníkách vedle silnice, ale vlastně jinak jakoby bylo to takový předměstní post, no, v podstatě. No.
14: Takže vlastně takové české Litoměřice.
15: V podstatě. No.
12: Tak my se s Jiřím Pospíšilem do Česka zase vracíme v čisté hře Martina Procházky.
11: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň. Čistá hra Martina Procházky.
12: Hostem Martina Procházky v čisté hře je hokejový útočník Jiří Pospíšil, ročník narození 2005, za chvilku oslaví 21. narozeniny, který se tedy v roce 2024 dostal zpátky ze zahraničních cest do Česka a konkrétně do Prahy, do Sparty, je to
15: ano,
12: tak? Do juniorky Sparty, kde vás vedl Tomáš Netík, bývalý skvělý útočník nejen tedy spartianského mužstva. Znal jste ho třeba ze svého dětství?
15: Tomáše Netíka, ne, vlastně potkával jsem ho na Spartě, když jsem ještě tam hrával, ale vlastně neznal jsem se s ním jako osobně.
12: Juniorka Sparty jsem koukal, že v roce 23 byla mistrem extraligy, vy jste tam přišel vlastně rok a něco poté, výkonnostně z hlediska toho, jak tam vypadala třeba ta úroveň, byl to pro vás jaký skok, nebo jaká odlišnost, pokud nějaká?
15: Když vlastně jsem tam přišel, tak to bylo s tím, že vlastně už jsem byl snad a druhoročák vlastně v univerce a samozřejmě jakoby je to znát, že prostě v Americe je trošku kvalitnější ta soutěž, ale přece jenom to nasazení a vlastně ty kluci prostě všichni si jdou za tím samým, takže vlastně a o nic lehčí to nebylo.
12: Tak o té juniorce se, Petře, mluví, ne, o těch juniorských soutěžích, jestli třeba jí nehraje tu extraligu moc týmu. že to bývá dost velké téma taky poslední
14: velká
12: roky.
14: Odbočka.
12: No, ne, jako, že ta kvalita se občas rozmělňuje, tak si říkám, jako, že člověk občas narazí právě na tohle, ale na druhou stranu asi hrát za juniorky Sparty.
14: Kvalita se rozmělňuje, ale pořád ten těch týmů, třeba 5-6 týmů, opravdu to je výborný hokej. To se někdy běž na obzvlášť playoff juniorky podívat, protože opravdu se na to dá dívat. A to nemluvím jenom o extralize, ale třeba i o playoff první ligy. Hmm. Ten boj o návrat do té extraligy, to je opravdu, je to juniorský hokej. Hmm. Nejde na to koukat jakoby na seniorského pohledu, ale právě mě zajímá to, jak Jiří Pospíšil vnímal to, že v té Americe asi si neodpočinul v nějakém zápase, protože tam je to na úrovni de facto srovnatelné všechny ty týmy. Tady přece jenom v té juniorské extralize, ano, když hrajete prostě s těmi nejlepšími, tak je to možná vyšší než v té Americe, ale jaké to bylo vlastně hrát potom proti tomu chvostu z té extraligy?
15: To si myslím, že je to prostě pořád to samé. Jakoby je to člověk, pokud nenastoupí do těchto zápasů, obzvlášť vlastně s plným nasazením, tak většinou to dopadlo tak, že vlastně jsme byli překvapení v druhé třetině, že hrajeme 3-3 a nebo prohráváme 3-2, že vlastně pokud to trošku jenom člověk podcenil, vlastně tak to vždycky se to ukázalo v tom zápase, takže vlastně do každého zápasu já jsem šel prostě naplno a bylo mi jako docela jedno, proti komu hraju.
12: No a to prolínání pak do Ačka třeba, Martine, tak bavili jsme se, ty když jsi byl na Kladně, tak to nějakým způsobem asi fungovalo. Dneska to vidím až jak to mají těžké ti odchovanci. Já si pamatuju teda, protože jsem u toho tehdy byl, když Sparta hrála v juniorské extralize finále s Třincem, který vedl tehdy pan Varadě v roce 2016, tak tam později se snad do extraligy dostali Jiří Černoch a myslím, že tam byl ještě Petr Kalina a Martin Procházka, tvůj jmenovat, kterého jsme zmiňovali, ale přece jenom nemám úplně pocit, že by to bylo tak jednoduché, že prostě hraješ tam, tak tam za pár let zase skončíš to máčku.
13: Určitě to v dnešní době to nemá jednoduchý, ty kluci z té juniorky. Já myslím, že některé týmy velmi dobře spolupracují s juniorkou, že prostě jsou schopni ty hráče z juniorky si brát, ať je to Liberec, ať je to Plzeň a takovéhle týmy, ty dávají prostě prostor mladým hráčům. Karlovy Vary, hodně vyhlášený tým, který dává prostor hráčům z juniorky. Ale pak jsou zase týmy, které prostě nedávají vůbec tím klukům šanci, sahají do zahraničí, jsme se o tom bavili před dnešní čistou hrou, že nám to vlastně potvrdil i minule bývalý manažer Litvínova Tomáš Vrábel, který říkal, že vlastně jakoby Litvínov nespolupracuje ani s juniorkou, že vlastně pořád koukají do zahraničí. A mně to přijde hrozná škoda, protože já si myslím, že právě je tady spousta tady těch talentovaných kluků, který mají okolo tohohle věku, který jsou na hraně z toho juniorského věku, ale když ten prostor nedostanou, no tak je to pro ně hrozně těžký se tam dostat potom do toho Ačka. A myslím, že to je jednodušší v tom, že já jsem říkal, nám spousta kluků, které byli starší, odešli prvním rokem do ciziny po revoluci, takže nám udělali volno, dá se říct, sváčku. My jsme dostali spousta kluků mladých, jsme tam dostali prostor, takže jsme to měli jednodušší, nebo jsme měli to štěstí na to, že v té době to takhle bylo, ale v dnešní době opravdu ty hráči z New Yorky, když to řeknu, tak mají minimální šanci se dostat do toho háčka, takže pak je pro ně ta přechodná stanice jít do nižšího týmu, jako právě mluvíme o Litoměřicích, kteří výborně spolupracují se Spartou, a pak je tam ta návaznost, že ty trenéři mají ty hráče v podstatě na očích. To si myslím, že je přesně případ Jirky, že on vlastně jakoby je hodně vidět v Litoměřicích, hráči, trenéři Sparty ho hodně sledují a je tam možnost právě si ho kdykoliv vzít, proto jak říkal Jirka, dvoucestná smlouva a může pendlovat mezi Litoměřicemi a Spartou, a už to vlastně v loňské sezóně to bylo tak, že už vlastně mnohem více času dostal ve Spartě v těch zápasech.
12: Ale už v březnu 2025 při té vaší vlastně první návratové sezóně jste si zahrál debutové utkání na východě Čech, pamatujete si to?
15: Ano.
12: 92 to bylo, ne? S číslem.
15: Myslím si, že 92. No.
12: A těch centimetrů ještě tady, z té jedničky teda. Tehdy.
15: Ne, vlastně to bylo jakoby pro mě už super zážitek, ještě trošku na konec té sezony vlastně, kdy měla už Sparta jistou pozici v tabulce, vlastně snad výherní, takže vlastně byla ta možnost prostě si tam zahrát a já jsem si to naprosto užil. No.
12: A přišel mail, jo, nebo zavolali, pojedeš s náma Hradce. SMS-ka, verím tě.
15: No a doslova, myslím si, že volal vlastně v tu dobu, to tam řídil pan Patrik Martinez, vlastně tak dělal skauta mezi Spartou a Litoměřicema, takže vlastně ten řídil ten přechod těch hráčů vlastně mezi jednotlivými týmy, takže vlastně ten mi zavolal, že se mám hlásit na Spartě a ten další den. A vlastně takže se tam člověk prostě jenom objeví s taškou a čeká, kam si jí má dát do autobusu. No.
12: Jo. Ale je to takové, že asi tuší, že pak zase tu tašku vezme a půjde na nějaký čas pryč.
15: Přesně tak, je to zase s tím, že vlastně většinou se člověk pak zase vrací. Ale jako je to možnost vlastně třeba ten minulý rok, vlastně, kdy na začátku roku měli Sparta hrozně moc vlastně zraněných hráčů, takže vlastně vytáhli si pár těch mladých vlastně a byla možnost vlastně, že se tam zůstal třeba 2-3 týdny v kuse.
12: Hmm. A to pak asi je rozdíl i pro ten rozvoj, ne? V tom tréninku s Nimáčkem. Člověk třeba přestává vykat, asi spoluhráčů ne?
15: Naštěstí jsem vykat nikomu nemusel, kromě trenéru, ale samozřejmě...
14: Že na tom netrval třeba takový Michal Řepík.
15: Ze začátku jsem se toho bál, ale naštěstí to po mně nechtěl. Ale samozřejmě je to neskutečný rozdíl vlastně... Když vlastně tady byla řeč o té juniorice, vlastně přechod do Ačka, tak je to vlastně z extraligy juniorů do extraligy české, vlastně seniorské soutěže, vlastně tak je to strašný skok. A proto ten mezikrok vlastně alespoň do té maxaligy nebo do té první ligy vlastně, tak je dost důležitý vlastně pro ten rozvoj toho hráče, aby si osvojil vlastně nějaký zkušenosti, prostě zvyknu si na ten dospělý hokej a vlastně pak je třeba schopný vlastně přejít teprve do toho seniorského.
14: Ne, ono se o tom hrozně často mluví, že jo. To je juniorský hokej, to je seniorský hokej. V čem je to pro toho hráče? Teď to máte čerstvé, že jo, jako zažité, tak řekněte, co byl ten rozdíl pro vás?
15: Tak kromě toho vlastně, že se člověk jako cítí jinak, že je prostě mezi novýma hráčema, mezi staršíma hráčema vlastně je tam nejmladší. A tak je to mnohem rychlejší a přesnější ten hokej. Vlastně samozřejmě rychlost jakoby juniorský soutěže a seniorský vlastně tak se trošku by se dala porovnávat, ale chybí tam ta přesnost vlastně. A tam pokud vlastně v seniorském hokeji vlastně udělám špatně si najedu, vlastně udělám trošku sebe menší chybu, tak je to hned vidět, prostě je tam otevřená vlastně nějaká možnost nebo tohle. Takže je to v tomhle to jakoby asi ten největší rozdíl, že člověk přece jenom fakt musí dbát na všechny ty detaily ohledně té hry.
12: Hmm. No vy jste si vyzkoušeli přechod mezi soutěžemi na podzim loňského roku, kdy jste tedy nastupoval za stadion Litoměřice, pak jste tam měl ty střídavé starty taky za Ačko Sparty a zahrál jste si i proti Grenoblu v lize mistrů, kdy jste poprvé skóroval za Spartu. To jste něco platil třeba do kasy v Litoměřicích, hele, byl jsi na mezinárodní úrovni, pojď, co?
15: V Litoměřicích ne, ale na Spartě tak mě zkásli kluci, no, takže vlastně první gol prostě je pokuta.
12: Jakože je hotově, nebo
15: buď hotově, nebo je tam QR kód na zdi, takže...
12: Dobře, tak jste to měl rovnou i s tím golem. No to bylo proti Grenoblu 14. října, což je dneska tedy 9 měsíců, přesně no. Pěkný pocit, to bylo ještě v té Holešovické aréně, ne?
15: Jo, přesně tak, to se ještě hrálo v té Holešovické aréně, to bylo nějak čtvrtfinále vlastně Ligy mistrů. A já jsem do toho zápasu prostě nastoupoval vlastně s tím, že tam chci jako dát jako nejvíc a hned snad třetí střídání, myslím, že se mi povedl prostě vlastně střelit gól a ještě jako docela dneska šance, takže vlastně jsem za to strašně rád vlastně, že se mi tohle povedlo.
12: No, máte tenhle zápis, každopádně co se týče pak startu za Spartu, kouká jsem na to, řekněme, nepotkal jste se úplně s vítěznými duely za 3 body. Řešil jste to třeba?
15: Jo, taky řešil jsem to a vlastně říkal jsem si, že si nepřitahuji jenom smůlu vlastně, protože za celou dobu, co jsem byl na Spartě, tak myslím si, že jsem vyhrál možná tak jenom jednou základní hrací době, takže doufám, že se to brzo otočí aspoň. No.
12: No, ne, tak v playoff jste myslím proti Pardubicím 2x pak vyhráli.
15: To, takže to jo.
12: To máte 2 zářezy, ale v té základní části.
14: Takže je to hráč pro playoff.
12: Evidentně, ano. No, ale ještě mě zajímá věc, která se týká i vaší postavy, o čem jsme mluvili, ale i té juniorky, protože myslím, že i na webu Hokej.cz a jinde se v médiích objevila ta vaše předváneční pohodová taková šarvátka s Patrikem Marcelem, kdy jste za Litoměřice ve druhé nejvyšší soutěži, tedy v Maxalize se tam nějak chytli. To byla bitka docela pěkná, nebo jak to hodnotíte dneska zpětně?
15: No, řekl bych, že jako docela slušná, tam byl nějaký souboj vlastně úplně jen tak u mantinu vlastně skoro nic a Patrik Marcel nějak za mnou přijel, že jako chceš to schodit, říkám, tak jo, no.
8: Nemám problém.
15: Nemám problém. Ale vlastně...
12: To bylo, abychom to přiblížili, ve Vsetíně, první třetina právě brzo v 9. minutě, stav 3-2 pro Vsetín.
15: Ano.
12: A šli jste do toho teda?
15: Šli jsme do toho, no. Nějakým způsobem se to vyhrbilo, vlastně v podstatě jsme skončili oba na zemi, ale...
12: On první teda.
15: No, ale vlastně já jsem si roztrhl všechny klouby na prstech a vlastně zápas jsem nedohrál.
12: Takže to bylo kvůli zranění vlastně.
15: Takže to bylo kvůli zranění.
12: Jo. Se stundali rukavice a měl jako nějak, byl neoholený. Jo, jako.
15: Mě mu nespadla helma v tom, takže já jsem si vlastně, když jsem se ho snažil praštit, tak jsem sjel po jeho helmě vlastně a roztrhl jsem si všechny ty klouby. No.
12: Ale proč jsem narážil na tu juniorku v zámoří?
14: Martin,
12: protože...
14: jak se tváří.
12: Že Martin, takhle...
14: To si puste video, jak Martin právě teď.
13: Já bych já si, když jsem viděl Jirku Čela, tak bych ho nešel ani se ho zeptat, jestli to chce schodit.
12: Ve frotě rohlíky.
14: Tak s košíkem.
12: No ne, ale mě tam zajímá boxe, inspirace možná tím zámořím, že jste někde pak říkal, že přece no to nebylo úplně neobvyklé v Americe vidět někoho, že se porve v té mládežnické soutěži.
15: No, přesně tak vlastně, takže v tu chvíli už aspoň jsem byl nějakou jakoby v tom sebejistotu, jako jak to asi bude vypadat, jakoby jakým způsobem se k tomu postavit. Jinak by jsem asi do toho nešel vlastně, kdybych jako nevěděl aspoň trošku.
12: Takže jste měl za sebou už nějakou bitku takhle třeba?
15: Měl už vlastně v Americe, jsem měl.
14: 98 trestných minulý, co tady říkal.
12: No, tak jsem si
14: říkal, že pozbíral za hákován,
12: zamrzlozené kotouče, asi ne, to je pravda, no.
15: Takže vlastně tam jsem měl snad už dvě nebo tři bitky a pak i vlastně jednu v juniorské soutěže tady v Česku, ale za tu jsem hned dostal do disciplinární komise dva zápasy.
13: Já jsem byl v kontaktu s tátou, Jirky, když právě mi dával informace z zámoří, když tam se byl Jirku podívat, tak jsem se ptal, tak co, jak mu to tam střílelo, říkal, no tak moc mu to nestřílelo, ale pár já tam někoho chyt za ten košík. A srovnal ho k ledu takovým způsobem. Říkám, tak hlavně, že aspoň tady tomu.
12: Ale tak

0: bych to milé rád přijmul. Nebo ne milé rád přijmul, ale pokud by to byla jakoby... Může to být vstupenka vlastně do toho seniorského hokeje, člověk si musí najít vlastně taky svoji roli vlastně a pokud bych měl obsadit tuhle vlastně, tak se na to vybavit.
1: Naším posluchačem je i Patrik Augusta, takže nový trenér pražské Sparty, tak jen houšť a víc, tak udělám cokoliv.
2: No, ale vy jste totiž taky v tom rozhovoru, který jsem tady citoval na Hokej.cz předloni, říkal, že v USA se té vaší pozici říká power forward a hrajete v těch rozích, dokážete vybojovat puky a pak se jít před bránu třeba o ně srážet. K tomuhle dospěje člověk tou postavou nebo prostě tím určením na ledě a že mu to pak jde třeba?
0: Přesně tak. Vlastně tak z jedné strany je to ta postava a z druhé strany hlavně prostě o tom, čem člověk jako vyniká. Jakmile do té deváté třídy vlastně se to nedá ještě tak rozlišovat, ale třeba pak už, když člověk přechází do dorostu, do juniorky, tak se člověk začne trošku rýsovat, čem je prostě lepší samozřejmě. A vím, že prostě nebudu nikdy hráč, který bude bruslit hřiště tam zpátky a neunaví se prostě to. Já vlastně nemůžu být, ale vlastně můžu vynikat naopak v tom, že prostě dokážu odstranit ty hráče z předbrankového prostoru nebo práce tam tečovat puky, vlastně vybojovat puky v rohu a vlastně to je ta moje úloha v tom týmu a vlastně toho, aby jsem se měl správně držet vlastně, aby jsem se někam jako zapadnul. No.
1: No Martin Procházka, ten to měl, že jel tam. Zpátky už ne, protože tam dali gól a šli slavit.
3: Já myslím, že jsme se nejezdili dost tam a na zpátek. Ale já jsem Jirkovi taky právě říkal, že on jak se rýsoval do té postavy, když jsme chodili spolu na ten let, tak se říkal, že pro tebe je ideální prostě nastupovat na takový ty střídání, kde vlítneš do rohu, vybojuješ puk, dáš do třeba spoluhráči a jdeš do té branky, tam se tam nacpěješ a tam to dorazíš. A to přesně to prostě si myslím, že Jirka nějakým způsobem asi jakoby už to v něm zůstalo. A to, jak on mluvil o tom bruslení, tak ono je těžký najednou s touto postavou být nějaký ladný sklus, jo, jako mají prostě některý hráči. Takže najít ty přednosti tady v tom a to si myslím, že teďka funguje Jirkovi a jenom ať mu to pokračuje takhle, hlavně aby dostal ten prostor v tom A týmu, aby mu to takhle fungovalo. No,
1: no Jirko, sledujete třeba, jak se tvoří ten kádr Sparty, protože pod novým trenérem, že ho tvoří se nový a třeba takovýhle hráči, je tam nějaký takový, nebo je tam volné místo právě toho hráče, který vjede do rohu, vybojuje, půjde před branku, moderní hokejista, tak další vzkaz pro Patrika Augusta.
0: Samozřejmě, že člověk vlastně sleduje, jaký typy hráčů vlastně tam jsou. A jakoby já tohle moc jako rozhodovat nemůžu, ale myslím si, že v tom tohle by určitě mohla třeba jakoby Sparta ocenit, že a takovýho hráče by prostě mohli chtít. No.
2: A jak to probíhá ten proces během léta? Vy máte už přípravu tedy s týmem Ačka, s Ačkem Sparty teď? Nebo?
0: V tuhle chvíli tak jsem měl přípravu s Ačkem Sparty. Měli jsme suchou přípravu od konce sezóny až vlastně teďka týden zpátky. Teďka jsme měli ještě malé volno, než začneme už nabíhat normálně do sezóny jo. S tréninkama.
2: A ten tak prostor při suché přípravě jako pozná člověk, jakou má pozici v týmu během toho nebo ne?
0: No to úplně ne. To
2: úplně. Až postupně pak, až půjdete na led třeba.
0: Přesně tak, až teďka budeme jakoby nastupovat na led, tak se teprve to trošku jakoby začne rozzařovat. Uvidíme, jestli si mě jako Sparta nechá teďka jako na třeba přípravné zápasy nebo tohle, ale vlastně počítám s tím, že zase třeba zavolá Patrika Martinec nebo někdo vlastně budu vlastně zase do Litoměřic vlastně.
1: Ale ona je možná výhoda být v těch Litoměřicích, protože Litoměřice, ano, vy jste kmenový hráč Sparty, můžete jít do Sparty, ale Litoměřice spolupracují se spoustou dalších klubů, ať už je to Kladno, České Budějovice a tak dále. Je tam třeba i možnost, že by vás někdo vytáhl na hostování, nebo ta dvoucestná smlouva to vlastně neumožní?
0: To nevím, jak by přesně fungovalo. Myslím si, že úplně taková jakoby možnost není, to by se muselo domluvit už jako v tu chvíli se Spartou jako přímo, než jako aby vlastně si mě vytáhnul někdo na toho.
1: No oni ty případy byly, že jo? Třeba Petr Ton byl také kmenový hráč vlastně a šel hostovat do jiného týmu. Myslím, že Radek Gardoň šel také takhle. Martin Procházka s Ondřejem Procházkou svého času také, že jo? Protože Martin byl také kmenový hráč Sparty a pak nakonec hostoval na Kladně i s tehdy, myslím, s bratrem Ondřejem.
3: No, je to tak, jak
1: který teď hraje ve Varech, kam by se Jiří Pospíšil mohl třeba v budoucnu přesunout, aby trénoval pod celou Blue Line.
0: Aby jsem měl už kompletní.
2: Ne, ale my se často bavíme o tom, jak mladí hráči to mají složité, jsou v nejistotě, jestli je vezme to Ačko, nebo jestli zase půjdu někam hostovat, tak byste šel do Litoměřic, kde už to znáte, ale probíhá v tomhle ohledu nějaká péče z hlediska toho vlastně mateřského

0: klubu, který tam má vidinu možnosti zapracovat odchovance, jestli tam mají na to vyčleněné nějaké lidi, nebo jestli za vámi chodí trenéři, baví se s vámi, máš za sebou suchou přípravu, teď tě čeká volno, připrav se tohle, tamhle.
1: Tak samozřejmě ta komunikace tam je, vlastně musí být jakoby z pozici těch trenérů. A jakmile bys vlastně mi řekli, že by se měl jít jakoby do Litoměřic, tak vlastně řeknou mi k tomu samozřejmě svoje, jakoby, jaký mají ty plány nebo tohle. A vždycky je to o tom, že vlastně pak se na tu Spartu samozřejmě někdy během té sezony nejspíš jako vrátím, aspoň na nějaký zápasy doufám, ale vlastně pořád jakoby monitorují mě i v těch Litoměřicích. Vlastně není to o tom, že by mě jako jen tak jako zahodili, ale vlastně je to pořád, že je to s tou myšlenkou, aby jsem se vyhrál a dokázal se vrátit jako na tu Spartu.
0: No vám bude 21 let, to je věk, ve kterém třeba někteří ještě studují, vlastně nemají vůbec jasno o své budoucnosti. Vy máte jasno, že byste tedy šel čistě tou profi dráhou hokejisty, nebo tam máte třeba ještě zkoušíte otvírat nějaká jiná vrátka?
1: Samozřejmě to by byla ta nejhezčí cesta, to by jsem jako chtěl nejvíc a vím, že to nemusí takhle dopadnout, takže vždycky mám jakoby otevřenou mysl jako i na něco jiného, takže vlastně přihlásil jsem se snad na vysokou školu někam. Odeslal jsem to, uvidíme ještě, jestli mě přijmou, ale vlastně na Českou zemědělskou univerzitu, ale vlastně snažím se aspoň v tomhle jako ohledu, ještě kdyby jsem to zvládal, tak by jsem to chtěl dokončit.
0: Ne, tak jsou případy mnohých hokejistů, kteří mají za sebou třeba i delší angažmá v zámoří, v těch některých mládežnických soutěžích a pak jdou úplně jinou cestou, prostě, že tuší, že to neklaplo, tak já teda věřím, že nějakým způsobem vám to klapne, že se tam propracujete, ale asi tušíme všichni, že jak si říká, ty cesty jsou krkolomné a někdy to, Martine, úplně není snadné, viď?
2: No je to tak, tak ne každý mu se to povede, záleží samozřejmě na Jirkovi, hlavně na tom má to rozjetý výborně, bude záležet na tom prostoru, jaký dostává, i mu schvaluju to, že šel na tu výšku, protože, jak říkáš, nikdy nevíš, může se stát cokoliv, takže tohle je dobrá cesta, že se to rozjel a já budu jenom doufat to a budu věřit to, že ta šance ze Sparty přijde, protože si myslím, že takového hráče, už jsme tady zmiňovali s Petrem Kadeřábkem, Sparta potřebuje. A já jsem tou cestou pro to, aby tyhle ty mladí kluci dostávali ten prostor v těch A týmech. Protože je to pro ně samozřejmě, pro ten klub to je výborná věc, když pak takového hráče si vlastně svého vypěstují.
3: A dokáže porazit Pardubice za 3 body.
0: Ano, to je pravda. To se
3: to byly ty zápasy v play-off, takže.
0: Ano, tak Jiří Pospíšil, který vlastně během svého života od roku 2005 mohl v uvozovkách zažít pouze 2 tituly pražské Sparty, která už bude čekat 20 let příští rok. Třeba u toho někdy taky bude přímo na ledě, že to čekání za, nevím, rok nebo za několik let ukončí. Moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry, Martina Procházky, a držíme palce, ať se daří nejen tedy vlastně v hokeji, ale i v životě.
1: Já děkuju moc krát za pozvání.
0: Moc děkuju Petru Kadeřábkovi, že přispěl tady svým dílem do mlýna a těším se zase na spolupráci v dalších pořadech Radiožurnálu Sport, Petře.
3: Naslyšenou.
0: A Martinovi Procházkovi přeju krásný den. Martine, děkuju, že jsi pozval dalšího hosta. Můžeš jenom prosím, možná, jestli už víme, příští týden, kdo by mohl dorazit, nevíme ještě. Každopádně
2: úplně hosty zveme, ale ještě úplně jasno nemáme, potřebujeme potvrzení od některých, jestli samozřejmě dovolenková, čas dovolených a ne každý teďka má tolik času, takže uvidíme, koho se nám povede příště pozvat.
0: Ano, věřím, že suchá příprava hokejistům skončila, že budete teď pokračovat brzy už to soutěžní klání. Martin Procházka to zabude glosovat. Martine, moc děkuji, měj se hezky.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Přejeme krásný den všem posluchačům, krásné úterý.
4: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí ex-řediteli Kostkovi celkem 6 milionů. Kromě odchodného má nárok i na konkurenční doložku. Rusko čelí ukrajinským útokům na plavidla v Azovském moři. Kreml proto zvažuje odklonění lodní dopravy. Francie bude hrát se Španělskem o postup do finále fotbalového mistrovství světa. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelice do Brna po nehodě u Rajhradu neprůjezdná a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: 6 milionů korun. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Radiožurnál informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Na odchodnou tak Kostka dostal dvakrát více než například Zdeněk Kabátek, bývalý ředitel VZP, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
6: Nebudu k tomu poskytovat žádný exém. Nic do toho nebudu říkat. Já s pojišťovnou už tu mám nic společného. Naschledanou.
5: Pojišťovna je podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Její nový ředitel Ondřej Felix tvrdí, že bude ekonomicky zodpovědný a konkurenční doložku nemá. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Dodržování pravidel na Hracholuské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku dnes hlídá policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomínají návštěvníkům, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. Z místa se hlásí reportér Lukáš Milota.
7: Dvě policistky tady v kempu u Hráze právě upozorňují rodinu s dětmi, že pokud jsou děti neplavci, neochrání je kruh nebo křidelka, ale musí mít pevnou vestu pevně na těle. Varují také rekreanty, aby nevstupovali do vody rozehřátí a pod vlivem alkoholu. Druhá hlídka spolu s pracovníkem státní plavební správy kontroluje, zda tu nejsou zakázané skútry a zda jsou tady plavidla jen se spalovacími motory do 10 kW a jestli se pohybují výhradně ve výtlačném režimu, tedy že nejedou ve skluzu a že netvoří vlny. Z Hracholusek Lukáš Milota, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Francie budou hrát se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních dvou mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
9: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
8: Zápas Francie-Španělsko začne v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako zítřejší semifinále mezi Anglií a Argentinou. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená dálnice Pohořelice Brno a nehoda v Praze na magistrále. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelice do Brna neprůjezdná. Na 14. kilometru se podle policie spříčil kamion a nedá se teď projet směrem do Brna. Kolona se zastavila u sjezdu na Hrušovany. Na 16. kilometru už policisté dopravu odklánějí a kolona se před odklonem prodlužuje. A pozor, objížďky tam nejsou vhodné pro kamiony. Na Pražském okruhu čekejte dlouhé kolony ve směru z D1 na letiště. Brzdí se u sjezdu z dálnice D1 na okruh a nesouvislá kolona nejen kamionů je pak až ke sjezdu na Ořech. Musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci. Ucpávají se i příjezdy k letišti v Praze. V obou směrech se zdržíte okolo 10 minut. No a kolony hlásíte na okruhu i na Černém mostě, hlavně ve směru na Ústí nad Labem. V Praze teď komplikuje ten silný provoz i nehoda na magistrále ve směru z centra na Nuselský most. Za náměstím IP Pavlova blokuje jeden jízdní pruh. Ucpaná je jak Vilzonova, tak i Ječná ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi vydatné lokálně bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty většinou 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy.
12: 11 hodin 5 minut úterý 14. července posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Manchester United získal do zálohy jako náhradu po odchodu Casemira jiného brazilského fotbalistu Andreje Santuše. 20-letý kapitán mládežnických výběrů své země podepsal 5-letý kontrakt s opcí na další rok. Anglický klub to uvedl na svém webu. Santuš už má na kontě 6 startů za první národní tým. Stal se první letní posilou United poté, co na zdravotní prohlídce podle médií zatím ztroskotal přestup jiného Brazilce Edersona z Atalanty Bergamo.
10: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Večer se rozhodne o prvním finalistovi mistrovství světa ve fotbale. O titul si zahrají buď Španělé nebo Francouzi. I utkání v Texasu, jako všechny zápasy světového šampionátu v Severní Americe a Mexiku, se bude hrát s moderním míčem. Jmenuje se Trionda a my jsme mu věnovali další díl našeho seriálu.
1: Mezinárodní federace fotbalových asociací na šampionátu plně nasadila míče se zabudovaným high-tech senzorem. Ten v reálném čase posílá data rozhodčím a taky systému VAR, říká vedoucí výzkumu pro technologické inovace FIFA Nicholas Evans.
2: Je to vlastně naprosto normální a běžný míč, akorát tenhle má v sobě čip, který jsme do něj zabudovali. Díky tomu máme, zjednodušeně řečeno, dokonalý přehled o tom, jak se míč chová ve 3D prostoru.
1: Senzor dokáže na milisekundu přesně určit moment dotyku a pomáhá odhalovat milimetrové offsidy, nebo taky skryté teče. Právě tato technologie například neuznala klíčový gol Chorvatska v osmifinále mistrovství světa proti Portugalsku.
3: I systém zabudovaný v míči, který pozná dotek, pozná kontakt, ukázal, že Matanovič se dotknul a tím pádem tahle branka nebude platit, protože Mario Pašalič byl za posledním obráncem v momentě, kdy Matanovič ten balon protečoval. Tohle nebude gól a chorvatská radost přichází vniveč.
1: Technologie funguje skvěle, ale paradoxně se postrala o jednu z největších kontroverzí celého turnaje. V zápase mezi Norskem a Anglií vykopl norský brankář míč, který v plném letu najednou divoce změnil trajektorii a spadl kolmo k zemi přímo před střídačky. Norové takti byli stoprocentně přesvědčeni, že balón zasáhl ocelové lanko nadzemní, takzvané pavoučí kamery. Rozhodčí ale hru nepřerušil. Angličané se zmocnili Triondy a dali gól. I fotbalový expert Pavel Horvát si myslí, že míč se choval proti fyzikálním zákonům.
4: Jako něco se muselo stát, protože ten balón letěl jako za mě jinam i ty hráči na tom hřišti. Já samozřejmě nemám čip, nemám možnost se podívat na ty moderní věci, ale bylo vidět, že vlastně všichni hráči, kteří koukali na ten odkop, tak čekali, že ten balon doletí podle mě o 10 metrů dál minimálně. Do něčeho to, nevím, jestli tam byla takhle velká můra, která by jako zpomalila Triondu.
1: FIFA po zápase vydala oficiální prohlášení, kde na základě grafů ze senzoru v míči, ze srdečního tepu míče, dokázala, že k žádnému fyzickému kontaktu s kabelem nedošlo.
5: Několik lidí na lavičce vidělo, že se míč lana kamery dotknul. Já osobně ne. Jestli FIFA nemá prokazatelný důkaz, že došlo ke kontaktu, co proti tomu tak asi můžu říct? Přijde mi zvláštní, že balon najednou z ničeho nic spadnul z nebes. Podle mě je to jasné. Do něčeho narazil.
1: Stál si za svým trenér Norska Ståle Solbakken. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Guns N' Roses, November Rain nebo listopadový déšť v úterním vysílání radiožurnálu Sport, tak ve zprávách jsme v té části o počasí mluvili o tom, že dnes hrozí bouřky, tak případně na sebe dávejte pozor. Švýcarský fotbalový brankář Jan Sommer bude po odchodu z Interu Milan chytat za tým belgického mistra, tedy FC Brugge. Jeho nový zaměstnavatel na webu oznámil, že 37-letý golman podepsal 3letou smlouvu. Sommer přichází z Interu po vypršení kontraktu jako volný hráč a dvojnásobný italský mistr v kariéře vyhrál i Bundesligu s Bayernem a 4x slavil švýcarský titul s Bazilejí.

0: Posloucháte úterní radiožurnál Sport, 11 hodin 21 minut. Obránce Braden Schneider podepsal v NHL novou roční smlouvu s New York Rangers na 5,5 milionů dolarů, přibližně 120 milionů korun. 24-letý kanadský hokejista, který byl v pozici chráněného volného hráče, se díky tomu vyhne arbitráži. Klub o dohodě informoval na webu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie.
5: V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Clausidisová má zprávy.
2: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Sněmovna projednává zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes jedou do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých lidí posilovat zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. V Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především kvůli běhům před býky ulicemi města. Devítidenní festival se neobešel bez zranění. Při jednom z běhů se účastníkovi do obličeje zabodl roh a dalších 12 lidí potřebovalo ošetření kvůli různým úrazům. Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová. Valentová narazí na Belgičanku Kostou Lasovou. Ve druhém kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku už je Sára Bejle, která vyhrála nad Slovenkou Morvajovou 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečí na D5 u Berouna, zavřená dálnice Pohořelice Brno. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor za Berounem. Kilometr 21 hlásíte sražené zvíře na vozovce.
5: Těsně před 21. kilometrem je uprostřed pravýho pruhu podle mě čerstvě sestřelená srnka. Já jsem se tomu vyhýbal na poslední chvilku.
4: Na dálnici D5 komplikace pak i dál směrem na Rozvadov za Plzní. Na kilometru 105 v místě omezení havaroval kamion, průjezdný jeden pruh a je tam fronta asi na 10 minut. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic na Brno neprůjezdná za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru se zpříčil kamion v místě omezení a nedá se projet směrem do Brna. Dopravu policisté odklání na 16. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona. Lepší svět už dřív za Pohořelic. Licemi a do Brna jete přes Židlochovice. Ještě silnice číslo 3 z Prahy na České Budějovice. U sjezdu na Pišely a Čerčany nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově. Tam jsou první kolony v obou směrech. A další kolony pak na trojce taky u Olbramovic. Tam pracuje údržba na obchvatu Olbramovic a jsou tam další fronty okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno a postupně se na většině území přidávají přehánky nebo bouřky. Ojediněle můžou být i silné, lokálně je bude provázet. Přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty většinou 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Leny Kravitz, I belong to you, 11 hodin 37 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Fotbalisty Slovácka posílil řecký útočník Janis Niarchos, 24letý hráč, přestupuje z polského klubu Wisla Plock a podepsal smlouvu na 3 roky, celek z Uherského Hradiště to uvedl na svém webu. Niarchos strávil poslední sezonu v Polsku, předtím ale hrál 5 let na Slovensko, postupně nastupoval za Senici, Zlaté Moravce, Dunajskou Středu, Michalovce a taky Košice.

0: UDG odlétá 11 hodin 41 minut úterý 14. července. Posloucháte radiožurnál Sport. Za dva týdny půjde do přípravy z hokejisty extraligového Litvínova jako jejich suverénně největší letní posila mistr světa z Prahy David Kempf. Ten ukončil svoje 9leté působení v zámořské NHL, do které zamířil jako nedraftovaný hráč z Chomutova. V posledním ročníku vystřídal 3 kluby, Toronto, Vancouver a Washington. S manželkou a dvěma malými dětmi už nechtěl tak náročnou sezónu znovu zažít.
1: Dvakrát jsme se museli stěhovat, takže vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v ten NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali tu kapitolu v NHL, že kdyby mě přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf včetně playoff 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je o tom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kanea nebo Tavese v prvních dvou lineách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.

0: 11 hodin 48 minut, úterý 14. července, Radiožurnál Sport je tu dál pro vás. No a přesně za měsíc začne u největší české vodní nádrže 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. Ten má za cíl motivovat k pohybu a pořadatelé připravili tentokrát celou řadu novinek.
1: Jedním z očekávaných bodů festivalového programu bude atraktivní večerní 10-kilometrový běh po cyklostezce podél Čertových proudů. Start bude ve středu 19. srpna ve Vyšším Brodě. Cíl na cyklostezce přímo u Lipenské přehrady. Atmosféru závodu popsala Lucie Neumannová, dcera olympijské vítězky. Dostala speciální úkol.
2: Mám za úkol se tam postarat o sociální sítě, takže doufám, že to mám mě nepokazím. Ten večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
1: Novinkou bude hybridní závod, běh kombinovaný s nejrůznějšími cviky. Jmenuje se Košík.cz Lipno Hybrid Run. Běh na 8x800 metrů, běžecký okruh a jako zpestření silově vytrvalostní stanoviště po každém kole. Poběží se v pátek 21. srpna. Kapacita je omezená, přihlašovat se můžete klidně už teď. Lipenský festival, jak říká jeho ředitelka Kateřina Neumannová, je především výzvou k aktivnímu sportování, ale nejen to.
3: Další vlastně nová větev festivalu, kterou letos rozjedeme, je taková ta jako odborně přednášková.
1: A tak k protažení těla mohou festivaloví návštěvníci obrazně řečeno přidat i protažení své mysli. Přesně den před hybrid runem mohou sportovci načerpat novinky a zajímavosti.
3: Máme na čtvrtek domluvené dva absolutně jako špičkové odborníky, konkrétně pana profesora Haluzíka a paní doktorku Marii Skalskou, že budou v Elementu v kongresovém centru přednášet na taková ta témata, která vlastně trápí současnou populaci, a to je zdravé stravování, případně nadváha, jak s tím pracovat a tak dále, ale jsou to lidi, kteří jsou opravdu špičky v České republice. A vlastně tím rozjíždíme vlastně úplně zase novou oblast, kterou jsme až doposud řešili takovými těmi nějakými diskuzemi na místě, tak budeme mít opravdu jako kongresové přednášky.
4: A pokračujete v té filozofii sportování pro děti zdarma a propojení sportu a kultury?
3: Ano, samozřejmě mohu slíbit, že budeme pokračovat v tom trendu předchozích let, ale opět jsou to vždy v pátek a v sobotu ČES Energy Festy,
1: které i v roce 2026 nabídnou opravdu hvězdnou sestavu. Premiérově v ní bude i mistr České republiky v biliáru Jiří Korn.
3: Přijedou No Name, Anaka, Michal Hrůza, Čechomor, Tata Boys nebo skvělý a nestárnoucí Jirka Korn.
1: Potvrdila Kornovu účast ředitelka festivalu Kateřina Neumannová, která přidala i vlastní zkušenost.
3: Atmosféra ve večerním Maríně u jezera má obrovské kouzlo. A nejlepší je, že vstup na ČES Energy Festy je úplně zdarma. Takže mrkněte na lipnosportfestival.cz.
1: Dodala Kateřina Neumannová z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct. Prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
3: Vládní poslanci chtějí zastavit každoroční zdražování dálničních známek. Opozice to bere jako populismus. Američané znovu útočili na Teherán. Irán naopak zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna po nehodě neprůjezdná a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů. Je úterý 14. července. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci jednají o zmrazení cen dálničních známek. Kupony teď zdražují každoročně podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Jednání sleduje reportérka Daniela Brichtová.
4: Koalice chce zachovat současné ceny známek. Třeba roční by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťány Malé jde o dobrou zprávu pro všechny řidiče.
5: Tento krok jednoznačně neohrozí výstavbu dálnic v České republice, protože od začátku naší vlády děláme kroky, jak snížit cenu výstavby dálnic.
4: Podle opozice je ale zmrazení cen populistický krok. Například starostové tak podle svého poslance Jana Svitáka novelu nepodpoří.
6: Koalice tady předvádí ukázkové marketingové pokrytectví, protože cenu, kterou ještě před pár lety v opozici označovala za nehoráznou zlodějinu, nyní natrvalo zafixovala.
4: Poslanci dnes mají na programu i další mimořádnou schůzi. Na té mají projednat hlavně v návrhy, které implementují do českého práva unijní předpisy. Pokud se to nestihne včas, hrozily by Česku pokuty. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Do Česka dnes dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území republiky až do 10 hodin do večera. Víc řekne Jan Duchoslav.
7: Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové varují, že hrozí pády stromů nebo zatopení sklepů. Lidem doporučují, aby se před bouřkami ukrývali v budovách s hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí taky dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů. A to hlavně na Moravě. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán a dnes se chystají zablokovat íránské přístavy. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu.
8: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Srbský bývalý ministr dopravy Goran Vesić stane před soudem kvůli zřícení přístřešku v Novém Sadu. Před 2 roky tam zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty. Ty dávali do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandr Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ministerstvo životního prostředí uspělo u ústavního soudu ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soudci zrušili rozsudek, podle kterého měl stát zaplatit náhradu soukromé firmě za zmařenou stavbu 2 větrníků v Petrovicích. Věc teď musí znovu řešit obecné soudy. A podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
9: Soukromá firma chtěla na okraji katastru obce stavět elektrárny před zhruba 20 lety, získala na ně pozemky i povolení, ale už nepotřebnou výjimku kvůli ochraně ohroženého tetřívka obecného. Firma tvrdila, že o takovou výjimku nemusela žádat, po státu pak vymáhala 265 milionů korun za zmaření záměru. Ústavní soud uvedl, že firma měla vědět, že výjimku potřebuje a že v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem. V Petrovicích dosud stojí 2 větrné elektrárny jiného majitele a výstavba dalších tam není v plánu. Neumožňuje to ani územní plán obce. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že by byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Francouzská vojenská přehlídka letos zdůrazňuje pomoc Ukrajině. Nad vítězným obloukem proto proletěly i dvě stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Francie si dnes připomíná 237 let od dobytí Bastily. Paříži to vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis.
10: Vrcholem přehlídky byl přelet stíhaček Mirage, které burácely ve výšce asi 300 metrů nad zemí a přes vítězný oblouk pokračovaly nad náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské trikolory a tisíce lidí v ulicích Paříže jim tleskali. Přehlídka je letos větší a velkolepější než v předešlých letech. Účastní se jí 8500 vojáků a vojaček, kteří obsluhují na 300 vozidel a více než stovku letounů. Letošní ročník klade důraz na podporu Ukrajiny, která už pátým rokem vzdoruje ruské agresi a kterou Francie od začátku války podporuje. Paříž proto oznámila, že podpoří pořízení dalších 16 stíhaček Rafale pro Ukrajinu a poskytne licenci na výrobu francouzských střel a naváděných bomb. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
12: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
11: Utkání Francie Španělsko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Po volném dni pokračuje 10. etapou cyklistická Tour de France. Téměř 167 kilometrů dlouhá trasa nabídne 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Do Českého rozhlasu zamíří čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková. Rozhovor začne po 15. hodině. Živě ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zavřená dálnice D52 u Hrušova na ucpaná silnice 3 v Olbramovicích. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna neprůjezdná za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru se zpříčil kamion v omezení a nedá se teď projet směrem do Brna. Dopravu policisté odklánějí na 16. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona. Dá se sjet už dřív za Pohořelicemi a do Brna jet přes Židlochovice. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov čekejte kolony za Plzní. Na 105. kilometru v omezení havaroval kamion a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice komplikace. Nejdříve nehoda. U sjezdu na Pišely a Čerčany, tam je první kolona asi na 10 minut. No a pak je ucpaný taky obchvat Olbramovic. Na obchvatu pracuje údržba a projíždí se Kivadlově. Tam už jsou kolony delší až na půl hodiny v obou směrech. A ještě dálnice D8, příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, brzdí se prudce na 3. kilometru v obou pruzích. Nesouvislá kolona se pak sune až do Kbelské ulice do omezení. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy až kolem 90 km za hodinu. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě tepleji kolem 32. Tolik zprávy.
14: 12 hodin 9 minut, úterý 14. července posloucháte Radiožurnál Sport. Já vás teď pozvu na desítku Pavla Horváta, jednak tu bude tedy pozvánka na tenhle čtvrtek 16.7. Pokud jste v Ostravě a budete na Colors, tak se určitě zajděte podívat na tuhle živou sportovní show mezi 14. a 15. hodinou. Malý sál Gong Stage, Pavel Horvát s Antonínem Panenkou, Honzou Pěruškou a taky Václavem Svěrkošem vás určitě pobaví. No a pokud na Colors se nechystáte, tak tady máme taky pozvánku na srpnovou desítku Pavla Horváta Live a tentokrát tedy se bude konat v Zubří a speciálním hostem bude Miroslav Kadlec. Ode mě Vanastovi věci, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Zápasem Francie-Španělsko v Dallasu začne dnes večer na fotbalovém šampionátu semifinále od 21 hodin. Zápas nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Mistry světa se mohou stát ještě taky Angličané nebo Argentinci, ti proti sobě ve stejný čas nastoupí zítra v Atlantě. No a mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už mistrovství světa ve fotbalu skončilo. Fanoušci jsou ale velmi kreativní v tom, koho podporovat i po vyřazení svého národního týmu. V dalším zápisníku ze Spojených států amerických to popisuje náš zvláštní zpravodaj na turnaji. V hledištích spatřil i ukrajinské dresy se jmenovkou Zelensky.
1: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučními nákladáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
2: Manejamo, ya que seguimos Argentina, somos grandes fanáticos de Argentina.
3: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
2: El Salvador pues es una selección lastimosamente no hay fútbol.
3: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom už klíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem. Takže Javier s Melbinem o svém národním týmu vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Takže nejprve přesedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná. Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
4: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátelé, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
3: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
4: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
3: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
5: It's going to be a classic, a straight classic. Jude Bellingham, is he the Messi?
3: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany.
5: I love Saka, I love Jude.
3: Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází. Samozřejmě ze Salvadoru.
5: Nimolos!
3: Ze Spojených států Jan Kalibar, Radiožurnál. Wow!

0: Skupina Kiss v úterním radiožurnálu Sport je 12 hodin a 22 minut. Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se potom uskuteční o týden později. Dalších 45 týmů, včetně pražské Dukly a Zubří, vstoupí do evropského poháru ve druhém kole.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 12 hodin 30 minut. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Hasiči už šestý den likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout centra pro děti se stejnými problémy. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být děti, které spáchaly trestnou činnost. Írán dnes zachránil 23 námořníků z nákladní lodi, která se u Hormuzského průlivu srazila s dalším plavidlem. Podle polostátní agentury Fars posádku tvořili pouze zahraniční pracovníci. Nehodu už vyšetřují úřady. Incident se stal severně od ostrova Kešm. Ten v noci na dnešek čelil další vlně amerických útoků. A v Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Na středu ji připravili organizátoři sérii koncertů. Soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Program na zámku potrvá do konce srpna.
0: Sport.
3: Do Českého rozhlasu přijde nová tenisová vítězka Wimbledonu Linda Nosková. Ta se z Londýna vrátila i s nejnovější trofejí včera odpoledne. Rozhovor začne po 15. hodině a odvysílá ho Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D52 u Hrušova na ucpaná silnice 3 v Olbramovicích. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna neprůjezdná u sjezdu na Hrušovany. Na 14. kilometru havaroval kamion, zablokoval směr Brno. Dopravu policisté odklánějí na 16. kilometru a před odklonem se tvoří kolony. Dá se sjet už za Pohořelicemi, objet to přes Židlochovice. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno popojíždí kolona u sjezdu na Olomouc před Vyškovem. Na kilometru 230 praskla pneumatika u kamionu a je blokovaný pravý jízdní pruh. Fronta zatím krátká, opatrně dojíždějte. Silnice 19 z Pelhřimova do Tábora je za Lejčkovem velmi ucpaná. Je tam v omezení nehoda a kamiony projíždí jen velmi pomalu. Kolona směr Tábor je na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony. Nejdříve nehoda u sjezdu na Pišely, tam je první asi 10-minutová kolona. No a pak je ještě omezení údržba na obchvatu Olbramovic. A tam jsou kolony až na půl hodiny v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je může provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až kolem 90 km za hodinu. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Trevis v úterním radiožurnálu Sport je 12 hodin a 37 minut. Cyklistická Tour de France dnes bude pokračovat 10. etapou. Oficiální ostrý start je naplánovaný na 13. hodinu a 15. minutu. No a závodníky čeká po volném dni velmi náročná horská etapa nádherným francouzským středohořím. Ve žlutém dresu pro vedoucího jezdce do ní vyrazí Slovinec Tadej Pogačar. V čem dnešek bude specifický, co cyklisty čeká, to probereme s Jakubem Markem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kubo, tak hodně se dnes asi budou chtít ukázat doma. Cyklisti, je to tak?
1: To rozhodně. 10. etapa se pojede na francouzský státní svátek Den pádu Bastily, což je samozřejmě pro domácí jezdce každoročně velmi zvýšená motivace. Francouzům se ale ani tak v tento den příliš nedaří historicky. Za posledních 20 let dokázal 14. července vyhrát jen současný kolega Pavla Bittnera z týmu Picnic Post NL Warren Barguil, a to v roce 2017.
0: Cyklisty čeká náročná horská trasa, jak už jsme řekli, dlouhá 166 kilometrů, převýšení 3900 výškových metrů, tak kudy vlastně peloton pojede?
1: Odstartuje se z Aurillacu u řeky Jordan a prvních 60 kilometrů bude převážně zvlněných, ne nějak extrémně, tam nebudou žádná velká stoupání. Po prvním náročnějším stoupání Côte de Pierrot čeká cyklisty dalších 6 českých vrchářských prémií. Favorité by mohli zautočit na posledních 40 kilometrech. Žlutý dres pro nejlepšího závodníka bude chtít udržet Slovinec Tadej Pogačar, který má na druhého Dána Jonase Vingegaarda náskok 2 minuty 42 sekund.
2: The main goal is to keep the yellow, no? But,
3: hlavní cíl je udržet se ve žlutém. Někdy je ale nejlepší způsob obrany útok. Uvidíme, co se v dalších dnech stane. Den po pauze bude pro náš tým velmi náročný, takže uvidíme.
1: To tedy říkal průběžně vedoucí Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepší z tria českých účastníků Matyáš Svacek je před 10. etapou na 24. pozici se zhruba 17-minutovým odstupem za Pogačarem. A když se podíváme na profil dnešní etapy, tak tam sice není žádné extrémně dlouhé stoupání, ale třeba i náš expert a nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek v našem vysílání ráno mluvil přímo z Francie o tom, že to může být další skvělé představení těch největších hvězd.
4: Před malou chvílí jsme byli na výšce s Chrisem Froomem a vlastně celou dobu jsme se o tom bavili, co se dneska dá čekat, protože já jsem včera potkal Matthew van der Poola, který i v tom volném dnu jezdil intervaly poměrně intenzivní do kopců, takže si myslím, že bude chtít opět navázat na to předvčerejší vítězství a znova potvrdit, že patří v tomhletom terénu mezi nejlepší závodníky světa, takže buď se dá čekat souboj závodníků typu Matthew van der Poola, anebo a to je asi největší pravděpodobnost a nakonec jsme se na tom tady všichni shodli, že se dá očekávat souboj právě těch závodníků pro celkové pořadí, tedy Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar samozřejmě bude hájit ten žlutý trikot a možná pokud bude mít chuť závodit, tak zase řekne tomu svému týmu, no pánové, původně jsme chtěli dneska jen ten žlutý trikot hájit, ale já mám dneska dobré nohy, pojďme do toho.
1: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport náš expert a kolega Jiří Ježek. 10. etapa Tour de France začne zhruba za půl hodiny a ti nejrychlejší by v cíli měli být po 17. hodině.
0: Protože nepamatujeme, kdy tady Pogačar naposledy neměl chuť závodit, tak asi se dá čekat, že to bude právě slovinský čtyřnásobný vítěz. Teď jsme o tom mluvili s Jakubem Markem. Moc díky.
1: Díky, hezký den.

0: Jenišovický Věroslav Cvrček obsadil víkendové rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi 9. místo a v zázemí jeho týmu se pohybovala při tradiční soutěži taky jeho maminka Miroslava Cvrčková. K motoristickému sportu měla a stále má velmi blízko. Dokonce sama jako navigátorka jezdila společně se svým manželem. O tom všem si s ní povídal Pavel Petr.
1: Jaká to pro vás byla doba usedat do těch soutěžních speciálů?
2: Tak úplně krásná doba. My jsme si to užili, krásný období, super to bylo. Asi bych klidně se tam jako vrátila, jo, jako bylo to fajn.
1: Vzpomenete si na nějaký největší úspěch, nebo co byste řadili k těm úspěchům, které jste zažili, protože ani netuším, kolik těch let bylo?
2: Tak 13 sezon jsme jeli a určitě nejúspěšnější 97, to vlastně jsme jeli i zónu střední Evropy a pak už to trošku jako upadalo, no. No už potom byly i finance míň, ale 97. rok asi nejlepší, no.
1: Jaké to je jezdit v rodinné dvojici?
2: Očividně já si myslím, že to fungovalo, jo, že jsme se tam vyšli vstříc.
1: Dneska tu rally samozřejmě sledujete, protože váš syn jezdí soutěže, tak byl k tomu předurčený, aby jezdil rally, protože asi všude jezdil s vámi.
2: Vyrůstal v tom, no. Vůbec jsme ho do ničeho, to ne, že by se nutili, ne, ale prostě vyrůstal v tom, když s náma jezdil už vždycky, když bylo volno na Barumku, že jo, celý týden tam už s náma byl a potom vlastně už začaly motokáry, že jo, tak už bylo vidět, že ten náš lap tam je na to. A takže já vždycky říkám, než něco zakazovat, tak lepší určitě ho podpořit v rámci možnosti, ať je psychická pohoda. Jo, takže třeba já teďka říkám, já už jezdím, když to řeknu, s řízkama, prostě s cateringem, ale ať je v klidu a v pohodě, než abych jako byla naštvaná, že on závodí, my jsme závodili. Jako bojím se o něj, určitě nebo o všechny, ale takhle to beru.
1: Co po vás dědil?
2: Po manželovi určitě to řemeslo a zase teďka už šla doba dál, on už je počítačově, angličtina, všechno, to zase už je další cesta, že jo, ale jako po manželu určitě ta preciznost, manžel ten jako pedant na práci určitě to neodvede nikdy nic špatného nebo je důsledný, takže to syn je určitě taky. A možná ještě v něčem ještě víc bych řekla, že jakoby až přes hranku trošku je důsledný.
1: No. Jste říkala, že se o něj trošku bojíte, tak jak to prožíváte ty závody?
2: Nechodím se dívat, ne, nechodím. Nějak jsme byli v Kobrovech 5 let zpátky a člověk pomalu se na to dívá se zavřenými očima. No. Prostě to je jako čekat, jestli přijede, nepřijede, jak to projede tam pro ty lidi samozřejmě, že nechodím se dívat, no, ne, ne, ne.
1: A ještě mi řekněte, jak se za těch 30 let třeba ta rally změnila.
2: Já si myslím, že je to i rychlejší. Jezdí ve vteřině, že jo, ta první desítka a hrozně moc jedou, hrozně rychle. My jsme tak se na ty jezdili taky rychle, ale mně přijde, že tohle je rychlejší už. Opravdu už to šlo dál a je to další generace, ať kluci jedou, nebo prostě já už mám svý krásný odjetý, tak.
0: Tolik rozhovor s bývalou navigátorkou Miroslavou Cvrčkovou v Jenišovicích, s ní natáčel Pavel Petr.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Soud snížil tresty v kauze rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Americký prezident Trump výrazně zmenšil dvě chráněná území v Utahu. Na cyklistické Tour de France čeká závodníky horská etapa. Po nehodě kamionu je uzavřená dálnice D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Krajský soud v Ústí nad Labem snížil tresty za podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Zkušební komisář a překladatel umožnil doklad neoprávněně získat více než 700 lidí. Policisty na to upozornilo v roce 2019 ministerstvo dopravy. Tomu se zdálo podezřelé, že v 15-tisícovém Varnsdorfu skládá zkoušky stejný počet lidí jako ve 100-tisícovém Ústí nad Labem. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
4: Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu 5letý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla, tedy 350 tisíc korun a přes 300 eur. Původně dostal od děčínského okresního soudu 7letý trest. Překladatel pak půjde do vězení na 3 místo 4 roky a zaplatí pokutu 600 tisíc korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Obě chráněná území měla dohromady rozlohu přes 13 tisíc kilometrů. To je zhruba jako Středočeský a Liberecký kraj dohromady. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Todt.
5: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
2: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin.
6: Sport. Fotbalové mistrovství světa nabídne úvodní semifinále mezi Francií a Španělskem. Duel začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 21 hodin českého času. Už za 2 hodiny dorazí do budovy Českého rozhlasu na Vinohradech aktuální wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhovor uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Ta vychází na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily.
7: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Zvacek, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D52 u Hrušovan a kolony i na D1 a D2 před Brnem. Dálnice D52 před Brnem směrem z Pohořelic a Vídně je zablokovaná po nehodě kamionu na 13. kilometru. Odklon exitem 16 z Hrušovany, předním kolona z 19. kilometru až na 20 minut. Taky na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu před omezením u D2. Sunou se od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy na Hradec Králové počítejte s kolonou z 5. kilometru za exit Jirny. Na 8. kilometru chybí v omezení v pravém pruhu výkok na kanálu a jede se jenom levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Nýřan je omezení na 105. kilometru, vzniká před ním fronta hlavně kamionů v pravém pruhu od exitu 100. A na silnici 19 čekejte komplikace mezi Pelhřimovem a Táborem Zalejčkovem, je po nehodě kyvadlový provoz a zdržení je tam i přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Teploty 25 až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 5 minut, úterý 14. července, posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Český tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Gštádu nepřekvapil favorizovaného Juana Manuela Serundola s argentinským hráčem, který plní na turnaji roli nasazené šestky. Na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál ve třech setech 6-4, 3-6 a 4-6.
3: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Večer se rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa v Severní Americe. V Dallasu nastoupí v 21 hodin českého času Francie proti Španělsku a právě o tomto zápasu teď budeme mluvit s bývalým českým reprezentantem, vítězem Evropské ligy se Sevillou, mimo jiné brankářem Tomášem Vaclíkem. Tomáši, hezké úterý.
1: Hezké úterý všem.
0: Pojďme začít u Španělů. Oni v dosavadních 6 zápasech na šampionátu zatím dostali jeden jediný gól. Tak myslíte, že dokážou ubránit i útočné hvězdy Francie?
1: No, budou to mít asi těžší, než co jim tom průběhu turnaje, ale samozřejmě myslím si, že všichni bereme Španěly za hodně ofenzivní tým a že se jim podařilo tak dlouho neinkasovat. Si myslím, jenom ukazuje to, jak jsou na tom takticky skvěle, jak jsou vybalancovaní směrem dopředu i dozadu a jakou práci vlastně tam Luis de la Fuente dělá, protože většinou, jak jsem říkal, máme Španěli za to, že budou dávat góly, že nějaký budou dostávat, ale to, že dokážou tak dlouho udržet nulu na turnaji, jako je mistrovství světa, tak je obdivuhodný, ale Francie na tomhletom turnaji si myslím, že působí z těch týmů nejlépe a ta ofenzivní síla, kterou disponují, je opravdu veliká.
0: No a když ještě na chviličku zůstaneme u Španělska, tak jak velký podíl na tom jednom jediném obdrženém gólu má vlastně v 6 zápasech, tedy gólman Španělska Unai Simon podle vás?
1: Tak určitě velikou. Není třeba tolik v akci, co se týká chytání, ale zase je extrémně důležitý pro ně, co se týká rozehrávky, výstavby hry a dokáže spoustu věcí vyřešit vlastně ještě, než se stanou. A myslím si, že třeba jako před tím turnajem, že byla velká debata, jestli Unai Simon je správné číslo 1 pro španělskou reprezentaci, protože když si vezmete, tak na lavici je David Raya, finalista Ligy mistrů a vítěz Premier League, a Joan Garcia, což bude vítěz, nebo je vítěz, že jo, trofeje za Mora ve Španělsku a vítěz španělské ligy, takže ta debata tam byla, ale myslím si, že Unai svými výkony a určitě mu tým tomu pomohl, tak tady tuhle tu debatu úplně uzavřel a pro ten tým je strašně důležitý, je vidět, že mu Luis de la Fuente věří, protože na něho vsadil už pár let vlastně zpátky a vyhráli vlastně spolu všechno, takže ta spolupráce funguje a já jsem rád, že Unai tu pozici udržel, protože jsme proti sobě ještě hráli a máme dobrý vztah a že vlastně tak nějak i tu debatu utnul na tom mistrovství světa.
0: S Tomášem Vaclíkem si povídáme v úterním radiožurnálu Sport o prvním večerním semifinále fotbalového mistrovství světa 21:00 Francie proti Španělsku. Tomáši, je vůbec něco, co vás na šampionátu na hře Španělů překvapilo?
1: Myslím si, že ne, je to takové, možná ta obrana, jak jsme se bavili před chvilkou, že dokázali takhle dlouho udržet čisté konto na mistrovství světa a hrát, myslím si, že se od prvního zápasu zlepšují, protože první zápas, že ho remizovali s Kapverdama, což nikdo úplně nečekal a byla veliká kritika, co se týkalo jejich výkonů, ale že se vrátil potom vlastně Jamal, se vrátil do sestavy, začal hrát vlastně pravidelně s Olmo a myslím si, že ten tým se každým tím zápasem zlepšuje, ukazuje tu vlastně tu dominanci na balónu, jakou jsme od nich zvyklí a možná bych jako vybral jedno jméno, které úplně asi před turnajem nikdo nečekal, a to je Kubarsí, který je pro jejich hru vlastně extrémně důležitý, co se týká i té zbytkové obrany a hlavně do výstavby hry a jak to mistrovství světa svoje první 19 letech zvládá, je neuvěřitelný.
0: Španělští fotbalisté zatím předváděli na šampionátu skvělé výkony, dostali jeden jediný gól, postoupili do semifinále, večer ale favoritem minimálně podle sázkových kanceláří nebudou, protože proti ním nastoupí Francouzi. Vy už jste, Tomáši, zmínil tu obrovskou sílu vepředu, to je podle vás zatím hlavní přednost Francie?
1: Myslím si, že jo, samozřejmě do obrany hrajou také skvěle, ta obrana taky disponuje skvělými jmény, ale ta ofenzivní síla, ať už se týče těch 4 hráčů, kteří třeba nastoupí v základní sestavě, nebo i potom těch hráčů, kteří tam můžou přijít z lavičky, je extrémní a myslím si, že Francouzi, kdyby postavili třeba 2 jedenáctky, tak obě dvě by došly určitě do čtvrtfinále, do semifinále a teď, když se to spojí, tak máme jednoznačně jako velkého favorita na celkové vítězství a myslím si, že jim strašně pomáhá, že se nahoře
2: spolu našli Dembele a Mbappé. Myslím si, že před turnajem byla velká otázka, jestli to bude fungovat, jak Mbappé bude fungovat vlastně po sezóně v Realu Madrid a na turnaji dokazuje, že je kapitánem právem a Didier Deschamps ví, jak na něj a skvěle to sladil.
0: A když Tomáši navážu na to, co jste řekl, protože ta individuální kvalita je tam nesporná, o tom myslím opravdu nikdo nepochyboval před turnajem, ale oni opravdu, Francouzi vypadají, že jim to funguje dohromady, že šlapou jako tým. Tohle, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale připisoval byste to, pokud se mnou souhlasíte, právě Didieru Deschampsovi?
2: Myslím si, že to jde za ním. 100% to jde za ním, protože že ty hráči je tam určité, že jo, 100% je tam určité ego, je tam, může tam být třeba nějaký problém třeba v nějakých stazích, třeba co se týká, když jsou v klubech, ale v tom nároďáku fungují skvěle, myslím si, že každý pochopil svoji roli a to, jak dokázal ty ofenzivní hráče hlavně sladit, ať ví, jaké má každý místo, jaký má každou roli, tak to jde určitě za trenérem a za celým trenérským štábem.
0: Ještě v našem povídání s Tomášem Vaslíkem se chci zeptat na takové populární kliše. Občas se mluví o nějakém zápase jako o předčasném finále. Já to teda nemám moc úplně rád, ale myslíte, že na tohle semifinále mezi Francií a Španělskem to sedí?
2: Taky to úplně nemám rád, v tom souhlasím s váma. Já bych se říkal, že něco předčasného, nebo že se ty týmy, nebo že takové to předčasné finále, ale na tenhle ten zápas už to možná sedí, protože na druhé straně, že máme Argentinu obhájce titulu, ale teď tím turnajem nepostupují třeba tak úplně lehce, jako Španělé a Francouzi a Angličani taky. Takže myslím si, že tohle to může být a je jako velká pravděpodobnost, že kdo postoupí z toho dnešního zápasu, tak s velkou pravděpodobností potom v neděli to zvedne nad hlavu, ale já se na to hrozně těším a hrozně se těším na to porovnání těch stylů a hlavně na to, jak si Španělé s tou svojí tyky taková dominancí na balonu potom případně poradí s těmi breaky nebo s těmi čtyřmi hráči nahoře.
0: S Tomášem Vaslíkem si povídám v úterním radiožurnálu Sport a zbývá poslední věc, na kterou se prostě nemůžu nezeptat. Tak Tomáši, jak to dneska dopadne podle vás večer? Koho favorizujete?
2: Já favorizuju Francii, samozřejmě srdcem přeju že jo, Španělsku, ale myslím si, že to Francie zvládne a že potvrdí to, jakou má formu na tom celém turnaji.
0: Francie, Španělsko, večer od 21 hodin českého času i tady v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Teď jsem si o tom povídal s Tomášem Vaslíkem. Tomáši, moc děkujeme, hezké odpoledne.
2: Děkuju vám taky všem, naschánou.

Phil Collins dohrává ve 13 hodin 22 minut. Posloucháte úterní vysílání radiožurnálu Sport. Cyklistická Tour de France dnes pokračuje po dni volna 10. etapou mezi městy Aurillac a Lorient. Trasa je dlouhá 166 kilometrů. Aktuálně tedy cyklistům do cíle zbývá 162 kilometrů a Mats Pedersen, který veze zelený dres pro nejlepšího jezdce té bodovací soutěže právě teď kvůli defektu, musel měnit kolo a tak se hned bude muset snažit se vlastními silami na peloton dotáhnout. Připomeňme, že stále vede tedy zatím letošní starou dámu obhájce prvenství tady Pogačar ze Slovenska o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepší z tria českých účastníků Matyáš Vacek je na 24. místě, aktuálně ztrácí 17 minut.

19-letý chorvatský stoper Luka Vuškovič přestoupil v anglické lize z Tottenhamu do Brightonu, kde podepsal 5letou smlouvu. Hráčův nový tým podmínky transferu nezveřejnil, ale podle informací britských médií přestupní částka činila 54 milionů eur, tedy 1,3 desetiny miliardy korun, což z účastníka aktuálního mistrovství světa činí nejdražší posilu v klubové historii. V minulé sezóně Vuškovič hostoval v Hamburku, kde z pozice středního obránce zaznamenal v 28 bundesligových zápasech 6 branek a německý celek dovedl k záchraně k soutěži.

0: Radiožurnál posloucháte ve 13 hodin 30 minut. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
1: Česko zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdříve tvořit odpoledne hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku je může doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 km za hodinu. Slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express přepočtu přes 60 milionů korun. Informuje o tom slovenský deník N. Firma peníze získala v rámci podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí její vlaky. Stát ale část peněz podle ministerstva vyplatil navíc. Deník N napsal, že se to mohlo stát kvůli chybě ministerských úředníků. Leo Express v minulosti neuznal, že by měl peníze vyplatit zpátky. Firma informace o soudním řízení blíž nekomentovala. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Írán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu. Poškozený plynovod na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích opravuje po sobotní havárii odborná firma. Propojka tam hořela v sobotu. Hasiči museli evakuovat dva domy. Na místě se zranil jeden dělník. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá úvodní semifinále šampionátu v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí v nájezdu zde všechny na Pražský okruh a uzavřená D52 u Hrušovan. Na příjezdu do Prahy karlovarskou dálnicí D6 dejte pozor při nájezdu na Pražský okruh do směru na letiště. V připojovacím pruhu za zatáčkou nebezpečná překážka.
4: Dva veliký kusy dřeva, je to extrémně špatně vidět na poslední chvíli.
3: D52 ve směru z Pohořelic na Brno za Hrušovany na 13. kilometru je neprůjezdná, dopoledne tam havaroval kamion. Provoz odklánějí exitem 16, před ním kolona na čtvrt hodiny z 19. kilometru a další fronta potom na objížďce přes Rajhrad. Před Brnem se tvoří kolony kamionů v pravých pruzích i na D1 směrem z Vyškova od exitu 210 Holubice a taky na D2 směrem z Bratislavy od sjezdu 11 Židlochovice. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové popojíždí kolona z 5. kilometru až čtvrt hodiny do omezení za sjezdem na Jirny na 8. V omezení tam v pravém pruhu chybí výkon na kanálu. A kvůli omezením s kyvadlovým provozem vznikají dlouhé kolony i na půl hodiny na několika místech. Na silnici 19 Pelhřimov Tábor u Lejčkova obousměrně, na 34 Humpolec Pelhřimov u Komorovic obousměrně a na 50 z Uherského Hradiště na Brno u Zlechova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude doprovázet přívalový déšť a kroupy. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Rolling Stones, je 13 hodin a 37 minut, úterý 14. července, posloucháte odpolední radiožurnál Sport, no a fotbalové mistrovství světa v Severní Americe míří do svého konce. Čekají nás už jenom 4 zápasy. Dnes večer to bude první semifinále mezi Francií a Španělskem a právě tímto duelem začíná odpolední sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Hezký den.
1: Dobrý den. První semifinálový zápas na letošním fotbalovém mistrovství světa odehrají Francouzi se Španěly. Pro Francouze je zápas speciální i díky státnímu svátku. Den dobití Bastily dodává týmu motivaci, říká trenér Didier Deschamps.
2: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
1: Z posledních 2 mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou zase úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
3: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se 2 nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
1: Zápas Francie-Španělsko začne v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako zítřejší semifinále mezi Anglií a Argentinou.
0: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu víc než 100 000 fanoušků. Ti si taky společně naposledy u příležitosti aktuálního šampionátu vikingsky zaveslovali. Norskou reprezentaci ve svém paláci přijal včera večer král Harald V. Davy fanoušků zaplnili náměstí před královským palácem. Tým po audienci u panovníka vyšel ven, aby za dohledu královské stráže pozdravil svoje příznivce. Závěru oslav už se nezúčastnila největší hvězda týmu Erling Haaland.
1: Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic. 57-letý bývalý reprezentant už vedl tým v letech 2006 až 2012. Teď nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po světovém šampionátu. O Biličově návratu do funkce informoval Národní svaz, délku kontraktu nezdělil. Bilič si obnovenou premiéru odbyde 26. září v utkání Ligy národů proti Česku v Praze.
0: Po dni volna dnes cyklisty na 113. ročníku Tour de France čeká 10. etapa, také tedy na den dobití Bastily je to vždycky speciální den. Aurillac Le Lurian aktuálně tedy z té etapy, která měří 166 kilometrů do cíle, zbývá 149, zatím se nic nestalo, stále se bojuje o únik. Hlavní favorit dnes, Tadej Pogačar.
1: Hokejisté Pardubic se připravují na nový extraligový ročník, do něj půjdou v roli obhájce titulu. Stejné ambice chtějí naplnit i v dalším ročníku, říká majitel hokejových Pardubic Petr Dědek.
4: My určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch 2 prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
0: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do 2. kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová, Valentová narazí na Belgičanku Kostou Lasovou. Ve 2. kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku už je Sára Bejlek, která vyhrála nad Slovenkou Morvajovou 2-0 na sety. Zítra ji tak v boji o čtvrtfinále čeká Rakušanka Tagerová.
1: Tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Kštádu nepřekvapil favorizovaného Argentinca Juana Manuela Serundola. Argentinským hráčem na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál 6-4, 3-6 a 4-6. Kolářovým vyřazením skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji.
0: Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat, na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která je ale v závěru svého mandátu odebrala. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO pak rekonstrukci sportovišť, včetně centra v Nymburku, pozastavila. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. V pořadu Na rovinu na radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
5: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudem na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měli to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší. horší a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
1: V odpoledním vysílání radiožurnálu Sport se budeme tomuto tématu věnovat.
0: Basketbalistka Eliška Hamzová si v zámořské WNBA vytvořila 8 body nový osobní rekord. Česká reprezentační rozehrávačka díky tomu pomohla Minnesotě k domácí výhře 104-100 nad Phoenixem.
1: A bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry bude jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informoval na svém webu.
0: Tolik odpolední sportovní přehled, připravil ho Karel Schamberger. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalisté Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku. V Opalenici podlehli Wisle Płock 0-2. Klokanům nepomohla ani čelstvá posila Pilař. Bývalý reprezentační záložník odehrál první poločas po debaklu 0-4 s Lechem Poznaň. Tak Pražané po druhé za sebou nedokázali v Polsku skórovat. Liberec na soustředění v Rakousku zase přišel o zápas proti týmu Puškáš Akademia. Maďarský celek totiž utkání na poslední chvíli zrušil.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V naší encyklopedii se na radiožurnálu Sport věnujeme tento týden nejslavnějšímu cyklistickému závodu na světě Tour de France je značkou, která přesahuje hranice sportu a dnes se budeme bavit o zeleném trikotu pro nejlepšího jezdce v bodovací soutěži. Ten se uděluje od roku 1953, rozhodně tedy ne tak dlouho jako ten žlutý. Body se rozdávají na konci každé etapy a navíc i v jejich průběhu na sprinterských prémiích. Proto této soutěži tradičně dominují nejlepší spurtéři v pelotonu. Věděli byste, kdo je rekordmanem v počtu získaných zelených trikotů na Tour de France?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Věřím, že mnozí fanoušci cyklistiky moc dobře vědí, že je to Slovák Peter Sagan, který celkem 7x dokázal ovládnout bodovací soutěž a o jeden triumf tak překonal předchozí rekord Němce Erika Zabla. No a po svém 7. vítězství v roce 2019 v cílovém prostoru v Paříži Peter Sagan mluvil o tom, že těch trikotů mohlo klidně být i víc, když si vzpomněl na diskvalifikaci z Tour 2017 po kontaktu s Markem Cavendishem v cíli jedné z etap.
2: No už jsem jich mohl mať osm. Akože nikdy som potom nejako netužil, ani som to nečakal, akurát tým, že som stále na tur, tak sa to stalo. Vlastne každú jednu tur, čo som dokončil, tak so zeleným dresom, takže som rád, že aj štatisticky som na tom celkom dobre. Ja si myslím, že hlavne každú jednu vec by sme mali brať s úsmevom, takže snažil som sa brať aj túto tur s úsmevom na tvári a vám to tak ide ľahšie. A myslím si, že po 3 týždne, čo ubehli, že sa mi do toho nechcelo ísť a nakoniec to ubehlo jak 2 dní.
0: A môže byť zajímavostí, že od dominance Petera Sagana na tour už žádná další série nepřišla a na následujících 6 ročnících nejslavnějšího cyklistického závodě světa bylo 6 různých vítězů. Bodovací soutěže. Pro úplnost fakt

13 hodin 56 minut posloucháte úterní radiožurnál Sport. Házenkářky Mostu narazí ve druhém předkole Evropské ligy na severomakedonský celek Gjorče Petrov. Hráči Brna se v prvním kole Evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Oba čeští zástupci by měli dvojutkání začít na půdě soupeře.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Causidisovou.
1: Ústavní soud zrušil rozsudek o náhradu škody za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. Francouzské bezpečnostní složky evakuovaly stovky lidí kvůli požáru nedaleko Paříže. Za hodinu přijde na rozhovor do Českého rozhlasu wimbledonská šampionka tenistka Nosková. Po nehodě kamionu zůstává uzavřená dálnice D52 Pohořelice Brno u Hrušovan a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam chtěla postavit dva větrníky zhruba před 20 lety. Nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Následně požadovala odškodnění 265 milionů korun. Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem.
3: Obchodní společnost, když se stala vlastníkem těch pozemků, tak už tehdy tam byl ten požadavek na udělení té výjimky a v těch správních řízení bylo řečeno, že právě při porovnání těch zájmů, a to prošlo i ústavním soudem, převažuje v tomto případě právě ten zájem na ochraně přírody a životního prostředí.
1: Předseda představenstva firmy Wind Technology Rostislav Beneš je rozhodnutím ústavního soudu zklamaný. Podle něj zvažují stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Už skoro 200 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s nimi 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
4: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodoué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
5: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela dva lidi podezřelé ze žhářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a Karlín. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šábík.
6: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
7: Sport. Zhruba za hodinu dorazí do Českého rozhlasu na Vinohradech čerstvá wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková. Rozhovor odvysílá živě Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají v semifinále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času. Francouzi mají z posledních dvou světových šampionátů zlato a stříbro. Podle jejich kouče Didiera Deschampse nastoupí kapitán týmu Kylian Mbappé, který nedohrál kvůli zranění čtvrtfinále. Mbappé je zároveň nejlepším střelcem turnaje. Společně s Argentincem Messim dal už 8 gólů. Španělé jsou zase aktuálními mistry Evropy. Souboj o postup do finále odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 před Mladou Boleslaví a uzavřená D52 u Hrušovan. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav teď pozor u exitu 40, to je sjezd na Nymburk a Mělník před Boleslaví. Srazilo se tam auto s motorkou, záchranáři dojíždějí na místo a začíná vznikat kolona, brzdí se prudce. Na dálnici D52 z Pohořelice Vídně do Brna zůstává za sjezdem na Hrušovany uzavřený úsek na 13. kilometru po dopolední nehodě kamionu. Před odklonem na exitu 16 vzniká kolona z kilometru 18,5 zhruba na čtvrt hodiny, pak se jede přes Rajhrad, i tam se tvoří fronty. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu z 11. kilometru od sjezdu na Židlochovice. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova před omezením u D2 teď relativně kratší fronta kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Svitavy do Ostravské na kilometru 202. A na D11 za Prahou směr Hradec Králové po pojíždí kolona Kolona z 5. kilometru, zhruba čtvrt hodiny za sjezd na Jirny na 8. kilometr, kde v omezení chybí výkon na kanálu v pravém pruhu a jede se jenom levým. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť a taky kroupy. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 32. Tolik zprávy.
9: 14 hodin, 5 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Hokejový brankář Filip Růžička podepsal podle serveru pupedia.com 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si 18-letého golmana vybrali během letošního draftu. NHL ze 137. místa, víc než 2-metrový třinecký rodák, působí od 9. třídy v mládežnických týmech Hradce Králové. Minulou sezonu ale strávil v zámoří v juniorské VHL, no a právě příští ročník by měl ještě odchytat v této juniorské soutěži. Teď už Bruce Springsteen, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Bruce Springsteen dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport o finále na fotbalovém mistrovství světa se večer utká Francie se Španělskem. Jako mírní favorité nastoupí do zápasu fotbalisti Francie, kteří budou usilovat o třetí postup do finále šampionátu v řadě. Semifinále začne v 21 hodin českého času, radiožurnál Sport bude u toho a nabídneme duel v přímém přenosu. No a na co se v něm můžete těšit, to nám teď poví Anna Skálová. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Francouzi slavili titul mistrů světa v roce 2018, Španělé potom ještě 8 let před nimi. Čím tyto dva týmy letos na šampionátu dominují?
1: Francouzi se mohou opřít především o silný útok. Kapitán Kylian Mbappé dal na turnaj už 8 gólů a vedle Lionela Messiho je momentálně nejlepším střelcem. Mbappé čtvrtfinále proti Maroku kvůli zranění nedohrál, ale v semifinále by nastoupit měl. Španělé mají nejlepší obranu, zatím inkasovali jediný gól a dál tak sní o historicky druhé trofej pro mistry světa.
0: Francouzi na šampionátu zatím vyhráli všechny zápasy a do semifinále proti Španělsku vstoupí i se speciální motivací. Jaká to bude?
1: No, utkání odehrají na francouzský státní svátek den dobytí Bastily a svým fanouškům tak budou chtít dopřát i jiný důvod k oslavám. Pokračuje trenér reprezentace Didier Deschamps.
2: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
1: Kouč Didier Deschamps věří, že jeho tým si finále na šampionátu znovu zahraje. Je si ale plně vědom kvality španělského celku.
0: No a na koho se v utkání budou především spoléhat Španělé?
1: Jednou z opor je rozhodně mladý útočník Barcelony Lamine Yamal, který se podle jeho slov chystá na nejdůležitější zápas své dosavadní kariéry. Vítězství a postup mezi nejlepší dva týmy by si chtěl dát ke včerejším 19. narozeninám. No a pozitivní náladu si plánuje přenést i do dnešního utkání.
3: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
1: Vítěz prvního semifinále v posledním utkání narazí na jednoho z dvojice Argentina-Anglie. Pokud by Francouzi nezvítězili, mohli by se ve finále teoreticky znovu zahrát proti Jihoameričanům. Jak se jim bude proti úřadujícím evropským šampionům dařit, budeme od 9 hodin večer sledovat v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
0: To je pozvánka od Anny Skalové. Děkujeme.
1: Děkuji. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

To byly Cardigans, je 14 hodin 17 minut, úterý 14.7. Posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport. V prvním kole tenisového turnaje v Baštadu ve Švédsku Dalibor Svrčina zatím bojuje proti Grigoru Dimitrovovi. Bulharský tenista startuje na tomhle turnaji na divokou kartu a v prvním setu dokázal českého hráče přehrát v tiebreaku 7-5, v tom druhém ale Dalibor Svrčina je na tom zatím lépe, v tuhle chvíli vede 4-1 a půjde podávat.

0: Vrátíme na placebo v úterním radiožurnálu Sport. 14 hodin 22 minut, zhruba za hodinu dorazí do budovy Českého rozhlasu tady na Vinohradech čerstvá wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková, no a rozhovor s ní nabídneme v odpoledním radiožurnálu Sport. Teď už ale super skupina Traveling Wilburys. Příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14:30. Zprávy připravila Kateřina Caušerisová.
1: Odvolací soud v Ústí nad Labem snížil tresty dvěma obžalovaným v případu podvodu při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služební komisář nově dostal 5 let vězení a tlumočník 3 roky. To je o 2 a 1 rok méně než doteď, informovala o tom mluvčí soudu. Rozhodnutí je pravomocné. Podle žalobce získalo neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Hasiči ve Zlíně začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí pro celý Zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 82. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb. Sport. Už zhruba za půl hodiny přijede do budovy Českého rozhlasu tenistka Linda Nosková, aktuální šampionka ženské dvouhry Wimbledonu. Rozhovor odvysílá živě Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Tenista Zdeněk Kolář na turnaji k štádu nepřekvapil Argentince Serundola. Na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál 1-2 na sety. Kolářovým vyřazením tak skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D2 i D52 před Brnem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy nová komplikace. Na 5. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Provoz byl úplně zastavený. Teď to vypadá, že začínají pouštět auta alespoň jedním pruhem. Každopádně kolona kamionu už tak byla od exitu 11 Židlochovice a zaplnil se postupně i levý pruh. Do kolony se dojíždí někde kolem 9. kilometru, dejte pozor. A pokud byste sjížděli z dálnice exitem 11, bude lepší cesta východně na Telnici a Tuřany, protože západně přes Rajhrad je kolona zase kvůli uzavřené dálnici D52, ta je na příjezdu do Brna z Vídně neprůjezdná po dopolední nehodě kamionu na 13. kilometru, předtím provoz odklání exitem 16 Hrušovany a před ním se tvoří kolona kamionu v pravém pruhu z 18. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí pozor za sjezdem na Litoměřice na 46. kilometru. Po havárii skončila dodávka v příkopu, vzniká tam kratší kolona. A na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav za Brodci pozor na kolonu ze 39. kilometru. Za sjezdem na Bezděčín na 40. je potom omezený provoz po srážce auta s motorkou, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude oblačno i zataženo, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ojediněle až polojasno, občas s deštěm, přeháňkami místy bouřky ojediněle i vydatné. Postupně na západě a jihozápadě Čech srážky jen ojediněle. V noci teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Balisty Slovácka posílil řecký útočník Janis Niarchos, 24letý hráč přestupuje z polského klubu Wisla Płock a podepsal smlouvu na 3 roky. Celek z Uherského Hradiště zároveň na webu oznámil příchod obránce české reprezentace do 21 let Tomáše Krála, ten přichází z Mladé Boleslavy na roční hostování.

0: Fotbalisté Prostějova mají před sebou už jen necelé dva týdny přípravy před startem nového ročníku druhé ligy. Do něj jdou s novým realizačním týmem. Jeho vedoucím je hlavní kouč Bohuslav Pilný. Ten by rád s týmem zažil klidnější sezonu a předváděl taky atraktivnější fotbal, než se to povedlo několika jeho předchůdcům, kteří spíše bojovali o záchranu.
1: Chci být kolegiální, nechci říkat, že něco bylo špatně nebo nebylo. Já říkám, že chci, aby ten Prostějov byl jiný. To, jestli to povede, nepovede, to už je věc druhá, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, aby byl jiný ten Prostějov. Čiže chceme být pohyblivější, významnější, hrát v jiné intenzitě, než se hrálo, ale to jsou všechno nějaké naše představy. Říkám, Prostějov bych chtěl, aby byl jiný a úspěšnější.
2: Hlásí nový kouč fotbalistů Prostějova Bohuslav Pilný. Úspěšné přitom zatím nebyly první fyzické testy, kvůli kterým se dokonce zrušil jeden z přípravných zápasů a místo něj trenéři zařadili do harmonogramu další tréninky, a to pod vedením nového kondičního trenéra. Díky spolupráci se Sigmou Olomouc bude totiž realizační tým Prostějova oproti dřívějšku znatelně širší.
1: Tím, že tady nějaká spolupráce vznikla, tak si jako klub jsme si mohli dovolit zlepšit servis těm hráčům. Co máme nový realizační tým, je tady kondiční trenér, tak se jim jako výrazně věnuje a ty kluci to uvítali. Servis je pro ně dobrý a oni to uchopili správným směrem. Připojí se fyzioterapeutka, ještě okolo 20. přidá se videoanalytik, máme tady Honzu Romaněnka, Líšu Dostálka, Tomáše Huja, Petra Alexejeviče, tak samozřejmě Masé Rádama, že ten realizační tým se trošku zvětšil, ale ono už k tomu patří v tom fotbale. Jo? A já říkám, jestliže tady je na tu druhou ligu vytvořený takový prostředí, jaký je, tak musíme i do té sportovní stránky investovat a díky i té Olomouci asi, tak si to teďka můžeme víc dovolit a chceme toho využít, protože všechno to je pro ty kluky.
2: A spolupráce s nedalekým ligovým celkem nekončí pouze u trenérů, ale týká se samozřejmě i hráčského kádru. V dresu Prostějova se aktuálně připravují Denis Kramář, Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor, Matěj Kolařík nebo zraněný Adam Dohnálek.
3: Ti kluci tady jsou na zkoušku, někteří by tady měli zůstat, někteří ne, ale to nechám na trenérech. Určitě to nejsou poslední hráči ze Sigmy. Ta spolupráce je na začátku, ale vypadá, rozvíjí se velmi dobře, tak já prostě věřím, že bude pokračovat. Pokračuje i spolupráce se Spartou Praha. Věřím, že brzo budeme moci představit další posilu ze Sparty, ale samozřejmě primárně, a Sparta o tom ví, primárně bude ta spolupráce se Sigmou.
2: Přibližuje primátor Prostějova a zároveň člen představenstva klubu František Jura a naznačuje, že spolupráce funguje oběma směry. Za B tým Sigmy o soutěž níž už totiž v přípravě nastoupili ještě nedávní členové Ačka Prostějova Jakub Habusta a Marek Matocha.
3: To jsou kluci, kteří můžou být, třeba Kuba Habusta hlavně, jedním z těch mentorů v tom B týmu Sigmy, takže ta spolupráce je oboustranná a já fakt si myslím, že teď je nastavená tak, že opravdu bude taková, jaká by měla být, jako já se na to těším a bude ještě pokračovat, říkám znovu, dneska nemůžu říct ty posily nebo ty jména z té Sigmy, ale určitě by se měly jednat od mladých kluky, který Sigma bude kupovat ze zahraničí, o některé z nich, kteří by se rozehrávali tady a myslím si, že to je ku prospěchu jakoby všech.
2: Pochvaluje si člen představenstva fotbalového Prostějova František Jura a tým Hanáku je aktuálně na soustředění v Sedleci, kde se hraje v pátek poslední přípravné utkání proti týmu FAC Vídeň. Novou sezónu druhé ligy započne Prostějov 24. července na domácím hřišti proti nováčkovi Střince. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Def Leppard, 14 hodin 49 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Předseda České unie sportu Jan Boháč v pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu nevyloučil případný prodej Nymburského sportovního centra, pokud se chátrající areál nebude moct začít s podporou státu modernizovat. Pro svazy a kluby by to podle něj mohla být varianta. Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Nymburka je připravená, ale čeká se na peníze od státu. Současná vláda na rozdíl od té minulé nicméně projekt nepodporuje, modernizaci některých sportovišť nejen sportovního centra v Nymburce pozastavila. Ve spojení bychom teď měli být s předsedou Národní sportovní agentury Karlem Kovářem. Přejeme hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Kováři, zajímáte se v komunikaci s vládou právě o toto téma odblokování těch přislíbených peněz pro první etapu rekonstrukce Nymburka?
1: Ano, já jsem s projektem Nymburka do detailu seznámen, jsou připraveny dvě etapy, ta první má stavební povolení, její cena je vyšší než 1 miliarda. Ve spojení s panem ministrem Šťastný i s paní ministryní Schillerovou a premiérem hledáme cestu, jak případně financovat výstavbu, protože ta rekonstrukce na to zásadní, že bych ji spíš považoval za výstavbu nového sportovního centra Nymburk.
0: Česká unie sportu má na modernizaci svého areálu taky připravené peníze, nějakých 150 milionů, tedy s minulou vládou domluvených 15%, stejně jako veškerá stavební povolení, potřebná dokumentace existuje. S tím odkládáním startu rekonstrukce ale náklady pochopitelně rostou. Tak věříte, že se v dohledné době může nějaká dohoda nebo posun domluvit, protože už se opravdu zdá, že se začíná hrát o čas?
1: Jistě hledáme tu příležitost, jak nejlépe zafinancovat rekonstrukci Nymburka. Týká se to ale i některých dalších jako velkých staveb. Potřebujeme to vyřešit z hlediska rozpočtu jak Národní sportovní agentury, tak případně jiných kapitol, ze kterých kam spadají rezortní sportovní centra a které rovněž připadají v úvahu pro výstavbu té zásadní infrastruktury pro přípravu reprezentace.
0: V odpoledním Radiožurnálu Sport si povídáme s předsedou Národní sportovní agentury Karlem Kovářem. Jako šéf ústředního správního orgánu státní správy České republiky pro oblast poskytování podpory ve sportu u nás, tedy řečeno jednoduše NSA, se na tu celou situaci, jak se na to vlastně koukáte, protože sportovní centrum Nymburk toho opravdu pamatuje hodně, právě proto má i historickou hodnotu. Vidíte to stejně?
1: Vidím to stejně, dlouhodobě jsem do Nymburka jezdil, vlastně ta funkce by se, nebo ten účel pro přípravu reprezentace je nutné ve velké míře zachovat, je otázka, jestli z hlediska příležitosti nějakého jiného financování ten účel jako nerozšířit, aby jsme třeba využili financování takzvané dual use nějaké infrastruktury, která bude jak pro sportovní přípravu, tak případně oblast jako obrany a ochrany. Tuto příležitost hledáme. V současné době kapitola Národní sportovní agentury a její investiční prostředky, pokud bychom platili výstavbu Nymburka v těch dvou etapách, tak víceméně v následujících dvou, spíš třech letech vlastně to bude jediné sportoviště, které vlastně kapitola umožňuje postavit.
0: Karel Kovář, předseda Národní sportovní agentury v odpoledním Radiožurnálu Sport. A vy jste už sám ve sportovním prostředí zaznamenal to, co jsem na úvod našeho povídání zmínil jako jednu z možností, totiž předseda ČUS Boháč v našem vysílání řekl, že svazy a kluby by areál mohly prodat. Byla tahle varianta někdy v minulosti ve hře?
1: Já jsem o ní nikdy nejednal, takže vím, že se to objevilo včera, nebo objevilo se to v posledních dnech. Samozřejmě jako vlastník sportoviště máte několik možností, buď ho umíte provozovat, nebo ho musíte pronajmout, a nebo zvažovat i tu variantu prodeje třeba se zachováním funkce.
0: A myslíte, pokud by k tomu prodeji v budoucnu došlo, tak právě stát by vlastně musel pak hledat nějaké možnosti, jak těm svazům poskytnout podmínky pro přípravu národním reprezentacím?
1: No určitě nás vlastně jako z pozice státu a Národní sportovní agentury čekají velké investice do sportovišť pro přípravu reprezentace, ať budou jako centralizované do velkého sportovního centra Nymburk. V případě, že by bylo jiné řešení a nějakým způsobem se to diverzifikovalo do více jako menších jako center třeba v krajských městech.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla

0: mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
4: Meteorologové varují před bouřkami, výstraha platí až do zítřka. Šéf české diplomacie Macinka z motoristů jednal v Izraeli o ekonomické spolupráci. Fotbalisté Francie a Španělska nastoupí do semifinále mistrovství světa. Uzavřená po nehodě je stále dálnice D52 před Brnem směrem z Vídně u Hrušovan. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu, pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
5: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
4: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Liter nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů více než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná. Zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit se taky ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V Izraeli dnes končí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie anebo kybernetická bezpečnost. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
6: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
7: Sport. První semifinále na letošním fotbalovém mistrovství světa odehrají Francouzi se Španěli. Hrát se bude na francouzský státní svátek Den pádu Bastily a tak mají svěřenci trenéra Didiera Deschampse o motivaci postaráno.
8: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
7: Zápas Francie-Španělsko začne ve 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy a do Českého rozhlasu dorazí čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková. Rozhovor s ní uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v této hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D2 i D52 před Brnem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony, kamiony v pravém pruhu od exitu 11 z Židlochovice, osobní auta v levém pruhu ze 7. kilometru, mají to asi 10 minut na 5. tam je provoz omezený po srážce auta s kamionem. Dálnice D52 před Brnem z Vídně stále uzavřená po nehodě kamionu na 13. kilometru, odklon na 16. na Hrušovany, předtím fronta hlavně kamionů v pravém pruhu z 18. kilometru a potom dlouhé kolony na objížďce přes Rajhrad už za Vojkovicemi. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové popojíždí kolona ze 4. kilometru 20 minut na 8. V omezení tam za sjezdem na Jirny je problém s kanálem v pravém pruhu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začíná vznikat kolona za sjezdem na Jesenici kolem 0. kilometru čerstvá nehoda v pravém pruhu. A různě po Česku už zuří prudké bouřky i s kroupami na západě Čech na Tachovsku, Stříbrsku a Rokycansku, hodně taky v krajích Královéhradeckém a Pardubickém, v okolí Hradce, Nové Paky, Trutnova, Rychnova nebo Ústí nad Orlicí a taky ve středních Čechách silné srážky, včetně dálnice D1, zhruba mezi 30. a 40. kilometrem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude na severu a severovýchodě dopoledne oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak má být oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 5 minut úterý 14. července posloucháte Radiožurnál Sport. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimil, který strávil poslední 4 sezony v zámoří. Zahrál si taky v NHL, z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku smlouvu na 4 roky. Klub o dohodě informoval na webu. Připomeňme tedy, že Blimil má za sebou další povedenou sezonu v nižší AHL. Na farmě Bostonu v Providence odehrál 58 utkání a připsal si 52 bodů za 21 gólů a 31 asistencí. Skupina Green Day.
2: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: To byly Green Day v odpoledním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že jste s námi i v úterý 14. července. Za dva týdny půjde do přípravy z hokejisty extraligového Litvínova jako jejich suverénně největší letní posila mistr světa z Prahy David Kempf. Ten ukončil své 9leté působení v Zámoří v NHL, do které zamířil jako nedraftovaný hráč z Chomutova. V posledním ročníku vystřídal 3 kluby: Toronto, Vancouver a Washington. S manželkou a dvěma malými dětmi už nechtěl tak náročnou sezonu zažít znovu.
1: Dvakrát jsme se museli stěhovat, takže to vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31-letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali, tu kapitolu v NHL, že kdyby mě přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf včetně playoff 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je potom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kanea nebo Tavese v prvních volnách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Oasis dohrává v 15 hodin a 17 minut. Úterní radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Pojďme teď na české tenisty a tenistky, kteří se dnes představují na turnajích ATP, respektive WTA. Zdeněk Kolář ve Švýcarsku na Antuce ve Kštádu ve třech setech bohužel nestačil na nasazeného Argentince Cerundola a prohrál s ním ve třech setech v Baštadu. Zní to podobně, ale není to už ve Švýcarsku, ale ve Švédsku. Dalibor Svrčina nestačil ve třech setech na Grigora Dimitrova. Martin Krumich aktuálně tam hraje s Italem Travaliou, ale v prvním setu prohrává 1-4. No a v Řecku v Aténách se dnes později odpoledne představí Barbora Krejčíková proti Bulharce Tomovové a taky Tereza Valentová proti Belgičance Kostoulasové. Teď už ale Bon Jovi.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Bon Jovi v úterním radiožurnálu Sport. Zemřela olympijská vítězka v biatlonu z Nagana 1998 Galina Kuklevová. V 53 letech podlehla vážné nemoci, informoval o tom ruský svaz. Podle tamních médií bývalá sportovkyně dlouho bojovala s rakovinou. Kuklevová na přelomu tisíciletí patřila k nejúspěšnějším ruským biatlonistkám. V 98. na zimních olympijských hrách vyhrála sprint a byla druhá se štafetou. O 4 roky později v Salt Lake City potom zkompletovala sbírku týmovým bronzem.

Fajn Edem, z 15 hodin 26 minut jsme moc rádi, že v úterý odpoledne ladíte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport, a poslouchejte nás dál, protože už za 3 minuty nabídneme rozhovor s čerstvou wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut.
1: A od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Radiožurnál je stanice, která přerušuje pravidelný program při mimořádných událostech. A k takové se vracíme právě teď. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Včera přiletěla do Prahy a dnes je živě ve studiu Radiožurnálu. Moc si toho vážíme. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání.
1: Co se děje těsně po tom dohrání wimbledonského finále? Minutu po minutě. Pojďme to zrekonstruovat. Dobře, tak jste lehla na zem, to se tak dělává po vítězné míči. A dál?
2: Dále jsem čekala na rozkaz od lidí, kteří vlastně organizují celý vlastně náš ceremoniál, abych mohla jít za mým týmem, jestli je na to čas, jak dlouho tam můžu být a tak. Takže hnedka jsem za nima běžela, ať si ten moment co nejdříve a co nejčerstvěji všichni užijeme, ať vidím co nejvíce mých známých tváří v mém boxu.
1: Pardon, to oni vám musí dovolit, ti organizátoři, že
2: já
1: teď je ten čas.
2: Já se musím zeptat, jestli na to je čas. A oni mi to můžou teda dovolit, můžou mi dát zelenou kartu, ale běžela jsem tam, teď už je tam cestička celá pro nás udělaná, že nemusíme vlastně šplhat
1: přes lidi,
2: přes fanoušky a tak, takže to bylo krásný. Měla jsem celou moji rodinu tam, kamarády, všechny moje agenty, celý můj tým, takže jsem strašně ráda, že jsme si to všichni užili takhle. No a potom jsem zase běžela zpátky na kurt a už byl ceremoniál. S princeznou Kate jsem si podala ruku, předala mi můj talíř.
1: Ty jste řekla, pardon, váš talíř, který jste si ale zapomněla v autě, nebo ne vy, ale prostě vaši lidé, ale ten talíř už se nese. My bychom tu mohli sehrát legendární scénku ze Všechno party, kdy herec Miroslav Hanuš byl s Petrou Kvitovou jako kovotepkyní, zavřený v šatně. On ten talíř už by tu dávno byl, kdyby si ho naši kolegové vedle v newsroomu nefotografovali. Dobře, budeme pokračovat. Jestli mě slyšíte v newsroomu, můžete sem dát ten talíř? Tak dveře se otevírají,
2: já,
1: raz, dva, tři, tak a říkáte tomu fakt,
2: Ano, je to náš takový chlebíčkový talíř.
1: No a on je mnohem hezčí takhle naživo, než jako v té televizi.
2: Tohle není ten originální talíř.
1: Aha, tak to je nějaká kopie.
2: Je to prostě kopie, je to druhá část, ale...
1: Takže další hračky nám spadly do kanálu.
2: Přesně tak. Ale ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají, takže to není jen tak si to potěžkat, opravdu ho mít u sebe. Každých 5 minut mi ho skoro někdo bral. Vlastně jak jsem vystoupila z kurtu, tak po 3 minutách mi ho hnedka někdo vzal. Že
1: no, protože vy jste řekla, že nevíte, jak se to má držet.
2: Já vím, tak jsem se to zatopila. No. Ne, jako ten talíř je, řekněme tak, jednou tolik větší než tenhle, ale já se uspokojím a i s tímhle věřím.
1: No, taky dobrý.
2: Tak,
1: noste ho sebou pořád, nezapomeňte ho nikde. Když máte předtím, nebo měla jste předtím wimbledonským finále, přeci jenom člověku to nedá a možná si už formuluje, co by řekl, kdyby vyhrál?
2: Ano, možná ne úplně, co bych řekla, ale jak to bude vypadat, jak bude vypadat poslední míč, jestli opravdu půjdu za tím svým týmem, jak kdo mi předá, co, jaké budou oslavy potom, jak to vlastně všechno, ale to už opravdu zabíháme do velkých detailů. Když se člověk v téhle budoucnosti ztratí, tak pak je velice, velice těžký být zpátky v té vlastně přítomnosti a bojovat o každý míč.
1: No a pak to člověku dochází, že je hráčkou top desítky, což je krásné. Jsou z toho nějaké výhody pro tenistku? Máte třeba jiné rozlosování, lepší šatnu, hladší ručníky? Nebo já
2: je tam těch výhod, jestli se to dají nazvat výhody, pár. Ano, samozřejmě v pavouku na dalších turnajích budu v jiné části pavouku, nebo budu předsazená, nebo tyhle věci, ale to jsou asi spíš maličkosti. To mi určitě další titul nebo další Grand Slam nevyhrajou. A možná mi to v prvních kolech ulehčí, ale přece jenom ty soupeřky jsou furt stejný, ať už je to kdokoliv, tak je to těžký. Všechny se na mě budou teďka chtít udělat trošku záluzku, možná to tak vidím, ale já se budu snažit co nejvíce zůstat pořád taková, jaká jsem, hlavně na tom kurtu, abych si to nebrala moc k srdci, že něco takového se stalo, a začít zase znova.
1: Soupeřky budou pravděpodobně pořád stejné, ale přeci jenom tuším, že v té první stovce je 8 Češek.
2: To je krásné číslo.
1: Tak to budou tedy sestrovražedné zápasy?
2: Tak my jsme všechny, se pohybujeme ve stejném kruhu samozřejmě. Je nás tam hodně, jak říkáte, ale všechny se dobře známe, ať už je to opravdu z těch turnajů, nebo z tréninku, nebo z doublu, které hrajeme spolu, nebo i z vlastně Billie Jean King Cupu, kde reprezentujeme Česko, takže všechny máme k sobě blízko, ale všechny jsme ve stejném čase soupeřky, že ano. Ale ani si nedarujeme, takže to tak asi zůstane.
1: Samozřejmě to finále nabylo na atraktivnosti tím, že ho hráli dvě Češky. Už jste mluvila s Karolínou Muchovou?
2: Nemluvila jsem ještě. Já myslím, že obě si to ještě, oba dva ty naše úspěchy, které se nám podařily, tak si ještě tak nějak zpracováváme sami. Kája má dneska zrovna svátek, tak to jí napíšu určitě.
1: Můžete jí popřát přes rádio?
2: Jestli se to k ní dostane, tak určitě.
1: Pochopitelně, teď poslouchá, ne?
2: Ježišmarja, tak to se omlouvám. Samozřejmě, no, tak Kájo, prosím tě.
1: Co se dozvěděla, že jste tady, tak si zastílila rádio.
2: Já chci popřát Kájo jenom to nejlepší. Hlavně zdraví. Věřím, že ona moc dobře ví, čím si za svoji kariéru musela projít. Je to skvělá holka, je s ní z kopec srandy i na kurtu, i mimo kurt. Měla jsem tu čest s ní hrát svoji první olympiádu po jejím boku, takže spoustu vzpomínek krásných. Já jsem se jí vlastně i omluvila za tohle finále, jak to dopadlo, protože je to opravdu nefér. Ten tenis je v tomhle strašně, strašně těžký, že obě jsme si určitě zasloužili vyhrát, takže tam to bylo jenom o maličkostech, no.
1: Zní to divně, ale já při těch vašich slovech dostávám do sluchátek takovou prosbu, protože i ve studiu rozhlasu jsou kamery, jestli byste tohle nenatočila spíš směrem ke mně, tak aby to zabíraly ty kamery, co jsou, děkuju moc
2: hnedka
1: za to.
2: To k vám natočím.
1: No, tak jestli se teď Karolína dívá, tak to bere možná úkorně, pojďme dál. Můžete spolu hrát debla třeba v Brzku?
2: Můžeme. Víte, vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Já jsem měla dlouhý program už předtím, kdy jsem vlastně byla v Berlíně před přípravném turnaji, před Wimbledonem, do úplného konce, ještě vlastně o den později, tak jsem ten další týden moc nestíhala, ale měli jsme tuhle konverzaci, no, o doublu už párkrát, ne vždycky to vyšlo, ale tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, takže možná to zatím necháme takhle, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
1: Vy působíte, že máte nad těmi věcmi nadhled. Prožívala jste nějak přípravu na ten Travnatý dvorec? Nebo je to prostě povrch jako povrch?
2: Na Travnatý dvorec jsem...
1: On už nebyl moc travnatý, já vím.
2: Myslíte to finále?
1: To finále, no.
2: Aha, je takhle. Tak to finále, já myslím, že nebylo ani o fyzičnosti, ani o tom...
1: Ani o povrchu.
2: Ani o povrchu, přesně tak. Já myslím, že ty nervy a prostě ten stres takovej lehkej, lehkostřední, tak by tam byl na jakémkoliv povrchu. Přeci jednom, třeba pro mě to bylo moje první grandslamové finále, pro Kaju to bylo druhé, ale myslím, že velký rozdíl asi v tom nebyl, nedokážu odhadnout. Ale ty nervy tam byly, obě dvě jsme byli možná takový stuhlí na začátku, než se ten zápas prostě rozjel.
1: No by tolik ne tedy.
2: Myslíte?
1: Ty komentátoři, co jsem tak poslouchal, tak říkali, podívejte se na tu Lindu Noskovou, jak v 21 bez respektu dává takovéhle balony Karolíně Muchové.
2: Tak no. Já jsem viděla, že začátek je nejdůležitější. Někdy si hodně pomůžu sama sobě tím, že tam hodím co největší poker face, ať vlastně to dám na venek a třeba se to tak nějak opravdu i do mě dovnitř dostane, ten klid. A opravdu to funguje. Třeba v semifinále mi to tak přesně fungovalo, možná i soupeřku jsem tím si tipnu někdy trošku rozhodila z rytmu, ale Kája zrovna naopak je takový vlastně podobný člověk jako já, že taky těch emocí moc nedává najevo, takže věřím, že na venek jsme vypadali obě podobně.
1: A to ve vás tak někdy vře, že byste nejradši na tom kurtu vybouchla, zakřičela si, možná bouchla raketou, já nevím, co se všechno dělá.
2: Ano, 100%.
1: Ale jako zachováte si tedy tu tvář hráčky pokruje.
2: Ať už je to... Samozřejmě pro mladší generace doporučuji nemlátit raketu, nestekat se a všechny tyhle věci, ale v realitě řeknu to, že někdy opravdu ta raketa pomůže v tomhle slova smyslu. Ať už to má kdokoliv, jakkoliv, tak jakékoliv trošku upuštění té páry, tak je určitě dobrý a ne držet to celou dobu v sobě.
1: Takže ta mimika tam hraje roli, tak aby soupeřka neodhadla vaše rozpoložení. Jak se říká, jsou údery, které dokážete schovat, ať už je to forehand nebo backhand, najednou letí úplně někam jinam, ne než byste chtěla vy, ale než by chtěla soupeřka.
2: Ale tak i někdy, i jak než bych chtěla já, samozřejmě.
1: Ale ta mimika, to jsem netušil, že musíte být trochu herečky.
2: Trošku jsme my všechny herečky. Já myslím, že hlavně i mimo kurt, když vlastně odejdeme, tak každá má třeba jinou vlastně takovou personu a v reálném životě, anebo potom na kurtě, tak jsme třeba dva úplně jiní lidé, takže to mi kamarádi vždycky říkají, že já jsem úplně jiná, když se na mě dívají na kurtu, než když se s nima potom bavím v restauraci u jídla. Takže já myslím, že všechny jsme svým stylem takový trošku jiný.
1: My ještě nejsme kamarádi, ale víte, že mají pravdu? Že na tom kurtu jste taková jako přísnější?
2: Jo, tak já musím být, jak si právě říkám, že čím větší ten poker face tam mám a čím klidnější jsem a čím méně emocí dávám na vlastně na venek, tak tím více můžu soustředit na svůj výkon.
1: Jaké to je hrát před očima princezny, před očima Martiny Navrátilové? Není to příliš svazující? Myslíte na ně vůbec?
2: Není to svazující, protože já jsem nevěděla, že tam jsou. Já jsem se
1: Počkejte.
2: Já jsem přísám, že jsem nevěděla,
1: že tam
2: jsou. Jste
1: nevěděla, že je tam princezna z Walesu?
2: Ne, já jsem na tohle ani nemyslela. Vlastně docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas. A to bylo tím, že já jsem se nepodívala vůbec do toho Royal Boxu, vlastně, kde jsou všichni membři, všechny celebrity, hráčky a hráči, kteří to vyhráli ty roky před náma, takže no a samozřejmě královská rodina, takže ona seděla v první řadě, potom jak jsem se dívala na fotky a videa zpětně a já jsem si ji nevšimla během zápasu, což bylo dobře, já myslím, že by mi to asi moc nepomohlo.
1: A vy máte ve zvyku, když třeba zahrajete nějaký míč, kterým si nejste úplně jistá, se podívat do vašeho boxu? Na váš tým?
2: Jenom opravdu v těžkých chvílích, nebo kdy potřebuju nějaké známé tváře, na které se můžu podívat a vidím tam ten komfort, nebo vlastně můžu se tak nějak zpátky hodit do toho kruhu, který znám. Když je člověk na tom centru kurtu, na tom obrovském úplně sám, ty výběhy tam jsou strašně obrovský, všechno je prostě jedna taková velikost, tak potřebuje takový ty známé tváře, na ně se podívat.
1: Tatínek tam byl taky, všimla jste si?
2: Ano, to jsem věděla.
1: Co jste si říkali, když jste tam vyběhla, když vás tam pustili nahoru?
2: Vůbec nic, já myslím, že jenom jsme se objali a ten celý zážitek a všechny ty momenty mluvili za vše. Já myslím, že nikdo z nás úplně neměl slova.
1: Šel vám hlavou trochu ten film vlastně od dětství, jak jste s maminkou jezdili po těch turnajích?
2: Já myslím, že až za pár dní mi to všechno dojde. Takhle musím říct jednu věc, ještě mi ta výhra vůbec ani neochází. Je pár momentů, kdy se podívám na fotky, nebo když mi někdo napíše, nebo když se zpětně už po několikáté podívám na náš zápas, tak si to v určitém procentu uvědomím, ale 100% to ještě není určitě. Já myslím, že těch momentů a těch zážitků nevšedních a na který jsem nebyla vůbec připravená, bylo tolik za tak krátký čas, že to opravdu potřebuje pár dní.
1: A nepoptávala jste se u předchozích českých vítězek Wimbledonu, co vás teď vlastně čeká, jak se na to připravit?
2: Barbora Strýcová, která má velice dobrou zkušenost s Wimbledonem, ať už je to v singlu nebo i hlavně v deblu, tak říkala, že toho bude moc. Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát těmihle velkými i těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve.
1: A mít to z krku,
2: mít to hotovo a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax a odpočinek, protože až se budu cítit a až budu chtít zase jít hrát, tak to bude to správné načasování.
1: Mám tedy ten rozhovor nějak urychlit?
2: Kdybyste mohl, tak jako bylo to...
1: Mohl, ale nechci.
2: Bylo by to vítáno, já věřím, že nebudete chtít.
1: Jak to bude dál s vaším týmem? Říká se, že vítězná sestava se nemění, ale budete ho třeba o někoho rozšiřovat? Máte to v plánu?
2: Mám v plánu rozšiřovat, ano. Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže to už bylo na stole nějakých pár týdnů, možná měsíců, takže teďka to bude možná trošku jednodušší, ale uvidíme. Určitě ho nebudu chtít nijak měnit v tom slova smyslu, že bych vyměnila trenéra kondičního, to určitě ne. Já vždycky vidím, že některá hráčka, že má po velkém úspěchu touhu změnit všechno a vůbec to, moc mi to jako hlava nebere. Když to funguje, tak se to nemění prostě.
1: Neopravuj, co se nerozbilo, se taky přesně říká. A tohle se tedy absolutně nerozbilo. Když hrajete takovýhle zápas, je dobré mít ve všech případech takzvaně svou hlavu, anebo myslet na to, tak teď jsem zahrála takhle, co asi na to říká trenér?
2: Tak to mě asi v životě nenapadlo upřímně. Můj trenér je zrovna skvělej a specifický v tom, že mě nechá na pokoji na kurtu a nechá mě v klidu a nechá mi ten prostor, abych si to vymýšlela a hrála to podle sebe. On mi na tréninzích pomáhá v tom, že to se mnou prostě obehraje všechny situace, které potřebuju potom na kurtě v zápase, ale opravdu, když už je člověk na tom posledním zápase, řekněme ve finále Grand Slamu, tak tam už těch věcí asi není moc, co by mi řekl.
1: Posloucháte Radiožurnál, mimořádný rozhovor s mimořádnou ženou, vítězkou Wimbledonu, Lindou Noskovou. Pocházíte z klubu na Dolině, u Vsetína. Je to tak?
2: Ano, začínala jste tam. Ano.
1: Kdo vám nejvíc mluvil do kariéry? A kdy jste pochopila, že už začíná ta kariéra? Že už to nebude jenom nějaká volnočasová zábava?
2: Tak já jsem vždycky tak nějak asi doufala, že to půjde tímhle směrem, i když to bylo opravdu jako koníček z začátku. Nikdy moje rodina, nikdy nikdo, žádný trenér, věřím, na tom začátku mě nepušoval, abych byla vlastně tady a že tady budu sedět s takovým talířkem. Ale jak jsem říkala, no, rodina tohle určitě neměla v plánu, takže je to šok víceméně pro všechny. Ale jak už se mi ta kariéra tak nějak rozjela, tuším, že to mohlo být, řekněme, okolo juniorského věku, možná když jsem vyhrála už juniorský Grand Slam na Roland Garros, tak možná okolo toho věku to mohlo být možná pro mě trošku uvědomující.
1: A předtím byl to třeba milník, že si vás vzal pod sebe Petr Huďka, nebo...
2: Tak těch milníků bylo hodně. Já jsem měla spoustu trenérů, spoustu klubů i vlastně v zahraničí, kde jsem trénovala, ať už to bylo Švýcarsko nebo to byla Itálie, tak...
1: Vy jste byla v té skupině, kde je váš kolega olympijský vítěz mužské dvouhry? Jan Janik-Sinner.
2: Ano, přesně. Tak,
1: váš spolutanečník.
2: Spolutanečník, ano, k tomu se doufám nedostaneme. Ale
1: nabídka ze Stardance asi ještě nepřišla.
2: Doufám, že ani nepřijde. Ale... Takhle, jak říkám, těch kroků, které jsem udělala, bylo spoustu změn, spoustu měnění, ať už to bylo techniky, tenisu nebo klubu, tak vždycky bylo hlavně pro mě nejdůležitější, ať se najdu takový klid na všechno, ať vím, že mám ty správný lidi kolem sebe, ať vím, že v klubu, ve kterém trénuju nejvíce času, že mám všechno zázemí kolem sebe a že tam je to, co potřebuju pro to, abych se zlepšovala. Takže to jsem našla v Přerově.
1: A co potřebujete pro to, abyste se zlepšovala?
2: Potřebuju dobrého trenéra, kterého jsem našla před 6-7 lety, který se mnou je už opravdu...
1: To vám bylo 15?
2: Už je to chvíle, 14. Ano, 15.
1: 15-letá mladá dívka a zkušený trenér, jako je ten váš. Z vaší strany tam byl velký respekt, anebo hned jste byli kámoši, anebo to nepřipouštíte, aby vy jako hráčka a váš trenér překročili nějaké meze?
2: Tak respekt je tam oboustranný určitě, ale z toho začátku pro mě to byl velký respekt. Byl to už tehdy samozřejmě pan trenér.
1: Ještě jsme neřekli jeho jméno, pozor.
2: Pan Krupa samozřejmě, pan Tomáš Krupa. Pracoval se spoustu skvělými českými tenisty i tenistkami, takže on byl se mnou celou tu dobu od toho dítěte přes toho juniora po tady tenhle stand-end, takže jsem strašně ráda, že zrovna on byl u toho momentu, kdy se tahle velká věc povedla. Vlastně předtím dvakrát nebyl ani u jednoho titulu, takže myslím, že mi to odpustí teďka. Ale já mu vždycky strašně děkuju, protože moc dobře vím, že to právě byl on díky němu, že jsem tady.
1: Čím je tak unikátní vašima očima viděno?
2: Já myslím, že my si hlavně sedíme lidsky, že on je skvělý trenér samozřejmě na kurtu, ale je skvělý taky člověk a myslím, že ta harmonie obou těch věcí, když si sedne, tak je ta energie potom dobrá na kurtu a nemyslí člověk na to, co kdyby bylo, kdyby bylo. Takže já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem v takové situaci a že mám žádnou takový tým, takže vždycky to byla jenom velká pomoc pro mě.
1: Mluvila jste o tom, že jste trénovala taky ve Švýcarsku, tam jste jezdila za Melanie Molitorovou maminkou Martiny Hingisové. Jaká to byla zkušenost? Není velká. Ona přísná?
2: Je přísná. Já jsem ji zrovna viděla, ona byla i s Martinou, ona hrála vlastně legendy nebo mix, tuším, teďka na Wimbledonu Martina, takže tam byla i s ní, i s vnučkou, takže jsem ji viděla zase po nějaké době. Ale když jsem tam jezdila hlavně v tu dobu 12 až 14, tuším, možná, no, tak to byla tvrdá taková škola. Ona je přísná, ale věděla jsem už jako dítě tehdy, že to myslí dobře a že to myslí pro mě.
1: Jak jste tam jezdila z Přerova? Někdo vás tam vozil?
2: S mamkou. Vždycky to bylo s maminkou. Ona, buď jsme letěli z turnaje rovnou tam, nebo z Česka jsme tam měli autem, takže to bylo takový trošku zpátky na zem, řekněme, že mě vždycky jako usadila Melanie, ale ona je skvělá paní a rozhodně měla velký podíl na téhle cestě.
1: Zpětně viděno, vy jste někdy potřebovala, aby vás někdo usadil?
2: Já sama nevím, možná jo, možná ne, ale já si tipnu, že jako dítě jsem byla hlavně taková zamlčená, taková jako, že asi moc starostí se mnou nebylo a asi se mi to, nebo aspoň doufám, že se mi to pořád tak nějak daří být podobná.
1: A anglicky jste se učila, protože jste si říkala, možná to jednou budu potřebovat, až budu stát na tom Wimbledonu a budu tam mít tu děkovnou řeč?
2: Tak když tenis se mi přesunul z Česka do zahraničí, tak to bylo vždycky potřeba. Samozřejmě já jsem jako s angličtinou začínala už někdy ve školce, takže tuším, že jsem si to oblíbila i hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že to možná v budoucnu budu potřebovat.
1: Wimbledonské vítězství, to je taky nemalá suma peněz. Leká vás to, anebo vás to spíš osvobozuje, že víte, že teď budete víc v pohodě?
2: Já nevím, kolik jsem vyhrála. Takže...
1: Mám vám to říct? Tak ne.
2: Jestli chcete.
1: Ne, nebavme se o penězích. To bychom byli příliš malichetní. Co, jako to nám nestojí za to, ale musíte to tam danit, víte to.
2: Věřím. Viděla jsem jeden článek o tom, kolik vlastně, že to bude možná více než polovina z toho originálního počtu, takže, ale to je jediný, co vím, takže dávám, když tak vědět, kolik mi přišlo v totálu.
1: Lindo, když po tom zápase šla k mikrofonu Karolina Muchová a mluvila o vás jako o bývalé kamarádce, vy jste se tomu usmála a nebo jste se polekala? Jako jestli jste něco mikrofonu Karolina Muchová a mluvila o vás jako o bývalé kamarádce, vy jste se tomu usmála a nebo jste se polekala? Jako jestli jste něco nestalo?
2: Ne, usmála jsem se tomu.

0: jak už jsem asi říkala, že pro mě osobně se nebude asi to moc měnit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
1: Ještě studujete?
0: Nestuduji, ne. Tohle je moje studium.
1: Linda Nosková, olympijská vítězka, teď už urychluju ten rozhovor, všimněte si, byla hostem Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport. My vám ještě jednou blahopřejeme a přežijte to mediální kolečko a další povinnosti, které plynou z tohohle úspěchu. Mimochodem, pozvání prezidenta republiky jste přijal?
0: Ano.
1: Už víte kdy?
0: Vím kdy, ještě poslední detaily se musí doladit, přesně. Dobře. Tak.
1: Linda Nosková, hezký den, nashledanou.
0: Děkuju moc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Udělal, ty prej nemáš práci.
4: Jakože bych to věděl, gorilu.
3: Vanko?
4: Já bych ti chtěl dát tohle.
5: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
6: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
3: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
5: Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafroditě taky ne.
4: Ty vybíráš výpalný?
3: Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
7: Vrát mi psa.
8: To je můj pes.
0: Most. Další díl ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
10: Policie prověřuje okolnosti vyplácení evropských dotací Agrofertu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím Arabského poloostrova a Ománskému zálivu. Fotbalisté Francie vyzvou v semifinále mistrovství světa Španěli. Kolona popojíždí na dálnici D11 za Prahou směr Hradec před omezením u Jiren. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodní místy s přehánkami nebo

0: rouškami, a to i silnými, a teploty 23 až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Dotace pro Agrofert prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. S informací přišel server Seznam Zprávy. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě prověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti, a to vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Piráti se proto teď chtějí na státní zastupitelství znovu obrátit. Říká pirátský poslanec Martin Šmída.
2: Zatímco evropský žalobce nás informuje, že zahájil vyšetřování části týkající se evropských peněz, vrchní státní zastupitelství v části národních prostředků vyšetřování doposud nezačalo.
0: Policie prověřuje požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy zatím pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, tedy s technickou závadou, nedbalostí, a nevylučuje ani možný úmysl. Kriminalisté taky čekají na závěrečnou zprávu od hasičů. Ti zásah ukončili dnes dopoledne. Už dřív předali vyhořelý sklad zástupci majitele. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce, pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolina Šulová.
3: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
4: Sport. Francouzští fotbalisté nastoupí v semifinále mistrovství světa proti Španělsku. Zápas začne v 9 hodin večer a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
5: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili, a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám, chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem i na D11 za Prahou. Před Brnem čekejte silný provoz na D1 směrem z Prahy od Popůvek. Kolona ze zhruba 187. do omezení u D2 je až na půl hodiny. Potom velmi hustý provoz na D1 taky za Brnem od nájezdu z Ostravské z kilometru 204 do omezení za Rohlenkou. Tam to ale není na moc dlouho. Na D2 před Brnem z Bratislavy kolona kamionů v pravém pruhu teď začíná u exitu 11 z Židlochovice. Osobní auta potom popojíždějí až u Olympie ze 3. kilometru k D1. Dálnice D52 před Brnem směrem z Vídně už je volně průjezdná, kamion po nehodě na 13. kilometru odklizený, kolony se rozjely. Na D11 se za Prahou směr Hradec je za dlouhodobě uzavřeným sjezdem na Jerny potíž v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu průjezdný jenom levý pruh a kolona ze 4. kilometru popojíždí 20 minut. V Praze přímo řada odpoledních kolon na okruhu před Ořechem, v Novopatské z 0. kilometru Boleslavské D10 do Zúžené k Belské a mimo jiné je ucpaná Vlznova teď obousměrně mezi Štvanicí a muzeem. Ve směru do centra je to kvůli porouchanému autu u muzea v levém pruhu. Opačně na Holešovice je to vlivem zúžení u hlavního nádraží a hlavně na Hlavkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večer a v noci bude oblačno až zataženo, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ojedinělé až polojasno, občas s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, ojedinělé můžou být i vydatné. Zítra pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé, odpoledne tedy přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými, a nejvyšší teploty ve středu 23 až 28 stupňů Celsia, na severu území kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janůš.
4: 16 hodin, 6 minut, příjemné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Česká unie sportu uvažuje o možném prodeji sportovního centra v Nymburce. V pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport o tom mluvil její předseda Jan Boháč. Nymburský areál Česká unie sportu dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká pozastavené peníze od státu. Jaký je územní plán, jak se na případný prodej dívá vedení města a další věci teď probereme s místostarostou Nymburka Zdeňkem Vocáskem. Přejeme hezký den.
7: Dobré odpoledne posluchačům.
4: Pane místostarostovi, dobře sledujete tu situaci kolem sportovního centra, takže víte, že ten chátrající areál byl jeden z důvodů, proč se postupně stěhuje do Prahy váš jediný prvoligový sportovní zástupce, basketbalový Nymburk. Co na to všechno říkáte a byl by prodej do soukromého vlastnictví pro město další ranou?
7: Tak my si myslíme, že samotný prodej není dobře, protože Česká unie sportu združuje řadu sportovních organizací a myslíme si, tak jak bylo i dáno koncepcí národních sportovních center, že by sportovní centrum v Nymburce mělo být právě národním centrem sportu. Konec konců je na to několik usnesení i vlády České republiky v návaznosti na akční plán sportu pro rok 2025 až 2033 a rozhodně si myslíme, že sportovní centrum v Nymburce s ohledem k jeho podobě letité a i s ohledem k jeho dispozici ve středu České republiky má své postavení a nemyslíme si, aby sportovci odjížděli za sportem do zahraničí. Samozřejmě jsou některé sporty, které to vyžadují, ale určitě jednotlivá centra sportu mají svůj význam pro sportovce, ať od fotbalu, atletiky a dalších sportů, které tady nabízíme.
4: A pojďme teď k té myšlence prodeje. Pokud by se Česká unie sportu v budoucnu k prodeji rozhodla, tak co by to znamenalo pro vás? Mělo by město zájem a finance si ten areál pořídit, nebo to je úplný nesmysl?
7: Tak ze strany města na to bohužel finanční prostředky nemáme. My jsme po výstavbě nového relaxačního centra Labe, což je plavecký bazén s wellnessem, rekonstruovali jsme zimní stadion, takže my jsme vlastně vložili necelou miliardu do sportovních zařízení a právě jsou to typy zařízení, které Národní centrum sportu budoucí v Nymburce nemá, takže my plníme své závazky. Bohužel vládní usnesení, které jsou, tak v tuto chvíli se neplní a myslím si, že je potřeba si přiznat, že buď to ty finanční prostředky na to vláda neuvolní, což je velká škoda, protože 10 let se tu pracovalo na koncepci, vlastně strategie sportu napříč tedy vládami, ať už Petra Fialy nebo Andreje Babiše, a velmi nás mrzí ta situace, která teďka nastala, a v tuto chvíli jsme i vyzvali vlastně pana ministra Borise Šťastného k určitému jednání. To jednání se zatím nepodařilo domluvit a víceméně vše rozkotává na financích. Myslím si, že Česká unie sportu by neměla činit kroky k samotnému odprodeji tohoto zařízení, ale měli bychom se chystat vlastně společně k určitému jednání, které by přineslo nějaké dotační prostředky na realizaci tohoto projektu.
4: V odpoledním radiožurnálu Sport si povídáme s místostarostou Nymburka Zdeňkem Vocáskem. Ten prodej, naposledy se na to chci jen ještě zeptat. Je mi jasné, že za vás to není dobrý nápad. To jste řekl, a jak to vnímáte jako třeba nějakou jedinou nebo poslední možnost, jak se vlastně pokusit ten areál zachránit, pokud by nedošlo k nějaké dohodě České unie sportu s vládou, která by prostě umožnila právě tu dlouhodobě plánovanou rekonstrukci chátrajícího a kdysi slavného areálu začít?
7: Tak Česká unie sportu, jak zaznělo z mé strany, združuje řadu sportovních organizací a tam se musí vytvořit ten tlak a být jasné výstupy z valné hromady České unie sportu na to, aby opravdu vláda se přiměla k tomu, aby ty finanční prostředky do těchto typů zařízení šly. Česká unie sportu tak investovala nemalé prostředky do projektové přípravy, kde v tuto chvíli je hotový územní plán, nebo respektive je vydáno územní rozhodnutí na první etapu, bylo alokováno plánovaných 800 milionů, které byly přislíbeny vlastně na další dva roky, a bohužel tomu tak není. Takže já vnímám to, že my se musíme spojit s předsedou České unie sportu, s panem Boháčem a vlastně s Národní sportovní agenturou, a vytvářet ten tlak celé jednoznačně na vládu, aby plnila své závazky podle usnesení vlády, tak jak bylo řečeno, stran akčního plánu koncepce rozvoje sportu.
8: A když jste, pane Vocásku, před chviličkou zmínil to územní rozhodnutí, tak když se úplně laicky zeptám pro posluchače, který úplně přesně třeba není v tom tak zběhlý, jaký je tam vlastně územní plán, s čím se v něm počítá?
7: Tak já bych to tady dělal do dvou rovin. Jedna věc je stávající areál, kde stávající areál vyžaduje nemalou investici, protože když to řekneme lidově, ten areál je vybydlený a zkrátka ty finanční prostředky se dlouhodobě do toho areálu neinvestovaly. A druhá věc je rozvoj. Co se týká samotného možného rozvoje, tak my máme studii, která hovoří o rozšíření toho areálu o další sporty, a v tuto chvíli i vlastníci těch jednotlivých pozemků tak počítají jakousi územní rezervou pro rozšíření tohoto areálu. Takže v tuto chvíli ty pozemky jsou drženy za účelem samotného rozvoje sportu při sportovním centru stávajících objektech.
8: Takže zase, když se zeptám možná hodně zjednodušeně, nehrozí, že by třeba nějaký nový vlastník se tam rozhodl vybudovat něco úplně jiného, že by to třeba ten areál koupil soukromý developer a postavil tam, já nevím, byty nebo sklady?
7: Tak samozřejmě může dojít k tomu, že někdo stran, ať už developer a podobně, se bude snažit scelovat jednotlivé pozemky v blízkosti tohoto areálu. Na druhou stranu je to o těch samotných vlastnících, jak k tomu přistoupí, zda by odprodali. A velmi důležitá věc je ta, že samozřejmě by muselo souhlasit také zastupitelstvo se změnou územního plánu za účelem výstavby nějakého jakéhokoliv komerčního typu.
8: Česká unie sportu uvažuje o možném prodeji sportovního centra v Nymburce a my jsme velmi rádi, že si na nás udělal čas místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek, se kterým jsme to v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport mohli probrat. Pane místostarosto, moc děkujeme za váš čas.
7: Já děkuji za rozhovor a klidné odpoledne.

byli YouTube v odpoledním radiožurnálu Sport, 16 hodin, 16 minut, krásné úterý 14. července přejeme ze studia na Vinohradské 12. Tenistka Dominika Šalková se Santukovým turnajem v IASI rozloučila hned v prvním kole, 22-letá Češka prohrála ve dvou setech s ruskou soupeřkou z kvalifikace Ibragimovovou. Šalková je aktuálně v žebříčku na 127. místě a bohužel zaznamenala čtvrtou porážku za sebou. O rok mladší 275. hráčce světového žebříčku podlehla v Rumunsku za necelé dvě hodiny.

16 hodin 21 minut, úterý 14. července a to je na cyklistické Tour de France vždycky výjimečný den, protože právě 14. července si celá Francie připomíná dobytí Bastily, národní svátek číslo 1. No a organizátoři cyklistické Tour de France na to samozřejmě vždycky dokážou zareagovat, připraví si pořádně těžkou zkoušku a dnes tomu není jinak. Jede se v centrálním masivu, jede se 10. etapa, ve které na 166 kilometrech jezdci nastoupají bezmála 4000 výškových metrů, hned 7 vrchařských prémií bylo tedy na plánu dnešního dne. No a v tuhle chvíli cyklistům do cíle zbývá necelých 35 kilometrů, ještě 3 kopce z těch 7 jsou před nimi. V čele závodu osamocený Richard Carapaz ze stáje EF Education First, peloton nějakých 30 sekund za ním, celý den, dá se říct, peloton táhne stáj Tadeje Pogačera, UAE Emirates a v podstatě je to jenom otázka času, kdy čtyřnásobný vítěz Tour de France dnes zaútočí.

0: pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
3: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celou republiku. Aktuálně jsou východně od Prahy a taky na Vysočině. Později odpoledne a večer pak bouřky dorazí i na Moravu a do Slezska. Může je doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr pak může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 km za hodinu. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích v centru Prahy u IP Pavlova. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Srbský soud se bude zabývat rolí bývalého ministra dopravy Gorana Vesiče v případu pádu přístřešku na železniční stanici v Novém Sadu. Před 2 roky při něm zemřelo 16 lidí. Tragédie pak vyvolala rok a půl trvající studentské protesty. Ty je dávaly do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandar Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby. A kvůli suchu je velký rybník v Čechách pod Kosířem bez vody. Rybník v Zámeckém parku prošel nedávno revitalizací a přibylo i přístaviště s půjčovnou loděk. Na pouštění rybníků se ale pro nedostatek vody zastavilo a nepřitéká ani z vyschlého potoka. Sport. Tenista Dalibor Svrčina dohrál na antukovém turnaji ve švýcarském Bostadu v prvním kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál 1-2 na sety. Dominika Šalková pak podlehla na úvod turnaje v rumunské Jasi, Rusce Ibragimové 2-6 a 5-7.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 u Přáslavic a kolona na D11 za Prahou. Na dálnici D35 ve směru z Ostravy na Olomouc dejte pozor u sjezdu na Přáslavice. Na kilometru 281 překážka v pravém pruhu.
5: Roztržená pneumatika. Jsou to velký kusy, je to tak metr od krajnice.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za exitem Popůvky se tvoří kolona ze 186. kilometru. Sunou se i osobní auta kolem půl hodiny do omezení u D2. Před nájezdem na D1 v Brně jsou fronty taky na D2 směrem z Bratislavy, tam hlavně kamiony v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice a taky na 52 na příjezdu z Vídně. Od sjezdu na Modřice k D1 se jede pomalu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s kolonou ze 3. kilometru, je to na 25 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Úvaly. Na 8. kilometru je tam kvůli potížím s kanálem průjezdný jenom levý pruh. A na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem spozorněte za Doksany. Vzniká tam kolona ze 43. kilometru, je to na 10 minut na 46. Za sjezdem na Litoměřice skončila po nehodě dodávka v příkopu a projíždí se jenom levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekejte na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé, odpoledne tedy přechodně místy, s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Nejlepším střelcem španělské La Ligy se nestane jen tak někdo. Poslední dva ročníky ovládl Kylian Mbappé, před ním královali této statistice hráči jako Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nebo třeba Luis Suarez. V roce 2008 ale vyhrálo poněkud překvapivé jméno Dani Giza. Tento útočník dal ve své životní sezóně 27 gólů v dresu Majorky. Po největším úspěchu kariéry se ale nečekaně rychle vytratil a proto ho teď zařazujeme do naší rubriky Zapomenutí hráči. Více řekne Martin Charvát, který je tu se mnou ve studiu. Martin, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Dnešní rubrika bude také složitá i ve vzpomínání. Dani Giza nikdy nepatřil mezi nějaké velké španělské fotbalové talenty. Nehrál za mládežnické reprezentace ani za žádný slavný velkoklub. Až v 19 letech přestoupil do Majorky, ale tam se jako mladý neprosadil. Za Ačko ve svých začátcích moc nehrál. Navíc se nechvalně proslavil tím, že usnul během týmového mítingu, když se probírala taktika u videa. Také mýval problémy se životosprávou, takže nastupoval spíše za Bčko, případně chodil po hostováních.
0: No a kdy nastal v jeho kariéře zlom?
1: Ve velkém fotbale se naplno prosadil až ve 27 letech. Bylo to v sezóně 2007-2008. Majorka mu tehdy dala druhou šanci a Dani Giza se odměnil tím nejlepším možným způsobem. Ve španělské La Lize dal zmíněných 27 gólů a obdržel cenu pro nejlepšího střelce s názvem Trofeo Pichichi, která je pojmenovaná po Rafaelu Morenovi, legendě Atlético Bilbao, kterému se právě přezdívalo Pichichi.
0: No a jak se zisk Pichichiho trofeje propsal do kariéry Daniho Gízy?
1: Byla to pro něj velká vzpruha, takřka obrovská, řekl bych. Dostal nominaci do reprezentace a dvěma góly pomohl Španělsku vyhrát mistrovství Evropy 2008. Ve hvězdami nabitém týmu naskočil i do finále proti Německu. Po šampionátu o něj byl zájem v Barceloně nebo třeba v Arsenalu, ale Dani Giza se rozhodl jít možná trochu překvapivě do Turecka. Přestoupil do Fenerbahce či Istanbul, ale tam šla jeho výkonnost dolů a postupně dost sešel z očí. V reprezentaci se naposledy objevil v roce 2010 a poté už pozvánku nedostal. Na klubové úrovni začal hodně cestovat, hrál v Malajzii, Paraguay a v nižších španělských soutěžích, kde působí dodnes. V srpnu sice oslaví 46. narozeniny, ale s fotbalem ještě končit nehodlá.
0: A jistě bude Dani Giza stejně jako všichni Španělé sledovat semifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Francií dnes večer od 21 hodin našeho času na Radiožurnálu Sport. Pochopitelně uslyšíte přímý přenos Daniho Gízu. Jsme teď připomněli s Martinem Charvátem. Moc díky.
1: Hezký den.

0: Večer se rozhodne o prvním finalistovi mistrovství světa ve fotbale. O titul si zahrají buď Španělé nebo Francouzi. I utkání v Texasu, stejně jako všechny zápasy světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě, se bude hrát s moderním míčem. Jmenuje se Trionda a my jsme se mu věnovali v dalším díle našeho seriálu.
1: Mezinárodní federace fotbalových asociací na šampionátu plně nasadila míče se zabudovaným high-tech senzorem. Ten v reálném čase posílá data rozhodčím a taky systému VAR, říká vedoucí výzkumu pro technologické inovace FIFA Nicholas Evans.
2: Je to vlastně naprosto normální a běžný míč, akorát tenhle má v sobě čip, který jsme do něj zabudovali. Díky tomu máme, zjednodušeně řečeno, dokonalý přehled o tom, jak se míč chová ve 3D prostoru.
1: Senzor dokáže na milisekundu přesně určit moment dotyku a pomáhá odhalovat milimetrové offsidy, nebo taky skryté teče. Právě tato technologie například neuznala klíčový gol Chorvatska v osmifinále mistrovství světa proti Portugalsku.
3: I systém zabudovaný v míči, který pozná dotek, pozná kontakt, ukázal, že Matanovič se dotknul a tím pádem tahle branka nebude platit, protože Mario Pašalič byl za posledním obráncem v momentě, kdy Matanovič ten balon protečoval. Tohle nebude gól a chorvatská radost přichází vniveč.
1: Technologie funguje skvěle, ale paradoxně se postrala o jednu z největších kontroverzí celého turnaje. V zápase mezi Norskem a Anglií vykopl norský brankář míč, který v plném letu najednou divoce změnil trajektorii a spadl kolmo k zemi přímo před střídačky. Norové takti byli stoprocentně přesvědčeni, že balón zasáhl ocelové lanko nadzemní, takzvané pavoučí kamery. Rozhodčí ale hru nepřerušil. Angličané se zmocnili Triondy a dali gól. I fotbalový expert Pavel Horvát si myslí, že míč se choval proti fyzikálním zákonům.
4: Jako něco se muselo stát, protože ten balón letěl jako za mě jinam i ty hráči na tom hřišti. Já samozřejmě nemám čip, nemám možnost se podívat na ty moderní věci, ale bylo vidět, že vlastně všichni hráči, kteří koukali na ten odkop, tak čekali, že ten balon doletí podle mě o 10 metrů dál minimálně. Do něčeho to, nevím, jestli tam byla takhle velká můra, která by jako zpomalila Triondu.
1: FIFA po zápase vydala oficiální prohlášení, kde na základě grafu ze senzoru v míči, ze srdečního tepu míče, dokázala, že k žádnému fyzickému kontaktu s kabelem nedošlo.
5: Několik lidí na lavičce vidělo, že se míč lana kamery dotknul. Já osobně ne. Jestli FIFA nemá prokazatelný důkaz, že došlo ke kontaktu, co proti tomu tak asi můžu říct? Přijde mi zvláštní, že balon najednou z ničeho nic spadnul z nebes. Podle mě je to jasné. Do něčeho narazil.
1: Stál si za svým trenér Norska Ståle Solbakken. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

Mariem dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 16 hodin a 51 minut. Tenista Martin Krumich při debitu v hlavní soutěži turnaje ATP Tour neuspěl, v Baštadu prohrál v prvním kole 4-6, 2-6 s Italem Štefanem Travaliou. Připomeňme, že na tom stejném turnaji dnes ve třech setech prohrál s Grigorem Dimitrovem z Bulharska taky Dalibor Svrčina. No a pomalu, ale jistě už tenisoví fanoušci dnes můžou začít fandit taky tenistkám, protože hned dvě se dnes představí v Řecku na turnaji v Aténách. Tam se nehraje na antuce, ale na tvrdém povrchu. Barbora Krejčíková už rozehrála svůj zápas s Bulharkou Tomovovou, ale nezačala. Právě šťastně ztratila servis a její soupeřka půjde za chviličku podávat za stavu 2-1 v prvním setu, no a později večer někdy kolem 19. hodiny a 30. minuty by se měla na stejném turnaji představit další Češka Tereza Valentová. Její soupeřka bude Belgičanka Kostoulasová.

0: atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a město Plzeň.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Ceny dálničních známek se možná přestanou měnit každý rok. Návrh prošel ve sněmovně prvním čtením. Šéf české diplomacie Macinka jednal v Izraeli o investování do systému protiletecké obrany. Fotbalisté Španělska a Francie se utkají o postup do finále mistrovství světa. Kolona se stále tvoří na dálnici D11 za Prahou. Směr Hradec před omezením Ujrem. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. A teploty ve středu až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě v Česku. Opozice návrh označuje za populistický. Takový názor má třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16.

0: 15 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
1: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy v Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
2: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
1: Ministr Macinka taky podpořil americký plán pro pásmo Gazy. Na rekonstrukci palestinského území zdevastovaného válkou by se podle ministra zahraničí mohly podílet i české firmy. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyrydenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhii Korecký. Za personálními změnami ze strany Zelenského stojí hlavně příští zima. Kvůli pokračující ruské agresi bude podle očekávání opět těžká. Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam už za půl hodiny pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program taky v Plzni, Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma.
3: Sport. Fotbalisté Španělska a Francie se střetnou v semifinále světového šampionátu. Utkání v Texasu má výkopy v 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála čtyřhru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu. S Muchovou už navíc debla hrála před dvěma lety na olympiádě v Paříži a teď Nosková připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout na spolupráci třeba na letošním US Open.
4: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali, tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem i D11 za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od Popůvek ze 185. kilometru i osobní auta jedou různě pomalu do zúžení u D2 zhruba půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna nejdřív fronta ze 13. kilometru do zúžení na 11. exitu Židlochovice, to je na pár minut, a pak se z 8. kilometru vlečou kamiony pravým pruhem až k D1. Na D11 za Prahou směr Hradec, kolona ze 3. kilometru na 25 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Jirny, jede se tam na 8. kilometru jenom levým pruhem. V Praze přímo řada odpoledních kolon, mimo jiné na okruhu před Ořechem, ucpaná Vlznova obousměrně mezi Štvanicí a Muzeem, okolí Ohrady, kolony od Krejcárku a v důsledku zúžení ve Kbelské je to teď hodně plné kolem Vysočanské. A v různých částech Česka se vyskytují silné bouřky, na západě na Sokolovsku, na Moravě třeba v Beskydech nebo na Olomoucku, na Vysočině, na Žďársku, ve východních Čechách mimo jiné na Svitavsku a taky z Kolínska hlásíte potíže po prudkých srážkách.
7: V obcích, jako jsou například Libodřice, Ocenice a dalších, jsou úplně zaplavené silnice, voda stéká z polí, problémy s průjezdností i popadané větve.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty zítra většinou 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
8: Krásné odpoledne z Radiožurnálu Sport, kde samozřejmě i dál

0: Sledujeme 10. etapu Tour de France. Na té se organizátoři opravdu vyřádili. Během poslední stovky kilometrů cyklisti zdolávají 7 vrchařských prémií a končit budou v horském středisku Le Lioran, kde před 2 lety Dan Jonas Vingegaard naposledy porazil Slovince Tadeje Pogačara a zároveň tam naposledy slavil etapové vítězství na Tour. Dnes to vypadá na úspěšnou odplatu, protože v předposledním stoupání Pogačar ostatním jezdcům na celkové pořadí ujel a aktuálně má necelých 6 kilometrů před cílem náskok 22 sekund na skupinu s Vingegaardem, Evenpoolem, Lipovicem, Ayusem, Chelmosem a Sexasem. Jak to bude dál vypadat a kdo zvítězí, to se samozřejmě dozvíte na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.
0: Fotila Messiho, Bolta či Jágra a mezi sportovními fotografy patří mezi českou špičku. Řeč je o Barboře Rajchové, která na olympiádě dětí a mládeže v Praze učila mladé fotografy fotit. Odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport s ní u té příležitosti natočil Karol Schamberger.
3: Hostem Radiožurnálu Sport je sportovní fotografka Barbora Rajchová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jsme na pražském výstavišti a to ne náhodou. Náš rozhovor natáčíme v době olympiády dětí a mládeže právě v Praze a před námi je velké pódium, kde se předávají medaile, probíhají tam slavnostní ceremoniály a to je moment, kdy jsou sportovci foceni. A to právě fotografie. Já se tady otáčím na Barboru Rajchovou. Jak by vyfotila právě tento moment, když stojíme na pražském výstavišti před Křižíkovou fontánou?
4: Tak samozřejmě se nabízí to vyfotit přímo proti tomu, kde máme připravené platformy pro fotografie, ale samozřejmě pokud člověk chce udělat trošičku kreativnější záběr, tak může přijít blíž, udělat to třeba širokoúhlým objektivem. My konkrétně tady na ty medailové ceremoniály máme vždycky 2 fotografy, jeden to pokrývá právě přímo, potom máme jednoho, který se pohybuje nahoře, aby měl vlastně ten celkový pohled i s výstavištěm a s pavilonem, a potom máme ještě jednoho, který fotí přímo portréty těch sportovců s medailí, který si na ně počká, když slezou z toho pódia a udělá jim nějakou veselou, radostnou fotografii přímo s medailí.
3: Asi jde o to zachytit tu fotku nějak speciálně, aby nevznikla fotka, kterých už je mnoho, jen s jiným obličejem, jen s jiným člověkem.
4: Tak tady v tomto případě je to zrovna těžký, protože to pódium je prostě jenom jedno, vypadá to stejně a ty sportovci se tam prostě točí, protože těch předávání je hodně. V tomhle případě je to těžký, ale samozřejmě, když jsme na sportovišti, tak tam se meze nekladou a tam se snažíme být kreativní a hledat si ty zajímavé záběry.
3: Tak se, Báro, prosím, teď otočme. Koukněme se přímo na to pódium. Máte u sebe telefon?
4: Ano, teď u sebe nemám foťák, ale mám u sebe telefon.
3: Můžete se ho vyndat?
4: Určitě.
3: A když si otevřete fotoaparát, jak byste to teď vyfotila? Zkuste udělat jen takovou jako cvičnou fotku a pak nám ji zkusit popsat.
4: Tak my jsme teď trošičku dál, protože...
3: Můžeme jít klidně trochu blíž, já to budu mezi tím popisovat. Barbora Rajchová, my stojíme zhruba nějakých, řekněme, 30 metrů od pódia, zhruba 15 metrů od nás je velký dřevěný nápis hashtag ODM2026, pod tím nápis Olympiáda dětí a mládeže. Barbora Rajchová se kouká na to pódium a už si našla tu ideální pozici?
4: Už ji vidím, samozřejmě bychom to mohli právě využít ten nápis, o kterém jste hovořil, ODM 2026, tu fotografii do nějakého kontextu. Člověk bude hnedka vědět, kde vznikla, při jaký příležitosti, v jakém roce, takže samozřejmě můžeme udělat fotku takhle s celkovým pohledem, kde třeba nebudou ty medailisti až tak vidět, ale je to nějaká ta fotka do té série. Pak bych šla určitě blíž, což můžeme teď zkusit, jestli to půjde. Teď tady momentálně nikdo není, jenom tady probíhají nějaké zkoušky před večerním závěrečným ceremoniálem, takže se můžeme dostat blíž k pódiu a tam už samozřejmě si člověk s tím může trošičku vyhrát, udělat nějaký detaily sportovců, až tam budou a tu pozici si může připravit.
3: Říká Barbora Rajchová, sportovní fotografka. Je tady něco, co vás na té fotce ruší?
4: Tak samozřejmě, my fotografové jsme tady na to trošičku ulítlí a když vidím ty konstrukce a různý detaily, tak bych byla ráda, kdyby to tam nebylo, ale chápu, že některé věci nejde odstranit, tak vždycky už jsem byla 2x ve stage, jestli by třeba něco mohli zakrýt ještě černou látkou, aby to nebylo tak vidět, aby to nebylo tak nápadný, takže vždycky si něco najdem, ale myslím si, že tady konkrétně to vypadá moc hezky a to pódium je krásný a důstojný a myslím si, že pro ty sportovce je to velký zážitek, když můžou si pro tu medaili přijít zrovna sem.
0: Než se vrátíme k rozhovoru s fotografkou Barborou Rajchovou, tak krátce o atletice. Budapešť totiž hostí memoriál Ištvána Ďulaje, tedy meeting zlaté kategorie Continental Tour, a s ním i českou tyčkařku A. Švábíkovou. Tentokrát to ovšem není starší, známější a úspěšnější Amálie, medailistka z letošního halového mistrovství světa, ale její mladší sestra Apolena. Nicméně ta se dneska nepřiblížila ke svému nedávnému osobnímu rekordu 451 cm, zvládla jen 426 cm na druhý pokus a pravděpodobně obsadí dělené sedmé místo. Největší favoritka Australanka Kennedyová ještě vůbec nezačala skákat. Paralelně běží také soutěž mužů, ve které nechybí dost možná nejslavnější atlet současnosti, Švéd Armand Duplantis, který překonal prvním pokusem 580 cm, stejně jako Američan Kendricks, Australan Marshall a také objena z Filipín. Tahle soutěž je ještě relativně v plenkách, ale vítěze se samozřejmě dozvíte na Radiožurnálu Sport.

0: Obhájce vítězství na Tour de France Tadej Pogačar má před sebou už jen poslední stovky metrů, desáté a pořádně náročné etapy a jeho náskok na skupinu s průběžně druhým mužem celkového hodnocení Dánem Vingegaardem narostl na 45 sekund. Už je Tadej Pogačar, pokud to můžeme nazvat cílovou rovinkou, tak právě v ní, i když to není úplně tedy rovné, ale Tadej Pogačar už může slavit to, že právě on se dokázal revančovat Vingegaardovi za to, že před dvěma lety, když se naposledy jel do horského střediska do Lioran, tak ho tam porazil. To je poslední zatím vítězství Vingegaarda proti Pogačarovi v přímém souboji 1-1 a dnes je tedy už jisté, že desátou etapu Tour de France vyhrává Slovinec Tadej Pogačar a jenom budeme zvědaví na to, nakolik naroste ten jeho náskok v celkovém hodnocení. Před touto etapou činil necelé 3 minuty a pravděpodobně to bude víc než 3 minuty.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A teď už má slovo znovu Karel Schamberger.
2: Sportovní fotografka Barbora Rejchová je hostem radiožurnálu Sport. Stále si povídáme na pražském výstavišti u příležitosti Olympiády dětí a mládeže. A právě Barbora Rejchová tady není jako fotografka, ale jako mentorka fotografů, mladých fotografů, kteří se chtějí naučit lépe fotit. Jaká jste učitelka?
3: No, tak to samozřejmě není otázka na mě, ale spíš na ty mé mladé fotografy a mladé tvůrce. Já věřím, že aspoň průměrná, ale snad i dobrá. Bych řekla, že to nese ovoce a třeba ty účastníci těch minulých olympiád dětí a mládeže, právě ty, kteří prošli tou akademií mladých tvůrců pod mým velením, vyhrávají soutěže. Letos třeba Léa Dekroa vyhrála sportovní fotografii roku U23. Loni to byl Matyáš Klápa a ten konkrétně se mnou byl i na olympiádě v Paříži a v Miláně, takže věřím, že budu docela dobrá učitelka.
2: Co se snažíte svým v úvozovkách žákům předat?
3: Tak samozřejmě předávám nějaké ty svoje zkušenosti, které bych řekla, že za tu svoji sportovní kariéru nebo za kariéru sportovní fotografky jsem už nějaký pozbírala. Potom nějaké technické dovednosti, aby vlastně uměli s těma foťákama správně zacházet, aby to byl pro ně ten nejlepší partner, protože to je to jejich prodloužený oko a ten nástroj. Potom to vůbec, jak fotografii přistupovat, jak ji vnímat. A když byste si sem za náma přišli podívat, tak kolem půlnoci ty naše povídání vrcholí a nad těma fotkama se tady vždycky scházíme, konzultujeme, probíráme si je a to si myslím, že je to, co vlastně ty studenty posouvá úplně nejvíc.
2: A asi platí, že na jednu fotku není jen jeden názor.
3: Přesně tak, je to subjektivní pocit, fotka nemá žádný měřitelný věci, jako třeba sport, tam rozhodují ty sekundy, ve fotografii to tak není, takže je hodně subjektivní a pocitová a o to je to hezčí.
2: Říká sportovní fotografka Barbora Rejchová, která je hostem radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů. You'll always be my...

0: Sportovní fotografka Barbora Rejchová je hostem radiožurnálu Sport. Na 8 olympijských hrách už fotila. Dá se tak říct, jestli je lepší focení na letní nebo na zimní olympiádě?
1: To se tak říct nedá. Často tady tu otázku dostávám, ale každá ta olympiáda má svoje pro a proti, svoje specifika a určitě to nejde říct. Já jako sportovní fotografka jsem nadšená z každé olympiády a je to pro mě obrovský zážitek a i po tolika hrách jsem pokorná k tomu, že vůbec na tu další můžu jet a vážím si toho.
0: Každé hry mají svá specifika, říká Barbora Rejchová. Jaká specifika?
1: Tak třeba teď je léto, paříme se v létě, tak si myslím, že třeba ta letní, že když se člověk potýká s nějakýma velkýma teplotama, tak to si myslím, že pro tu naší práci hraje roli. A stejně tak to může být v tom opačném případě, když jsme třeba byli v Pekingu, tak tam byly velikánský mrazy, minus 30 stupňů, tak to samozřejmě vás taky ovlivní, když stojíte v minus 30 na sezdovce a čekáte na toho svého sportovce, abyste ho správně zachytili. Tak to jsou takové ty věci, které se vážou k tomu období. A pak samozřejmě jsou to ty sporty různý, že jo, který člověk fotí, buď to na tý letní nebo na tý zimní, takže to bych řekla, že to jsou ty největší rozdíly.
0: Velkým rozdílem ale byla určitě také zimní olympiáda v severní Itálii, ta poslední v Miláně Cortině, a to tím, jak rozprostřeny byly ty hry po celé severní Itálii. Jak moc náročné to bylo pro sportovní fotografku Barboru Rejchovou?
1: Tak bylo to náročné logisticky, já jsem primárně byla v Miláně, kde jsem vlastně pokrývala rychlobruslení a hokej, jak ženský, tak mužský, ale nebylo to jenom o tom a někdy bylo potřeba zajet třeba do těch hor, takže když jsem se vydala na biatlon do Anterselvy, tak ta cesta jenom tam trvala 6 hodin, takže člověk musel vyjet kolem 5. ráno, vyfotit závod, zpracovat fotky a pak se zase vrátit do Milána, což bylo někdy po půlnoci, ve dvě ráno, tak to si myslím, že bylo trochu náročné.
0: Sportovní fotografka Barbora Rejchová je hostem radiožurnálu Sport a zmínila, že na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině fotila lední hokej, rychlobruslení a také biatlon. Dá se ale obecně říct, jaký sport je na focení nejnáročnější a naopak, který je v uvozovkách nejlehčí?
1: To je taky taková docela častá otázka, ale nedá se to říct. Samozřejmě každý má taky rád něco jiného. Pro někoho je náročnější přesně stoupat na ty sjezdovky, pro někoho je náročnější naopak být na jednom místě, protože se chce hejbat a hledat si ty záběry, takže to takhle asi říct nejde. Když se mě někdo zeptá, jaký je můj nejoblíbenější sport na focení, tak ani to na to neumím odpovědět. Já mám ráda vlastně všechen sport. Když to je něco, co nefotím tak běžně, tak je to pro mě nějaká výzva si tam najít ty záběry, takže asi se to nedá takhle specifikovat.
0: Barbora Rejchová, sportovní fotografka, je stále hostem radiožurnálu Sport a zmiňovala, že úplně nemá oblíbený sport, který by fotila, má oblíbené místo?
1: No, tím, že se v průběhu té své kariéry člověk pořád dostává na nová a nová místa, jako třeba teď v Miláně, předtím byla olympiáda v Paříži, tak to taky asi takhle nejde říct, protože málo kdy se člověk vrací na ty stejné místa. Když se bavíme o nějakých takových mezinárodních soutěžích nebo olympiádách, tak ty místa jsou unikátní a třeba konkrétně, když bych se měla na nějaký zaspomínat, tak myslím, že olympiáda v Paříži byla opravdu nádherná, protože se konala v centru města, kde jsme vlastně za těma sportovcemi měli kulisy Paříže a to bylo krásné. Takže tam, kdybych mohla, tak se vrátím, ale v Paříži jsem potom byla fotit a už to tam vypadlo úplně jinak, tak to bylo pro člověka trošičku zklamání a vlastně takový jiný pocit, ale když zavřu oči a představím si olympiádu v Paříži, tak mám úsměv na tváři.
0: Říká usměvavá sportovní fotografka Barbora Rejchová, která byla hostem radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas.
1: Já taky děkuju.

0: Českým tenistům se dnes na turnajích WTA a ATP příliš nedaří, tak kéž by teď uspěla aspoň Barbora Krejčíková v Aténách v úvodním kole proti Bulharce Tomovové. Před chvílí získala první set poměrem 6-3, teď vede 1-0 už v tom druhém při vlastním servisu.
1: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Radiožurnálu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí, že se nehoda stala tak, jak situaci ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel rovně přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Bulharsko se už nebude účastnit jednání tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu čelící ruské invazi. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí silná diplomatická mise. K pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem u Hluboké nad Vltavou. Podle ženy šlo právě o velkou kočkovitou šelmu a ne o jiné zvíře. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. A policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Vítěz se ve finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D52 za Brnem a kolona na Pražském okruhu před Chlupickým tunelem. Na dálnici D52 ve směru z Brna na Pohořelice a Vídeň pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 19. kilometru se o kusy dřeva poškodila dvě auta, z jednoho vytekla nafta a hlavně stojí v levém pruhu. Teď dojela první hasičská vozidla, vybočuje se. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna kus za Hustopečemi pozor na kolonu ze 14. kilometru, jde se až do zastavení. Za sjezdem na Židlochovice ještě v omezení se na kilometru 9,5 porouchal kamion v pravém pruhu. Chvíli provoz úplně stál, teď už se kolem dá projet a postupně se to dává do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Popůvkami se tvoří kolona z kilometru 186, brzdí se i v levém pruhu, různě pomalu se to potom vleče i osobní auta až půl hodiny do zúžení u D2. Na D11 za Prahou směr Hradec stále potíže v omezení za zavřeným sjezdem na Jirny na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu, průjezdný jenom levý pruh, kolona ze 4. kilometru na 20 minut. A na Pražském okruhu kolony před Ořechem z D5 od Rudné a potíže teď byly i v opačném směru na letiště. V Chlupickém tunelu se krátce zasekly semafory, svítila červená. Teď už je provoz obnovený, počítejte ale s kolonou od Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, výjimečně odpoledne přechodně místy pak s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i velmi silnými. Nejvyšší teploty ve středu 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin a 37 minut a vy dál posloucháte Radiožurnál Sport. Další parádní podívanou mají za sebou fanoušci na Tour de France 10. etapu do horského střediska do Lioran. Ovládl kdo jiný než slovinský cyklista Tadej Pogačar, který porazil druhého Belgičana Remka Evenpoola o 32 sekund. Jonas Vingegaard zaostal za Pogačarem o 44 sekund a celkově na něj z druhé příčky ztrácí přes 3,5 minuty. Mezi těmi, kdo si další skvělý výkon obhájce celkového vítězství mohl vychutnávat přímo na místě, byl i náš expert, šestinásobný paralympijský šampion Jiří Ježek. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne z centrálního masivu ve Francii, kde je dneska státní svátek, den dobytí Bastily, nejvýznamnější den pro všechny Francouze a pravidelně na Tour de France v létě je to vždycky krásná podívaná, jak je ta silnice obsypaná i takhle ve všední den, ale ve všední den pro nás, ale pro Francouze dneska státní svátek, užívali si ho na silnici.
0: A ve studiu je se mnou i další z osobností našeho cyklistického magazínu Kilometry Jiřího Ježka, Martin Charvát, i tobě hezký den.
2: Hezký den.
0: Jirko, pojďme začít právě u Tadeje Pogačara, u koho také jiného, co říkáš tomu, co ukázal v předposledním stoupání, kdy se prostě zvednul a ostatním ujel.
1: No, byla to zase další dominance. On dokonce využil práce týmu jeho největšího konkurenta Jonase Vingegaarda, který chtěl po svém superdomestikovi Piganzolim, aby rozjel obrovské tempo a možná měl Jonas Vingegaard v hlavě 2 roky starou etapu do stejného místa, do střediska Lelorien, kde tady Pogačara dokázal Jonas Vingegaard porazit. Tak možná tohle to měli někde, že by to chtěli zopakovat, ale právě práci Piganzoliho pro Jonase Vingegaarda, to neskutečné tempo, ze kterého odpadávali cyklisté, jak já nevím, zralé hrušky ze stromu, tak využil nakonec tady Pogačara v tom nejtěžším místě, zaútočil právě na tu přední skupinku, dojel si uprchlíka dne, hrdinu dne Richarda Carapaze a sám potom dojel do cíle obrovským hrdinským výkonem a byla to zase jedna z krásných etap na Tour de France. Trošku to bylo podobné etapě nedělní před tím včerejším volným dnem, kdy podobně vyhrál takovým tím rytířským, opravdu cyklistickým způsobem ze starých do časů Mathieu van der Poel, ale tentokrát to byl dnes to byl souboj těch bojovníků o celkové pořadí a z nich byl nejsilnější ten muž ve žlutém a potvrdil si, zase si trošku přicementoval to celkové vedení a myslím si, že nikdo není na pochybách, kdo tu letošní Tour de France vyhraje.
2: Překvapilo tě, Jirko, že Jonas Vingegaard nevyužil toho, co pro něj Piganzoli poměrně dost velkou část toho kopce dělal, protože to trochu z pohledu amatéra působilo, jako že Piganzoli jede a teď Vingegaard tak jeď. A on neudělal vůbec nic a tím pádem Pogačar řekl něco ve smyslu, tak když nejedeš ty, tak já ano.
1: Přesně tak, jak si říkal, Martine, tak to vypadalo a působilo to tak i na mě, že Piganzoli jel nakonec možná ještě rychleji, než byl schopný akceptovat Jonas Vingegaard a Piganzoli už podle mě mlel z posledního a v hlavě si říkal, tak ať už ten Jonas nastoupí, já už rychlejc a díl nemůžu šlapat do pedálu, ale Jonas Vingegaard se z toho nezvedl a v tu chvíli to podle mě vyhodnotil tady Pogačar a řekl si, no tak já si teda tu dnešní významnou etapu na den dobytí Bastily pro sebe vezmu a to vítězství si připíšu. On nakonec v cíli při interview Tadej Pogačar říkal, že s týmem se dohodli, že pokud bude k tomu udržení žlutého trikotu i připisovat etapy, pokud se na to bude cítit. Takže chtějí využít každou příležitost. Říkal, že pro něj osobně i pro celý tým je obrovská prestiž startovat na Tour de France a on jako malý kluk k tomuhle závodu vždycky zhlížel. Tak pokud bude mít šanci, tak nikdy nebude váhat si to vítězství připsat už jenom z úcty k tomuhle krásnému závodu.
0: Povídáme si na Radiožurnálu Sport s Jiřím Ježkem a Martinem Charvátem o 10. etapě Tour de France. Zmiňovali jsme souboj Pogačar versus Vingegaard, ale druhý zmiňovaný Dán nakonec dojel do cíle až na 7. místě, když mezi Pogačarem a ním dojeli ještě Evenpool, Sexas, Lipovic, Ayuso, Chelmose. Tak myslíš, Jirko, že to může být další taková rána do jeho sebevědomí?
1: No, přišel mi hodně odevzdaný. Samozřejmě ten zbytek té skupiny největších favoritů, který zůstal za Tadejem Pogačarem po jeho nástupu, tak jeli naplno. Oni chtěli jako samozřejmě ztratit co nejméně na Tadeje Pogačara. Dokonce Remco Evenepoel z té skupiny na jednu chvíli vypadl a už to vypadalo, že se tam nevrátí. Nakonec nějakým zázračným znovuzrozením se dokázal do té skupiny vrátit. Možná v tom zahrála roli i jeho velké ego, že nechtěl připustit, že on by odpadl ze skupiny, ve které pořád měl ještě Floriana Lipovice, svého týmového parťáka, se kterým se tak jako předhánějí, kdo je ta jednička v týmu Bora Hansgrohe. Red Bull Bora Hansgrohe. A Remco Evenepoel to nakonec teda vybudilo k tomu, že se do té skupiny vší silou vrátil a těsně před cílem tu skupinu přeletěl a nakonec si ve spurtu připsal poměrně tvrdým útokem druhé místo. Takže on si tu pozici jakoby v tom týmu nějakým způsobem zabezpečil, ukázal Florianu Lipovicovi, ne, mladíčku, já tady jsem jednička. A právě těchto těch soubojů, kdy třetí Paul Sexas aspoň pro Francouze připsal tento mladíček a obrovský talent francouzské cyklistiky, si za Remkem Evenepoelem přijel pro třetí místo, tak Jonas Vingegaard z tohohle úplně vypadl a dojel tak odevzdaný s další ztrátou a vlastně bylo vidět, že ho to psychicky láme a že poté, co vyhrál letos Giro d'Italia, tak to asi do jeho těla zaseklo větší jako nějaký... Bylo to pro ně daleko asi těžší to Giro d'Italia, než se to původně zdálo a ta kombinace Giro Tour de France je asi opravdu velice náročná, takže na Jonase Vingegaardovi je to znát, že není tak svěží, jak vypadal třeba na Giro.
2: I mistr Tesař se někdy utne, může napadnout cyklistické fanoušky ve chvíli, kdy vidí, že Tom Pidcock padá ve sjezdu. Překvapilo tě to hodně, tenhle moment?
1: Ano, samozřejmě u něj, u Toma Pidcocka mě to překvapilo, ale nepřekvapilo mě to, co se týče vlastně povrchu té dnešní etapy. Tady v centrálním masívu ty silnice, po kterých Tour de France vede, jsou poměrně úzké. Je to takový ten nalitý asfalt na té kamenité drti, takže... Je to neustále taková ta hrubá roleta, která v cestě do kopce vám bere sílu a v cestě z kopce je velice nepříjemná, zvlášť v zatáčkách, takže já se nedivím, že i takový skvělý sjezdař nebo závodník, který na tom silničním kole ve sjezdech dokáže neskutečné věci, takže občas může i třeba dílem únavy, i dílem toho, že na té silnici toho prostoru není ještě díky divákům, protože dneska ta trasa byla opravdu obsypána Francouzi, kteří slavili ten státní svátek. Takže mohl někde udělat chybu. Já jsem tu chybu neviděl, nicméně vůbec se nedivím. Já jsem na těch silnicích včera i dneska jsem se byl projet na kole a není to nic příjemného.
0: Pojďme ještě na závěr s Jiřím Ješkem pozvat na zítřejší 11. etapu, která vlastně nemůže být rozdílnější oproti té dnešní 10.
1: Ano, je to pravda. Ta dnešní, když jsem se podíval na profil, tak to bylo jak stará dobrá pila. Prostě nahoru, dolů. Ale jak zuby žraloka. Nicméně ta zítřejší etapa je naprosto rovinatá. Dává šanci rychlým mužům, těm sprinterům. Čeká se hromadný dojezd. Týmy, které mají ve svém středu silné spurtéry, tak si to nebudou chtít nechat ujít. To znamená, že možná můžeme čekat nějaký dlouhý únik dne, který bude ale nakonec pohlcen a ty sprinterské vláčky v přípravě pro ty nejrychlejší muže budou dominovat a na pásce uvidíme zase souboj závodníků typu Tima Merliera, Matse Pedersena, který hájí právě trikot pro ty nejlepší sprintery, ten zelený trikot. A doufejme, že v tom mixu bude i Pavel Bittner z týmu Picnic Post NL, který patří tady u odborníků pořád je mezi ty skvělé sprintéry. Zatím z toho bylo jenom 5. místo, ale bylo to i díky náhodě, díky prostě tomu, že mu nepřálo štěstí. Tak já věřím, že ty nohy pořád má a že to štěstí se mu jednou v tom spurtu nakloní na tu správnou stranu a že bude bojovat o vítězství. Takže držme zítra Pavlu Bittnerovi palce. Možná se v tom úniku dne opět objeví Jakub Otruba z týmu Kacha Rural, který říkal, že ho to v těch únicích obrovsky baví a že je to pro něj i taková forma úlevy, protože on si v tom úniku může trošku odpočinout, ať to zní paradoxně, že se nemusí s nikým loktovat, že má za sebou hned doprovodné vozidlo, které mu dává pití a led, který je samozřejmě obrovským tady tématem, protože v těch horských a horkých etapách je potřeba ty závodníky chladit.
0: Jiří Ježek nás nejen, že pozval na zítřejší 11. etapu, ale také jsme s ním zhodnotili tu 10., po které její vítěz Tadej Pogačar navýšil své vedení v celkovém hodnocení před Danem Vingegaardem na víc než 3,5 minuty. Jirko, mockrát děkujeme a těšíme se zítra opět naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den do Prahy.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic.

0: Brně pokračuje mistrovství světa basketbalistek do 17 let. Český tým po porážkách se Slovinskem a Kolumbií hraje závěrečný duel základní skupiny proti dosud neporaženému Japonsku. Co může dnešní utkání ovlivnit a kdo čeká Češky ve vyřazovací části? To už teď probereme s Lukášem Antošem. Hezké odpoledne.
1: Hezký podvečer.
0: O co se tedy dnes proti Japonsku hraje? Můžou se ještě Češky nějak posunout ve skupině?
1: Bez ohledu na dnešní výsledek skončí ve skupině čtvrté, i kdyby Japonsko porazili a bodově se dotáhli na poraženého se souběžně hraného utkání Slovinska s Kolumbií, s oběma těmito soupeři prohráli. Dnešní utkání ale rozhodně není bez významu. Češky se pokusí získat první vítězství na turnaji, zvednout si sebevědomí a především se co nejlépe připravit na středeční osmifinále proti rychlému a dosud velmi produktivnímu Japonsku. Navíc jde o pořádnou prověrku. Teď se hraje právě toto utkání a po první čtvrtině naši Češky prohrávají právě o jeden bod 16-15 právě z pohledu Japonska.
0: Už si zmínil osmifinále, tak znají už Češky svého soupeře pro první kolo playoff?
1: O něm rozhodne večerní vzájemný zápas Kanady s Novým Zélandem. Oba týmy vyhrály úvodní dvě utkání, takže vítěz jejich dnešního souboje obsadí první místo a ve středu nastoupí proti Česku. Z základních skupin postupuje do osmifinále všech 16 účastníků. Výsledky rozhodují pouze o tom, proti komu jednotlivé týmy tedy nastoupí.
0: A kdo je hlavním favoritem celého mistrovství do 17 let?
1: Jednoznačně Spojené státy. Američanky vyhrály 6 ze 7 dosavadních světových šampionátů této kategorie a ještě nikdy neodjeli bez medaile. Svoji sílu ukázali hned v prvním zápase v Brně, kdy porazili Pobřeží slonoviny rozdílem 93 bodů, což je nejvyšší v historii mistrovství světa basketbalistek do 17 let.
0: To si člověk říká, jak je to vůbec možné, ale evidentně to tedy možné je. Pojďme se vrátit k českému výběru, která z hráček je zatím nejvýraznější.
1: Jednoznačně Dominika Pencáková v prvních dvou zápasech dávala v průměru 19 bodů, k tomu přidávala 5,5 do skoku a 4 asistence. Je tedy nejen nejlepší střelkyní českého týmu, ale zároveň výrazně pomáhá také při rozehrávce. Druhá v této statistice je Linda Kotrčová, ta má průměr 6 bodů na utkání.
0: Takže teď Češky hrají proti Japonsku, jak už jsme říkali, prohrávají po úvodní čtvrtině 15-16 a kdy je tedy čeká ten první vyřazovací zápas?
1: Ve středu. Tam Češky čeká osmifinále buď proti Kanadě nebo Novému Zélandu.
0: O mistrovství světa basketbalistek do 17 let jsme si povídali s Lukášem Antošem. Díky za to.
1: Mějte se hezky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

poslední polika, vidím za stromy, kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

0: Lace s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
1: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
2: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
3: Já chci kamna,
2: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
4: Tam mám hodně co zlepšovat.
5: Jako fakt hodně, jako jo?
4: Jako hodně.
5: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
4: Ještě asi ne.
3: Vy jste tam zlobili?
6: No, my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
3: A co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
6: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře, no.
3: Jo, takhle.
7: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem pepička.
3: Musíš pepička přibalit do baťohu.
7: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
3: No jasně.
7: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
3: A musel zjít pepičku.
7: Musel.
0: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Ale zítra je na řadě právě David Novotný, uslyšíte ho tedy po 10. hodině dopoledne a bude to s desetibojařem Tomasem Järvinenem. Tak si to nenechte ujít a teď můžeme ještě pár dalších atletických slov ztratit, protože tyčkařka Apolena Švábíková, mladší sestra známější a úspěšnější Amálie, skončila v Maďarsku na mítinku v Budapešti na děleném 7. místě, protože tentokrát se nepřiblížila svému nedávnému osobnímu rekordu 451 cm, musela si vystačit se 426 cm, pokud jde o soutěž mužů, tak v té už se bude rozhodovat o vítězích jen mezi Švédem Duplantisem a Australanem Marshallem.
9: Aby některé věci zůstaly mezi námi.
1: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Opozice požaduje rezignaci motoristického poslance Turka kvůli dopravní nehodě. Kritizuje ho i premiér. Česko zasáhly bouřky. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i supercelu. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají na mistrovství světa o postup do finále. Kolona kvůli omezení vzniká na výjezdu z Prahy dálnicí D11 směr Hradec Králové. A počasí zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodní místy s přehánkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými, a teploty až 28 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy. Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Poslanec motoristů Filip Turek by měl podle premiéra skončit ve funkci zmocněnce, pokud se potvrdí průběh včerejší nehody. Objevily se totiž nové záběry z havárie. Andrej Babiš z hnutí ANO už o tom mluvil s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí. A podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
12: Opozice dnes ve sněmovně upozorňovala, že na sítích se šíří nové video. Poslanec podle něj těsně před nehodou projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval. Potom se srazil se zdravotnickým vozem.
13: To, že na oko dává najevo lítost a večer se vysmívá na sítích a dnes se ukáže, že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně, to chcete přikrýt?
12: Řekl ve sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Reagovala šéfka klubu ANO Taťána Malá.
14: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie.
12: Filip Turek se k novému videu zatím nevyjádřil. Spojit se s ním se Radiožurnálu zatím nepodařilo. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
11: Tenistka Linda Nosková plánuje po vítězství na slavném Wimbledonu rozšířit svůj tým. Řekla to v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál den po návratu z Londýna, kde získala svůj první Grand Slam v kariéře.
15: Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
16: Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže teďka to bude možná trošku jednodušší.
17: Řekla Nosková ve studiu Radiožurnálu, kam přinesla jen pár dní po triumfu na travnatém Grand Slamu i zmenšení.

0: Wimbledonské trofeje ve tvaru talíře. Trenéry ale Nosková měnit nechce a taky doufá, že jí výhra nejslavnějšího tenisového turnaje světa moc neovlivní osobní život.
1: Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit, ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
0: Celý rozhovor s Lindou Noskovou najdete na našem YouTube nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to potvrdil během návštěvy Izraele. Na cestě ho doprovodilo zhruba 30 českých podnikatelů a třetinu z nich tvořili zbrojaři. Podrobnosti má z Tel Avivu naše zpravodajka Jana Karasová.
3: Nákup izraelského systému protivzdušné obrany by podle Macinky mohl Česku pomoci s plněním závazku vůči Severoatlantické alianci. Na podzim plánuje ministr s Izraelem v Praze jednat o česko-izraelské obranné spolupráci. Návštěva Tel Avivu navazuje na květnovou cestu izraelských podnikatelů do Česka. Podobná fóra plánují ministerstva zahraničí obou zemí pořádat každý rok. Macinka v Tel Avivu jednal taky o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovu Gazy. České firmy by se podle Macinky mohly zapojit například do odklízení trosek nebo opravy nemocnic. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Irán. Evropská agentura pro bezpečnost letectví dnes vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad čtyřmi blízkovýchodními zeměmi a Ománským zálivem. Důvodem jsou právě pokračující vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Iránem.
4: Opatření platí pro Bahrajn, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty a Ománský záliv předběžně do 29. července. Agentura upozorňuje na používání raket a dronů v oblasti. Systémy protivzdušné obrany jsou podle ní ve vysoké pohotovosti a mohly by civilní letadla chybně vyhodnotit jako hrozbu. Spojené státy útočily na iránské cíle 5 hodin a třetí noc v řadě. Irán vyslal rakety na americké základny v Bahrajnu a Jordánsku. Indické ministerstvo zahraničí odsoudilo iránský zásah dvou tankerů v Hormuzském průlivu, který Irán prohlásil za zavřený. Nepřežil indický námořník a další jsou zranění. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
2: Poskytování dotací Agrofertu začala prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podrobnosti teď doplní reportérka Adéla Burešová.
7: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to dnes nereagoval, ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
8: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
7: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
9: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
7: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 centimetrové kroupy.
10: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
10: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: V Dolních Vítkovicích finišují přípravy festivalu Colors of Ostrava. Začíná už zítra a během 4 dnů vystoupí například Moby, 21 Pilots nebo Lord. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál a přímo v areálu přípravy sleduje náš reportér Jiří Štefl.
12: Hudební pódia po celém areálu už jsou postavená, na tom hlavním teď zkoušejí světla a taky videoprojekce, takže je poznat, že tady ladí poslední detaily. Těžkou techniku, ale už zítra v pravé poledne vystřídají první návštěvníci a můžou se taky těšit na úvodního headlinera, tedy na skupinu 21 Pilots, která je nejdražším interpretem v historii festivalu. Radiožurnál své živé vysílání startuje zítra ve 12.30 a některé pořady se tady představí i v rámci diskuzního fóra Melting Pot. Ve středu to bude třeba Vinohradská 12. Letos tady vystoupí přes 110 interpretů ze 23 zemí. Z Colors of Ostrava Jiří Štefel, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Francie se v semifinále mistrovství světa utkají v Texasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Potvrdil to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
13: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
0: Utkání začne ve 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy. A cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí na víc než 3,5 minuty na druhého Dana Vingegaarda.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na dálnici D52 z Brna na Pohořelice pozor, zarušovaný na 19. kilometru zabraný levý pruh. Odřevěná polena si tam dvě auta prorazila nádrže, hasiči uklízejí naftu. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové vzniká kolona z 5. kilometru čtvrt hodiny do omezení za exitem 8 Úvaly. Na D10 na výjezdu z Prahy na Boleslav pozor u McDonald's na 3. kilometru leží upínací popruhy mezi pruhy. A v Praze hodně ucpaná mimo jiné magistrála obou směrně mezi IP Pavlova a Štvanicí a jak řidiči hledají náhradní trasy, kolony jsou i na nábřežích mezi Těšnovem a Výtoní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme na severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy.
4: Nemáme teď sice na Radiožurnálu Sport připravenou do vysílání žádnou soutěž ani tradiční encyklopedii, přesto si vám dovolím jednu vědomostní otázku položit. Víte, kolikáté semifinále mistrovství světa v historii čeká dnes fotbalisty Španělska? Co myslíte, může být první, druhé, páté nebo třeba desáté? Musím se přiznat, že mě velmi překvapilo, že se reprezentanti téhle země dostali do semifinále teprve po druhé. Před dnešním soubojem s Francií se jim to povedlo jen jedinkrát v roce 2010, kdy celý turnaj v Jihoafrické republice vyhráli. Pravdou je, že v roce 1950 Španělé skončili čtvrtí, ale tehdy nejlepší čtveřice hrála finálovou skupinu a žádné semifinále se tedy nekonalo. Dnes se koná, španělští a francouzští fotbalisté proti sobě nastoupí v 21 hodin, jak jste ostatně slyšeli i před chvílí ve zprávách, a přímý přenos si můžete pustit jak přímo na Radiožurnálu Sport, tak třeba přes web irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Radiožurnál Sport
6: a Jan Suchan.

0: Nebyl to dnes zatím úplně podařený den pro český tenis. V úvodním kole antukového turnaje ve švédském Bostadu vypadli Dalibor Svrčina i Martin Krumich, na stejném povrchu ve švýcarském Gštádu Zdeněk Kolář a také Dominika Šalková v rumunském Jasi, až Barbora Krejčíková české trápení zlomila. Do druhého kola na tvrdém povrchu v Aténách postoupila po vítězství 2x6-3 nad Bulharkou Tomovovou. Navázat se tam na ně pokusí ještě Tereza Valentová proti Belgičance Kostulasové. A my vás o tom samozřejmě budeme informovat.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Česká unie sportu by mohla začít zvažovat prodej sportovního centra v Nymburku. Její předseda Jan Boháč o tom mluvil na Radiožurnálu Sport v souvislosti se stále odkládanou rekonstrukcí přes 70 let starého areálu. Česká unie sportu ho dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na zatím pozastavené peníze od státu.
2: Se blíží doba, kdy já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme.
3: Řekl v pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu Jan Boháč, předseda České unie sportu.
2: Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
3: Sportovní centrum v Nymburce patří právě České unii sportu, sdružující 79 národních sportovních svazů a asi 7,5 tisíce klubů. Současná vláda premiéra Andreje Babiše z ANO zastavila projekt na obnovu nejen tohoto kdysi slavného areálu. Pokračuje předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
4: Ve spojení s panem ministrem Šťastný i s paní ministryní Schillerovou a premiérem hledáme cestu, jak případně financovat výstavbu, protože ta rekonstrukce na tak zásadní, že bych ji spíš považoval za výstavbu nového sportovního centra Nymburk.
3: Současný majitel Česká unie sportu má 150 milionů koruny se stavebními povoleními a dokumentací k zahájení modernizace chátrajícího areálu už delší dobu. Přes 800 milionů od státu ale ne. Historie se opakuje už po několikáté. Svazy kluby, jako třeba basketbalový Nymburk, se tak musí pohlížet i po jiných možnostech, jako je právě třeba prodej. K němu předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář říká.
4: Já si přeji, aby se vyřešilo to financování, aby se hlavně postavil, jestli jako jiná vlastnická struktura umožní tu stavbu a zachová se funkce pro svazy a přípravu reprezentantů, a jiná varianta se nenajde, tak budu pro ní.
3: Vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu města Nymburk by ke změně funkce pod případným novým vlastníkem sportovního centra dojít nemuselo. Do budoucna se počítá i s rozšiřováním areálu, vysvětluje místostarosta Zdeněk Vocásek.
5: Může dojít k tomu, že někdo ze stran, ať už developer a podobně, se bude snažit scelovat jednotlivé pozemky v blízkosti tohoto areálu. Na druhou stranu je to o těch samotných vlastnicích, jak k tomu přistoupí, zda by odprodali. A velmi důležitá věc je ta, že samozřejmě by muselo souhlasit také zastupitelstvo se změnou územního plánu za účelem výstavby nějakého jakéhokoliv komerčního typu. My se musíme spojit s předsedou České unie sportu, s panem Boháčem a vlastně s Národní sportovní agenturou a vytvářet ten tlak celé jednoznačně na vládu, aby plnila své závazky podle usnesení vlády, tak jak bylo řečeno, stran akční plánu koncepce rozvoje sportu.
3: Sportovní centrum v Nymburce slouží už od roku 1953, ale na zásadní a potřebnou obnovu zašlé slávy stále čeká a dál chátrá. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: A už za pár minut budeme na Radiožurnálu Sport soutěžit o vstupenky na atletické mistrovství republiky v Plzni na 25. července. Tak pokud byste se tam chtěli podívat, připravte si telefon, na něm číslo 221 552 222 a jen co dozní písnička On My Head od Dana Várty, tak půjdeme na to.

S Radiožurnálem Sport se můžete často podívat na tribuny zajímavých sportovních akcí. Teď je to třeba mistrovství republiky v atletice v Plzni. Konkrétně pro vás máme vstupenky na 25. července. Tak pokud o ně máte zájem, zavolejte teď na číslo 221 552 222. Ještě pro jistotu jednou zopakuji to telefonní číslo, zní 221 552 222. Pokud byste se chtěli podívat na elitní českou atletiku na mistrovství republiky v Plzni, tak máte možnost, zatím si zahrajeme a vy máte možnost zavolat do studia Radiožurnálu Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport teď budeme soutěžit o vstupenky na atletické mistrovství republiky v Plzni. Dovolal se k nám první z posluchačů. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Petr z Plzně.
0: Petře, věřím, protože jste mi prozradil, že jste obecně sportovním fanouškem, tak jednoduchá otázka pro vás. Jaká česká čtvrtkařka teď vede průběžně pořadí své disciplíny v diamantové lize, když dvakrát skončila na druhém, naposledy na třetím místě? Je to i juniorská mistryně světa, možná jedna z největších hvězd aktuálně české atletiky.
1: Je to Gloria, teď si nemůžu vzpomenout to jméno, vydržte chvíličku.
0: Já vám to uznám už takhle. Napovím ještě Lourdes, vy jste řekl Gloria a teď to dopovíte a bude to vaše.
1: Lourdes, Gloria, Manuel.
0: Výborně, Lourdes, Gloria, Manuel je to už ženou, kterou jsme hledali, tak prosím zůstaňte ve spojení a gratuluji vám.
1: Já děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: A na Radiožurnálu Sport teď pro vás máme aktuální zprávy.
3: 18 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
4: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna totiž podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě v Česku. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice ale považuje novelu za populistickou. Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o víc než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě žije ve Velké Británii a je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. A v Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer se bude promítat film Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů a soboty pak nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku v Liberci potrvá do konce srpna.
0: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švýcarských městech Bostad a Kštát vypadly Dalibor Svarčina, Martin Krumich a Zdeněk Kolář. A v rumunském Jasi dohrála Dominika Šalková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D6 za Sokolovem a kolona na D11 za Prahou. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Chebu zpozorněte za Sokolovem za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru v dešti havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu. Projíždí se levým pruhem, je to bez delší kolony, ale brzdí se v levotočivé zatáčce. Na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové očekávejte kolonu z 5. kilometru na 15 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Jirny. Na 8. kilometru se tam kvůli poškozenému kanálu jede jenom levým pruhem. V Praze stále kolony, podvečerní, mimo jiné obousměrně na okruhu před Ořechem od D5 i Lohkova. Hodně ucpaná zůstává magistrála v centru, ve Velznově kolona od Florence k muzeu a hlavně opačně směrem na Holovišovice se popojíždí z IP Pavlova zúžením u hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě zhruba půl hodiny. A silnice 27 Plzeň Klatovy je mezi Červeným Poříčím a Švihovem neprůjezdná v obou směrech. Havarovala tam dvě osobní auta, na objížďce přes Vřeskovice silnější provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. A teploměry zítra ukážou 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů a na horách bude většinou okolo 17. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Dnešek patří na radiožurnálu Sport hodně fotbalu, vždyť se večer rozhodne o prvních finalistech mistrovství světa. Souboj Španělska s Francií vám samozřejmě nabídneme od 21 hodin v přímém přenosu, který o přestávkách obohatíme názory našeho experta Pavla Horváta. Nicméně ona už vlastně zároveň začala nová fotbalová sezóna a během dnešního večera se některé týmy rozloučí s nadějí si zahrát Ligu mistrů. Před odvetou úvodního předkola na tom nejsou nejlíp třeba maďarští šampioni z Djeru, kteří budou dohánět manko 0-1 ze hřiště Vikinguru Reykjavík. Irští Shamrock Rovers pro změnu podlehli na Maltě tamní Florianě 0-2 a stejným výsledkem prohrál FC Riga na stadionu Araratu Arménia. To nejzajímavější se samozřejmě dozvíte na jediném českém sportovním rádiu, kde vám už za chvíli nabídneme tradiční sportovní přehled. Tak si na něj počkejte, příjemný poslech.

0: Rag & Bone Man na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a skoro 42 minuty. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají v semifinále mistrovství světa. Na úvod sportovního přehledu o tom bude mluvit Tadeáš Skalický. Tak tě tady vítám, hezký den.
1: Pěkný den.
2: Španělé se večer pokusí probojovat do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010, kdy vyhráli. Křídelník Lamine Yamal by si mohl postup nadělit ke včerejším 19. narozeninám. Pozitivní náladu z pondělní oslavy si plánuje přenést i do utkání.
3: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
2: Francouzi nastoupí do semifinále na státní svátek Den dobytí Bastily a tak mají o motivaci postaráno, pokračuje jejich trenér Didier Deschamps.
4: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
2: Zápas mezi Francií a Španělskem odvysíláme od 21 hodin na naší stanici v přímém přenosu.
0: Možnost vyhrát na státní svátek měli i francouzští cyklisti, ty ale všechny předjel v 10. etapě Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Držitel žlutého dresu pro nejlepšího jezdce zvítězil po sólovém úniku a zvýšil náskok na druhého Dána Jonase Vingegaarda už na víc než 3,5 minuty.
2: Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála čtyřhru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Spolupráci s Muchovou si už navíc vyzkoušela před 2 lety na olympiádě v Paříži a teď připustila, že by si obě tenistky mohly dohodnout a zahrát si debla třeba na letošním US Open.
5: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
0: Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu.
2: A na novou extraligovou sezónu se připravují i obhájci vítězství hokejisté Pardubic. Titulové ambice mají i v tom nadcházejícím ročníku. Potvrzuje to majitel Dynama Petr Dědek.
6: My určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
2: A ještě náskok zpátky k fotbalu a konkrétně letním přestupům. Belgický fotbalista Leandro Trossard odchází z Arsenalu do Bešiktaše Istanbul. 31-letý křídelník je tak prvním hráčem, který londýnský tým opouští po zisku titulu v Premier League.
0: A teď k českým týmům. Fotbalisté Plzně zvládli generálku na novou sezónu. Na soustředění v Rakousku porazili díky gólům Suárezho a Kabonga Žitomir 2-0. Další utkání už čeká Západočechy v Šancelize 25. července proti Liberci. Ten od dnešní přípravný zápas s maďarským týmem Puškáš Akademia přišel, soupeř ho na poslední chvíli zrušil. Nedařilo se pražským bohemianci, po druhé za sebou nedali gol, tentokrát podlehli v polské Opalenici Wisle Plock 0-2. První poločas odehrál za Klokany bývalý reprezentační záložník Václav Pilař, který posílil bohemians po vypršení smlouvy v Hradci Králové.
2: A ještě zpátky k fotbalovým přestupům, protože Slovácko posílil řecký útočník Janis Niarchos. 24-letý hráč přestoupil z polského klubu, o kterém teď mluvil Jan Suchan, Wisla Plock a podepsal smlouvu na 3 roky. Celek z Uherského Hradiště zároveň na webu oznámil příchod obránce české reprezentace do 21 let Tomáše Krále.
0: Takový byl další dnešní sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Díky za to.
2: Naslyšenou.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Také basketbalu se samozřejmě věnujeme na radiožurnálu Sport. České reprezentantky hrají na domácím mistrovství světa do 17 let v Brně poslední zápas základní skupiny. Po porážkách od Slovinska a Kolumbie, tentokrát s Japonkami, prohrávají v první minutě čtvrté čtvrtiny 42-46. Nicméně do vyřazovací části postupují všechny týmy.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Přesně za měsíc začne u největší české vodní nádrže 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. Ten má za cíl motivovat k pohybu a pořadatelé připravili celou řadu novinek.
2: Jedním z očekávaných bodů festivalového programu bude atraktivní večerní 10-kilometrový běh po cyklostezce podél Čertových proudů. Start bude ve středu 19. srpna ve Vyšším Brodě. Cíl na cyklostezce přímo u Lipenské přehrady. Atmosféru závodu popsala Lucie Neumannová. Dcera olympijské vítězky dostala speciální úkol.
3: Mám za úkol se tam postarat o sociální sítě, takže doufám, že to mám mě nepokazím. Ten večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
2: Novinkou bude hybridní závod, běh kombinovaný s nejrůznějšími cviky. Jmenuje se Košík.cz Lipno Hybrid Run. Běh na 8x800 metrů, běžecký okruh a jako zpestření silově vytrvalostní stanoviště po každém kole. Poběží se v pátek 21. srpna. Kapacita je omezená, přihlašovat se můžete klidně už teď. Lipenský festival, jak říká jeho ředitelka Kateřina Neumannová, je především výzvou k aktivnímu sportování, ale nejen to.
4: Další vlastně nová větev festivalu, kterou letos rozjedeme, je taková ta jako odborně přednášková.
2: A tak k protažení těla mohou festivaloví návštěvníci obrazně řečeno přidat i protažení své mysli. Přesně den před hybrid runem mohou sportovci načerpat novinky a zajímavosti.
4: Máme na čtvrtek domluvené dva absolutně jako špičkové odborníky, konkrétně pana profesora Haluzíka a paní doktorku Marii Skalskou, že budou v Elementu v kongresovém centru přednášet na taková ta témata, která vlastně trápí současnou populaci, a to je zdravé stravování, případně nadváha, jak s tím pracovat a tak dále, ale jsou to lidi, kteří jsou opravdu špičky v České republice. A vlastně tím rozjíždíme vlastně úplně zase novou oblast, kterou jsme až doposud řešili takovými těmi nějakými diskuzemi na místě, tak budeme mít opravdu jako kongresové přednášky.
5: A pokračujete v té filozofii sportování pro děti zdarma a propojení sportu a kultury?
4: Ano, samozřejmě mohu slíbit, že budeme pokračovat v tom trendu předchozích let, ale opět jsou to vždy v pátek a v sobotu ČES Energy Festy,
2: které i v roce 2026 nabídnou opravdu hvězdnou sestavu. Premiérově v ní bude i mistr České republiky v biliáru Jiří Korn.
4: Přijedou No Name, Anaka, Michal Hrůza, Čechomor, Tata Boys nebo skvělý a nestárnoucí Jirka Korn.
2: Potvrdila Kornovu účast ředitelka festivalu Kateřina Neumannová, která přidala i vlastní zkušenost.
4: Atmosféra ve večerním Maríně u jezera má obrovské kouzlo. A nejlepší je, že vstup na ČES Energy Festy je úplně zdarma. Takže mrkněte na lipnosportfestival.cz.
2: Dodala Kateřina Neumannová z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Poslanec Turek za motoristy by podle premiéra Babiše měl převzít odpovědnost za případnou chybu při dopravní nehodě. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svěridenkové. Fotbalisté Francie a Španělska budou hrát na mistrovství světa o postup do finále. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec popojíždí kolona před omezením u exitu Jirny. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo vouřkami i silnými a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanec Filip Turek za motoristy by měl podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO převzít odpovědnost za pondělní dopravní nehodu. Babiš to napsal Radiožurnálu s tím, že by měl rezignovat na funkci zmocněnce pro Green Deal v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním autem. To přitom podle záběrů mělo zapnuté výstražné zvukové znamení. Podobně jako Babiš vidí situaci i prezident Petr Pavel.
4: Já počkám, až to orgány, kterým to přísluší, vyšetří, ale pokud by tam bylo jakékoliv pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry.
3: K rezignaci na všechny politické funkce Turka vyzývá i opozice. Nehodu teď vyšetřuje policie a my se k ní na Radiožurnálu vrátíme ještě za chvíli. Dnešní bouřky nad Českem nakonec nejsou a už ani nebudou tak silné, jak varovali meteorologové. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav s tím, že během večera můžou ještě bouřky doznívat. To, že by byly velmi silné, je ale už málo pravděpodobné. Zároveň ale nevylučují, že se můžou ještě v noci objevit v oblasti Čech, na severu Moravy a částečně ve Slezsku. Ukrajina by mohla mít už brzy novou vládu. Ukrajinský parlament totiž přijal demisi premiérky Julie Svěridenkové a tedy i celého jejího kabinetu. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je teď dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
5: Serhije Koreckého si na zítřek pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služebník lidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Vyšne u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Praze začne dnes večer 18. ročník festivalu Pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Navíc

0: jevišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Konkrétně dnes večer vystoupí na pražském výstavišti ženské slovenské jazzové trio a v 9 hodin večer tam bude k vidění obří ocelová loutka Anděla. Festival za dveřmi potrvá do neděle a veškerý program je zdarma.
1: Sport. Fotbalisté Španělska a Francie rozehrají v 21 hodin semifinále mistrovství světa. Na radiožurnálu Sport uslyšíte z utkání přímý přenos. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. 10. etapu Tour de France ovládl Tadej Pogačar. Slovinský cyklista tak zvýšil své vedení v průběžném pořadí na druhého Dána Jonase Vingegaarda na víc než 3,5 minuty. A hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL, v české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
2: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D11 za Prahou, nehody na D6 za Sokolovem a 27 u Švihova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hned za zavřeným sjezdem na Jirny a Úvaly a 27 u Švihova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hned za zavřeným sjezdem na Jirny a Úvaly je v omezení na 8. kilometru poškozený kanál a provoz proto stažený do levého pruhu. Kolona teď ještě z kilometru 6,5, zdržení do 10 minut, už se to krátí. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu za Sokolovem pozorně za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru tahají havarovanou dodávku s příkopou, zabraný je pravý pruh. Kolona nevzniká, ale brzdí se a vybočuje v levotočivé zatáčce. Silnice 27 Plzeň Klatovy je obousměrně uzavřená mezi Červeným Poříčím a Švihovem po vážné nehodě dvou osobních aut. Objížďka vede přes Vřeskovice. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov, zdržení i teď kolem 15:15, v druhém směru na Hradiště jenom kratší fronta. Stále vás neprovoz taky na tahu 34 Humpolec Pelhřimov před omezením u Záhoří kolony od Komorovic a Velkého Rybníka. A v Praze se pomalu krátí kolona ve Vlznově směrem na Holešovice, ještě je od Bulhara do zúžení na Hlavkově mostě zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude na severovýchodě Česka dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Jinak čekejte oblačno až polojasno, výjimečně odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů a na horách bude většinou okolo 17. Tolik zprávy.
5: Radiožurnál Sport posloucháte i v 19 hodin a 6 minut. To znamená, že už za necelé 2 hodiny začne náš přímý přenos semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Mimochodem, budou se v něm měnit historické tabulky. Didier Deschamps totiž odkoučuje už své 26. utkání na světových šampionátech. A tím se francouzský trenér na prvním místě osamostatní od Němce Helmuta Schéna, se kterým se doteď o rekord dělil. Deschamps všechny zápasy odkoučoval na lavičce své země. Nejdřív s ní v roce 2014 vypadl ve čtvrtfinále, na dalším mistrovství světa ji dovedl ke zlatu a na tom posledním ke stříbru. Pokud by i letos došel až do finále, byl by prvním koučem fotbalových dějin, kterému by se to povedlo na 3 turnajích. Jak to dopadne, to uslyšíte v našem přímém přenosu.
3: Radiožurnál Sport
6: a Jan Suchan.

0: Zápasem Francie-Španělsko v Dallasu začne dnes na fotbalovém šampionátu semifinále. Mistry světa se můžou stát ještě také Angličani nebo Argentinci. Tyhle země proti sobě nastoupí zítra v Atlantě. Mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už mundial skončil. Fanoušci jsou ale velmi kreativní v tom, koho podporovat i po vyřazení svého národního výběru. V dalším zápisníku ze Spojených států to popisuje náš zvláštní zpravodaj na turnaji. V hledištích spatřil i ukrajinské dresy se jmenovkou Zelenský.
1: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučnými nákladňáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
2: Manejamo, jaké se jímo Argentina, jsem grande fanático de Argentina.
3: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
2: El Salvador pues es una selección, lastimosamente no hay fútbol.
3: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom už klíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem. Takže Javier s Melbinem o svém národním týmu vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu, takže nejprve přes sedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná. Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
4: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátelé, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
3: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
4: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
3: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
5: It's going to be a classic, a straight classic. Jude Bellingham, is he the Messi?
3: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany.
5: I love Saka, I love Jude.
3: Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází, samozřejmě ze Salvadoru.
5: Nimalos!
3: Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: České basketbalistky do 17 let prohrály i svůj třetí zápas v základní skupině na domácím mistrovství světa v Brně. Po Slovinkách a Kolumbíkách podlehly také Japonkám, a to 49-69. Nicméně do vyřazovací části se i tak dostali a nastoupí buď proti Kanadě nebo Novému Zélandu. V úterý 14. července 2026 jsme mohli znát nový světový rekord ve skoku o tyči. Na mítinku v Budapešti se o něj pokoušel stávající rekordman Švéd Armand Duplantis. Nechal si laťku dát do výšky 632 cm, ale ani jeden pokus nebyl úspěšný, i když při tom druhém mu moc nechybělo. I 607 cm mu ale stačilo k vítězství. Jediná česká účastnice memoriálu Ištvána Ďulaje a Polena Švábíková skočila jen základní výšku 426 cm a podělila se o sedmé místo.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Prostějova mají před sebou už jen necelé 2 týdny přípravy před startem nového ročníku druhé ligy. Do něj jdou s novým realizačním týmem, jehož šéfem je hlavní kouč Bohuslav Pilný. Ten by rád s týmem zažil klidnější sezónu a předváděl atraktivnější fotbal, než se to dařilo několika jeho předchůdcům, kteří spíše bojovali o záchranu.
1: Chci být kolegiální, nechci říkat, že něco bylo špatně nebo nebylo, já říkám, že chci, aby ten Prostějov byl jiný. To, jestli to povede, nepovede, to už je věc druhá, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, aby byl jiný ten Prostějov. Určitě chceme být pohyblivější, významičtější, hrát v jiné intenzitě, než se hrálo, ale to jsou všechno nějaké naše představy. Říkám, Prostějov bych chtěl, aby byl jiný a úspěšnější.
2: Hlásí nový kouč fotbalistů Prostějova Bohuslav Pilný. Úspěšné přitom zatím nebyly první fyzické testy, kvůli kterým se dokonce zrušil jeden z přípravných zápasů a místo něj trenéři zařadili do harmonogramu další tréninky, a to pod vedením nového kondičního trenéra. Díky spolupráci se Sigmou Olomouc bude totiž realizační tým Prostějova oproti dřívějšku znatelně širší.
1: Tím, že tady nějaká spolupráce vznikla, tak si jako klub jsme si mohli dovolit zlepšit servis těm hráčům. Co máme nový realizační tým, je tady kondiční trenér, tak se jim jako výrazně věnuje a ty kluci to uvítali. Servis je pro ně dobrý a oni to uchopili správným směrem. Připojí se fyzioterapeutka, ještě okolo 20. přidá se videoanalytik, máme tady Honzu Romaněnka, Líšu Dostálka, Tomáše Huja a Petra Alexejeviče, tak samozřejmě Maser Adama, že ten realizační tým se trošku zvětšil, ale ono už k tomu patří v tom fotbale. Jo? A já říkám, jestliže tady je na tu druhou ligu vytvořený takový prostředí, jaký je, tak musíme i do té sportovní stránky investovat a díky i té Olomouci asi, tak si to teďka můžeme víc dovolit a chceme toho využít, protože všechno to je pro ty kluky.
2: A spolupráce s nedalekým ligovým celkem nekončí pouze u trenérů, ale týká se samozřejmě i hráčského kádru. V dresu Prostějova se aktuálně připravují Denis Kramář, Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor, Matěj Kolařík nebo zraněný Adam Dohnálek.
3: Ti kluci tady jsou na zkoušku, někteří by tady měli zůstat, někteří ne, ale to nechám na trenérech. Určitě to nejsou poslední hráči ze Sigmy. Ta spolupráce je na začátku, ale vypadá, rozvíjí se velmi dobře, tak já prostě věřím, že bude pokračovat. Pokračuje i spolupráce se Spartou Praha. Věřím, že brzo budeme moci představit další posilu ze Sparty, ale samozřejmě primárně, a Sparta o tom ví, primárně bude ta spolupráce se Sigmou.
2: Přibližuje primátor Prostějova a zároveň člen představenstva klubu František Jura a naznačuje, že spolupráce funguje oběma směry. Za B tým Sigmy o soutěž níž už totiž v přípravě nastoupili ještě nedávní členové Ačka Prostějova Jakub Habusta a Marek Matocha.
3: To jsou kluci, kteří můžou být, třeba Kuba Habusta hlavně, jedním z těch mentorů v tom B týmu Sigmy, takže ta spolupráce je oboustranná a já fakt si myslím, že teď je nastavená tak, že opravdu bude taková, jaká by měla být, jako já se na to těším a bude ještě pokračovat, říkám znovu, dneska nemůžu říct ty posily nebo ty jména z té Sigmy, ale určitě by se měla od mladých kluky, který Sigma bude kupovat ze zahraničí, o některé z nich, kteří by se rozehrávali tady a myslím si, že to je ku prospěchu jakoby všech.
2: Pochvaluje si člen představenstva fotbalového Prostějova František Jura a tým Hanáku je aktuálně na soustředění v Sedleci, kde se hraje v pátek poslední přípravné utkání proti týmu FAC Vídeň. Novou sezónu druhé ligy započne Prostějov 24. července na domácím hřišti proti Nováčkovi Střince. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Poslanec motoristů Filip Turek přestane pracovat jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Na sociálních sítích oznámil, že pozici nebude vykonávat do té doby, než policie vyšetří Turkovu včerejší nehodu. Při ní se v centru Prahy srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Nové kamerové záznamy ukazují, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjelo přímo do křižovatky, kde se pak Turek srazil s nemocničním vozem. Maximální povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů, což je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Černá Hora předběžně uzavřela další dvě kapitoly přístupových jednání s Evropskou unií. Současné pasáže se týkají hospodářské soutěže a celní unie. Balkánská země se tak dostala do poloviny přístupových jednání. Podle irského ministra pro evropské záležitosti Tomase Byrna je rozšíření Evropské unie geopolitickou nutností pro zajištění stability, bezpečnosti a demokratických reform. Právě Irsko do konce roku předsedá Radě Evropské unie a Černá Hora by chtěla EU doplnit v roce 2028. A hasiči už šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Kvůli vysoké teplotě museli i dnes prolévat sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Sport. Fotbalisté Plzně zvítězili na závěr předsezónního kempu v Rakousku 2-0 nad ukrajinským Žitomirem. Na soustředění v Polsku pak prohráli pražští Bohemians i druhé přípravné utkání. Visle Plock podlehli 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu u Ořechu i na D6 za Sokolovem. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru opatrně dojíždějte do kolony, v dešti to klouže. Popojíždí se potom 10 minut, může to narůstat za exit Ořech. Na 19. kilometru hlásíte čerstvou nehodu.
4: V levém pruhu dvě auta, je to drobnej ťukanec.
3: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru je po havárii dodávky zabraný pravý pruh. Kolona se netvoří, ale vybočuje se v levotočivé zatáčce. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jenom levým pruhem, ale provoz už zeslábl, kolona se rozjela. Silnice 28 Plzeň Klatovy byla mezi Červeným Poříčím a Švihovem po vážné nehodě dvou osobních aut uzavřená, před chvílí už provoz obnovili. A na silnici 50 za Uherským Hradištěm směrem na Brno stále počítejte s kolonou před omezením u odbočky na Zlechov, ještě je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploměry zítra ukážou 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Teď vám na Radiožurnálu Sport nabízíme v repríze jeden vzácný rozhovor, který jsme dnes i na naší stanici vysílali.
7: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou, včera přiletěla do Prahy a dnes je živě ve studiu Radiožurnálu. Moc si toho vážíme. Dobrý den.
8: Děkuji za pozvání.
7: Co se děje těsně po tom dohrání wimbledonského finále? Minutu po minutě. Pojďme to zrekonstruovat. Dobře, tak jste lehla na zem, to se tak dělává po vítězné míči. A dál?
8: Dále jsem čekala na rozkaz od lidí, kteří vlastně organizují celý vlastně náš ceremoniál, abych mohla jít za mým týmem, jestli je na to čas, jak dlouho tam můžu být a tak. Takže hnedka jsem za nima běžela, ať si ten moment co nejdříve a co nejčerstvěji všichni užijeme, ať vidím co nejvíce mých známých tváří v mém boxu.
7: Pardon, to oni vám musí dovolit, ti organizátoři, že
8: já
7: teď je ten čas.
8: Já se musím zeptat, jestli na to je čas, a oni mi to můžou teda dovolit, můžou mi dát zelenou kartu, ale běžela jsem tam, teď už je tam cestička celá pro nás udělaná, že nemusíme vlastně šplhat přes lidi, přes fanoušky a tak, takže to bylo krásný. Měla jsem celou moji rodinu tam, kamarády, všechny moje agenty, celý můj tým, takže jsem strašně ráda, že jsme si to všichni užili takhle. No a potom jsem zase běžela zpátky na kurt a už byl ceremoniál. S princeznou Kate jsem si podala ruku, předala mi můj talíř.
7: Ty jste řekla, pardon, váš talíř, který jste si ale zapomněla v autě, nebo ne vy, ale prostě vaši lidé, ale ten talíř už se nese. My bychom tu mohli sehrát legendární scénku ze Všechno party, kdy herec Miroslav Hanuš byl s Petrou Kvitovou jako kovotepkyní, zavřený v šatně. On ten talíř už by tu dávno byl, kdyby si ho naši kolegové vedle v newsroomu nefotografovali. Dobře, budeme pokračovat. Jestli mě slyšíte v newsroomu, můžete sem dát ten talíř? Tak dveře se otevírají, já, raz, dva, tři. Tak a říkáte tomu fakt, je.
8: Ano, je to náš takový chlebíčkový talíř.
7: No a on je mnohem hezčí takhle naživo, než jako v té televizi.
8: Tohle není ten originální talíř.
7: Aha, tak to je nějaká kopie.
8: Je to prostě kopie, je to druhá část, ale...
7: Takže další hračky nám spadne do kanálu.
8: Přesně tak. Ale ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají, takže to není jen tak si to potěžkat, opravdu ho mít u sebe. Každých 5 minut mi ho skoro někdo bral. Vlastně jak jsem vystoupila z kurtu, tak po 3 minutách mi ho hnedka někdo vzal. Že
7: no,
8: už...
7: protože vy jste řekla, že nevíte, jak se to má držet. Že?
8: Já vím, tak tím jsem se to zatopila. No. Ne, jako ten talíř je, řekněme tak, jednou tolik větší než tenhle, ale já se uspokojím a i s tímhle věřím.
7: No, taky dobrý, taky
8: jo,
7: dobrý.
8: Tak,
7: noste ho sebou pořád. Nezapomeňte ho nikde. Když máte předtím, nebo měla jste předtím wimbledonským finále, přeci jenom člověku to nedá a možná si už formuluje, co by řekl, kdyby vyhrál?
8: Ano, možná ne úplně, co bych řekla, ale jak to bude vypadat, jak bude vypadat poslední míč, jestli opravdu půjdu za tím svým týmem, jak kdo mi předá, co, jaké budou oslavy potom, jak to vlastně všechno, ale to už opravdu zabíháme do velkých detailů, kdy se člověk v téhle budoucnosti ztratí, tak pak je velice, velice těžký být zpátky v té vlastně přítomnosti a bojovat o každý míč.
7: No a pak to člověku dochází, že je hráčkou top desítky, což je krásné. Jsou z toho nějaké výhody pro tenistku? Máte třeba jiné rozlosování, lepší šatnu, hladší ručníky? Nebo já nevím.
8: Je tam těch výhod, jestli se to dají nazvat výhody, pár. Ano, samozřejmě v pavouku na dalších turnajích budu v jiné části pavouku, nebo budu předsazená, nebo tyhle věci, ale to jsou asi spíš maličkosti. Ty mi určitě další titul nebo další Grand Slam nevyhrajou. A možná mi to v prvních kolech ulehčí, ale přece jenom ty soupeřky jsou furt stejný, ať už je to kdokoliv, tak je to těžký. Všechny se na mě budou teďka chtít udělat trošku záluzku, možná to tak vidím, ale já se budu snažit co nejvíce, zůstat pořád taková, jaká jsem, hlavně na tom kurtu, abych si to nebrala moc k srdci, že něco takového se stalo, a začít zase znova.
7: Soupeřky budou pravděpodobně pořád stejné, ale přece jenom tuším, že v té první stovce je 8 Češek.
8: To je krásné číslo.
7: Tak to budou tedy sestrovražedné zápasy?
8: Tak my jsme všechny, se pohybujeme ve stejném kruhu samozřejmě. Je nás tam hodně, jak říkáte, ale všechny jsme všechny se dobře známe, ať už je to opravdu z těch turnajů nebo z tréninku, nebo z dublu, které hrajeme spolu, nebo i z vlastně Billie Jean King Cupu, kde reprezentujeme Česko, takže všechny máme k sobě blízko, ale všechny jsme ve stejném čase soupeřky, že ano, ale ani si nedarujeme, takže to tak asi zůstane.
7: Samozřejmě to finále nabylo na atraktivnosti tím, že ho hrály dvě Češky. Už jste mluvila s Karolínou Muchovou?
8: Nemluvila jsem ještě. Já myslím, že obě si to ještě, oba dva ty naše úspěchy, které se nám podařily, tak si ještě tak nějak zpracováváme sami. Kája má dneska zrovna svátek, tak to jí napíšu určitě.
7: Můžete jí popřát přes rádio?
8: Jestli se to k ní dostane, tak určitě.
7: Pochopitelně, teď poslouchá, ne?
8: Ježišmarja, tak to se omlouvám, samozřejmě. No, tak Kájo, prosím tě.
7: Co se dozvěděla, že jste tady, tak si zesílila rádio.
8: Já chci popřát Kájo jenom to nejlepší, hlavně zdraví. Věřím, že ona moc dobře ví, čím si za svoji kariéru musela projít. Je to skvělá holka, je s ní kopec srandy i na kurtu, i mimo kurt. Měla jsem tu čest s ní hrát svoji první olympiádu po jejím boku, takže spoustu vzpomínek krásných. Já jsem se jí vlastně i omluvila za tohle finále, jak to dopadlo, protože je to opravdu nefér. Ten tenis je v tomhle strašně, strašně těžký, že obě jsme si určitě zasloužili vyhrát, takže tam to bylo jenom o maličkostech, no.
7: Zní to divně, ale já při těch vašich slovech dostávám do sluchátek takovou prosbu, protože i ve studiu rozhlasu jsou kamery, jestli byste tohle nenatočila spíš směrem ke mně, tak aby to zabíraly ty kamery, co jsou, děkuju moc
8: hnedka
7: za to.
8: To k vám natočím.
7: No, tak jestli se teď Karolína dívá, tak to bere možná úkorně, pojďme dál. Můžete spolu hrát debla třeba v Brzku?
8: Můžeme. Víte, vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Já jsem měla dlouhý program už předtím, kdy jsem vlastně byla v Berlíně před přípravném turnaji, před Wimbledonem do úplného konce, ještě vlastně o den později, tak jsem ten další týden moc nestíhala, ale měli jsme tuhle konverzaci, no, o deblu už párkrát, ne vždycky to vyšlo, ale tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, takže možná to zatím necháme takhle, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
7: Vy působíte, že máte nad těmi věcmi nadhled. Prožívala jste nějak přípravu na ten Travnatý dvorec? Nebo je to prostě povrch jako povrch?
8: Na Travnatý dvorec jsem...
7: On už nebyl moc travnatý, já vím.
8: Myslíte to finále?
7: To finále, no.
8: Aha, je takhle. Tak to finále, já myslím, že nebylo ani o fyzičnosti, ani o tom...
7: Ani o povrchu.
8: Ani o povrchu, přesně tak. Já myslím, že ty nervy a prostě ten stres takovej lehkej, lehkostřední, tak by tam byl na jakémkoliv povrchu. Přeci jednom, třeba pro mě to bylo moje první grandslamové finále, pro Kaju to bylo druhé, ale myslím, že velký rozdíl asi v tom nebyl, nedokážu odhadnout. Ale ty nervy tam byly, obě dvě jsme byli možná takový stuhlí na začátku, než se ten zápas prostě rozjel.
7: No by tolik ne tedy.
8: Myslíte?
7: Ty komentátoři, co jsem tak poslouchal, tak říkali, podívejte se na tu Lindu Noskovou, jak v 21 bez respektu dává takovéhle balony Karolíně Muchové.
8: Tak já jsem věděla, že začátek je nejdůležitější. Někdy si hodně pomůžu sama sobě tím, že tam hodím co největší poker face, ať vlastně to dám na venek a třeba se to tak nějak opravdu i do mě dovnitř dostane, ten klid. A opravdu to funguje. Třeba v semifinále mi to tak přesně fungovalo, možná i soupeřku jsem tím si tipnu někdy trošku rozhodila z rytmu, ale Kája zrovna naopak je takový vlastně podobný člověk jako já, že taky těch emocí moc nedává najevo, takže věřím, že na venek jsme vypadali obě podobně.
7: A to ve vás tak někdy vře, že byste nejradši na tom kurtu vybouchla, zakřičela si, možná bouchla raketou, já nevím, co se všechno dělá.
8: Ano, 100%.
7: Ale jako zachováte si tedy tu tvář hráčky pokru.
8: Ať už je to... Samozřejmě pro mladší generace doporučuji nemlátit raketu, nestekat se a všechny tyhle věci, ale V realitě řeknu to, že někdy opravdu ta raketa pomůže v tomhle slova smyslu. Ať už to má kdokoliv, jakkoliv, tak jakékoliv trošku upuštění té páry, tak je určitě dobrý a ne držet to celou dobu v sobě.
7: Takže ta mimika tam hraje roli, tak aby soupeřka neodhadla vaše rozpoložení. Jak se říká, jsou údery, které dokážete schovat, ať už je to forehand nebo backhand, najednou letí úplně někam jinam, ne než byste chtěla vy, ale než by chtěla soupeřka.
8: Ale tak i někdy, i jak než bych chtěla já, samozřejmě.
7: Ale ta mimika, to jsem netušil, že musíte být trochu herečky.
8: Trošku jsme my všechny herečky. Já myslím, že hlavně i mimo kurt, když vlastně odejdeme, tak každá má třeba jinou vlastně takovou personu a v reálném životě anebo potom na kurtě, tak jsme třeba dva úplně jiní lidé, takže to mi kamarádi vždycky říkají, že já jsem úplně jiná, když se na mě dívají na kurtu, než když se s nima potom bavím v restauraci u jídla. Takže já myslím, že všechny jsme svým stylem takový trošku jiný.
7: My ještě nejsme kamarádi, ale víte, že mají pravdu? Že na tom kurtu jste taková jako přísnější?
8: Jo, tak já musím být, jak si právě říkám, že čím větší ten poker face tam mám a čím klidnější jsem a čím méně emocí dávám na vlastně na venek, tak tím více můžu soustředit na svůj výkon.
7: Jaké to je hrát před očima princezny, před očima Martiny Navrátilové? Není to příliš svazující? Myslíte na ně vůbec?
8: Není to
7: jsou?
8: Svazující, protože já jsem nevěděla, že tam jsou. Já jsem přísám, že jsem nevěděla,
7: jste nevěděla,
8: že tam
7: jsou. Je tam princezna z Walesu?
8: Ne, já jsem na tohle ani nemyslela. Vlastně docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas. A to bylo tím, že já jsem se nepodívala vůbec do toho Royal Boxu, vlastně, kde jsou všichni membři, všechny celebrity, hráčky a hráči, kteří to vyhráli ty roky před náma, takže no a samozřejmě královská rodina, takže ona seděla v první řadě, potom jak jsem se dívala na fotky a videa zpětně a já jsem si ji nevšimla během zápasu, což bylo dobře, já myslím, že by mi to asi moc nepomohlo.
7: A vy máte ve zvyku, když třeba zahrajete nějaký míč, kterým si nejste úplně jistá, se podívat do vašeho boxu? Na váš tým?
8: Jenom opravdu v těžkých chvílích, nebo kdy potřebuju nějaké známé tváře, na který se můžu podívat a vidím tam ten komfort, nebo vlastně můžu se tak nějak zpátky hodit do toho kruhu, který znám. Když je člověk na tom centru kurtu, na tom obrovským úplně sám, ty výběhy tam jsou strašně obrovský, všechno je prostě jedna taková velikost, tak potřebuje takový ty známý tváře, na ně se podívat.
7: Tatínek tam byl taky, všimla jste si?
8: Ano, to jsem věděla.
7: Co jste si říkali, když jste tam vyběhla, když vás tam pustili nahoru?
8: Vůbec nic, já myslím, že jenom jsme se objali a ten celý zážitek a všechny ty momenty mluvili za vše. Já myslím, že nikdo z nás úplně neměl slova.
7: Šel vám hlavou trochu ten film vlastně od dětství, jak jste s maminkou jezdili po těch turnajích?
8: Já myslím, že až za pár dní mi to všechno dojde. Takhle musím říct jednu věc, ještě mi ta výhra vůbec ani neochází. Je pár momentů, když se podívám na fotky, nebo když mi někdo napíše, nebo když se zpětně už po několikáté podívám na náš zápas, tak si to v určitém procentu uvědomím, ale 100% to ještě není určitě. Já myslím, že těch momentů a těch zážitků nevšedních a na který jsem nebyla vůbec připravená, bylo tolik za tak krátký čas, že to opravdu potřebuje pár dní.
7: A nepoptávala jste se u předchozích českých vítězek Wimbledonu, co vás teď vlastně čeká, jak se na to připravit?
8: Barbora Strýcová, která má velice, velice dobrou zkušenost s Wimbledonem, ať už je to v singlu nebo i hlavně v deblu, tak říkala, že toho bude moc. Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát těmihle velkými i těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve.
7: A mít to z krku,
8: mít to hotovo a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax a odpočinek, protože až se budu cítit a až budu chtít zase jít hrát, tak tak to bude to správné načasování.
7: Mám tedy ten rozhovor nějak urychlit?
8: Kdybyste mohl, tak jako bylo to...
7: Mohl, ale nechci.
8: Bylo by to vítáno, já věřím, že nebudete
7: mohl,
8: chtít.
7: Ale jak to bude dál s vaším týmem? Říká se, že vítězná sestava se nemění, ale budete ho třeba o někoho rozšiřovat? Máte to v plánu?
8: Mám v plánu rozšiřovat, ano. Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže to už bylo na stole nějakých pár týdnů, možná měsíců, takže teďka to bude možná trošku jednodušší, ale uvidíme. Určitě ho nebudu chtít nijak měnit v tom slova smyslu, že bych vyměnila trenéra kondičního, to určitě ne. Já vždycky vidím, že některá hráčka, že má po velkém úspěchu touhu změnit všechno a vůbec to, moc mi to jako hlava nebere. Když to funguje, tak se to nemění prostě.
7: Neopravuj, co se nerozbilo, se taky přesně říká. A tohle se tedy absolutně nerozbilo. Když hrajete takovýhle zápas, je dobré mít ve všech případech takzvaně svou hlavu a nebo myslet na to, tak teď jsem zahrála takhle, co asi na to říká trenér?
8: Tak to mě asi v životě nenapadlo upřímně. Můj trenér je zrovna skvělej a specifický v tom, že mě nechá na pokoji na kurtu a nechá mě v klidu a nechá mi ten prostor, abych si to vymýšlela a hrála to podle sebe. On mi na tréninzích pomáhá v tom, že to se mnou prostě obehraje všechny situace, které potřebuju potom na kurtě v zápase, ale opravdu, když už je člověk na tom posledním zápase, řekněme ve finále Grand Slamu, tak tam už těch věcí asi není moc, co by mi řekl.
7: Posloucháte Radiožurnál, mimořádný rozhovor s mimořádnou ženou, vítězkou Wimbledonu, Lindou Noskovou. Pocházíte z klubu na Dolině, u Vsetína. Je to tak?
8: Ano, začínala jste tam. Ano.
7: Kdo vám nejvíc mluvil do kariéry? A kdy jste pochopila, že už začíná ta kariéra? Že už to nebude jenom nějaká volnočasová zábava?
8: Tak já jsem vždycky tak nějak asi doufala, že to půjde tímhle směrem. I když to bylo opravdu jako koníček ze začátku. Nikdy moje rodina, nikdy nikdo, žádný trenér, věřím, na tom začátku mě nepušoval, abych byla vlastně tady a že tady budu sedět s takovým talířkem. Ale jak jsem říkala, no, rodina tohle určitě neměla v plánu, takže je to šok víceméně pro všechny. Ale jak už se mi ta kariéra tak nějak rozjela, tuším, že to mohlo být, řekněme, okolo juniorského věku, možná když jsem vyhrála už juniorský Grand Slam na Roland Garros, tak možná okolo toho věku to mohlo být možná pro mě trošku uvědomující.
7: A předtím byl to třeba milník, že si vás vzal pod sebe Petr Huďka, nebo...
8: Tak těch milníků bylo hodně. Já jsem měla spoustu trenérů, spoustu klubů i vlastně v zahraničí, kde jsem trénovala, ať už to bylo Švýcarsko nebo to byla Itálie, tak...
7: Vy jste byla v té skupině, kde je váš kolega olympijský vítěz mužské dvouhry?
8: Ano, ano, přesně, tak...
7: Váš spolutanečník.
8: Spolutanečník, ano, k tomu se doufám nedostaneme, ale...
7: Tak nabídka ze Stardance asi ještě nepřišla.
8: Doufám, že ani nepřijde. Ale takhle, jak říkám, těch kroků, které jsem udělala, bylo spoustu změn, spoustu měnění, ať už to bylo techniky, tenisu nebo klubu, tak vždycky bylo hlavně pro mě nejdůležitější, ať se najdu takový klid na všechno, ať vím, že mám ty správný lidi kolem sebe, ať vím, že v klubu, ve kterém trénuju nejvíce času, že mám všechno zázemí kolem sebe a že tam je to, co potřebuju pro to, abych se zlepšovala. Takže to jsem našla v Přerově.
7: A co potřebujete pro to, abyste se zlepšovala?
8: Potřebuju dobrého trenéra, kterého jsem našla před 6-7 lety, který se mnou je už opravdu...
7: To vám bylo 15?
8: Už je to chvíle, 14. Ano, 15.
7: 15-letá mladá dívka a zkušený trenér, jako je ten váš. Z vaší strany tam byl velký respekt, anebo hned jste byli kámoši, anebo to nepřipouštíte, aby vy jako hráčka a váš trenér překročili nějaké meze?
8: Tak respekt je tam oboustranný určitě, ale z toho začátku pro mě to byl velký respekt. Byl to už tehdy samozřejmě pan trenér.
7: Ještě jsme neřekli jeho jméno, pozor.
8: Pan Krupa samozřejmě, pan Tomáš Krupa. Pracoval se spoustu skvělými českými tenisty, tenistkami, takže on byl se mnou celou tu dobu od toho dítěte přes toho juniora po tady tenhle stand-in, takže jsem strašně ráda, že zrovna on byl u toho momentu, kdy se tahle velká věc povedla. Vlastně předtím dvakrát nebyl ani u jednoho titulu, takže myslím, že mi to odpustí teďka. Ale já mu vždycky strašně děkuju, protože moc dobře vím, že to právě byl on díky němu, že jsem tady.
7: Čím je tak unikátní? Vašima očima viděno.
8: Já myslím, že my si hlavně sedíme lidsky, že on je skvělý trenér samozřejmě na kurtu, ale je skvělý taky člověk a myslím, že ta harmonie obou těch věcí, když si sedne, tak je ta energie potom dobrá na kurtu a nemyslí člověk na to, co kdyby bylo, takže já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem v takové situaci a že mám žádnou takový tým, takže vždycky to byla jenom velká pomoc pro mě.
7: Mluvila jste o tom, že jste trénovala taky ve Švýcarsku, tam jste jezdila za Melanie Molitorovou maminkou Martiny Hingisové. Jaká to byla zkušenost? Není velká. Ona přísná?
8: Je přísná. Já jsem ji zrovna viděla, ona byla i s Martinou, ona hrála vlastně legendy nebo mix, tuším, teďka na Wimbledonu Martina, takže tam byla i s ní, i s vnučkou, takže jsem ji viděla zase po nějaké době. Ale když jsem tam jezdila hlavně v tu dobu 12 až 14, tuším, možná, no, tak to byla tvrdá taková škola. Ona je přísná, ale věděla jsem už jako dítě tehdy, že to myslí dobře a že to myslí pro mě.
7: Jak jste tam jezdila z Přerova? Někdo vás tam vozil?
8: S mamkou, vždycky to bylo s maminkou. Ona, buď jsme letěli z turnaje rovnou tam, nebo z Česka jsme tam měli autem, takže to bylo takový trošku zpátky na zem, řekněme, že mě vždycky jako usadila Melanie, ale ona je skvělá paní a rozhodně měla velký podíl na téhle cestě.
7: Zpětně viděno, vy jste někdy potřebovala, aby vás někdo usadil?
8: Já sama nevím, možná jo, možná ne, ale já si tipnu, že jako dítě jsem byla hlavně taková zamlčená, taková jako, že asi moc starostí se mnou nebylo a asi se mi to, nebo aspoň doufám, že se mi to pořád tak nějak daří být podobná.
7: A anglicky jste se učila, protože jste si říkala, možná to jednou budu potřebovat, až budu stát na tom Wimbledonu a budu tam mít tu děkovnou řeč?
8: Tak když tenis se mi přesunul z Česka do zahraničí, tak to bylo vždycky potřeba. Samozřejmě já jsem jako s angličtinou začínala už někdy ve školce, takže tuším, že jsem si to oblíbila i hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že to možná v budoucnu budu potřebovat.
7: Wimbledonské vítězství, to je taky nemalá suma peněz. Leká vás to, anebo vás to spíš osvobozuje, že víte, že teď budete víc v pohodě?
8: Já nevím, kolik jsem vyhrál. Takže
7: mám vám to říct? Tak ne.
8: Jestli chcete.
7: Ne, nebavme se o penězích. To bychom byli příliš malicherní. Co, jako to nám nestojí za to, ale musíte to tam danit, víte to.
8: Věřím. Viděla jsem

0: podobného, že jsme prostě kamarádky. Je to tak, nic se nezmění, jsme profesionálky, tohle je naše kariéra, ale my dvě jsme jako potom v normálním osobním životě pořád stejný, věřím.
1: A teď v tom tenisovém životě budete mít víc kamarádek nebo spíš míň?
0: V tenisovém, to je dobrá otázka, ale já bych řekla, že možná míň. Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit o to procento víc, ale jak už jsem asi říkala, že pro mě osobně se nebude asi to moc měnit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
1: Ještě studujete?
0: Nestuduji, ne. Tohle je moje studium.
1: Linda Nosková byla hostem Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
4: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou včerejší dopravní nehodu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím Arabského poloostrova a Ománskému zálivu. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií a počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
5: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pádem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a taky nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se přesunou bouřky na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se pak můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
4: Víc než 40% Čechů nad 50 let nemá jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, která pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta si sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problémem, popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury z Ipsos.
7: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
4: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let.
2: Sport.

0: Fotbalisté Španělska se pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí v Texasu proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
1: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
0: Utkání Francie-Španělsko odvysílá od 21 hodin Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu u Ořechu a taky na D6 u Sokolova. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu už od nájezdu z D5. Je to kvůli nehodě u sjezdu na Ořech na 18. kilometru, kde havarovaná auta blokovala levý jízdní pruh. Před chvílí se vše odklidilo, ale i tak stále kolona popojíždí tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zbystřete za sjezdem na Březovou. Na 38. kilometru za levotočivou zatáčkou havarovala dodávka a pravý jízdní pruh je blokovaný. Je to pozdě vidět, tak ať vás to nezaskočí. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Berun centrum. Na 15. kilometru je neprůjezdný pravý pruh, jede se jen prostředním a levým, a to kvůli porouchanému vozidlu. Světelná šipka je na místě. A zdržení čekejte na silnici 34 mezi Pelhřivovem a Humpolcem kvůli omezení u Záhoří. V obou směrech naberete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm, jinak bude oblačno až polojasno. Ojedinělé odpoledne tedy přechodně už místy s přehánkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy.
5: Na Radiožurnálu Sport se ladíme na úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, které začne v 21 hodin, stejně jako náš přímý přenos. Když se řekne Francie a Španělsko, tak si leckdo vybaví útočný fotbal. Pravdou je, že oba týmy jsou vysoko i v ofenzivních statistikách šampionátu, ale zároveň mají skvělé obrany. Španělé dostali za celý turnaj jeden jediný gól. Brankář Unai Simon ostatně překonal rekord v neprůstřelnosti, který nově zní 650 minut bez inkasovaného gólu. Francouzi zvládli s nulou všechny tři dosavadní zápasy play-off a celkem je soupeři překonali jen dvakrát. Tak bude to dnes ofenzivní podívaná nebo taktikou svázaná bitva? Nalaďte si náš přímý přenos a dozvíte se to. V přestávkách mimochodem veškeré dění rozebereme s fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. A už za chvíli se spojíme s naším reportérem Janem Kalibou, který je přímo na stadionu v Dallasu. Tak si na to počkejte, krásný večer.
2: Radiožurnál Sport
6: a Jan Suchan.

0: Na hodinách ve studiu Radiožurnálu Sport je 20 hodin a skoro 11 minut, takže zbývá 49 minut do startu prvního semifinále fotbalového mistrovství světa. Obhájci stříbra Francouzi nastoupí proti úřadujícím mistrům Evropy ze Španělska, a to v Dallasu, kde je také náš zvláštní zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba. Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré odpoledne odsud.
0: Tak jak to na místě žije?
1: No, žije to docela dost, musel jsem se i uklidit do tiskového střediska, kde je docela klid, tady pán vedle mě rozjímá a čte knihu, ale jinak kdybych se vypravil o pár desítek metrů dál, tak byste mě možná neslyšeli, jak se těmi místními texaskými hity, co tady zní z reproduktorů, ten stadion už otřásá a samozřejmě stále se sem valí další a další lidé.
0: Převažují francouzští anebo španělští fanoušci?
1: No, těžko říct, já myslím, že převažují Mexičani, kteří samozřejmě, nebo lidi z mexického původu tady v Texasu žije hodně a především ti mají rádi fotbal, takže opravdu fanoušků v mexických dresech, ale i v amerických dresech potkáte kolem toho stadionu hodně, a ostatně i ti, kteří mají sebou francouzské a španělské dresy nebo na sobě, tak často jsou to Američané, kteří přijeli z různých koutů země na tohleto semifinále. Opravdu těch evropských fanoušků tady za stolik nepotkávám, ale myslím, že Američané to hodně zastanou, i když to možná nebude to klasické fandění, na které jsme zvyklí z Evropy. Přišli se podívat hlavně, oni to mají přes ty osobnosti samozřejmě, takže kdo obdivuje Mbappého, nebo mladí kluci, kteří obdivují Mbappého, tak jim rodiče koupili lístek a vyrazili na semifinále mistrovství světa, nebo naopak Lamina Jamala. No a někteří Američané, když jsem se s nimi začal bavit, tak měli na sobě třeba francouzský dres, no tak ale potom se ukázalo, že mají sebou v tašce i španělský, takže možná budou i převlékat během zápasu, takže oni to za stolik neřeší, přišli se prostě pobavit.
0: Ty nejenom, že potkáváš fanoušky, ale také s nimi mluvíš, jak jsi ostatně také zmínil, tak kdo je favoritem právě podle těch příznivců, se kterými jsi mluvil, podle sázkových kanceláří jsou to Francouzi?
1: No samozřejmě, tak ti, kdo přišli fandit Španělsku, tak vám neřeknou, že favorit je Francie, nebo možná řeknou, ale že to nic neznamená. Ale v téhle fázi a u takových soupeřů asi už těžko mluvit. Samozřejmě nějakým kurzem se to vyjádřit určitě dá, nějakou pravděpodobností, která je u Francie asi vyšší, že postoupí, ale to už jsou opravdu týmy. A i pro Francouze, kteří zatím působí samozřejmě hodně suverénně a každý už je vidí pomalu s tím titulem mistra světa, tak teď řekněme, že to bude ta zkouška pro ně opravdu na nejvyšší úrovni. Jestli si dobře vzpomínám, tak poslední dva velké zápasy se Španěli ostatně prohráli.
0: Ano, to si nevzpomínáš vůbec špatně. Jan Kaliba je s námi ve spojení přímo z Dallasu, kde už za 15:45 začne první semifinále mistrovství světa Španělsko versus Francie. V Dallasu je jeden z těch klimatizovaných stadionů. Tak jaké jsou tvoje dojmy přímo z té lednice?
1: No, musím říct, že je to, musím přiznat, příjemné, když vejdete dovnitř z té výhně, co je tady venku ještě na těch vyasfaltovaných prostranstvích tady kolem stadionu, ta nekonečná asfaltová parkoviště, tak to samozřejmě tu teplotu, ještě ten tepelný ostrov tady zvyšuje, takže když potom vejdete do toho domu, tak je to velmi příjemné, to chlazení, ale je to opravdu takový bizarní zážitek. Vejdete dovnitř fotbalového stadionu a trošku jsem si připadal, že jsem vešel spíš do hokejové arény. Opravdu samozřejmě ten pocit je takový, že vcházíte do velké arény na NHL, jenom dole místo ledu je trávník, protože samozřejmě musí mít všechno utěsněné, ta střecha je zatažená, a i protože tohle je stadion s nejvyšší spotřebou energie, docela pochopitelně, z celého mistrovství světa i mezi těmi dalšími klimatizovanými, tak tady v posledních letech hodně pracovali na tom, aby ty úniky chladu při tom chlazení byly co nejmenší, aby opravdu mohli podniknout nějaké úspory, protože tenhle ten stadion, jak jsem si dohledal, tak během jednoho zápasu spotřebuje tolik energie jako třeba země typu Liberie. Takže opravdu tady ta spotřeba energie je vysoká. Samozřejmě Texas je například lídrem ve větrné energetice v rámci Spojených států a hodně tady pracovali právě na těch energetických úsporách, takže se snaží to činit tak, aby to nelétalo úplně pánu bohu do oken a i ta uhlíková stopa nebyla úplně nejvyšší, ale i tak je to suverénně stadion, který má nejvyšší spotřebu z těch všech, kde se hrálo mistrovství světa. A tady se vlastně těch zápasů hrálo nejvíc, tady je to 9. zápas v Dallasu, jestli se nepletu.
0: Jan Kaliba natáčí na každý den reportáž přímo z místa dění ze světového šampionátu ve fotbale, říkáme tomu zápisník. Tak o čem bude ten zítřejší, který nabídneme v premiéře opět ráno po 8. hodině?
1: No, je to trošku takový širší společenský background, protože možná i sportovní fanoušci zaznamenali, že ve Spojených státech od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, tak imigrační úřady, agenti ICE už zabili třeba i několik Američanů a teď se to téma dost vrací. ICE je velmi aktivní v posledních dnech a týdnech a potkal jsem tady i skupinku před stadionem, která byla protestovat proti tomu, jakým stylem ICE zasahuje v této zemi a ostatně i někteří návštěvníci tohoto utkání, někteří fanoušci, tak mi říkali, že oni třeba sami se necítí v nebezpečí tady na stadionu, na stadionech také se řešilo, jestli bude ICE přítomný, tak to se během mistrovství světa nedělo, ale každopádně v zemi jako takové, i tady v Texasu byl před několika dny případ zabitého člověka ze strany těchto agentů, takže se nám ta dvě témata tady dost křižují a propojují a i když se zdá někdy, že jsou to dva oddělené světy, že fotbal se tady zkrátka hraje bez ohledu na tu situaci, tak ty komunity místní samozřejmě pro ně je to velmi podstatné téma.
0: Reportér Jan Kaliba se přihlásil přímo ze stadionu v Dallasu, kde začne za 42 minuty úvodní semifinále fotbalové mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Děkujeme za postřehy a přeju příjemnou zábavu.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů. Zase jsme o kousek blíž startu semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Španělska a Francie. Chystáme přímý přenos a jedním z jeho reportérů bude Mirko Vasič, který než se přesune do komentátorské kabiny, tak si sednul do studia Radiožurnálu Sport. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: A je tu také Martin Charvát.
3: Hezký večer.
0: Mirko, pojďme začít základními sestavami. Hlavně ta španělská je po celou dobu mistrovství světa hodně ustálená, tak předpokládám, že ani dnes s ní kouč Luis de la Fuente příliš nezamíchal.
2: Tak tam byl otazník snad jedině nad tím, jestli bude hrát v prostřed zálohy Fabián Ruiz nebo Pedri. Trenér De La Fuente mluvil před zápasem o tom, že tihle hráči jsou dost rovnocenní a že ať se rozhodne pro kohokoliv, tak to bude dobrá volba a že případně pokud tedy bude potřeba, tak mohou být na hřišti klidně oba dva. Ale tentokrát je tam Fabián Ruiz. Ale pojďme postupně v bráně Unai Simon, tam se nic nemění, obrana zleva Cucurella, Cubarsí, Laport a Pedro Oporo. Před nimi tedy zmiňovaný Fabián Ruiz a s ním společně kapitán Rodri, takový generál toho španělského týmu. Pod hrotem se bude pohybovat Dani Olmo na stranách Baena a Lamin Yamal, no a vepředu Oyarzabal, což sice není takový ten typický útočník do vápna, ale Španělé prostě mají takový herní styl, se kterým si vystačí i s Oyarzabalem a to je hodně v úvozovkách, protože on už dal 4 góly, je to nesmírně šikovný hráč. Pojďme ještě k francouzské sestavě, tam přece jenom dvě změny jsou obvykle. Nastupoval, nebo obvykle, v těch předešlých zápasech hrál třeba ve středu zálohy Kone, ale tentokrát se vrací do sestavy Tchouaméni. No a bylo také na levém křídle, řekněme, hodně výměn, střídali se Doué a Barcola, tak tentokrát Didier Deschamps dal přednost Barcolovi. Ale postupně v bráně Meňán, to je už tradice, obrana Diň, Saliba, Upamecano a Koundé, před nimi zmiňovaný Tchouaméni a spolu s ním Rabiot, před nimi Olise, Rose, jeden z nejlepších hráčů tohohle světového šampionátu. Vlevo tedy Barcola, vpravo Dembele, no a úplně na hrotu kapitán Mbappé.
0: Ono se to asi oběma trenérům vybírá docela snadno, protože mají prostě vynikající kádry. Když začnu u Francouzů, tak útočníci jsou velmi šikovní, ať už Barcola, Due, Olise, Dembele, Mbappé. Překvapuje tě to, jak to tentokrát poskládal Didier Deschamps?
2: Vůbec ne, on si víceméně celý ten turnaj drží nějakou tu základní kostru. Jak už jsem říkal, měnili se tam třeba Kone a Tchouaméni. Tchouaméni měl možná nějaké lehké zdravotní problémy, proto ho nezasáhl do některých těch zápasů, ale prostě trenér Didier Deschamps mu věří. Konec konců je to hodně zkušený trenér, on je u francouzské reprezentace od roku 2012 a připomeňme, že po tomhle šampionátu skončí, on to oznámil sám, řekl, že už nastala doba pro nějakou změnu, že francouzské reprezentaci věnoval, co mohl. Připomeňme, že on je jako hráč kapitánem mistrů světa z roku 1998, no a potom byl jako trenér v roce 2018 taky u druhého titulu Francie.
0: A už je také rekordmanem mistrovství světa v počtu vítězných zápasů v pozici trenéra a dnes překoná Helmuta Schéna a bude mít nejvíc utkání bez ohledu na to, jestli tedy byla vítězná, prohraná nebo zremizovaná.
2: Jak by řekl Novak Djokovic, not bad.
3: Navzdory tomu, co pánové zmiňujete, ta útočná velká jména, čekáte, že Francie v tom dnešním zápase začne v uvozovkách ofenzivně, protože jsme ve vyřazovací fázi. Oni tady samozřejmě potřebují hlavně nedostat gól.
0: Já bych se moc rád mýlil, ale podle mě to bude hodně opatrný fotbal z obou stran. Ostatně mluvil jsem o tom před pár minutami, že to jsou týmy, které excelují svými defenzivami, takže úplně bych si nevsadil na to, že to bude nějaká ofenzivní přehlídka.
2: No a já bych si možná vsadil na to, že Španělé moc nebudou půjčovat Francouzům míč. Ono je to takové zvláštní. Oni ten styl dlouho praktikují. Pak se to trochu zrychlilo tím, že třeba přišel Jamal i Dani Olmo, ale pořád ten koncept je vlastně stejný, byť oni už taky přešli na to, že se snaží víc hrnout dopředu, ale není to takové jako třeba v podání Francie v některých momentech, protože když nastartuje Olise, na stranách se mu rozeběhnou Dembele, Barcola nebo Due, pokud by hrál a vepředu Mbappé, tak to je prostě vlna, která se na vás žene a musíte tam být dobře postavení, jinak je to skoro smrt fotbalová.
3: Na druhou stranu, když je to u Španělů, tak tam je ta situace vlastně úplně stejná, byť to samozřejmě nejsou takový běžci vyhlášení jako ti tebou zmínění, Mirko, ale Španělé, a nemusíme zmiňovat jenom Jamala, ale i další borce, tak to jsou opravdu výborní útočníci, ale s tím držením míče, oni vlastně Francouzi v prvních zápasech na turnaji předváděli konec konců to samé, že také hodně drželi balón, hodně drželi míč a když budou v situaci, kdy nebudou vidět jak do soupeře, tak oni si to přes Salibu s Upamecánem obehrají třeba pětkrát, šestkrát zleva, zprava a bude to vlastně úplně stejné.
2: No ale pak vyráží Diň a Koundé, kteří tam podporují. Pravda. A tam je potom hodně přečíslení. Olise, ten se pohybuje tak nějak všude, asi kde se mu to líbí.
0: A pojďme ještě ke Španělům, protože poslední dva zápasy v té vyřazovací fázi rozhodl góly na poslední chvíli Mikel Merino, ale zatím stále ho nemáme v základní sestavě, ale ono to mluvil i Luis de la Fuente, že on vlastně sám, Mikel Merino, to je možná jeden z mála fotbalistů na světě, který sám dobrovolně říká, že chce začínat z lavičky a dokonce prý se několikrát stalo, že ho de la Fuente chtěl nasadit dříve v tom utkání a sám Merino chtěl si ještě počkat na tu svou šanci.
2: To je klasická definice pojmu super žolík. Oni to ti hráči nemají rádi, ale myslím si, že Merino bude hodně spokojený, pokud by to zase třeba rozhodl v posledních minutách, ať už základní hrací doby nebo prodloužení, to by mu v té chvíli asi bylo úplně jedno, ale on skutečně, on hned zapadne do té hry. Ostatně jako drtivá většina Španělů, oni jsou na to zvyklí. Připomeňme, že de la Fuente měl úspěchy i s mládežnickými reprezentacemi, má tam i některé hráče, takže De La Fuente prostě zná dokonale ten tým a vzhledem k tomu, že naposledy vyhráli mistrovství Evropy, tak to asi docela pod ním funguje.
3: No ti mládežničtí hráči, tak tam jsou 19-letí a ne jenom Jamal, ale také Kubarsí mu je 19 let, takže s 19-letými fotbalisty ty budeš hrát semifinále mistrovství světa, což je naprosto neskutečné, že Španělé takhle věří své mládeži. Samozřejmě Kubarsí ostřílený Barcelonou, stejně tak i Jamal, dobře, mají za sebou velké zápasy. Navzdory tomu nebo na druhou stranu, nejsem si jistý, jestli Doué v sestavě Francie nechybí možná i kvůli tomu, že je to tak mladý hráč, ale to je opravdu jenom čistá spekulace.
2: No s tím věkem oni to Španělé berou totiž úplně jinak než většina ostatních reprezentací. Jim je úplně jedno, jestli tomu hráči je 19, 20, možná i v některých případech zase opačný extrém, jestli je mu 30 a více. Prostě zapadáš do systému, hraješ dobře, tak budeš hrát, proč já bych se koukal na to, kolik je ti let a navíc ta kvalita je tak vysoká, že nebo tak velká, že se prostě nebojíte tam toho kluka dát, navíc když on hraje v drtivé většině případů ve špičkových klubech.
0: Když se ve studiu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 26 minut bavíme s Mirko Vasičem a Martinem Charvátem před semifinále Španělsko-Francie o mladých fotbalistech, tak Lamine Yamal je sice skvostným hráčem, ale zatím na tomto šampionátu oproti skvělému evropskému mistrovství před 2 lety jeden jediný gól, není to málo, Mirko, a máš pro to nějaké vysvětlení?
2: Tak on relativně nedávno měl nějaké zdravotní problémy, teď třeba kouč De La Fuente mluvil o tom, že je mu úplně jedno, jestli Yamal dal jeden gól, že on se prostě umí skoncentrovat na ty velké zápasy a věří, že třeba ten s Francií bude právě zápas Lamina Yamala. Na druhé straně Didier Deschamps, ten zase mluvil o tom, že nemá smysl se zaměřovat pouze na Yamala, když vidíte tu další španělskou sestavu a že oni jsou nebezpeční, když si mimo jiné mluvil o tom, kdo je favorit, tak Didier Deschamps trochu dostal pod tlak De La Fuenteho v uvozovkách. On to se i přímo řekl, že nechci dostat De La Fuenteho pod tlak, ale Španělsko je favoritem tohohle utkání.
3: To je zápas, ten dnešní, už jsme si to tady vlastně potvrdili všichni tři mezi sebou, kde může velmi pravděpodobně rozhodnout nějaká chyba. Bývá to tak, Pavel Horvát, náš expert, se kterým se také spojíme, o tom mluví velmi často. Kdybyste si měli v uvozovkách tipnout trochu nadneseně, tak na které straně s tím, co praktikuje soupeř, je to jako pravděpodobnější situace, že zkrátka někdo nevydrží ať už tu přihrávanou z jedné strany nebo obehrávání ze strany Francie nebo pasy za obranu, které tak rádi Francouzi předvádí na tomhle turnaji.
2: Já mám hrozně rád brankáře, nikdy jim nepřeju žádnou chybu, vždycky perfektní výkony, ale pokud sledujete Unaje Simona a centrované míče do pokutového území a občas i dlouhé balóny za obranu, tak on jde občas na výlet a to doslova, přeletí ho to, nedoběhne tam, je tam pozdě. Bezesporu kvalitní brankář, to by jinak nechytal za španělskou reprezentaci.
0: Konkurenci Raji třeba.
2: No, ale přijde mi, že Unai Simon skutečně má někdy problém s těmi centrovanými míči. On třeba 5 sebere nádherně, ale pak najednou 2 ho přeletí. Byla tam jedna situace, tuším i v tom posledním utkání, dlouhý balon do rohu velkého vápna. Simon tam šel evidentně pozdě a měl velké štěstí, že to prostě soupeř nedohrál. Já bych měl tady trošku obavy.
0: Meňán se ti líbí víc?
2: No, Meňán, to je taky docela zajímavý brankář. Mně někdy přijde, že on ty balóny taky tak jako neplácá, ale spíš vyráží, než aby to zavíral. A viděli jsme, připomenu třeba golmana Nylanda z Norska, který odchytal fantastické zápasy, ale potom taky z Anglií udělá chybu, kdy mu to vypadne.
0: Jasné, stála to Nory vyřazení.
2: Ano, připomeňme i zápas Belgie, kde Thibaut Courtois musel střídat a Lamens pak vlastně neukryl tu střelu do košíčku. Takže ten golman je nesmírně důležitá součást týmu.
0: Nenáhodou jsme si o golmanech povídali s Mirko Vasičem, protože právě tenhle post mu ve fotbale dlouhá léta patří. Ve studiu jsme měli také Martina Charváta, tak rychlý tip na závěr Španělsko-Francie, kdo jde do finále, Mirko?
2: Merino 1-0.
0: Martine?
3: 0-0 po základní hrací době, možná v prodloužení gól.
0: Já jsem chtěl říct to též, co Mirko Vasič, ale to už by bylo trapné, tak já zůstanu jenom u toho, že postoupí dál Španělé a necháme se překvapit, jak přímý přenos začne přesně za půl hodiny.
4: Radiožurnál je 20 hodin na 30 minut. A zprávy má Anna Horáčková.
5: Poslanec motoristů Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi včerejší dopravní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. A v případě, že bude označený jako viník, na post rezignuje. Turek to řekl dnes večer ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské houkal. Turek přijížděl těsně před nehodou kolonu odbočovacím pruhem. Poté jeho auto jako jediné přímo vjel do křižovatky a zasáhlo zadní část nemocničního vozu. Policie nehodu vyšetřuje. Diplomaté Izraele a Libanonu jednají v Římě o podmínkách stažení izraelských jednotek z jihu Libanonu. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se znovu neúčastní libanonské hnutí Hizballáh, bojující s izraelskou armádou. Rozhovory zprostředkovávají Spojené státy a jsou na americkém velvyslanectví v Římě. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a taky rozšiřování dálniční sítě v Česku. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice ale považuje novelu za populistickou. A americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Sport. Už za půl hodiny rozehrají fotbalisté Španělska a Francie semifinále světového šampionátu. Utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. Vítěz zápasu nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojce Argentina-Anglie.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na Štěrboholské spojce v Praze a nehoda na silnici 27 u Plas. Na Štěrboholské spojce v Praze čekejte zdržení ve směru k Černému mostu. Brzdit se začíná už na Lanovém mostě a pomalu budete popojíždět až ke sjezdu na D11. Těsně před ním je provoz kvůli práci na silnici zúžený do jednoho pruhu. Na silnici 27 mezi Plzní a mostem opatrně u Plas. Za výjezdem z obce sjelo osobní auto mimo vozovku a probíhají vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za pravotočivou zatáčkou a musí se vybočovat tak velmi opatrně. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směrem na Brno vzniká kolona za sjezdem z D55, a to kvůli omezení u odbočky na Zlechov. Zdržení je kolem 10 minut. Podobné zpoždění naberete také obousměrně i na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Kolem obce Záhoří je kyvadlový provoz kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
6: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Je 20 hodin a 36 minut, máte naladěný Radiožurnál Sport. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Od 21 hodin vám nabídneme přímý přenos. Oba týmy zatím na šampionátu v zámoří předvádějí suverénní výkony a řada expertů jejich vzájemný duel označuje za předčasné finále. Ve Francii i Španělsku provází zápas ohromný zájem fanoušků a my to teď zkontrolujeme u dvou reportérů, které máme právě v těchto zmíněných zemích. V Paříži všechno sleduje náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis, tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A ve Španělsku máme Pavla Nováka, i tebe zdravím.
2: Také dobrý večer z La Linea del Concepción, úplně na spodní hranici Španělska.
0: Tak zdá se minimálně podle té akustiky, že to víc žije u tebe, Pavle, tak nám popiš situaci ve Španělsku.
2: Je to zvláštní, ale La Linea del Concepción je 65-tisícové město úplně na dolní hranici, hraničí vlastně s Británií, teda lépe řečeno s Gibraltarem. Je odsud hezky vidět Gibraltarská skála a já jsem teď u Casa de la Juventud, vlastně u domu mládeže na hřišti, kde je několik stovek, řekněme, návštěvníků nebo fanoušků. Teď tady rozehřívá moderátor, ještě před chvíli tady byla taková diskoteka, ve které se střídali Shakira a další zpěváci. Skoro všichni mají na sobě buď ty žluto-červené nebo bílo-karmínové dresy. Je tady spousta vlajek, vuvuzel, to je hodně slyšet. A před chvíli tady ještě malí kluci s malým míčem kopali na jednu bránu. U té druhé brány je instalovaná vlastně plachta nebo projekční stěna a na to se už teď promítají záběry španělské televize.
0: To říká Pavel Novák ze Španělska, Marcel Faltis je ve Francii. A kde konkrétně a jaká tam panuje atmosféra?
1: Já jsem teď v pařížském 10. obvodě ve čtvrti, kde je hodně barů a restaurací a téměř všechny mají dneska rozšířené zahrádky. A i když tu zatím lidi neslaví tolik jako ve Španělsku, tak já myslím, že se francouzští fanoušci dnes určitě nenechají zahanbit. Všude tady jsou postavené televize, já teď stojím před takovou fanzónou, kde jsou velké obrazovky a fanoušci se pomalu zatím schází a i když ten zápas ještě nezačal, tak je znát, že se Francouzi tady na utkání těší. Kolik lidí tu má dnes modré dresy se jmény francouzských fotbalistů, bych asi nespočítal. Samozřejmě nechybí ani francouzské vlajky. Dnes je navíc už několikátým dnem velké horko v Paříži. Je dnes kolem 35 stupňů a zaujala mě taková nezvyklá kombinace, která se tu objevuje, a to je pivo a vějíře, kterým se tu lidé snaží schladit. A dnešní utkání je také jedním z hlavních témat francouzských médií, která to označují za takové malé finále fotbalového mistrovství.
0: Ono, když hraje francouzský fotbalový národní tým a nebo i Paris Saint-Germain nějaký důležitý zápas, třeba finále Ligy mistrů, tak to pak zároveň trochu představuje problémy pro místní úřady, policisty, záchranáře a tak dále, tak jak se připravili na to dnešní utkání.
1: Přesně tak, on se dnes navíc nehraje jenom tento zápas, ale tady ve Francii je dnes i státní svátek, 14. červenec, kdy se Francie připomíná dobytí Bastily, takže bezpečnostní opatření jsou tady dnes na nejvyšší úrovni, jenom v Paříži a její aglomeraci bude na bezpečnost dohlížet na 7000 policistů a 2000 hasičů. V centru Paříže, zvlášť okolo Champs-Élysées, kde se fanoušci po zápasu už tradičně scházejí, je taky uzavřených několik stanic metra. Ministerstvo obrany ale informovalo, že po celé zemi to bude dokonce 70 tisíc policistů a četníků, kteří budou dohlížet na pokud možno co nejhladší průběh zápasu, ale i těch možných následných oslav nebo nepokojů.
0: To říká Marcel Faltis, který nás informoval i o počasí, tak si teď může na rosničku zahrát i Pavel Novák ze Španělska.
2: No, u nás také bylo přes den 36 stupňů tady na jihu Španělska v Andaluzii. Teď už je to mnohem lepší, je nějakých 25, bude v noci asi 23 stupňů, takže je takový hezký, vlahý večer. Je to dané tím, že tady je ta přítomnost moře, od kterého pěkně fouká, takže nikomu tady velké vedro není, i když jsem tady viděl i ty vějíře, ale lidé jsou nažavení spíše tím, že si věří, že opravdu by mohli tento zápas vyhrát. Španělé.
0: A jak si tedy věří Francouzi, Marceli Faltisi?
1: Já myslím, že se věří i Francouzi a že budou chtít zopakovat svoji bilanci se Španělskem.
0: To říká Marcel Faltis přímo z Francie, kde bude sledovat dnešní semifinále fotbalového mistrovství světa mezi touto zemí a Španělskem. Tak Marceli, zatím díky a příjemnou zábavu.
1: Díky, hezký večer.
0: A děkuji taky Pavlu Novákovi, který se nám přihlásil ze Španělska a ne naposledy. Díky, Pavle.
2: Také díky, ať vyhraje ten lepší, zkrátka.
0: A my samozřejmě budeme sledovat semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska. V přímém přenosu na Radiožurnálu Sport začínáme už za 18 minut, ale do té doby se ještě spojíme s Pavlem Horvátem, abychom probrali předzápasové novinky. Tak zůstaňte s námi.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Svaz českých bohémů od kapely Bohnout si prospěvoval i Pavel Horvát, ještě když neměl vytažený mikrofon, teď mu ho ale vytáhneme a pozdravíme. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ale povídat si přece jenom budeme o fotbale a ne o hudbě, tak jednoduše, jak se těšíš na souboj Francouzů se Španěly, který začne už za necelou čtvrt hodinu na souboj dvou týmů, které zatím vypadaly poměrně suverénně?
1: No tak samozřejmě se těším, je to zmiňovaný, je to jeden z vrcholů toho mistrovství. Já si troufnu říct, že to není to finále, prostě všichni říkají předčasný finále. Já si myslím, že prostě to finále je jenom jedno a prostě jeden z nich se tam probojuje, takže já se těším moc.
0: Už jsi také viděl základní sestavy, tak pojďme začít tou francouzskou, protože Francouzi jsou obhájci stříbrných medailí a zatím nezaváhali v tomhle turnaji. Bavili jsme se tady o tom i s reportérem Mirko Vasičem, změna ve středu pole, kdy se dostává na úkor Koného do sestavy Tchouaméni, tak co si od něj slibuješ?
1: No, tak asi spíš zkušenost, no, já tam si myslím, že to není úplně rozhodující, myslím si, že rozhodující hráči jsou vepředu a tam ta změna je jediná, hraje Barcola, promiň, že jsem ti do toho takhle vlítnul, ale myslím si, že v tom prostředku to prostě není tak podstatný jako ten Hořejšek.
0: I ty vidíš Barcolu výše než Duého, který tentokrát začne na střídačce?
1: No, jsem trošku překvapený, protože prostě Due jako pro mě je zajímavější hráč a typologicky si myslím, že by mohl být dneska nebezpečnější. Možná, že to je i herní plán, že potom prostě v 60. minutě do unavený obrany vystřídat Barcolu a tam Dueho je pro toho obránce v podstatě neštěstí, no.
0: S Pavlem Horvátem si povídáme 12 minut před výkopem semifinále mistrovství světa Francie-Španělsko a pojďme právě ke druhé zmíněné zemi a sice ke Španělům. Ti mají v podstatě ustálenou sestavu, jenom už pro ten minulý duel nahradil Ruiz Pedriho ve středu zálohy po boku Rodriho. Překvapilo tě to, jak to dnes poskládal Luis de la Fuente, nebo je to prostě očekávané?
1: Je to očekávaný, já si myslím, že Pedri má nějaký možná zdravotní problém nebo opravdu nemá úplně tu sportovní formu, protože nebyl to ten Pedri, kterýho já znám a fanoušci si ho určitě vybavují ze zápasů Barcelony, která celou sezonu byla fantastická a Pedri prostě teďka tu formu prostě nemá, nevím z jakého to je důvodu a myslím si, že logicky tam je Ruiz, i když taky se mu ten zápas úplně poslední nepovedl. Přestože dal gól, tak nebyl úplně ve hře a nebyl tak cítit jako třeba v Paříži.
0: A kdo zatím taky vyloženě nezáří, možná i kvůli tomu, že zmeškal 2 měsíce kvůli zranění, to je křídelník Barcelony, stále teprve 19-letý Lamine Yamal, včera oslavil narozeniny. Čím to podle tebe je?
1: Zase možná tě předeběhnu a řeknu, že samozřejmě tam je největší očekávání a proto možná já favorizuju dneska Francii, protože přestože jako jsem spíš příznivec Španělska, tak si myslím, že ty klíčoví hráči Španělska nemají takovou formu jako hráči Francie.
0: A kdo naopak formu má i gólovou, to je Mikel Merino, který rozhodl v závěru oba předchozí zápasy fotbalistů Španělska, když naskakoval jako náhradník a obvykle mu stačilo opravdu jenom pár minut, ale on si o to prý říká sám, že chce relativně malý herní prostor. Zažil si ve své fotbalové, ať už hráčské nebo trenérské kariéře někoho takového?
1: No tak nezažil, většinou ty žolíci, jak se těm hráčům říká, tak samozřejmě tu svoji roli koušou chvíli, ale pak už chtějí být taky základu, takže zase, jestli si o to Merino říká, tak možná se cítí sám, není dotrénovaný, bylo zmiňovaný to, že v médiích, že měl zdravotní problémy, že vlastně málem ani na to mistrovství světa nejel a teďka možná mu stačí prostě hrát těch posledních 10 minut základní hrací doby, samozřejmě je to dobrý mít takovýhle hráče na hřišti, i v šatně, ale musí to ten hráč prostě kousat a být na to připravený v hlavě.
0: Fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát je s námi ve vysílání 9 minut před výkopem souboje Španělska s Francií. Ty už si říkal, že favorizuješ Francii, troufneš si říct i výsledek?
1: No tak já si troufnu říct, že pokud by Francie šla brzo do vedení, že se může stát, že klidně dají víc gólů a já třeba risknu 4-1.
0: To říká Pavel Horvát a my to budeme moct zkontrolovat průběžně o poločasové přestávce a pak i definitivně po utkání, tak se znovu budu těšit na Pavla Horváta. Zatím ti přeju hezký večer.
1: Hezký večer, naslyšenou.

0: pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: A třeba bude pozítří řeč i o semifinálových zápasech mistrovství světa. Ten první se nám už chystá. V Dallasu Francouzi nastoupili proti Španělsku, zatím na hrací plochu, zatím se nezačalo hrát. Ale proč bychom se už nemohli spojit s našimi reportéry Mirko Vasičem a Mikulášem Jášou? Krásný večer.
5: Večer.
6: Hezký večer.
5: Španělsko-Francie, dohromady 3 mistrovské tituly, 2 mají na své straně Francouzi, 1 Španělé. Bylo to, můžeme i říci, památné finále v roce 2010 v Jihoafrické republice, kdy slavili zisk mistrovského titulu. Ale teď je to úplně jiná písnička, jsou to úplně jiné týmy, které mají ty nejvyšší ambice, ať už Francouzi, anebo Španělé, jsou rozhodně pasováni do role favoritů na zisk celkového vítězství.
6: Ostatně všechna ta semifinále jsou vlastně podle světového žebříčku 4 nejlepší týmy jsou v semifinálových bojích. Připomeňme, že v tom druhém se zítra bude hrát mezi Anglií a Argentinou. Hlavním rozhodčím tohoto zápasu je Ivan Barton ze Salvadoru. Ten si neudělal úplně dobré jméno na tomhle šampionátu, alespoň ne u fanoušků. No ale FIFA mu věří, respektive komise rozhodčích, a pověřila ho tedy řízením tohoto nesmírně zajímavého a očekávaného semifinále mezi Francií a Španělskem. Připomeňme, že ještě bude minuta ticha před zápasem. Francie požádala, je to 10 let od teroristického útoku v Nice, a tak Francie požádala, jestli mohla by být minuta ticha. No a FIFA téhle žádosti vyhověla. Hlavní rozhodčí Barton má míč v rukou, teď se zdraví s oběma kapitány, jak s Rodrym, tak s Mbappem. Za chvilku se bude losovat. Hlavní rozhodčí si ještě nechá přinést něco od pořadatelů. Každopádně Rodry už je připravený s Mbappem. Mbappé je největší hvězda Francie, byť tedy Olise mu na tomhle šampionátu rozhodně lidově řečeno šlape na paty. Na druhé straně velká očekávání od Lamina Yamala, zatím jenom jeden gól, ale měl nějaké zdravotní problémy, takže to může být i tím.
5: Lamin Yamal zmiňoval před zápasem, že by všechny góly, které vstřelí za národní tým, vyměnil za titul mistrů světa. Kylian Mbappé, ten se tímto heslem ne úplně řídí, na turnaji dal 8 branek, na 3 přihrál a teď momentálně v čele produktivity. Za ním Lionel Messi, Argentinec, který stále ještě má šanci minimálně ve dvou zápasech dát gol, ale má o asistenci méně. Věnujme se ale zápasu, který za pár minut začne v Dallasu. Nádherná kulisa, nádherná atmosféra, co minimálně vidíme, je vyprodáno.
6: Přes 70 tisíc fanoušků na tribunách. Rychle si připomeňme sestavy, než bude minuta ticha. Začneme Španělskem. V brance Unai Simon, obrana Cucurella, Cubarsí, Laporte a Pedro Porro. Před nimi Fabián Ruiz a Rodri. Na stranách Baena s Yamalem, pod hrotem Dani Olmo a úplně na vrchu Oyarzabal. Ne úplně typický střední útočník nebo takový ten hrotový, ale prostě Španělsko má jiný styl. Pojďme k Francii.
5: Didier Deschamps poskládal následující jedenáctku. V brance Mignon, čtveřice obránců Koundé, Upamecano, Saliba a Diň, před nimi dva defenzivní záložníci, Tchouaméni, Rabiot, no a ta ofenzivní síla, to je opravdu zvučná čtveřice, zvučné kvarteto. Dembele, Olise, Barcola a Nahrotu. Kylian Mbappé.
6: Za malou chvíli

0: O rekord dělí. Deschamps všechny zápasy odkoučoval na lavice své země, dovedli ke zlatu, ke stříbru a dnes si může zajistit znovu postup do finále. A to v souboji se Španělskem, který na Radiožurnálu Sport budou komentovat Mikuláš Jáša a Mirko Vasič.
1: Souboj o Pyreneje, Španělsko-Francie, semifinále mistrovství světa v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že jste společně s námi a že si užijete závěrečné 4 zápasy světového šampionátu, které spolu pořádají Severní Amerika a Mexiko.
2: Rozehrávat bude Španělsko a Mikel Oyarzábal právě teď posunul míč zpátky na Rodriho. Ten váhavým krokem udělal 2-3 metry dopředu, ale pak se zastavil. No a teď je takový ten typický obrázek španělského fotbalu, který známe už dlouhé roky. Pěkně rozehrávka odzadu, Laporte do leva na Cucureju, ten už byl kousek za středovou čárou, ale znovu vrátil míč Laportovi. Tam Dembele se snaží pracovat a tak Laporte až zpátky na Unai Simona, ten je před pokutovým územím, ale dobře rozehrál do levé strany Cucureja do středu pole, kde je Oyarzábal, který se stáhnul z hrotu teď někam do středu zálohy a znovu jsou Španělé na vlastní obrané polovině. Francouzi zatím úplně nepresují a tak série přihrávek, rychlý pas do pokutového území po levé straně, tam Baena běžel na tu Cucurejovou přihrávku, ale byla příliš dlouhá, skončila u golmana Meňána. A tak v končící první minutě stále stav semifinále mistrovství světa mezi Francií a Španělskem 0-0.
1: Asi byste očekávali, že v Dallasu je fantasticky připravený trávník, na kterém teď brankář Meňán přihrává na střed hřiště. Tam je Rabiot, který si vybírá levou stranu, jenomže Barcola už se s míčem dostal za autovou čáru, minuta a 10 sekund k tomu 0-0 v semifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Španělé u míče, konkrétně je to držitel zlatého míče Rodri, který přihrává zpět, Laporte, po něm Cucurea, hra se odehrává na levé straně 5 metrů před vápnem Španělů, kteří nikam nespěchají. Rozvážná rozehrávka, teď Laporte, jeho dlouhý nákop na útočnou polovinu, tam byl Oyarzábal, ale ani on nedokázal sklepnout poměrně obtížný míč. A tak je tady Dembele, který může těžit z chyb soupeře, nicméně byl rychle zdvojený a Španělé znovu kombinují, hrají typickou tiki-taka, na kterou jsme zvyklí. Končí druhá minuta semifinále světového šampionátu. Španělsko-Francie 0-0.
2: Rodri vůbec nedbal na to, že má na zádech Koundého u vlastního pokutového území a prostě mu udělal kličku. Teď další udělal Unai Simon po zpětné přihrávce, si zasekl Mbappého a chtěl přenést hru na pravou stranu, kde už byl připravený Pedro Porro, ale tenhle nákop byl zachycený francouzskou reprezentací a právě tenhle tým se vrací až ke golmanu Meňánovi a bude postupně rozehrávat odzadu Tchouameni. Rabiot je ale zavřený, Španělé jsou přece jenom vytažení nějakých 20 metrů za středovou čáru. Rabiot tak dává do levé strany. Zatím se Francouzi nemohou dostat přes polovinu, ať teď to vzal na sebe Mbappé, který rychle sice oběhl Rodriho, ale kde se vzal, tu se vzal, objevil se Olmo, nesmírně platný hráč, který zastavil Mbappého, čistě mu vzal balón a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Zatím jsou Španělé na vlastní obrané polovině. Zatím třetí minuta, skóre nerozhodné, 0-0 mezi Francií a Španělskem, opatrný fotbal, Španělé drží klasický míč, přihrávající, ale do žádné příležitosti jste stejně jako Francouzi nedostali. Třetí minuta, Francie, Španělsko 0-0. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: První doteky s míčem pro hvězdu španělského nároďáku Lamina Yamala, teď chyba, které se ale dopustil jeho spoluhráč Baena. Těžit z toho může Kylian Mbappé, který se pouští do individuálního pressing útoku, omlouvám se, nepresuje, tentokrát má míč na svých kopačkách, kapitán francouzské reprezentace Saliba, po něm Tchouameni, Francouzi uklidňují hru. Čtvrtá minuta, Francie, Španělsko 0-0, na útočný výlet se vydává Rabiot, střední záložník zaváhal, nepřesně přihrál, ale dokázal hned vybojovat míč. Po něm Dembele, přihrávka na střed hřiště, zase nepřesná, prostor pro Lamina Yamala. Yamal, jeho levačka si posunula míč na pravou stranu, dobře se uvolnil a teď už se to navádí na střed hřiště, kde se mu nabízí Rodri a také Baena, Španělé uklidňují hru, vrací se s míčem na půlící čáru, o míč se říká Ruiz, který jej také dostane, na pravé straně se uvolnil Porro, přihrávka k němu letí, Ruiz takovou lehko vážnou přihrávkou dal šanci Barcolovi, aby vletěl do té přihrávky, ale nestalo se tak. Končí nám čtvrtá minuta semifinále mistrovství světa mezi Francií a Španělskem. Gól jsme neviděli, těžko bychom vám o něm řekli ve vysílání Radiožurnálu Sport. Španělé se blíží k vápnu Francie, ale tady je znovu Rabiot, který dokáže sebrat přesně tyto míče od těchto okamžiků, tam přesně je. A tentokrát ale nepřesně přihrál. Pokračují Španělé v začínající páté minutě, Francie, Španělsko 0-0.
2: Rodri, který má slušivě zatažený dres v trenkách, to se jen tak nevidí, tak předal míč.

0: Laportovi a ten okamžitě do středového okruhu na Olma. Olmo s Fabianem Ruizem si vyměňuje balón, teď se zbavil dobře i Olise a naznačil mu tělem a šel na druhou stranu, ale nepostupuje Olmo zatím dopředu. Olise se tam snaží napadat, ale Španělé rychlými přihrávkami ukončili tenhle pokus o pressing jedné z hvězd mistrovství světa, tedy Olisea. Ve středu pole teď Laport, který už je hodně daleko na útočné polovině za středovou čárou, hraje se na levé straně s Kukurejou, si vyměňují balón tam a zpátky, teď je všechno ve stoje a v chůzi, rozbíhal se tam Baena po levé lajně, ale Kukureja si netroufl na oblouček do pokutového území. Laport teď v chůzi ukazuje svým spoluhráčům, kam si mají nabíhat. Musím říct, že Baena vypadá zatím nervózně, zkazil všechny přihrávky, všechny míče, které dostal a tak odražený balón sbírají Francouzi a po levé straně jdou dopředu. Diň dává na Barcolu, výborně se zbavil Pedra Porra, Barcola chtěl už od místa, kde se stýká velké vápno s koncovou čárou, poslat přihrávku před branku do nebezpečného prostoru, ale zamezil mu v tom Kubarsí. Tam před malou chvílí to ale Barcola udělal výborně. Pedro porošel do skluzu, byl tam pozdě. Barcola ho přeskočil, ale potom už neprocpal míč přes Kubarsího na nabíhající spoluhráče, ale bude z toho standardní situace rohový kop v končící šesté minutě. 0-0 mezi Francií a Španělskem. Olise z levé strany levou nohou. Centr letí před branku, ale výborná práce teď defenzivy a hlavně Laporta. Teď mluvím o španělské obraně. Sice si tam Laport ještě nějakým způsobem otírá hlavu a drží se za temeno, asi špatně trefil ten míč. Není to nic příjemného, ale co je nejpodstatnější, pomohl svému týmu, aby se ubránil tomuhle rohovému kopu Francie a Francouzi pak navíc zahráli do zámezí, takže od branky bude rozehrávat Španělsko v sedmé minutě 0-0 mezi Španělskem a Francií.
1: Ne Unai Simon, ale Laport, tedy stoper, nakopává na útočnou polovinu tu takzvanou bekovku. Vůbec se mu nepovedla, to byla katastrofická rozehrávka Španělů u míče Francouzi, konkrétně tedy Meňán, který v sedmé minutě nakopává míč na útočnou polovinu. 0-0 mezi Španělskem a Francií, skvělý hlavičkový souboj, vítězem Poro, polovítězem, protože od jeho hlavy se míč odrazil znovu k fotbalistům, kteří dnes hájí modro-bílo-červené barvy, tedy k Francouzům. Meňán spoustu času na rozehrávku má tento francouzský brankář, který dlouhá léta byl dvojkou ve francouzské reprezentaci, protože jedničkou pochopitelně byl Hugo Lloris. Teď ale skvělá přihrávka na pravou stranu, kde je Koundé, ten si vypomůže s Dembelem, toho lehce zradilo z pracování a tak těžit. Znovu z té nepřesnosti Francouzů může soupeř, tedy konkrétně Španělé. Ruiz, vítěz Ligy mistrů z Paris Saint-Germain, se vydal na takový útočný výlet, udělal jednu kličku, pak si to ale rychle rozmyslel a přehrál kapitánovi. Tím je Rodri. Na pravé straně volný Kubarsí. Stoper Španělska vyvádí balon na útočnou polovinu. Na pravé straně se mu nabízí Poro, ale přihrávka letí na Jamala, který nebyl faulovaný, sice si dal míč před bránícího hráče, ale nedostal se tam tělem. Polovina osmé minuty, pozor na Oliseo, který se dostává za zadáky, nebo spíše za středopolaře Španělska, ale nepřesně přihrál. 0-0 mezi Francií a Španělskem.
0: Laport výborně vystoupil, Španělé okamžitě přešli na útočnou polovinu a už jsou na pravé straně u pokutového území. Lamin Jamal šteluje si to na levou nohu, předal ale ještě Olmovi, ten udělal sice kličku Olisemu, ale v zápětí ho Rabiot fauluje. No a hlavní rozhodčí ze Salvadoru Ivan Barton teď píská nedovolený zákrok na Olma. Je to skoro u rohu velkého vápna, víc tedy ke středové ose. Bylo to proto, že sice Rabiot byl u míče o trochu dříve po té kličce Olma, ale pak došlápl plnou váhou na nárt tohle šikovného španělského ofenzivního hráče, který okamžitě skončil na zemi a Barton neváhal ani sekundu. Tak tohle už je nebezpečná standardní situace v polovině deváté minuty. Zatím je semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Španělskem nerozhodné 0-0, ale teď Španělé budou mít příležitost změnit tenhle bezgólový stav. Rabiot se chvíli divil, ale už se stěhuje do zdi a společně s golmanem Meňánem tam budou tedy stát proti tomu pokusu španělského týmu. Je tam Jamal, Oyarzabal a Baena. Nakonec Rabiot odchází ze zdi, Meňán u své tyče si staví čtyřčlennou zeď. Oyarzabal si zakrývá rukou pusu, aby nebylo vidět, co si říká s Jamalem a Baenou. Baena by to měl na pravou nohu, Jamal s Oyarzabalem asi na levou, pokud tedy Španělé nevymyslí nějaký signál. Lamin Yamal, tam ještě Soar zábalem ukazují, že jeden z francouzských hráčů, je to kapitán Mbappé, stojí příliš blízko u té rozehrávky. Ještě si to připomeňme, je to od středové osy doprava, blíže k rohu velkého vápna. No a teď těžko říct, co se řeší, a asi přestalo fungovat hlavnímu rozhodčímu Bartónovi dorozumívací zařízení. Tak nakonec ne, došel mu sprej. Ano. Což je v semifinále mistrovství světa docela zajímavá záležitost, ale prostě se to stane, taky nemáte vždycky doma plný deodorant. Teď tedy Španělé stále se chystají na standardní situaci, sprej už je v rukou Bartona, nakreslil tam ten oblouček kolem balónu i před zdí, teď dává pokyn a vypadá to na Lamina Yamala nebo Baena, ale přímo do zdi, tohle nebyla dobře zahraná standardní situace. Odražený míč sbírá Yamal, Šajtli ho posílá před branku, Laporte se snaží nacpat k hlavičce, ale Upamecano byl na tom lépe, ještě z levé strany Fabián Ruiz může centrovat do pokutového území, ale tenhle pokus byl zastavený Kundem. Takže i po standardní situaci Španělská v polovině 11. minuty 0-0 mezi Francií a Španělskem.
1: Baena, po něm Laporte, který přidává zpět na Baenu a ten sklepává Rodrymu. Kapitán Španělů rozvážně se rozhlídnul, vidí na pravé straně volného Kubarsího, tak mu přihrává. Teď ještě Poro, který nakopává balon, bohužel z pohledu Španělů jen do rukavic brankáře Meňána. Pokračovat budou Francouzi. Končící 11. minutě za vyrovnaného stavu 0-0. Největší šanci zatím ze standardní situaci právě Baena. Krásná rozhrávka Francouzů. Rabiot už překročil pulící čáru a spěchá s míčem na útočnou polovinu. Nabízí se Mbappé. Kapitán Francouzů sklepává zpět Rabiotovi, který se neodvážil pospíchat s míčem kupředu a tak přihrává zpět. Další vycpávková přihrávka Upamecano. Krásně si zpracoval do pohybu druhý dotek a předtím zasekává, protože také neviděl volného hráče v modrém dresu. Nebo pochvalme Španěle, kteří to fantasticky zavřeli. 12. minuta 0-0 mezi Francií a Španělskem. Francouzi si přihrávají před pulící čárou, teď už jsou ve středovém kruhu. Tam byl Tchouaméni, po něm může hrát Upamecano, který má zvednutou hlavu a nakopává na útočnou polovinu. Stihne to Olise? Pravděpodobně ano, ještě Koundé se pere o míč. Nakonec to byl ale právě francouzský reprezentant, který se jako poslední dotknul Triondy. Pokračovat budou od vlastní brány Španělé. 0-0 v končící 12. minutě.
0: Dobrá práce Emerika a Laporta, který dal tělo před Kundého, srazili se tam, ale španělský stoper nepovolil. A znovu tahle země z Pirenejského nebo chcete-li Siberského poloostrova rozehrává pěkně odzadu, žádný nákop teď, ale Baena v potížích u rohu velkého vápna, napadá ho tam tedy hodně vysoko stoper Upamecano a mohl bych jich být vzadu. Španělé toho využili rychle k obloučku do středového kruhu, kde byl Fabián Ruiz, ale ten míč ztrácí. Trochu divoká francouzská malá domů, oblouček na hranici vápna, kde byl Meňán, ten dobře rozehrál, ale v zápětí jeho spoluhráči si trochu založkovali před pokutovým územím a tak, že se Dani Olmo a nebo Baena nedostali k balónu a pak už by šli na samotného Meňána. Jenže to se nestalo a tak situaci uklidňuje Olise, který se zatáhl až k vlastnímu pokutovému území a přenáší hru rychle ke středové čáře na levou stranu. Lika Diň se dostal přes polovinu hřiště, nabízí se mu Barcola, také dostává přihrávku, je tam Pedro Poro, zabírají to tam Pedro Poro a Rodri a tak musí přijít souhra zpátky. Mbappé, oblouček, křížný balón do pravé strany do pokutového území. Ale byl příliš kolmý na to, aby Koundé stihl host na hrací ploše a tak se Španělsko bez problémů ubránilo pro to tu chvíli a znovu chystá postupnou rozehrávku. Laporte dává na Unai Simona, tam je hodně rychle Dembele, ale Unai Simon bez problémů posunul do strany na Laporta, ale tentokrát jeho přihrávka na zbíhajícího Daniho Olma do středu pole nebyla přesná, hlavně díky výborné práci Rabiota. Teď Olise si chtěl dát míč za nohou, ale Fabián Ruiz ho nenechal, takže Španělsko u balónu u středového kruhu, Oyarzábal se stáhl a pomáhá si přes Pedra Pora. No a znovu tedy tým De La Fuenteho uklidňuje situaci. Rodri měl to trochu na dlouhou nohu, ale Olise do toho souboje ve středovém kruhu nešel, takže Rodri nakonec přihrál zpátky na Laporta. No a teď je to znovu takový hluší moment zápasu. Jakoby uspávali Španělé Francouze a chtěli je trochu vytáhnout. To se jim ale zatím nedaří. Budou to zkoušet po levé straně. Kukureja se rozbíhá, má tam Baenu, nakrátko mu posouvá míč. Španělé už jsou vedle pokutového území. Baena ale spíše jde do středu pole, zas postavil se nad míčem, vrací ho na Fabiana Ruize a ten až ke středovému kruhu. Rodri se snaží zbavit Olisea, povedlo se mu to díky přihrávce na Pedra Pora a navíc tam byl přímo na středové ose faul. Olise se jde omluvit Rodrimu. Je to standardní situace, ale z velké dálky blíž ke středovému kruhu než k vápnu nebo brance francouzského týmu. Takže tohle bude nejspíš rozehrávka Španělů, kteří hrají s Francií zatím 0-0.
1: Nepříjemně francouzský reprezentant Olise dojel španělského kapitána. Nedivil bych se, pokud by za zákrok viděl žlutou kartu, ale nestalo se tak. Jak říkal kolega Mirko Vasič, čtvrt hodina hry za námi. Francouzi gól nedali, ale stejně jsou na tom Španělé. Teď Rodri, po něm může hrát Ruiz. Znovu Laporte, což je stoper, jeho levačka přesná. Další levák a nová akvizice Realu Madrid, Cucurella, který přihrává Laportovi jako stoper 10 metrů za pulící čárou na útočné polovině. Ruiz otáčí hru na levou stranu. Tam je Baena, který se pouští do situace jeden proti jednomu. Chce centrovat, ale skvělý Koundé dokázal zblížit protivníka, dokázal také zablokovat centr. Teď nákop na Mbappého. Situace jeden proti jednomu. Mbappé se pouští sám do vápna Španělska. Ještě Mbappé, ale už to má mimo střelecký úhel. Dembele přihrává na levou stranu, kde je Diň. Po něm ještě může hrát Barcola, také Olise. Rána, která jde z úhlu, zablokovaná Kubarsím, ale sympatická pasáž od Francouzů, hlavně jak byla přímočará.
0: Všechno začalo totiž skvělou přihrávkou z první Olisea, který posunul na rozeběhnutého Dembeleho. Ten ještě před středovou čárou okamžitě hledal Mbappého, u kterého nebyl v tu chvíli Kubarsí, dával si trochu na čas, no a tak z toho byla nebezpečná příležitost. Roch rozehraný na krátko, pokus o prostrčení do pokutového území. Dembele reklamuje, že tam byla ruka jednoho ze Španělů, ale na to si bude muset počkat. Takhle na dálku těžko posoudit z televizní obrazovky. Každopádně Španělé se dokázali ubránit, no a teď budeme čekat, jestli si hrozočí ze Salvadoru Ivan Barton nedá ruku na ucho a nepřijde třeba nějaké varování od varu, že by se měl znovu jít podívat na tu situaci, ale to nepřišlo. Takže Francouzi mohou pokračovat ve hře. Upamecano na pravou stranu, tady je Koundé, má trochu víc prostoru, pomalu se k němu stahuje Baena a nakonec donutil Koundého k přihrávce zpátky Dembele, Rabio, Olise, všechno už je to ve středu pole a daleko od pokutového území. Upamecano, Olise, pravá strana, přihrávka vedle vápna, Dembele má proti sobě Baenu a také Cucurellu, snaží si to navést do středu pole. Jedna klička, druhá klička, za nohou, centr do pokutového území, ten je přetažený, tam je Barcola, zpracovává si na hraně vápna balón, je tlačený ven teď defenzivou, Pedrem Porem, defenzivou Španělska. Francouzi jsou vytlačeni, ale teď mají tlak, další centr do pokutového území. Tchouaméni to zkoušel někam v puntíku pro penaltu, ale tam byl připravený Laporte. Takže první, řekněme, nápor Francie, který vznikl tím nadějným breakem a následným rohovým kopem. Góly ale zatím žádné. 17. minuta semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Španělskem, je to v Dallasu 0-0.
1: Francouzi se otrkali, utahují šroubky, Upamecano, po něm Koundé, sice je napadený Baenou, ale Francouzi opravdu teď srší sebevědomím, byť nepřesnost Oliseho mohla dostat Španěli do dobré situace, jenomže přesnost, to je zatím termín, který úplně nezdobí středopolaře, ať už Španělska nebo Francie, dost kupí chyb, ať už Olmo, Rabiot, Olise, anebo třeba Ruiz. Laporte, znovu stoper Španělů, který vyváží balon na útočnou polovinu, nakonec se na ně dostal přihrávkou, protože našel volného Ruize, tady už je Cucurella v polovině 18. minuty, za vyrovnaného stavu 0-0. Cucurella, přihrávka zpět. Tady je Laporte, který čeká na to, až se mu někdo nabídne, až si třeba odskočí Rodri, což je střední záložník. Ruiz, ten si odskočil na levou stranu. Krásná kolmice na Cucurellu, ale tam bude dříve Upamecano, který má více svalové hmoty, odstaví od míče levého obránce Španělska a vykopávat budou svěřenci Didier a Deschampse. 0-0 mezi Francií a Španělskem v úvodním semifinále mistrovství světa, 19. minuta. Vy posloucháte Radiožurnál Sport, už jsme zmiňovali, že jde o oba týmy, které mají ty nejvyšší ambice a do Severní Ameriky, potažmo Mexika, přijeli pro mistrovský titul.
0: Tam jasně prohrál na Kila Cucurella s Upamecanem. No a my půjdeme také na Radiožurnál Sport za chvíli. Teď ale Francouzi u poloviny hřiště, Koundé ale nedokázal prohodit Cucurellu. Koundé vhazuje zpátky na Upamecana. 19. minuta zápasu, skóre nerozhodné 0-0 mezi Francií a Španělskem. Zatím je to spíš takový opatrnější zápas. Španělé se hodně snaží držet balón, ale do nějakých velkých šancí se nedostávají. Měli jednu zajímavou standardní situaci z vápna, ale Bayena trefil zeď. Na druhé straně Francouzi byli přímo radšářejší. Oli se posunul na Dembeleho, ten okamžitě od středové čáry na zabíhajícího Mbappého, ten se zbavil Kubarsího, ale doběhli tam další Španělé a tenhle pokus zastavili z následného francouzského, řekněme dvouminutového, tříminutového tlaku nic nebylo. Takže zatím v úvodním semifinále fotbalového mistrovství světa hrají Francouzi se Španěli v Dallasu bez branek 0-0. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: 20. minuta, říkal Mirko Vasič, Kukureja centruje do vápna, takový nadýchaný centr, jenom míč podkopnul levý obránce Španělska.
0: A penalta!
1: Mal se dostal k míči a protože byl dříve u míče než levý obránce Diň, který jej fauloval, z mého pohledu chtěl odkopnout míč, nevšiml si vůbec za sebou nabíhajícího záložníka z pravé strany. Vlastně to měl asi být odkop z vlastního vápna, nejsem si úplně jistý, režie nám nabídne celou situaci v opakovaném záběru. Diň si nešikovně dal míč a jednoznačně trefil Lamina Yamala do stehna.
0: Tady není co řešit, navíc Diň si to udělal vlastně sám. On mohl hlavou ten míč prodloužit pryč z pokutového území, místo toho si ho nadrazil nad sebe, otáčel se vlastně čelem k vlastní brance a tím pádem neviděl za zády přibíhajícího Lamina Yamala. Pak ho nakopl a podle mě pro něj bylo obrovské překvapení, že se tam tenhle španělský mladík objevil. No tak to je zápletka. Teď už 21. minuta a bude z toho pokutový kop pro Španělsko v semifinále fotbalového mistrovství světa. Až se mi chce říct po klukovině Lika Diňeho. Tohle nebyl dobrý zákrok, ještě se diskutuje, balón si do rukou vzal Ojar Zábal, utírá si obočí, balón má v podpaží a stojí tam kolem puntíku pro penaltu, těžko říct, jestli to není nějaký zastírací manévr. Tak pozor, teď byly dokonce dva balony na hřišti, protože druhý si vzal francouzský golman Maignan. Teď hlavní rozhodčí Barton vyhání Francouze z pokutového území. Mbappé ještě zkouší diskutovat se salvadorským sudím, ale ten posílá brankáře Maignana zpátky do branky. Teď přichází ještě Rabiot, aby posoudil nebo aby diskutoval celou tu situaci s hlavním rozhodčím Bartonem. Tam ještě upozorní Francouzi, jestli náhodou Yamal nezahrál rukou, protože on vyskočil do vzduchu a točil se tam, ale nezdálo se mi, že by to měla být ruka. Navíc hlavní rozhodčí byl v dobrém postavení, to musíme také pochválit, byl hodně blízko, celou situaci jasně viděl, no a teď už zahnal francouzského brankáře Maignana. Už se nějakou minutku a půl, možná dvě, nehraje. Každopádně 22. minuta, Francie, Španělsko 0-0, ale Španělé teď budou zahrávat pokutový kop, postavil se k němu Ojar Zábal, proti němu Maignan. Zlý pohled směrem ke španělskému útočníkovi, ten má takový zasněný pohled, má taková trochu zapadlá víčka. Už dal Barton pokyn k rozehrávce, ještě tam uklidňuje nějaké Francouze, ale Ojar Zábal se rozbíhá, jeho levačka střílí gól! Španělsko vede v semifinále mistrovství světa ve 22. minutě nad Francií 1-0, protože penaltu bezpečně proměnil Mikel Ojar Zábal, dává svůj pátý gól na světovém šampionátu a znovu připomeňme, že to bylo nešikovností levého obránce Liky Diňeho, který si nadrazil míč hlavou, otáčel se zády do hřiště a neviděl přibíhajícího Yamala, který zasáhl balón, Diňeho skopl a Ojar Zábal bezpečně penaltu proměnil.
1: Slaví celé Španělsko, slaví San Sebastián, protože Mikel Ojar Zábal, to je muž, který svou celou kariéru v klubu strávil Real Sociedad. Dvěma góly řídil demolici nad Saudskou Arábií ve skupině, pak se také podílel dvěma zásahy přesnými do sítě Rakouska. No a teď načnul Francii v semifinále mistrovství světa, bezpečně proměnil pokutový kop svou levačkou, umístil míč, jak říkají fotbalisté, za háčky. Ve 22. minutě jí dal, řekněme, klid na kopačky Španělů, kteří mohou být opravdu, ale opravdu spokojení s tím, co zatím předvádí. Za chmalou chviličku se hlavní rozhodčí vlastně, nebo respektive dá pauzu na pití, hydratační pauzu, která by mohla pomoct Francouzům třeba se uklidnit, říct si něco k taktice a nakopnout zase tu dobrou formu, kterou měli v předchozích 5, možná 10 minutách. 24. minuta. Španělsko po penaltě, kterou proměnil Ojar Zábal, vede 1-0 v semifinále mistrovství světa nad Francií. Ruiz, přihrávka na Cucurueu nepřesná, ale byla zblokovaná. Tchouaméni byl posledním mužem, který se míči dotknul. No a je tady ta přestávka na pití. 24. minuta. Francouzi prohrávají se Španělskem 0-1.
0: 3 minuty se teď hrát nebude, takže se můžeme zatím ohlédnout za těmi dosavadními necelými 24 minutami. Možná je to opatrnější ten zápas, ale je to semifinále mistrovství světa, co taky čekat. Španělé se snaží držet hodně balón, čekat na nějaký správný moment. Francouzi to jednou zkusili přímo čařeji, když Oli se okamžitě dal na Dembeleho, ten běžel kulicí čáře, to jí točený balón, řekněme, za obranu. Mbappé měl od sebe Cubarsího daleko, dal si to do jeho protipohybu, ale Španělé se zodpovědně vrátili, v tomhle jsou výborní. Španělský tým prostě umí celý bránit a celý útočit. Nutno říct, že o Francouzích to vlastně svým způsobem platí taky, ale Španělé tohle mají domyšlené do posledního, řekněme, detailu. Teď tam hodně Rodri mluví v tom hloučku španělských fotbalistů. Na druhé straně je ta diskuze větší, tam si bere slovo kde kdo u francouzského týmu. No, budou muset něco vymyslet. Mistři světa z roku 2018 a 1998 u obou těchto titulů byl Didier Deschamps, současný trenér, a v roce 1998 ještě hráč. Znovu to připomeňme, Didier Deschamps skončí u francouzského týmu po tomhle mistrovství světa, už to dopředu avizoval, on ho vede od roku 2012. Úspěchů má víc než dost a už asi potřebuje chvíli klid.
1: Dokázal vyhrát mistrovství Evropy, dokázal zvítězit na světovém šampionátu a teď by rád navázal na ten úspěch, který ty si, Mirko, zmiňoval, tedy na ten úspěch z roku 2018, kdy Francouzi dokráčeli až pro zlato na mundialu, chcete-li mistrovství světa. Pohledem do statistik, lepší Španělé, co se týče držení míče, vyprodukovali jednu střelu na branku z penalty, zde také dali gól. Francouzi, ty se zatím mezi tři tyče netrefili, ale měli dva rohové kopy a i přes standardní situace může vést cesta až do souboje o zlato. 26. minuta, pochopitelně bude se nastavovat nad rámec prvního poločasu, to už je taková klasika a nejenom světového šampionátu, ale všech fotbalových zápasů na profesionální úrovni. Španělé vedou 1-0, ten fantasticky připravený trávník, který je v Dallasu. Mimochodem je to stadion pro americký fotbal, je ještě kropený, tak aby míč krásně klouzal a lítal. Kylian Mbappé bude rozhodně tím fotbalistou, na kterém bude stát tíha okamžiku. Celá Francie na něj spoléhá na něj také Didier Deschamps, o kterém už jsme také mluvili. Trenér Francouzů má před sebou poslední dva zápasy u francouzské reprezentace.
0: A už se začne znovu hrát, jeden z asistentů rozhodčího drží v rukou balón, než vyprší ta 3minutová lhůta, teď ho podává Cucurejovi, který je na obrané polovině blízko vlastního vápna. Francouzi teď zůstali trochu vytažení, takže Cucureja nemá na první dobrou komu, asi hodí dlouhý out podél liney, ne, nakonec tam dobře se běhl ze středu pole Ojara Zábala, ale byl pokrytý Tchouaméni, jenže Tchouaméni dobře nepřihrál, ale v zápětí Rodri dělá chybu, míče se zmocňuje Mbappé, kouzlí na středové ose, ale nemůže jít dopředu, protože Rodri ho tam zavřel společně s Fabianem Ruizem, ale Francouzi to dokombinovali do levé strany, Lika Diň zpátky na Tchouaméniho, ten vrací míč Diňovi, ale Pedro Porro zvládl celou situaci, pak také Lamine Yamal se chtěl zapojit do vyvážení balónu, ale trochu si tam s Pedrem Porrem překáželi, ale teď si plácli. Francouzi mezi tím odkopli míč do zámezí po souboji. No a hlavní rozhodčí Ivan Barton ze Salvadoru povzbuzuje Španěly, aby rychle vhazovali. Je tam těch 10 sekund už odpočítávání na prstech. Španělé to zvládli. Rodri od Pedra Porra, ale ten trefil před sebou stojícího Barcolu. Míč se odráží k Mbappému, ten končí po souboji na zemi. Vedle vápna na levé straně chtěli by Francouzi nedovolený zákrok, ale Ivan Barton To, což je hlavní rozhodčí, tam ukazuje, že to byl souboj přes nohu. Kubarsí odkopl míč, do ní narazil Mbappé. Sice se mu to vůbec nelíbí, stále si tam něco mumlá pro sebe, ale nebude z toho faul, ale v uvozovkách jenom autové vazování. Likadiň na Oliseho, 28. minuta skončila, Francouzi se vyhnali ke středové čáře skóre 0-1 z francouzského pohledu v semifinále mistrovství světa se Španělskem. A teď pozor, Saliba má zřejmě nějaký svalový problém, protože zakopl míč do zámezí, sedl si na trávník, no a teď bude muset Didier Deschamps střídat. Po malé chvíli Saliba to byl jeden z pevných článků defenzivy francouzského týmu, ale teď pravděpodobně sval ho zradil v tomhle utkání po nějakých 29 minutách a už Tchouaméni jasně ukazuje klavičce, že tady se bude muset střídat, takže teď rychlá práce pro Didiera Deschampse a jeho realizační tým, koho vyslat za zraněného Salibu na hřiště. Teď ještě opakované záběry toho pokutového kopu, díky kterému od 22. minuty vedou Španělé nad Francouzi 1-0, když se bezpečně prosadil Oyarzábal. Kopal levou nohou, řekněme křížem, do vrchní poloviny branky. Meňán sice vystihl směr téhle střely, ale neměl šanci zasáhnout. No a teď i francouzský brankář sleduje svého spoluhráče Salibu, který smutně odchází ze hřiště. Sice po svých, ale dál už to v takové důležitém utkání nešlo. Francouzští fanoušci na tribunách tleskají stoperovi, který odváděl dobrou práci na tomhle šampionátu, ale pro tuhle chvíli tedy Saliba dohrál a místo něj se za malou chvíli dostane na hřiště Lacroix.
1: Radost z toho nemá ani Mikel Arteta, který, pokud bych se měl vsadit, tak sleduje semifinále mistrovství světa. Řeč je o španělském trenérovi londýnského Arsenalu, za který právě Saliba nastupuje. Dokázal s ním ovládnout Premier League, dokráčet s ním do finále Ligy mistrů, ale teď před začátkem nové sezóny, chcete-li na jejím konci, se zranil. Saliba tedy už ze hřiště, Lacroix zaujmul jeho místo, zase se opět hraje a je to vlastně druhý zásah do francouzské reprezentace, druhá rána pro Didiera Deschampse. 0-1 prohrávají fotbalisté reprezentující zemi galského kohouta se Španěly a navíc přišli o jeden z článků ve čtyřčlenné obraně. Olise, ten se to pokusí změnit, nohu měl opravdu vysoko, když se snažil přehodit Kukureju a ten nakonec fauloval francouzského útočníka, je to tak? Dokonce za svůj zákrok levý obránce Realu Madrid a španělské reprezentace vidí žlutou kartu. Z opakovaných záběrů vidíme, že šel hlavou do souboje proti noze. Už tam se divili někteří fotbalisté Španělska a i celá lavička. No a posléze Kukureja dojel, jak se říká fotbalově nebo mezi fotbalisty, Oliseho nevybíravý zákrok. Standardní situace pro Francouze, za námi je půl hodina hry. Jeden gól inkasoval brankář Meňán a Francouzi ještě museli vystřídat, když zraněného Salibu vystřídal Lacroix. Teď šance ale pro Francii, protože půjde o centr do vápna z poměrně dobré pozice. Dembélé, jeho přetažený míč, ale přímo do rukavic, kde stál brankář Unai Simon, nebo spíše do míst, kde stál Unai Simon, ale také pochopitelně do rukavic. 32. minuta, Španělsko vede nad Francií 1-0.
0: Simon nakrátko s Kubarsím, ten vyváží balón, vyhnul se Mbappému, vyhnul se Barkolovi, ale pak narazil do Rabiota, už je na útočné polovině. Na pravé straně chtěl posunovat na Olma, ale Kubarsí nakonec trefil jen francouzské hráče a vrací se zpátky dozadu na svoji stoperskou pozici. Pedro Porro bude vhazovat přesně na polovině hřiště. Krátký aut na Fabinána Ruize, no a Španělé to dohrají pěkně dozadu. Kubarsí tlačeným Mbappém na golmana Unaje Simona, ten byl doražen Dembélém, ale Unai Simon bez problémů stihl odkopnout tenhle míč. Teď tam Dani Olmo ve středu pole dává na Bayernu, ten je u středové čáry a my půjdeme také na Radiožurnál za malou chvíli. 33. minuta, Španělsko vede nad Francií 1-0, když se ve 22. minutě prosadil z penalty Oyarzábal. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Pokračujeme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. 33. minuta. Francouzi mají u své vlajky velkou nulu, Španělé jedničku. Kukurea přihrává Laportovi. Ten vyváží balon na útočnou polovinu. Nabízí se Rodri. Kapitán Španělů ale z jedničky sklepává znovu Laportovi. Na levé straně se prosadil, ale uvolnil Olmo. Dani Olmo dává na Kukureju. Ten už je vápně. Přihrávka pod sebe mu nevyšla. Dobře zblokovaná od Upamecana, který teď bojuje o míč a daří se mu, odkopává do autu. Pokračovat bude soupeř, ale je to vítězství pro tohoto stopera francouzské reprezentace, který se musí rychle zařadit do té obrané čtveřice. Kukureja, po něm Rodri. Přihrávka na střed hřiště, na Laporta, ten má spoustu času na rozhrávku. Všech 10 Francouzů, mluvím o těch, kteří hrají na hřišti, nejsou v bráně, pod míčem. Olmo má to na středu, ale ještě jedna přihrávka, nakonec rána, kterou vyprodukoval Dani Olmo, fotbalista hrající za Barcelonu, no, musí tedy hodně se řídit mířidla. 34. minuta, Francie, Španělsko 0-1.
0: Než se bude rozehrávat, tak si řekněme, že Dani Olmo, to je nesmírně zajímavá cesta, jako on se dostal do velkého fotbalu z La Masie, šel do Dynama Záhřeb, tam mu slíbili, že bude hrát mezi muži tenkrát v 15, v 16 letech, no a on se vypracoval znovu v Barceloně. Teď ale pozor, Francouzi rozehráli na středové čáře Dembele, zkoušel rychlou přihrávku na zabíhajícího Barcolu, ale ta neproletěla přes obraný val španělského týmu. No a právě tahle reprezentace to dohrává až ke golmanu Unai Simeonovi. Ten má trochu chvíli a tentokrát nedává na krátko, ale dlouhým nákopem hledá Bayernu. Ten se zbavil Upamecana, už je u velkého vápna. Tam vyběhl golman Meňan, ale všechno zbytečné, byť Bayern skončil po souboji s Meňánem na zemi, na hranici pokutového území. Tentokrát to penalta nebude, protože bylo postavení mimo hru. Pohlídali si to Francouzi. No ale jak Bayerna teď dokázal se zbavit Upamecana, který je rozhodně vyšší a těžší, docela jednoduše to vypadalo, ale prostě jsou šikovní fotbalisté jak španělského týmu, tak francouzského, který teď ve 35. minutě dohrál celou situaci až k polovině hřiště na levou stranu. Tam přichází španělský faul a Francouzi tak budou rozehrávat. Se Španělskem prohrávají 0-1 od 22. minuty po penaltě Oyarzábala.
1: Dyň, nákop dlouhý na útočnou polovinu, kde se sice nabízel Barcola, ale dříve tam byl Poro a to je španělský obránce. Teď Ruiz stejnou fintu, rozeběhnul se Baena nebo Oyarzabal, první volba byla správná a Oyarzabal se diví, že se nefouklo do píšťalky nebo na píšťalku, že se měl písknout nedovolený zákrok. 35. minuta končí, Francouzi prohrávají se Španěli 0-1, tady je Tchouaméni, který pokračuje ve středovém kruhu, teď už přihrává na levou stranu Lacroix, jeho asi třetí nebo možná čtvrtý dotek s míčem, teď si chvíle pomazlí míč, protože mu přihrává Diň, přihrávka na střed hřiště, u míče znovu Lacroix, dobře, zvládnul to, Diň snaží se vyhnout Jamalovi, to se mu daří. Jamal zatím tolik u míče nebyl, ale byl v úvozovkách a v dobrém slova smyslu namočený zatím v té jediné situaci, která vedla ke gólu, protože právě on byl tím mužem, který byl faulovaný a Oyarzabal se prosadil z penalty. Krásná přihrávka na střed hřiště. Tady je Dembele, po něm může hrát Barcola. Ten už si navádí balon na střed, je 5 metrů od vápna španělská. Barcola, nabízí se mu Dembele, do tandemu mu běží Diň, střela, která končí kolik? 10, možná 15 metrů mimo pravé tyče Španělska. Španělé tak zatím drží čisté skóre, vedou 1-0 nad Francií.
0: Barcola to tam zkoušel, jedna zasekávačka, druhá postrčení ke středové ose a pak takový ten kroucený balon z jeho pravé nohy, který měl jít někam do horní poloviny branky, nejlépe do šibenice, ale o hodně jí přiletěl. Teď ale Francouzi zabrali v pressingu a dokázali Španěli na chvíli připravit o míč, jenže Oyarzabal ho vybojoval okamžitě zpátky, patičkou dal na Olma přes Fabiana Ruiza, Kukureju a Baenu. Už jsou Španělé zase u francouzského pokutového území. Na levé straně Fabian Ruiz kolem Olisea se otočil, teď Olise zůstal stát a nešel dál s Fabianem Ruizem, ten dává na středovou osu. Tam je Olmo, Olmo ale byl hned mezi trojicí Francouzů, ještě odražený balón. Pedro Poro zkusil to. Takový ten balón, který vyletí do vzduchu a pak Kolmo začne padat, nebo Kolmo začne rychle padat k brance, ale nepadal tak rychle a nakonec ta rána letěla o hodně vedle. Z pravé strany přeletěla Meňánovu branku. Pedro Poro jen smutně se poškrábal někde u nosu a už se zase musí soustředit na svoji práci, kterou je především bránění, teď mohl dát gol. Teď ale pozor, přihrávka špatná Francouzů, Meňán na poslední chvíli odkopává míč, ale jen k Bayernovi, chvíli před pokutovým územím je Rodri, Jamal narážečka s Olmem, patička, Jamal před bránu, Fabian Ruiz a na poslední chvíli Upamecano. Ale co teď vyvedli Španělé s Francouzi, pochybné a riskantní rozehrávce z malého vápna. To byla fotbalová paráda, Meňan pod tlakem Olma. A Oyarzabala špatně rozehrál. Baena, Rodri, Jamal, patička za nohou. Ještě přihrávka od Jamala před malé vápno a Fabián Ruiz. Tečovaný balón na roh. Ten byl rozehraný nakrátko, ale bude se opakovat celá ta situace. Tak teď Španělé ukázali svoje technické dovednosti. Ve 38. minutě ale gól nedali stále, ale vedou nad Francií 1-0 v semifinále mistrovství světa.
1: Španělský záložník a také reprezentant Baena bude zahrávat rohový kop centrálně někam do míst na penaltu zhruba, kde byl sice Laporte, ale byli tam také francouzští obránci. Ještě znova Ruiz, který může vracet balon do ohně, přetažený centr, za kterým sprintují Diň a také Baena a španělský fotbalista to zvládne. I za to získá potlesk od fanoušků, kteří fandí Španělsku. Lamine Yamal se snaží probrat s míčem do vápna, fauluje, ano. Slyšeli jste hvist hlavního rozhodčího na znamení, že Lamine Yamal se provinil proti pravidlům ve 39. minutě, kdy jeho tým, tedy Španělsko, vede nad Francií 1-0, ale byla to sympatická individuální akce, tentokrát se ale nenechal Diň opít rohlíkem. Francouzi budou vykopávat takřka od vlastní brány. Lacroix, po něm Meňan. Spousta času na rozhrávku má tento francouzský golman, který takovým nadýchaným obloučkem hledá Kundeho, ale našel Laporta. Ten si musí dávat pozor, aby neudělal chybu. Přece jenom je poslední a to by mohlo být fatální. Oyarzabal a po něm Baena snaží se vybojovat míč. Nedaří se to těmto dvěma španělským forwardům, ale co se nedaří jim, to se daří Olmovi. Pozdě přihrál teď Olmo, hrát mohou Francouzi. No a Rodri vše vyřešil tak, jak je mu blízké, šel do skluzu a trefil Oliseho. Pokračovat ve 40. minutě budou znovu svěřenci, kteří hrají pod Didier Deschampsem. Jednoznačný faul, kapitán Španělska prostě to přehnal s razancí. Na levé straně Diň je napadaný Jamalem. Jeho levačka ale přesná, Lacroix si pomůže malou domů, nakonec ne, nádherná zasekávačka, Oyarzabal tam byl, řekněme, na půl plynu, ne, že by úplně presoval, to se říci nedám, Mbappé v offsideu, už se dobře rozvíjela situace pro Francii, která se drala dopředu, ale Kylian Mbappé, největší hvězda francouzské reprezentace a taky kapitán, stál v době přihrávky v offsideu. Ano, byl to možná centimetr, možná dva. 1-0 pro Španělsko, 41. minuta.
0: Španělé už rozehráli u středového kruhu, Dani Olmo ale vrací zpátky na Laporta a ten pod tlakem Dembeleho nedává dobrou přihrávku na Unaje Simona, ten musel vyběhnout skoro až k rohovému praporku a jeho odkop nebyl úplně přesný. Unai Simon musí rychle zpátky, ale Kunde byl tlačený Baenou, takže nedal dobrou přihrávku na svoje spoluhráče a nedošlo k přímé střele na branku. Další oblouček za obranu, tam je Kylian Mbappé, tentokrát to postavení mimo hru podle všeho je. Tak nakonec je, rozhodčí ze Salvadoru ještě chvíli čekal, ale pak zdvihl praporek, ale Upamecano z vlastní obrané poloviny z pravé strany okamžitě dával na zabíhajícího Mbappého, ale tohle byl tedy hodně milimetrový offside. Tam Kubarsí byl vlastně postavený tělem úplně stejně jako Mbappé, tak tady klobouk dolů, jestli tohle viděl asistent rozhodčího na lajně, protože to skutečně muselo být o milimetry. Ale offside odmávaný, odpískaný a tak můžou hrát Španělé pěkně odzadu. Přihrávka do středu pole, tam Oyarzabal se znovu stáhl z hrotu, oni si Španělé hodně mění pozice, Fabián Ruiz na útočné polovině, ale sklepává zase zpátky. Laporte, všechno je to na levé straně ze španělského pohledu. Kukureja, Laporte, ten stojí nad balónem, napadaný Dembelem a tak posouvá nakrátko na Fabiana Ruize a ten znovu zpátky na Laporta. Španělé hrají to, co potřebují, vedou 1-0 už ve 42. minutě nad Francií v semifinále mistrovství světa.
1: Obránce Bilba, Emerick Laporte, přihrává na střed hřiště, kde je Rodri, po něm může hrát Ruiz. Nádherná kombinace Španělů pokračuje, byť teď jsem to zakřikl, nebo na druhou stranu pochvalme levého obránce Francie Diňeho, který se dokázal vrátit a splnit si taktické pokyny, které dostal před utkáním. 42. minuta, Francouzi prohrávají 0-1, odtud gól rozhodně nedají, jsou ve vlastním vápně. Přihrávka na levou stranu, tam bude Mbappé a také Rabiot. Mbappé se dostává za zadáky Španělska, dřív tam bude brankář Simon, který skvěle vyběhnul proti rozeběhnutému kapitánovi Francie. Možná by se zkoumal, pokud by Mbappé dal gól offside. Teď se ale pokračuje, znovu Mbappé, před ním zakročil Kubarsí, který možná nešikovně, ne že by úplně zakopl o míč, ale trošku ho zradila koordinace a zakopl na rohový kop. Tady si celou situaci prohlédneme, z tohoto záběru úplně moudrý nejsem. Zda se jednalo o offside či nikoliv. Pochvalme ale brankáře Simona, který přečetl celou situaci jako čítanku, vyběhl proti Mbappému a dokázal ve skluzu odkopnout do bezpečí. Teď ale nebezpečí pro Španěly, kteří vedou 1-0. 43. minuta. Roh, Olise, centr někam na penaltu, tam byl Lacroix, ještě Koundé může vracet balon zpět, také, že tam také míč letí na Upamecana a to bude Simon, nakonec ne, asi si úplně nekřiknul na své spoluhráče a protože dochází ke zranění hlavy, za tu se drží Laporte, obránce Athletic Bilbao, tak se hra přerušila. Španělé vedou 1-0 nad Francií, co se tam stalo, není to Laporte, je to Oyarzabal, ne, je to Laporte, Oyarzabal byl v tom inkriminovaném souboji se Simonem a pak se mu ještě omlouval. Nicméně v tomto momentu by si asi brankář měl křiknout velice, velice razantněji.
0: Tam Upamecano postrčil Laporta, no a Unai Simon, trochu jsem o tom mluvil ve studiu před zápasem, on má někdy problém s centrovanými míči, chodí tak nějak do prázdna, teď Oyarzabal stál vlastně kousek za malým vápnem, míč mu padal na hlavu, nemohl nic moc dělat, no a nebyl tam úplně dobře Unai Simon, ale Španělé neinkasovali, ale už je rozehráno. Dembele prostrkává na středovou osu, no a je faulovaný. Byť Fabián Ruiz i Oyarzabal a hlavně Fabián Ruiz, který měl být tím mužem, který fauloval Dembeleho, tak se hodně diví. Je to před pokutovým územím španělského týmu, spíše z pohledu Francouzů na levé straně. No ale tohle tedy byla věc. Dembele na dlouhou nohu postrčil balón, Fabián Ruiz stál na místě. Dembele zapíchl nohy do země a narazil do Fabiana Ruize, no a taky to nedovolený zákrok nebyl a hlavní rozhodčí Ivan Barton ukazuje, že to bylo opačně a tohle je správné rozhodnutí.
1: Ještě že tak, byla by to opravdu skvělá příležitost pro Francouze Kyliana Mbappého pravděpodobně, který by kopal standardní situaci i z těch opakovaných záběrů, které máme k dispozici. Fabián Ruiz se dotknul Dembeleho, ale ne tak, že by to byl faul. Pokračujeme dál, necháme to být. Jedna minuta do konce základní hrací doby prvního poločasu. Jamal, po něm Kukureja na levé straně, přihrávka na střed hřiště, kde to bylo ale zahuštěné. Míč sbírá Rabiot a po něm může hrát Olise, který se pouští do individuální akce, jeho levačka je skvělá, ale nepřesná. Ne, tady budou Španělé, kteří mohou pokračovat v útočném snažení, ale kam by se teď hnali? Vždyť vedou 1-0 před koncem prvního poločasu. Ruiz má míč pod kontrolou, přihrává na Jamala, ten sklepává Oyarzabal a také Kubarsí. Znovu se nabízí Ruiz, který má spoustu prostoru před sebou a také celou hru vidí, protože je čelem k bráně Francie. Kubarsí, 45. minuta, pomalu ale jistě končí. Jamal byl faulovaný, hra pokračuje. Hrát může Poro, pravý obránce Tottenhamu a španělské reprezentace, přihrává na střed hřiště. Tady už se fouká na píšťalku, do píšťalky, protože Fabián Ruiz se sví na trávníku v bolestech. 1-0 pro Španělsko, nastavovat budeme 6 minut.
0: Rabiot tam dojel Fabiana Ruize, ten dával na poslední chvíli tu přihrávku. Tohle Španělům teď vycházelo. Oni hrají takové ty trojúhelníčky, kdy hráč, který má balón, má v nabídce další dva, kteří jsou úplně volný a vytvářejí právě trojúhelník. Francouzi se sice snaží presovat, ale Španělům zatím ty krátké, rychlé přihrávky z první vycházely. No na poslední chvíli tam byl Rabiot, fauloval a Španělé už přešli na útočnou polovinu. Po rozehrávce budou to zkoušet po pravé straně. Lamine Jamal zabíhající Olmo, ale nedostal se k míči, ta přihrávka byla sražená a Francouzi budou moc dopředu, ale okamžitě Španělé napadají rozehrávající francouzskou reprezentaci, ale nakonec Upamecano dostává míč na Olisea. Olise je na pravé straně, jenže teď s Dembelem si moc nepomohli. Dembele chtěl narazit zpátky, myslel, že tam bude zabíhající Koundé, ten tam nebyl, byli tam pouze španělští fotbalisté a v zápětí faul od Koundého na Baenu. Udělal to dobře, Baena dal si tělo před balón, Koundé do něj zezadu tak dlouho tlačil, až španělského hráče povalil a hlavní rozhodčí Ivan Barton i před zraky skvělého sprintera Usaina Bolta, který si nenechal ujít tuhle příležitost být na semifinále mistrovství světa, pískl nedovolený zákrok. Španělská rozehrávka pak ale špatná. Druhá ze šesti nastavených minut úvodního poločasu. Španělsko vede nad Francií 1-0.
1: Digne, po něm Lacroix. Dva Francouzi, kteří mají typické francouzské příjmení a po nich Upamecano. Hraje se třetí nastavená minuta ze šesti prvního poločasu. Koundé na pravé straně. V Francie prohrává 0-1, ale dobrý centr na Mbappého, který na něj asi nedosáhl, přeběhl míč, který už se snášel do malého vápna Španělska. Simon ale nemusel zasahovat, stále nemá zákrok, stále zatím balon neletěl na španělského brankáře z kopaček Francouzů. Teď Dyň, dobrý náběh Rabiota, ten může centrovat do vápna, tam bude Koundé, ale také tam bude Kukuroja. Vzrušení je zbytečné, protože Rabio stál v době přihrávky v offsideu, jednoznačný offside, který nám také nabízí režie, ale tady ještě jednou ta situace, kdy Koundé centroval na přední tyč, tam sice běžel kapitán Francie Kylian Mbappé, ale asi na míč nedosáhl, bylo to prostě prudké a daleké.
0: Bylo to příliš daleko a navíc v místě, kde probíhal Mbappé, i kdyby tam byl, tak to bylo v takové té nepříjemné výšce někde nad pasem a tam dostat nohu není a ještě usměrnit míč na branku, to není úplně nic jednoduchého, byť to třeba svého času neplatilo pro Zlatana Ibrahimoviče, protože tento zvládal patou i zády k brance a s vytočeným kolenem. Každopádně nebylo z toho nic pro Francouze a od vlastní branky vykopává Unai Simon, závěr prvního poločasu, takže i Španělé volí dlouhý nákop. Tam Jamal přesprintoval Dyňeho, ale ten ještě se dokázal vrátit v pokutovém území francouzského týmu do toho souboje a nakonec odkopává míč, který ale okamžitě získávají Španělé, jenže špatná rozehrávka teď španělského týmu, tam to neudělal úplně šťastně Lamine Jamal a před ním Fabian Ruiz, jenže ani francouzská souhra nebyla vůbec přesná, tak Španělé dohrávají celou situaci až k Simonovi, ale ten dává špatnou přihrávku středem pole. Fabian Ruiz, tam je Tchouaméni, ale ještě Fabian Ruiz zastavil Tchouaméniho, takže ten nemohl jít přímo dopředu a musel si na pravé straně vybrat Olisseha. Čtvrtá ze šesti nastavených minut. Španělsko vede nad Francií 1-0 po penaltě Orezábala z 22. minuty, ale teď se musí Španělé bránit na levé straně. Teď Barcola prostrkává, ale spíše ke středové čáze na Dyňeho a ten až na stopera Lacroa. Lacroa, Tchouaméni. Všechno je to ale u středové čáry Španělé, takové torpédové výběhy. Teď Koundé udělal pěknou kličku, Balena ho zezadu podsekl a je to nedovolený zákrok, ale daleko od španělské branky. Takže ještě necelé dvě minuty do konce šestiminutového prodloužení tohoto semifinále mistrovství světa. Španělé vedou nad Francií 1-0.
1: Moc času tedy nezbývá Francouzům, aby s tím něco udělali v prvním poločase. Připomeňme, že gól dal Oyarzabal z penalty, teď ale Poro, co je španělský obránce, který nádherně takovým obloučkem nachází Olma, ten přihrává Rodrymu. Nabízí se Jamal, ale Rodry si vybírá Kubarsího, ten nesmí chybovat, je posledním v bílém dresu a ten dnes hájí Španělé. Simon si nekomplikuje situaci, nakopává na útočnou polovinu. 1 minuta 30 sekund do konce nastaveného času nad rámec prvního poločasu. Laporte také jednoduše dlouhým nákopem řeší celou situaci, hledá Oyarzabal, který napadá rozhrávku Francie, protože ten nákop byl dlouhý. Upamecano, přihrávka na pravou stranu, kde je Koundé. Francouzi se nadechávají k poslednímu útoku. Nádherně si Olise pustil míč, chtěl za ním doběhnout, ale nedostihne ho, protože jednak byl tečovaný a druhak skončil v autu. 60 sekund do konce prvního poločasu, pokud tedy hlavní rozhodčí dodrží těch 6 nastavených minut. Španělé vedou 1-0 nad Francií v semifinále mistrovství světa a Olise se tedy hodně zlobí, že nebylo umožněno Francouzům rozehrát mnohem, ale mnohem rychleji. 1-0 pro Španělsko.
0: Souhra Francie u středové čáry, Lacroix rozdává do leva, Barcola už se blíží k rohu velkého vápna, ale v cestě mu stojí Pedro Poro a také Rodri. Teď ale Mbappé kouzlí v pokutovém území, míč se ještě odráží k Dyňemu, ten zkoušel centrovat v posledních sekundách prvního poločasu, ale dobře se mu tam teď postavili španělští žadáci. Ale ještě z toho bude autové vhazování na levé straně u pokutového území španělského týmu. Francouzi Dyňale váhá navíc k polovině hřiště, kde je připravený Lacroix, ten přenáší hru do pravé strany zleva, Koundé ještě více do lajny a vedle vápna Olise proti sobě Baenu má a tak dává do rohu vápna Dembele ještě zkouší centr nebo střelu, ale nic z toho nebylo, už vypršelo těch 6 nastavených minut, míč po Dembeleho střele končí mimo branku, no a je tady poločas, který odpískal Ivan Barton. Po první půli tedy Španělsko vede nad Francií 1-0, když zhruba v 21. minutě neodhadl celou situaci Lika Deň, nadrazil si míč hlavou, otáčel se zády do hřiště, vletl tam Jamal na straně pokutového území, Deň ho pak sestřel, byla z toho penalta, kterou Ojar Zábal bezpečně proměnil, šancí málo, spíš takové čekání. Uvidíme, co přinese druhý poločas, který vám s Mikulášem Jášou samozřejmě také přineseme v přímém přenosu.
2: Budeme se na to těšit, spojíme se tedy za nějakou čtvrt hodinu, ale o fotbale budeme teď na Radiožurnálu Sport mluvit dál. Nabízíme rozbor úvodní 45 minutovky nebo včetně toho nastavení 51 minutovky s fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Pavle, hezký večer.
3: Hezký večer.
2: Pojďme začít rovnou u té jediné gólové situace, penalty Ojar Zábala z 23. minuty, které předcházel nedovolený zákrok Diněho na Jamala, jak zaznělo i před chvílí od Mirko Vasiče, tak Dině nejdřív hlavičkoval, pak si nevšiml, že mu tam vběhnul Jamal a když chtěl odpálit míč, tak odpálil Jamala. Co ty si na to říkal?
3: Tak já musím říct, že na ten fotbal koukám tady s klukama z Mostu a bavili jsme se o tom, že kdyby tohle někdo udělal u nás, že mu jako vynadáme, když to řeknu jemně, a na téhle úrovni vlastně i hráč takovejhle kvalit prostě tohle udělat prostě nesmí, to je obrovská chyba, která samozřejmě zaslouženě byla potrestaná, ale ten fotbal, jak jsi to říkal, nebo jak to říkal Miro, je to bez větší šancí a tahle chyba může rozhodnout o tom, že to prostě dopadne špatně pro Francii. No.
2: Tak se rádi my, fotbaloví laici, fanoušci, necháme si poradit od Pavla Horváta a klidně kluků z Mostu, jak si říkal, co udělal v té situaci lépe než Lika Deň.
3: No ne, tak tam buď tou hlavou to hrát z jedný pryč, i třeba do rohového kopu, to se nedá nic dělat, ale hlavně ani na té úrovni, co jsme my, ani na téhle top úrovni samozřejmě nemůžeš čekat, že tam budeš sám v tom prostoru a vlastně Jamal, bych řekl, že byl z těch záběrů, co jsem měl možnost vidět, já taky hodně jsem chtěl říct takový zprostější slovo, ale byl takovej, bál se toho souboje, ale samozřejmě byl tam a Dyně prostě trefil jako jasnou ránou do boku Jamala, je to jasná penalta, takže tam prostě musíš mít přehled o tom, kde ten soupeř je a kde třeba jako jestli seš sám, tak si tohle můžeš dovolit, ale pokud nemáš o tom přehled, tak nemůžeš jít takhle odpálit ten balon druhým dotekem. To je fakt jako obrovská chyba.
2: Po nedovoleném zákroku Diněho proměnil pokutový kop ve 23. minutě semifinále mistrovství světa Španěl Ojar Zábal, kterému vůbec nedělala ta penalta problémy, na rozdíl od několika i zvučných exekutorů v čele s Messim, který už dvakrát selhal na tomto turnaji. Ojar Zábal napálil balon prudce k pravé tyči ze svého pohledu. Tak takhle nějak by se to mělo kopat, ptám se vyhlášeného exekutora Pavla Horváta?
3: Tak samozřejmě skončilo to v síti, myslím si, že to mohlo být o půl metru vejš a bylo to úplně safety, bych řekl, ale nedělal žádný ty poskoky, nekoukal na golmana, myslím si, že se rozhodl předem a tvrdou střelou, je to těžký, když to trefíš takhle do té boční sítě, tak ten golman to má hodně daleko a musel být o pár setin vteřiny dřív, aby měl vůbec šanci to chytit a měl byl bez šance.
2: Fotbalisté Španělska vedou po prvním poločase nad Francií v semifinále světového šampionátu 1-0. Francouzi mi přišli dlouho takový zabrždění, až v závěru poločasu šturmovali do útoku a měli minimálně tedy tlak. Co by měli dělat ještě lépe, aby alespoň vyrovnali?
3: No, musí přidat, samozřejmě chybí tam, myslím, takový sebevědomí, to, co Francouzům fungovalo, Olise není úplně ve hře, Mbappé měl taky pár ztrát, nebo každý z té čtyřky útoční měl pár ztrát, který nebyly úplně obvyklý do teď a tam si myslím, že o půli si musí říct spoustu věcí v šatně, jak napadat, jak dostat Španěli pod tlak, aby rychleji ztráceli balon, protože Španělsko je schopný prostě držet balon, aniž by ohrozili bránu, tak ale držet balon. a sbírat ne vteřiny, ale minuty držení míče. No a samozřejmě ta kvalita v tom přechodu té Francie, já si myslím, že ještě se to může otočit, že prostě stačí nějaký zisk, nějaká ztráta Španělska a Francie prostě ten přechod má fantastický. Několikrát tam byl náznak, ale zatím to nevyužili.
2: Španělé zatím na turnaji dostali jediný gól, Francouzi 2 a v playoff žádný, respektive teď už tedy jeden a celkově jsou na 3 inkasovaných gólech. Základním stavebním kamenem té obrany byl Saliba, který přispěl i k titulu Arsenalu v Premier League a postupu do finále Ligy mistrů. Ten se ale zranil a musel odejít v 25. minutě, nahradil ho Lacroix. Tak jak citelnou ztrátou tohle může být?
3: No, tak já samozřejmě nevím, jakou měl sezonu, ale také ve francouzském nároďáku, tak já předpokládám, že tam bude kvalita a zatím ty stopeři úplně toho tolik řešení neměli, takže ani Saliba nebyl ve hře, spíše vidět třeba Upamecano, takže tam si myslím, že je to kus za kus.
2: To říká Pavel Horvát, se kterým se znovu spojíme po druhém poločase semifinále mistrovství světa Francie-Španělsko. Zatím díky.
3: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
2: A my se teď vydáváme do obou zemí, kde se pochopitelně sleduje tenhle zápas, který posloucháte i v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Znovu tedy zdravím do Francie Marcela Faltise.
6: Dobrý večer.
2: A do Španělska Pavla Nováka.
7: Pěkný večer.
2: Tak začněme tou zemí, kde je teď jistě veselý. Pavle, jak moc veselo?
7: No, v tuto chvíli v restauracích, kde já jsem vlastně viděl ten první gól, tak tady se rozproudila debata. Neposlouchám úplně, o čem se ti lidé baví, nicméně teď se baví mezi sebou, ale během sledování těch obrazovek vždycky v těch restauracích, tak byly fixovaní, ty pohledy byly fixované na obrazovku a sledovali to i po tom prvním gólu, jestli nepadne ještě nějaký další. Tak když padla ta první branka, tak zkrátka lidé vstali ze židlí, alespoň v té restauraci, kde já jsem byl, nechali jídlo jídlem a najednou začali tleskat a radovat se. Takže ta radost z toho byla obrovská, to byl prostě výbuch radosti. No a teď všichni očekávají, že to bude dál pokračovat, takže teď je taková uvolněná zábava během přestávky, lidé si objednávají další piva, další jídlo, další tapas a je tady na celém náměstí u kostela, je tady taková uvolněná zábava, takže myslím, že lidé jsou v takovém dobrém rozmaru.
2: Dostal ses také do nějakého oslavného hloučku nebo tomu si dokázal uniknout?
7: No, já jsem právě byl v jedné restauraci, protože jsem odešel z toho hřiště, kde to všichni mladí sledovali na velkoplošné obrazovce na plátně, tak jsem se šel podívat do centra města La Linea de la Concepción, 65-tisícového města, vlastně úplně na spodním cípu Španělska v Andaluzii, abych se podíval, jak se to sleduje v těch hospodách a opravdu v každé mají tu velkoplošnou obrazovku nebo velkou obrazovku, zkrátka dívají se na to. No a když jsem u jednoho takového hloučku, jedné také takové restaurace postával, aniž bych tam něco dal, tak najednou opravdu přišlo k tomu, k té penaltě to bylo a najednou vypukli všichni v jásot a opravdu vstávali z těch židlí. Potom jsem ten hlouček opustil, snažím se být trošku dál a šel jsem si dát kávu do jiné restaurace a tady jsem se trvával a čekal, jestli nepřijde nějaká. Hlouček opustil, snažím se být trošku dál a šel jsem si dát kávu do jiné restaurace a tady jsem se trvával a čekal, jestli nepřijde nějaká další branka.
2: Pavel.

0: Nálada zatím tedy opravdu není moc dobrá. Francouzští fanoušci jsou na svoje poměry tiší, než je obvykle. Teď postává většina z nich venku před tou hospodou a popíjejí pivo a rozebírají, jak asi ten zápas dopadne, protože pro ně má dnes i velkou symboliku. Dnes je tu státní svátek 14. července, den, kdy si Francie připomíná dobytí Bastily, a bez nadsázky se tak dá říct, že to prožívá opravdu celá země, a je to třeba srovnatelné s tím, když jsme byli my ve finále šampionátu v hokeji, ale jak už jsem říkal, tak zatím tu tedy ta nálada není moc dobrá, vidím spíše takové skleslé obličeje.
1: Marceli, mluvili jsme spolu před utkáním o riziku výtržností, protože ty bývají spojené i s různými sportovními akcemi v Paříži, tak pokud jde o tohle, tak si zatím nezaznamenal nic negativního?
0: Zatím ne, já když jsem se přesouval do tohoto baru, tak jsem spíš opravdu viděl jenom ty plné hospody a bary a lidi, jak sledovali zápas, ale francouzské úřady se na to připravují, počítají s touto možností. V centru Paříže, právě tady v okolí Champs-Élysées, je uzavřeno několik stanic metra, viděl jsem i některé obchody, které měly takové desky přes výlohy, aby je když tak nikdo nerozbil, a na bezpečnost po celé zemi bude dohlížet nebo dohlíží dnes na 70 tisíc policistů a četníků.
1: Marcel Faltis z centra Paříže se spojil, aby nám přiblížil tamní atmosféru po prvním poločase semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Španělskem. Marceli, díky.
0: Díky, hezký večer.
1: A za pár minut už se vrátíme na druhý poločas toho očekávaného duelu mezi francouzskými a španělskými fotbalisty. Připomínám, že ti španělští vedou díky penaltě Oyarzabala z 23. minuty 1-0.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.

0: Září ještě nekončí, ale máme dobrý důvod ukončit dříve písničku kapely Green Day, protože se chystá druhý poločas semifinálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Francií, a tak míříme znovu za Mirko Vasičem a Mikulášem Jášou.
1: Ještě jednou dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Budeme pokračovat druhým poločasem, potom prvním jsou spokojnější Španělé, ostatně byla o tom řeč i ve studiu, kdy jsme byli na Pyrenejském poloostrově. Španělé vedou v semifinále mistrovství světa, konkrétně v Delasu 1-0 nad Francií. Byla to zhruba 22. minuta, kdy se z penalty prosadil Oyarzabal. Také jsme mluvili s Pavlem Horvátem o tom, že Francouzi, tak ti musí tedy dramaticky a hodně přidat, protože zatím je to prostě málo. Bez střely na branku těžko dáte gól.
2: Jedno střídání vymyslel Didier Deschamps, už v prvním poločase musel vyměnit zraněného Salibu za stopera Lacroix. No a teď o přestávce poslal dolů Rabiota a místo něj přichází Kone. Takže ve středu pole teď Kone a Tchouaméni, tihle hráči se úplně nepotkali, protože většinou buď jeden nebo druhý hrál vedle Rabiota, ale tohle teď tedy francouzský kouč změnil. 30 sekund odehráno, Francouzi se nedostali daleko z vlastní poloviny vlastně vůbec, protože trefili Španěli odražený míč do autu, no a francouzská reprezentace hezky zpátky až ke golmanu Meňánovi. Teď už postupuje po levé straně, ale jenom jsem to dořekl tak dyně, znovu k vlastnímu pokutovému území Lacroix. Brankář Meňán, teď Upamecano, tak nějak tam hlídkují jak Oyarzabal, tak Olmo. No a Francouzi si hezky přihrávají kolem vlastního vápna. Teď už se na to tedy Lacroix nemohl dívat, jenže okamžitě proti němu byl Dani Olmo. Teď dělal trochu Lacroix kličky sám sobě a znovu nechal Olma, aby k němu přiběhl na nějaký metřík, půl metříka. Olmo sráží míč do zámezí. Takže Francouzi stále na vlastní obrané polovině. Druhá minuta druhého poločasu, Španělsko vede v semifinále mistrovství světa nad Francií 1-0.
1: Kone má za sebou třetí, možná čtvrtý dotek s míčem v semifinále mistrovství světa. A zatím se jeví opravdu fantasticky, nechybuje, byť to nebyly nijak těžké přihrávky, ale i to je důležité. Po něm Mbappé, kapitán francouzské reprezentace. Zahraje si také Koundé, po něm Upamecano a znovu Koundé, Olise, jeho nákop za zadáky Španělska. To by ale museli být Hloupý, Laporte společně s Kubarsím, pokud by tuto přihrávku nezastavili. A také, že se tak stalo, 48. minuta začíná. Francouzi prohrávají se Španělskem 0-1. Budou to právě Francouzi, kteří budou vhazovat. Už se také stalo, Meňán přihrává na levou stranu. Tam je znovu Kone, ten je hodně agilní v těch úvodních minutách druhého poločasu. Kone, záložník AS Řím, přihrává na levou stranu. Tam je Dyň, pozor, Lamine Yamal skvěle presuje a přihrává na Oyarzabala, ten ale jakoby nečekal tu kolmo přihrávku. Yamal se ještě diví, že nebyl pískaný faulu, pokračuje se dál. Upamecano lehce v problémech, ale zvládl to. Na pravé straně je Koundé, který má volný prostor před sebou, ale nemá rychlost. Dobře se vrátil Baena, přihrávka na Loiseho také vyšla. Kukureja se ale dokázal dostat tělem před útočícího hráče Francie, dokázal odebrat Olisemu míč a tak mohou Španělé ve 48. minutě zavedení 1-0.
2: Laporte teď neúplně přesvědčivá přihrávka zpátky na Unaje Simona, který byl pod tlakem Francouzů, ale zvládl ještě přihrát dobře do středu pole a tam znovu zkoušeli Španělé svoji rychlou typickou kombinaci. Tentokrát jim nevyšla, protože do té rozehrávky sáhl Tchouaméni. Mezitím vazuje Kukureja, kolem levé lajny se mu rozbíhá Olmo, ale tenhle out byl příliš dlouhý a navíc dobře hrající Upamecano tam byl na svém místě, kde má být. Nákop Meňána je na polovinu hřiště, tam taková hlavičkovaná, Fabián Ruiz, špatná přihrávka, ale to samé lze říct o Tchouaméni. Teď vysoká noha od Fabiána Ruize, který když došlapával, tak pravděpodobně zasáhl Upamecana, který se okamžitě u středového kruhu svalil na zem, ale hlavní rozhodčí Barton píská jenom nedovolený zákrok, nevytáhl žlutou kartu, byť Olise se tam k němu otáčel a ukazoval mu, aby vyndal tenhle karetní trest. Mezitím už Francouzi rozehráli, ovšem Dyň se nedostal přes Rodriho, který ho bezpečně zastavil tělem kousek za středovou čáru a Yamal má teď trochu víc prostoru, ale zastavil se a čeká na svoje spoluhráče. Ti hrají teď na středové čáře, Rodri zpátky na Laporta, na toho vyráží Dembele, který už si jak jeho zvykem Bělgiem znovu vyměnil kopačky žluté za červené, už to udělal v jednom utkání. Teď Španělé kombinují na malém prostoru, rychlá klička Jamala, který ukazuje, že měl přišlápnutou nohu, ale hlavní rozhodčí Barton na tohle vůbec nedbá, tak Francouzi můžou jít do protiútoku. Mbappé zkusil prostrkávačku, tam Barcola už zabíhal za Laporta, ale španělská defenziva znovu na svém místě. Ukazuje se, proč tahle reprezentace zatím dostala na světovém šampionátu jenom jeden gól. Skutečně Španělé se v případě nouze vrátí všichni. Teď ve středu pole Lacroix povalil nechtěně Oyarzábala. Ten se drží za krk. Hlavní rozhodčí Barton nakonec odpískal tenhle nedovolený zákrok. Diví se tomu Lacroix, diví se tomu Deschamps, ale Barton jenom kroutí hlavou. Tohle byl nedovolený zákrok. Zezadu tam přiběhl Lacroix, opřel se zezadu do Oyarzábala někam na rameno. No, byl to docela tvrdý náraz. Oyarzábal pravděpodobně vůbec nevěděl o protihráči, takže nedovolený zákrok asi v pořádku a budeme moc pokračovat ve hře, jenom co tam zkous skončí ještě nějaké domluvy. Barton už dává pokyn, aby se znovu hrálo. 51. minuta začala a Španělsko stále vede nad Francií 1-0 v semifinále mistrovství světa.
1: Držitel zlatého míče nachází Jamala. Jamal je ve vápně Francie, může pálit, ale nedokáže přelobovat Meňána navíc. Mysleli jsme si to i my s kolegou Vasičem, že stál v době přihrávky v offsideu, máme to i potvrzené graficky. Krásná přihrávka za zadáky Francie, Jamal využil rychlosti, perfektně si přebral míč, skvělý první dotek, je to super talent Španělska a také katalánské Barcelony. Rodri napadá rozehrávku Francie, daří se mu to, po něm Ruiz a znovu Jamal, Ruiz přihrává naspět a tam je Mbappé. Nepřesnost, kterou ale Mbappé nedokázal využít, Kubarsí může být v klidu společně s ním Laport, teď roztahují hřiště, tak aby se jim dalo přihrát, ale Unai Simon se unáhlil k dlouhému nákupu na útočnou polovinu, tam skvěle operuje Poro, obránce Tottenhamu přihrává zpět Jamalovi, ten také zpátky na Rodriho, zahraje se i Laport, přihrávka na střed hřiště, kde je Ruiz, Kukurea, ten má prostor před sebou, kterého také využívá, je to dálnice, na levé straně se mu nabízí Baena, Francouzi prohrávají 0-1 a teď se musí bránit, protože Baena už je před pokutovým územím, má to na střelu, ale ještě přihrává Ruizovi, který chtěl patičkou sklepnout třeba na Olma, tady bude Oyarzabal, který vyzkouší štěstí zhruba ze 17 metrů, ale netrefil prostor mezi třemi tyčemi. I tak Španělé krásnou a dobrou pasáží dali najevo, že chtějí přidat druhý gol, tu takzvanou pojistku. Vedou 1-0.
2: Teď tam ale Francouzi nechali vlastně na středové ose úplně jednoduše otočit Oyarzabala, který nejdřív chtěl dát patičkou za obranu na zabíhajícího Olma, ale když se mu ten balon zamotal mezi nohama, tak prostě se sám otočil v takovém kolečku a nakonec se dostal ke střele. Francouzi byli poměrně zalezlí na čáře vápna, no a tak z toho nebylo. Nakonec tedy vážné ohrožení francouzské branky, ale defenziva tohle týmu si musí dávat pozor na Španělsko, které dokáže využít každou sebe menší chybu. Zatím se prosadilo ale pouze z penalty ve 22. minutě. Oyarzábal, když předtím Dyň nezahrál vůbec dobře a tak trochu daroval Španělům penaltu za faul na Jamala. Teď Rodri před vlastním pokutovým územím sklepává zpátky na malé vápno. Unai Simon z první odkopává, tam vystoupil dobře Lacroix, ve středovém kruhu dal na Barco, ale tomu míč odskočil. Pěkná práce teď Jamala, který si odhobodil Dyněho a utíká mu. Zbavuje se také Barcoli, ale Barcola se teď vyznamenal, protože se natlačil tělem do španělského mladíka. Jenže v zápětí francouzská chyba, Upamecano, těžká přihrávka zpátky na Meňána. Ten musel hodně sprintovat, aby zachytil míč před koncovou čárou a nebyl z toho roh. A tak je z toho jen francouzský odkop v půlící čáře, kde Fabián Ruiz postrčil na Kukureju, ale ten je zastavený Chouaménim. Zamyšlený je Deschamps na lavičce. Pomalu se mu to krátí, ono času je pořád hodně, gólů v posledních minutách padá víc než dost. Třeba soupeř Francouzů, Španělé by o tom mohli vyprávět, hlavně Mikel Merino dvakrát takhle rozhodl o jejich postupu, ale Španělé prostě budou muset vymyslet nějaké, tedy Francouzi budou muset vymyslet nějaké ohrožení španělského brankáře Unaje Simona, protože prakticky žádná zatím nebyla. Teď Francie kombinuje ve středu pole, Dembele dává na Olisa, ten je dobře napadaný a malém, ale Olise to zvládl, sklepává do levé liny, tam je už připravený Dyň na Barkolu, záběh, Olise u koncové čáry, pěkná patička za sebe, Olise, Barkola na Mbappého, ale ten je zastavený ve vápně Fabianem Ruizem, ale stále hrají Francouzi kolem španělského pokutového území, teď už jsou na pravé straně, tam je Dembele a Koundé teď dostává přihrávku od Dembeleho zpátky, chtěl si zaběhnout za Kukureju, ale Dembele přehnal sílu, kterou dal do téhle souhry a tak míč končí až u golmana Simona. No a i v 55. minutě se v semifinále mistrovství světa v úvodním semifinále pokračuje zavedení Španělska nad Francií 1-0.
1: Kubarsí, po něm Poro, tato kombinace Španělů ale neměla dlouhého trvání, protože Francouzi dokázali přečíst dlouhý nákop na obranou polovinu, tedy tu francouzskou, a tak mohou pokračovat fotbalisté ze země galského kohouta Upamecano na pravé straně Koundé. Má před sebou prostor, může vyvést balon, ale jako by si nevěřil, otáčí se a tak je také dojetý Bajenou, který mu míč vzal, a může to být právě on, který pokračuje. Zase teď nepřesnost na španělské straně, co vymyslí Olise, přesně přihrál na Barkolu, ten už je ve vápně, francouzský fotbalista se dostává dokonce do malého vápna, tam je ale království Unaje Simona, který vyběhl a skočil pod nohy francouzskému záložníkovi. Dobře pro Španělsko, dobře si teď Unai Simon pohlídal celou situaci, moc dobře věděl, co Barkola chce udělat a pomohl obráncům španělské reprezentace. Baena na zemi, jednoznačný faul, provinil se proti pravidlům Upamecano, 56. minuta končí, respektive začíná, Francouzi stále prohrávají se Španělskem v Dallasu 0-1, je to semifinále mistrovství světa. V dalším semifinále Angličané nastoupí proti Argentincům, i tento zápas vám nabídneme v přímém přenosu ve vysílání Žurnalu Sport. Kone ve prostřed hřiště, přihrávka na Mbappého, která byla ještě tečovaná, míč se dostane až k brankáři Simonovi, který ukazuje spoluhráčům, ať roztáhnou hřiště, aby se jim dalo přihrát. Teď polovina 56. minuty, Španělsko-Francie 1-0.
2: Možná za chvíli zápas skončí pro Barkolu a nastoupí Due, který už si tam oblékal dres na lavičce, ale teď se Francouzi musí bránit. Krásná práce Hojera Zábala ve středu pole, tam si obhodil Upamecana, ale Španělé nemohou postupovat dopředu. Chvíli se museli zastavit, Španělé se zatáhli, ale na levé straně je přece jenom trochu volno. Fabian Ruiz to zkouší obloučkem do pokutového území svojí levačkou, z levé strany více doprava, ale bylo to dlouhé. Balon končí za koncovou čárou. Francie bude rozehrávat od vlastní branky, no a je tady to střídání. Barkola odchází a vlastně tradiční výměna na tomhle šampionátu pro Francii. Místo něj nastupuje Due, ať už to bylo z jednoho pohledu hráče tomu druhému, tak tentokrát tedy Barkola dostal šanci od začátku, ale Due, který už ukázal, že má rychlé nohy a i techniku a bude chtít teď pozlobit španělskou defenzivu, která zatím odolává, můžeme říct, bez větších problémů až asi na jeden moment v zápase. Teď Španělé ve středu pole, ale Kukureja ztrácí balón, Olise, ale Kukureja ho výborně odzbrojil, od Laporta dostává Kukureja znovu přihrávku do lajny, Španělé jsou u vlastního pokutového území a teď v malém vápně Unai Simon, rychlá narážečka, znovu Laport s Laportem, Laport má trochu víc prostoru mezi dvěma Francouzi, prostrkává na Rodriho. Tohle je prostě nádhera. Byť se to někomu nelíbí, tahle postupná rozehrávka, ale v jakých prostorech si Španělé dokážou dát míč přesně do nohy v těžkých pozicích a dělají to dál a dál. Rodri, Pedro Poro, teď Laport, zabíhající Olmo má teď trochu víc prostoru. Oyarzabal se rozbíhá po středového se, Olmo se blíží k vápnu, ještě dává do strany, přijde centr do pokutového území zcela, ale to je zblokovaná Baenova. My půjdeme také na Radiožurnál za malou chvíli. Španělé. 58. minuta, Španělsko stále vede nad Francií 1-0 díky penaltě Oyarzabala z 22. minuty. Zatím nejsou schopni Francouzi nic vymyslet. Krásná kombinace, Pedro Poro, gol! Gol! Španělsko vede nad Francií 2-0 v 58. minutě. No a výrazně se přibližuje k postupu do finále mistrovství světa. Francouzi jsou v ofenzivní činnosti naprosto bezradní. Prakticky nejsou schopni udržet balón, dostat se do nějaké nebezpečnější příležitosti a ohrozit gólmana Unaje Simona. Španělé ty kombinují někdy až neuvěřitelně u vlastního pokutového území. No a čekají přesně na tyhle situace. Trochu se otevřela francouzská defenziva. Dani Olmo, krásná přihrávka. Pedro Poro s pravé strany, z pozice, řekněme, pravého obránce, záběh do pokutového území. Objevil se sám před golmanem Meňánem, ten zmenšoval úhel, ale Poro to udělal mazácky. No a Španělsko míří za postupem do finále mistrovství světa. Ještě tam Francouzi kontrolují na monitoru, jestli náhodou nebylo postavení mimo hru, ale ani náhodou. Olmo zezadu nabíhající Pedro Poro, tenhle gól bude zcela jistě platit. A Španělsko tedy vede nad Francií 2-0. No a Francouzi, musím to zopakovat, budou muset hodně, hodně přidat, jestli budou chtít s tímhle utkáním něco udělat. Už se hraje 58. minuta. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Pedro Poro, druhý střelec gólu v semifinále mistrovství světa, tím prvním ve 22. minutě Oyarzabal. Mluvíme o dvou fotbalistech Španělska, kteří mají obrovskou radost, protože Španělé vedou v semifinále mistrovství světa 2-0 nad Francií. Opravdu všichni, kteří na sobě mají tentokrát červený dres, který také hájí sem tam Španělé, se radují na stadionu v Dallasu. Ruiz už zase vyváží balon na útočnou polovinu, nachází Oyarzabala. Ty narážečky mezi Španěli fungují, teď ale zklamalo zpracování Oyarzabala, autora první branky, který se prosadil z penalty. 59. minuta končí, naskakuje minuta 60. Francouzi mají plné nohy a ruce práce, protože prohrávají 0-2 v semifinále nejprestižnějšího turnaje na světě, pokud se bavíme o reprezentační úrovni. Pozor na tu nepřesnost ve francouzské rozehrávce, ale Tchouaméni to zvládnul ve spolupráci s Upamecánem. Na pravé straně se uvolnil Koundé, kterého ale napadá Bayern. Ten vypadá, že má dost sil na to běhat dopředu i dozadu a teď se poctivě vrátil. Olmo nádherně zaseknul, tuším, že to byl Kone, kterého dokázal převést, ale teď se mu nedaří přejít bránícího Oliseho. Hodina hry za námi. Španělé kontrolují hru, mají míč ve středovém kruhu. Tam je Rodri s kapitánskou páskou na své levé paži. Sebevědomý výkon, přihrávka na pravou stranu, kde je Kubarsí, mladíčký fotbalista, rozebíhá Jamala, ten se dostává za Francouze, Jamal proti Meňánovi, Jamal pálí, dává gol! Španělé se nedostávají do vedení 3-0, protože Jamal byl v postavení mimo hru, chcete-li v offsideu, ale vše budeme pochopitelně zkoumat také u videorozhodčího.
2: Moran Santos měl okamžitě praporek nad hlavou a Ivan Barton potom zakončení Jamala okamžitě ukazoval, že to bylo postavení mimo hru a vzhledem k tomu, že se hraje, tak také bylo. Takže to zkoumání bylo hodně rychlé. Francouzi to zkouší křížným balónem dopředu. Tam míč letí na Olise, ale ten je dobře pokrytý Kukurejou. No a znovu ty klasické trojúhelníčky Laporte. Teď v trošku těžké pozici Kubarsí, u něj Mbappé. A tak si Kubarsí pomohl přihrávkou zpátky na golmana Unaje Simona. A ten už neriskoval. Ten už neriskoval a poslal dlouhý nákop k polovině hřiště. Offside to podle všeho byl, když teď vidíme opakovaný záběr. Takže sice o nějakých 30-40 cm, ale prostě tohle postavení mimo hru. Tělem byl nakloněný Jamal za defenzivu Francie. Pak se sice zbavil Dyněho a dal gól, ale ten platit nemohl. Ale Španělé to vlastně nějakým způsobem moc mrzet nemusí, protože v 62. minutě vedou nad Francií 2-0, kdy na Oyarzabala jeho penaltu z prvního poločasu proměněnou penaltou navázal v 58. minutě Pedro Poro po nádherné nahrážečce Daniho Olma z hranice vápna. Pedro Poro byl sám před Meňánem, no a bylo hotovo 2-0.
1: Těžký úkol mají před sebou svěřenci Didiera Deschampse, protože ještě nevystřelili na bránu a pak těžko dáte gól. Teď se ale o to bude snažit třeba Kylian Mbappé, který kombinuje s Olisem. Ten ale o míč přichází. Kukurea skvělým defenzivním zákrokem obral o míč francouzského záložníka nebo útočníka, chcete-li, a přihrává na levou stranu, kde je Baena. Ten hraje fantastický zápas, po něm Olmo, ale pochvalme vlastně všechny Španěly, jak si dokázali poradit s tím, že hrají v semifinále nejprestižnější turnaje na světě na reprezentační úrovni. Na pravé straně autor druhé branky, Poro, nikam nespěchá, proč by taky musel, Jamal se mu nabízí. Poro ale naváží balon na střed hřiště, kde je volný Ruiz, přihrávka letí na Kubarsího, otočení hry z pravé strany na levou, kde je Rodri, kapitán Španělů, no lehce, nervózně teď přešlapuje nad míčem, ale moc dobře ví, co dělá. Ruiz ale už kazí přihrávku, dali takzvaně do špeku a těžit z toho mohou Francouzi, ale ti jsou nepřesní. 64. minuta, Francie prohrává se Španělskem 0-2 a tady je zase Baena, který může využít své rychlosti proti Upamecánovi, ale se neodvážil dělat nějakou kličku a přihrál zpět, kde je Olmo. Olmo. To je útočník, který se teď ale nachází spíše na středu hřiště. Poro, nabízí se mu Jamal. Jamal ukazuje Porovi, ať hraje na levou stranu, ale přihrávka letí spíše k Jamalovi. Ano, levačka Jamala krásně prostrčila na Pora. Tuším, že to byly jesličky, které Jamal nasadil levému obránci Francie, tedy Luka Digne. Má tenhle ten nechvalný zápis v utkání. 64. minuta je ve své polovině, Španělé kombinují, teď už dokonce s brankářem Simonem, který přihrává na levou stranu. Tam je Laporte, Simon je teď napadaný dvěma Francouzi, ale i on zachoval chladnou hlavu a přihrál na střed hřiště na Olma, který nebyl faulovaný, pokračovat mohou v útočném snažení Francouzi. Digne, po něm může hrát Mbappé. Dlouho jsme ho u míče neviděli, tak co vymyslí tento Šikula ve službách Francie? Navádí se balon na střed, přihrává, nakonec možná i pálí. Nejsem si úplně jistý, zda šlo o přímé zakončeníci centr, tak či onak bude to rohový kop pro Francii.
2: Unai Simon si pohlídal prostor u svojí tyče, Mbappé vběhl do vápna z levé strany, zkoušel se prosadit rychlostně, ale Unai Simon na něj vyzrál. Teď ale pozor, rozehraný roh francouzského týmu, tam Dembele dal na zabíhajícího Digneho do pokutového území, ale u něj byli rychle Španělé a jeho ránu zblokovali, byť by byla z velkého úhlu, s tou by se asi Unai Simon poradil, ale mohl by tam být odražený balón, tak ale Španělé celou situaci vyřešili na další rohový kop. Takže Olise, levá noha z levé strany, teď prodloužený míč Tchouameny, tam šel patičkou, byl u něj nalepený Oyar Zabal, no a od Tchouameniho nohy míč teď zamířil mimo hřiště a mimo jiné na tribuně i Xavi. Toho by teď Španělé vlastně ani nepotřebovali, tohle slavného záložníka, který s Iniestou byl u toho titulu mistrů světa v roce 2010. Španělé teď faulovaní u středového kruhu. No a určitě by ještě Španělé chtěli znovu udělat jednu sérii, připomeňme roky. 2008, výhra na mistrovství Evropy. 2010, výhra na mistrovství světa. 2012, výhra na mistrovství Evropy. Teď splnili jenom první část, zatím Španělé vyhráli mistrovství Evropy, ale určitě chtějí vyhrát teď mistrovství světa a zatím mají do finále relativně blízko. V 66. minutě vedou nad Francií v Dallasu 2-0.
1: Ještě bychom k tomu mohli připočítat vítězství v Lize národů, které jim lehce uteklo. Oyar Zabal, tomu zase teď utekl míč, protože se před ním zjevil francouzský středopolař Kone, který odstavil nejenom útočníka Španělska, ale i záložníka od míče a sám přesně rozehrál. Digne, přihrávka na střed hřiště, tam je Due, toho jsme snad u míče ještě neviděli. První doteky s míčem pro tohoto francouzského Šikulu, který otáčí hru na pravou stranu. Tam je Dembele, také držitel zlatého míče, co vymyslí? Postupuje sám, nabízí se mu Koundé, ale přihrávka letí na Mbappého, sklepávačka pro Koného, na levé straně Digne, ale pozor, tohle je do šprajců, dřív tam bude Poro, který se pustil hlava nevahlava pod nohy francouzského obránce a odkopl z pohledu Španělska do bezpečí. 67. minuta začíná, Francouzi prohrávají v semifinále Mundialu 0-2 se Španělskem. Teď jsou to ale oni, kteří jsou na tahu, na pravé straně Koundé, po něm Dembele, jeho levačka je nesmírně přesná, chirurgicky přesná, také, že našla Mbappého, ten pálí Kylian Mbappé, těsně minul cíl. Zase nemůžeme říci, že by to byla střela na bránu, protože netrefila prostor mezi třemi tyčemi a navíc byla tečovaná.
2: Výborně tam teď zapracoval Kukureja, protože pokud by nešáhl do téhle křížné střely, možná by měl Unai Simon velké problémy. Francouzi znovu rozehráli roh na krátko, Digne na levé straně vrací vedle vápna, Olise má proti sobě Pedra Pora, půjde asi do kličky, ne, dává na Dueho, Due to má na levačku, zasekává si míč na pravou, na levou, střílí, výborná práce teď Kubarsího, který je natáhl nohu, ale Španělé teď neodkopli, Due patičkou za sebe, tam je Olise do lajny, Digne od levé strany vedle pokutového území centruje, ale tenhle bochánek si bez problémů sebral Unai Simon a okamžitě rozbíhá Lamina Jamala, no a teď musel být hodně daleko z branky Maignan, který skoro u půlící čáry hlavou zahrál před zabíhajícím Jamalem a Francouzi to ženou okamžitě dopředu. Olise přenáší hru na pravou stranu, tam je v rohu velkého vápna Mbappé a ten byl předtím v postavení mimo hru. Teď se Mbappé diví, rozčiluje se k salvadorskému asistentovi rozhodčího, ale nic s tím neudělá, tohle prostě byl offside. Nepohlídal si to v tuhle chvíli tenhle útočník, který nasázel už na tomhle šampionátu 8 gólů, ale v semifinále proti Španělsku zatím žádný. zatímco soupeř, tedy francouzské reprezentace, už dva dal Oyarzabal v prvním poločase z penalty a po přestávce pak po krásné kombinaci Pedro Porro, který se objevil sám před Meňánem a nezaváhal. I proto je to v 69. minutě 2-0 pro Španělsko v utkání s Francií.
1: Ruiz, po něm může hrát Baena. Zase Ruiz, krásně si teď mezi sebou tito dva Španělé vyměnili míč. Baena byl dojetý a pravděpodobně se nefouklo do píšťalky. Pokračovat mohou tedy svěřenci, nebo respektive fotbalisté Španělska. Laporte, na levé straně se mu nabízí Cucurella. Laporte má zvednutou hlavu, ale zatím není komu. Jakoby ukazoval tento fotbalista, který ještě před třemi, respektive dvěma roky, hrál saúdsko-arabskou nejvyšší soutěž. Baena faulovaný, slyšeli jste hvist hlavního sudího. Španělé vedou pohodlně nad Francií 2-0 v semifinále mistrovství světa. Koundé to přehnal s razancí. Byl tam prostě pozdě v souboji v 69. minutě a fauloval Baenu. Hydratační přestávka nebo pauza na občerstvení. Můžeme zhodnotit výkon obou reprezentací. Rozhodně kladnější budeme u španělského výběru, který po zásahu Oyarzabala a také Porra vede 2-0. Francouzi, od nich jsme čekali pravděpodobně víc. Nečekali jsme, že po 70 minutách nevyprodukují ani jednu střelu na branku.
2: Nutno říct, že Španělé, aspoň se to tak zdá, hrají prostě to, co potřebují. Když chtějí podržet balón, podrží ho, obehrají to klidně, pěkně dozadu až ke golmanu Unai Simonovi. Nikam nespěchají, jsou neustále v pohybu, nabídka, rychlé narážečky. Francouzi mají světlé chvilky, ale většinou to prostě, jak jsi říkal, nedopadne žádnou střelou na branku. No a ona je to taková stará dobrá pravda, že když nevystřelíte, tak gol nedáte.
1: Těžko
2: pokud
1: se ho
2: nedáváš soupeř sám.
1: Je teda pravda, že Španělům se na tomto turnaji dává těžko gol. A my o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Je tady vstup do pravidelného zpravodajství, do zpráv.
2: Mezitím, co Luis de la Fuente říká svým hráčům něco. Teď přestávka v 64. minutě. Francie prohrává se Španělskem 0-2. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Vrátím se k té statistice. Španělé na tomto turnaji v Severní Americe, respektive Mexiku, inkasovali pouze jedenkrát. Až překvapivě ve čtvrtfinále dostali gol od Belgičanů a že Unai Simona neotevřou ani Francouzi, když se podíváme na tu útočnou sílu. Dembélé, Olise, Doué, Mbappé, byl tam i Barcola. Zakončit může i Upamecano, třeba z rohu. Tak to jsem opravdu nečekal.
2: Španělé se dobře připravili. A navíc se mi zdá, že oproti těm minulým zápasům Francouzi nepůsobí tak lehce. Nevím přesně, jak tohle nazvat, tuhle věc, ale samozřejmě Španělsko a bránění, to je trochu něco jiného, než třeba předešlí soupeři, byť samozřejmě měli svoji velkou kvalitu, ale Francouzi teď prostě narazili na tým, který je stoprocentně připravený, skvělá defenzivní práce a zatím to reprezentace vedená naposledy Didierem Deschampsem, tedy naposledy. Ono ještě bude buď utkání o třetí místo nebo finále, tak si s tím prostě neví rady. Luis de la Fuente může být spokojený. Tam je klasický generál ve středu pole u Španělska Rodri. Znovu to připomeňme, že má nezvykle jako jediný z hráčů zakasaný dres do trenek. Je to trochu jak v 80. letech, možná na přelomu 90. ale je to vlastně hezké, že hráči ještě dodržují
1: tuhle věc. Pokud si dobře vzpomínám, podobně nastupoval v profesionálních utkáních i náš expert Pavel Horvát.
2: Měl to rád takhle v trenkách. Mezitím se chystá velké střídání na francouzské straně. Olise a Diň dolů. Olise dnes nebyl tak výrazný, no a Diň ten byl výrazně namočený v té penaltě, kterou vyrobil. Olise se dnes nedostal úplně do zápasu. No a taky střídají Ryan Cherky a Theo Hernandez. Theo Hernandez tedy půjde do obrany Cherky do středu pole.
1: O tom, že jde o hodně, svědčí i ta návštěva. Už jsme mluvili o těch 70 tisících, kteří přišli nebo které přišli na stadion v Dallasu, ale viděli jsme i známé tváře hollywoodské herce, třeba Timothée Chalamet, nebo samozřejmě David Beckham a také tam byl Justin Bieber. Ti všichni sledují na tribuně utkání, ve kterém Francouzi tahají za kratší konec, prohrávají 0-2 se Španělskem, teď ale v minutě 73. budou zahrávat standardní situaci 5 metrů za pulící čárou na útočné polovině. Přihrávka na střed hřiště, tady je Lacroix, po něm může hrát Upamecano. Čerky se poprvé dotknul míče a přesně přihrál. Lacroix nabízí se Tchouaméni, ale přihrávka letí spíše někam na Koného. Zase krásná kombinace Francouzů, kteří se takřka od vlastní brány dostávají na policí čáru, ale tam jakoby přišla ruční brzda a zase zpátky. Takže stoper Lacroix. Na levé straně se sice nabízí Due, ale přihrávka letí k Mbappému. Kapitán francouzské reprezentace znovu vrací míč na Dueho, ten chtěl odcentrovat, jeho přihrávka byla ale zblokovaná a tak v minutě 74. do útoku míří Španělé.
2: Ojar Zábal si krásně na zádech podržel Upamecana na středové čáře a pak posunul do strany na Dayamala, ale další kombinace španělského týmu autové čáry tentokrát nevyšlo, jenže v zápětí Francouzi se sami zbavují míče, zahráli ho do zámezí. No a je to střídání. Mikel Oyarzabal dohrál v tomhle zápase a za malou chvíli ho nahradí Ferran Torres na hrací ploše. Španělští fanoušci, jak můžeme vidět na dálku, vstávají na tribunách, tleskají nad hlavou. Mikel Oyarzabal, pátý gól na tomhle šampionátu, v prvním poločase bezpečně proměnil penaltu. Dal, řekněme, Španělsku klid a ten ještě zvýraznil ve druhé půli Pedro Porro. Španělé teď vhodili. Rychlá práce Yamala dává na Ferrana Torrese, ale ten je poprvé v postavení mimo hru, což také rozhodčí ze Salvadoru okamžitě viděli, odmávali a odpískali. Takže bude rozehrávat Tchouaméni, ale Francouzi musí stále zrychlovat. Už se hraje 75. minuta a oni prohrávají se Španělskem 0-2. Vzdaluje se jim finále mistrovství světa. Teď na zemi skončil Koundé, ale hlavní rozhodčí Barton nechal pokračovat ve hře. Čerky ve středovém kruhu, vychází tam proti němu Olmo, ten ale jenom jemně napadá. Lacroix teď od středové čáry dá levou stranu Due má proti sobě Yamala, tomu se vyhýbá Due, oblouček za obranu, tam je zabíhající Mbappé, ale tenhle míč byl příliš dlouhý na příliš malém prostoru, navíc Mbappé měl na zádech nalepeného Amerika Laporta, takže ani kdyby chtěl, by si tenhle balón zpracovat nemohl, to by musel být malý zákrak, no zázrak a Španělsko tak bude odkopávat od vlastní branky. Ještě 15 minut do konce základní hrací doby druhého poločasu a Španělsko stále vede nad Francií 2-0 v semifinále mistrovství světa a Francouzi si nevědí v ofenzivě rady.
1: Torres v souboji s dvěma obránci Francie, tedy Upamecano a Lacroix, se postarali o tohoto útočníka Barcelony, odebrali mu míč a teď jsou to oni, kteří kombinují před vlastním vápnem nějakých 10 metrů od Dčka, teď kombinují Francouzi. 76. minuta, ten čas se opravdu krátí. Tchouaméni, jeho přihrávka na střed hřiště, tam je Mbappé, kapitán Francie se rozebíhá s míčem, ale nepokračuje dál, protože byl zastavený nedovoleně. Lamine Yamal si vyšlápnul na největší hvězdu Francie, tak teď se nám potkali dvě superstar na každé straně. Didier Deschamps se dost zlobí, že Lamine Yamal za svůj skluz neviděl alespoň žlutou kartu, možná by si přál i kartu barvy červené. Yamal byl v souboji pozdě, to ano a ano, netrefil míč z opakovaného závěru, trefil nohy Kyliana Mbappého, podkopl ho, klasický faul, klasická záchranná brzda, standardní situace pro Francii.
2: Francouzi už jsou připraveni na levé straně a k rozehrávce nebo u rozehrávky stojí Dembele, který svojí pravačkou bude kroutit míč před branku. Didier Deschamps se stále rozčiluje, že z toho nebyla karta. Tak ještě Čerky tam přišel. Čerky to by byla levá. Čerky se zastavil, Dembele centruje do pokutového území, ale tam byl připravený teď Rodri, který ukazuje v tomhle zápase, v čem je jeho největší síla. On je prakticky všude, umí sklidnit hru a pomoct v těžkých situacích. Teď tam navíc byl offside nebo faul, to nebylo úplně zřejmé z toho, co ukazovali rozhodčí. Každopádně Španělé se znovu bez problémů ubránili a teď se nám bude střídat ve španělském týmu. Přijde Pedri na hřiště a odejde Olmo. To je tedy jedno střídání. Dani Olmo, který má asistenci u toho druhého španělského gólu. No a pak dalším hráčem, který odejde, bude Fabián Ruiz, kterého nahradí a teď si zkuste tipnout Mikel Merino, takže se možná budeme moc těšit na gól. V závěru už takhle vystřílil dva postupy. Dnes je to z jeho pohledu trochu jednodušší situace, protože Španělsko v 78. minutě vede nad Francií 2-0, kdy jde Merino na hřiště.
1: Útočník Arsenalu, záložník Barcelony, nesmírná kvalita, kterou posílá Dela Lafuente na trávník. Právě útočník Arsenalu vyhrál hlavičkový souboj a přihrává záložníkovi Barcelony. Tak si to hned dva čerství muži na trávníku vyzkoušeli. Pedri je před vápnem. Na levé straně se mu sice nabízí spoluhráč, měl by to být Baena a přihrávka k němu také letí. Pozor na to, Ferran Torres je v dobré pozici, snaží se hlavičkovat. To se mu sice podařilo, ale netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Krásná akce Španělů, nadýchaný centr někam na penaltu, kde byl útočník Barcelony Ferran Torres, ale nedokázal hlavou přesně zamířit. Rodri, 79. minuta, kapitán Španělska, držitel zlatého míče, otáčí hru ze středu hřiště, roztáčí kolotoč na levou stranu, kde je Baena a je tam také Cucurella. Nabízí se Pedri, který nekazí i v Barceloně a ani ve španělské reprezentaci. Laporte, velice jistý výkon, je otázkou, pokud by zůstal v Saudské Arábii, tedy nejvyšší soutěži, jestli by se dostal do národního týmu. Teď hájí barvy Bilba a to je španělská nejvyšší soutěž. Skvělý hlavičkový souboj mezi Upamecánem a Merinem, úspěšnější a spokojenější francouzský reprezentant, který vyhrál hlavičkový souboj a následně byl faulovaný. Takže rozehrávat budou Francouzi, Tchouaméni, po něm Čerky. Těšíme se na to, co předvede tento kouzelník ve službách Manchester City a teď momentálně francouzské reprezentace. Koundé, po něm může hrát Lacroix, Tchouaméni na levé straně Upamecano. Dva stopeři Francie si teď vyměnili svá místa. Lacroix se přesunul na pravou stranu. Skvěle si teď Hernández naběhl za zadáky Španělska, ale nepřesně přihrál. Byť v tomto momentu, v tomto okamžiku udělal maximum pro své spoluhráče, nikdo jeho záměr nepochopil. Hernández to zkoušel dát pod sebe, tam ale byl brankář Simon, který si povyběhnul a zbalil míč do svých rukavic. Vykopávat od vlastní brány bude brankář Simon, už se tak také stalo. 80. minuta, Pedri vede míč na útočnou polovinu, Španělé vedou 2-0.
2: Ale ze zadu se o něj postaral Tchouaméni, jenže ten v zápětí znovu trefuje Pedriho, takže Francie nemůže rozvíjet akci dopředu, ale bude vhazovat. Už jsou hodně nervózní fanoušci na tribunách Dallasského stadionu, opravdu architektonického skvostu sportovního. No a teď tedy Cucurella tam postavil klasický strom Čerkymu, ale hlavní rozhodčí Barton ukazuje, hrajte, prostě jste se srazili, oba dva na to máte stejnou vinu. A tak se pokračuje ve hře, jenže teď Baena ztratil míč, ale další nepřesná přihrávka. Čerky chtěl prostrčit u středové čáry na malém prostoru na zabíhajícího Dembeleho. No, ten míč skončil v zámezí a francouzští fanoušci, jak vidíme ze záběru, stále víc kroutí hlavami. Didier Deschamps se občerstuje. Teď se mi zdálo, že už trochu rezignovaně máchl rukou. Nechce se mi tomu věřit u tohohle velkého bojovníka, ať už na hřišti nebo na střídačce jako u trenéra, ale samozřejmě ještě věří. Jenže času už je málo, 1.80. minuta. Španělé se drží na útočné polovině, i když teď Ferran Torres špatně zahrál do zámezí. Stále to na malém prostoru a navíc blíž brance Francie to Španělům jednoznačně vyhovuje. Didier Deschamps stále volá na svoje hráče, ale ti znovu zkazili tu rychlou rozehrávku, jenže teď mohou děkovat Lapartovi. Dlouhý balon za obranu, tam běží Meňa, tedy Mbappé, ale výborně vyběhl Unai Simon, ale Doué má šanci střílet do prázdné branky, jenže Unai Simon se vrátil. No a teď nezvládl Doué tuhle situaci s jeho kopací technikou. Výborná práce Unai Simona, dlouhý balón za obranu, ten odskočil od země. Simon hlavičkoval ze svého pohledu do pravé strany. Tam byl připravený Doué, ale neudělal oblouček. Trefil vracejícího se Unai Simona, který si pak míč sebral. Tak Francouzi to jistě budou ještě zkoušet, ale to zakončení je prostě bídné. To musíme říct na rovinu v tomhle utkání. Právě teď Doué se snažil probít po levé straně. Poro zůstává ležet na trávníku, ale hlavní rozhodčí Barton ukazuje, pokračujte ve hře. A taky před vápnem Mbappé nabíjí na střed pole. Tchouaméni prodlužuje do pravé strany, vedle vápna Koundé. Centruje před branku. Laporte teď netrefil míč, ale pomohl mu Kubarsí. Španělé teď odkopli míč jen trochu tak znovu zedál od pokutového území. A Francouzi jsou znovu u ní. Doué přihrává na Théa Hernándeze, který se tam srazil s Unaiem Simonem. Ivan Barton ukazuje, že to byl stejný souboj od všech, že tam byli ve stejnou chvíli, alespoň v první chvíli se mi tak zdála ta jeho gestikulace. No a Unai Simon zůstává ležet na trávníku a drží se někde kolem oka. Nebylo to úplně dobře vidět, jestli Théo Hernández tam došlápl. Teď to my tady možná uvidíme líp. Unai Simon tam vletěl, ale Théo Hernández, chce se mi říct, že tam nešel nijak brutálně, on prostě kopl do balónu. Tohle byl prostě běžný souboj a gólman musí s takovýmhle soubojem počítat. Navíc se mi zdá, že Theo Hernández ani netrefil Unai Simona do obličeje, ale spíš do rukou. Takže 83. minuta, Francie se teď snaží, co může, ale ke gólu to zatím nevede. Stále prohrává se Španělskem 0-2, no a Španělé budou střídat. Na hřiště přijde Nico Williams, velká hvězda, společně s Jamalem toho minulého mistrovství Evropy, a připravený je také Marcos Llorente. Z hrací plochy za malou chvíli odejde Alex Baena, no a také Pedro Porro půjde dolů ze hřiště. Ten tam před malou chvílí ležel, toho pak Francouzi využili k tomu nebezpečnému protiútoku. Takže Baena, který byl hodně vidět, a Pedro Porro, který byl vidět ještě víc, protože v 58. minutě zvýšil vedení Španělska na 2-0, končí. No a Nico Williams a Marcos Llorente na hřišti.
1: Francouzi tuším, že by měli zahrávat rohový kop. Nejsem si úplně jistý, kdo z fotbalistů, ať už Hernández anebo Simon, se jako poslední dotkl míče. Tak opak je pravdou. Byl to Hernández, tedy francouzský fotbalista, který zakopl balón do autu. Pokračovat tak mohou Španělé. Dlouhý nákop na útočnou polovinu, kde ale svádí souboj Torres nedovoleně s jedním z bránících hráčů Francie. Takže pokračovat budou fotbalisté, které trénuje Didier Deschamps. 84. minuta, ten čas se opravdu krátí v té předchozí situaci, kterou jsme pro vás komentovali ve vysílání Radiožurnálu Sport, kdy zakončoval Due, tak alespoň naskočila jednička Francouzů do kolonky střely na branku. Ano, opravdu, tento pokus se považoval jako střelu mezi tři tyče. 85. minuta, času málo na to vyrovnat, a nebo třeba dát tři góly. Kdo ví, Španělé totiž vedou v semifinále mistrovství světa 2-0 nad Francouzi. Teďko ne, přihrávka na Kundého nepřesná, Lacroix musí spěchat za míčem, protože proti němu vystartoval Jamal, krásná zasekávačka, kterou nám předvedl obránce Crystal Palace, po něm Hernández, nabízí se mu sice Tchouaméni, ale přihrávka letí spíše na Lacroix, který otáčí hru na pravou stranu, tam by měl operovat Čerky, proti němu se postavil Williams, souboj jeden proti jednomu, ale Čerky není odvážný, vrací zpátky, Upamecano, nabízí se mu Tchouaméni, přihrávka k němu také letí. Středopolař Francouzů má spoustu času na rozehrávku, Due, patička na Dembeleho, který umí obejít jednoho, ale i klidně dva bránící hráče, a navíc byl faulovaný. Kapitán Španělska Rodri se prosvinil proti pravidlům v 86. minutě. To budou Francouzi, kteří budou zahrávat zajímavou standardní situaci, ale prohrávají 0-2.
2: Bude to z levé strany pravou nohou Dembele. Připomeňme, že jeden velký obrat podobný už tady zvládli na šampionátu Belgičani proti Senegalu, kdy z 0-2 v 85. minutě stavu dokázali otočit tenhle zápas a nakonec postoupit. Teď ale se stále Francouzi nedostávají od poloviny hřiště. Tam to zkouší Čerky, dobře napadaný Pedrim, ale nakonec se ho zbavil. Postupuje k vápnu, oblouček za obranu, ale ten je příliš dlouhý. Zdá se mi, že Mbappé už nemá síly. Ani Dembele tam neběžel a Due zůstal přilepený u lajny, takže Unai Simon si bez problémů běží s míčem do malého vápna. No a teď tam do něj skočil Mbappé a tohle by klidně mohla být červená karta pro Mbappého. Těžko říct, jestli tomu Unai Simon nějak nepřidal, ale teď frustrovaný Mbappé tam naskočil do Unai Simona. Uvidíme to z opakovaného záběru. No tak dost tak hrozné to nebylo, ale Mbappé tam přece jenom rukou zasáhl Unai Simona do obličeje, nedošlápl na něj. Z toho prvního pohledu to vypadalo nebezpečnější a horší, než to nakonec bylo, ale tahle žlutá karta úplně oprávněná a frustrace Kyliana Mbappého, nic jiného. 87. minuta, Francie totiž prohrává se Španělskem 0-2.
1: Není se čemu divit, Kylian Mbappé a celá Francie přijeli do Severní Ameriky a Mexika bojovat o zlaté medaile a teď už se mi zdá, že i sami Francouzi tuší, že budou bojovat pouze a jen o bronz. Ale nepředbíhejme, 87. minuta, Francouzi prohrávají se Španělskem 0-2. Simon, jeho dlouhý nákop na útočnou polovinu ve výskoku Merino. Útočník londýnského Arsenalu vyhrál hlavičkový souboj, ale míč nadrazil pouze nad sebe, takže repete pro tohoto vytáhlého útočníka. A nakonec out. Due vhazuje, přihrávka na střed hřiště, kde operuje Tchouaméni, ten to úplně nezvládnul, takže napravit, co zkazil středopolař, musí obránce Upamecano. Krásně si teď svou hrudí, Šerky sklepnul míč na trávník, po něm může hrát Kunde, na pravé straně Dembele, Cherky. Má to dobře připravené, pouští se do situace jeden proti třem, Dembele využije toho, že se míč odrazil k němu, tady je Due, nabízí se mu Hernandez, Due postupuje sám a byl faulovaný. Lamine Yamal v krátkém sledu po druhé fauluje, nejdříve to byl Kylian Mbappé a teď to byl Due, tak to je taky krásný zápis pro Lamina Yamala, který se dost zlepšil ve druhém poločase, ale také jsme na něj zvyklí v dresu katalánské Barcelony na mnohem lepší výkon. Může to být jedna z posledních možností pro svěřence trenéra Didiera Deschampse v 88. minutě, jak ještě zdramatizovat semifinále mistrovství světa, které posloucháte na digitální stanici Radiožurnál Sport. Francouzi zahrávají standardní situaci volný přímý kop, vlastně je to na vápně, kdybyste stáli v bráně Španělska, kde stojí Unai Simon, hodně doprava, byste se museli posunout míč takřka až na roh velkého vápna. Kylian Mbappé se rozebíhá a pálí, jeho rána končí 5 metrů nad břevnem Španělska, které vede 2-0 nad Francií.
2: No a my za malou chvíli půjdeme také na 89. minuta, Španělsko stále vede nad Francií 2-0, byť se Francouzi snaží, tak do nějakých jasných příležitostí se probíjí jen velice málo a zřídka Španělé to dlouho chráli chytře, teď se přece jenom chvílemi nechávají trochu zatlačit před malou chvílí málem faul, ale teď Španělé naopak v útoku, Lamine Yamal na pravé straně vedle pokutového území, motá tam protihráče, zasekávačka, zbavuje se Théa Hernandeze, ten ho postrčil hlavně. Hlavní rozhodčí Barton ukazuje, že tohle penalta nebude, byť tam tedy Théo Hernandez máchal rukama, jak mohl a poslal evidentně Yamala na zem, ale tohle se asi pískat nebude. Yamal se snažil odslonit Théa Hernandeze, no ten do něj se navezl tělem, tohle penalta podle všeho nebude, pokud do celé situace nezasáhne ještě VAR, ale velké problémy měl Théo Hernandez s Laminem Yamalem, který tedy v tomhle utkání moc vidět nebyl. Ale vidět ani nebyla francouzská ofenziva, protože těch přímých šancí bylo velice málo, naopak hodně nepřesností. Teď se to pokusí Francouzi změnit už v 90. minutě, prohrávají se Španělskem 0-2, ale Kone tam běhá ze předu dozadu a Španělé ho prostě k vlastnímu vápnu nepustí. No a francouzská reprezentace na polovině hřiště, Španělé se přesouvají v takovém souvislém bloku, okamžitě torpédově vyrážejí na přihrávající Francouze, když tam se teď kombinace povedla. Cherky dává do pokutového území, Mbappé se snažil dostat zakončení. A výborná práce Kukurey, který to boutně slaví teď ve vlastní vápně. Ještě roh, rychle Francouzi ho rozehráli. Due je ze strany v pokutovém území. Nabíjí Dembelému, ten centruje do pokutového území. Španělsko odlavičkovává pryč. Tam je ještě připravený teď Kunde. Kunde dává vedle vápna na pravé straně Mbappého. Ten se snaží prosadit přes Kukureju, centruje. Laporte nadrazil tenhle balón. Tam si ho zpracovává v pokutovém území Kone. Teď jsou Španělé hodně zatlačeni. Už první ze 7 minut do vlastního pokutového území. Ale zatím nepustili Francouze ke střele. Vedou 2-0, centr Koného, ten se snáší k brance, propadává a bude z toho odkop od španělské branky. Španělé se objímají, mají blízko k finále mistrovství světa. Teď už ve druhé ze 7 nastavených minut vedou nad Francií 2-0. Konec zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: 7 minut nad rámec těch 90 nastavil hlavní sudí semifinále mistrovství světa, toho úvodního, které pro vás komentujeme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Simon, španělský brankář, nakopává po tom, co míč skončil v autu, na útočnou polovinu. Na koho jiného než na Merina, ten vyhrál hlavičkový souboj a sklepává pro Pedriho. Yamal, po něm Pedri. Krásná kombinace mezi těmito dvěma šikuly z Barcelony, dvěma mistry La Ligy, po něm také může hrát stoper Cubarsí a to je další vlastně super talent La Masie, tedy akademie katalánského klubu. Laporte se uchýlil k dlouhému nákopu na útočnou polovinu, tam je Kunde, který ne, že by úplně vyhrál hlavičkový souboj, on prostě vyhrál hlavičku a přihrál Williamsovi, ale to je soupeř. Tady už je Merino, který se snaží dostat s míčem na střed hřiště, to se mu daří. Pedri přímo ve středovém kruhu, to už se hraje druhá nastavená minuta ze 7. Krásná přihrávka na Yamala, který se snaží řekněme, uvolnit a obejít Hernandéze, ale jako v předchozím případě se mu ten nedaří. Pochvalme levého obránce Francie, jak si zatím počíná s megastar Španělska. Pozor, Lacroix si trošičku zahrává ve vlastním vápně, ale i on je jistý, přihrávka na Chouameniho. Tak Francouzi se nadechují k jednomu z posledních útoků a ženou se za vyrovnáním, ale pozor, oni musí dát dva góly, protože prohrávají se Španělskem 0-2. Tady je Mbappé, který asi nebyl v offsideu, možná by se také situace zkoumala u videa a teď už o míč přichází Kukurea, mu jej odkopl Pedri ve třetí minutě ze sedmi v nastavení druhého poločasu, kombinuje se Španěli, kteří vedou 2-0.
2: A Španělsko hraje pěkně dozadu, Llorente, Pedri, Jamal, Francouzi běhají, ale jako kdyby tahali řepu, k míči se dostat prostě nemůžou, takže řepu nevytáhnou. Navíc teď Kone fauloval Rodrio a pak mu doslova, když Rodri seděl na zemi, tak si mu sedl Kone za krk. Francouzům se to tedy vůbec nelíbilo, že to byl nedovolený zákrok, naopak chtěli, aby bylo odpískáno to, že Rodri kryje míč pod nohama, no a všechno to sledují Xavi, Casillas, Sergio Ramos, Puyol, velké legendy španělského fotbalu na tribuně v Dallasu. Španělé teď rozehráli nepřesný, ale křížný balón na Nico Williamse. Jenže Koundé chybuje a tak Nico Williams dostává druhou příležitost, aby si na polovině hřiště zahrál s míčem. Teď tam točí Chouameniho, dává zpátky na Pedroho. Ne, Španělé jsou v pohodě, Rodri ve středovém kruhu, přeběhl jen středovou čáru a rychle zpátky na Pedriho, Kubarsí, znovu Rodri do lajny na Jamala. Španělé hrají to, co potřebují, už nechtějí prostě připustit ani žádný nápor francouzského týmu. Se hraje čtvrtá ze sedmi nastavených minut semifinále fotbalového mistrovství světa. Španělsko míří za postupem do finále, vede nad Francií 2-0 a i když teď zvolil dlouhý nákop, tak Upamecano chybuje, tam prostrkává teď Ferran Torres na Nika Williamse, k tomu se ale Upamecano dokázal vrátit. Už je Nico Williams ve vápně, střílí z velkého úhlu. No a možná trochu vystrašil teď golmana Meňána, který asi čekal spíš přihrávku po zemi před bránu, ale Nico Williams z těžkého úhlu netrefil branku a narval ten míč jen do boční sítě, ale kousek za tyčí. Francouzi rychle rozehráli, ale nemohou se dostat za polovinu hřiště, navíc Llorente se teď vložil do jejich rozehrávky, takže z toho bude jen autové vazování, ale už out Théa Hernandéze. Mbappé posouvá čerky, už je před vápnem na pravé straně, rozbíhá se mu Dembele si zasekává míč, střílí, ale jen do rukavic připraveného golmana Unai Simona, který se ani nemusel hnout. Tenhle obstřel, kdy si Dembele zasekl míč na levou nohu a z levé strany přes Kukureju chtěl zmást Unai Simona. To se nezdařilo, španělský brankář chytá a v páté ze sedmi minut už na tribunách brečí malé francouzské děti, protože jejich reprezentace prohrává se Španělskem 0-2 a už se nezatržitelně blíží jejich konec, teď myslím postupových nadějí do finále.
1: Dvě střely vyprodukovali Francouzi na branku Španělska, ale zatímco Francouzi mají 0% úspěšnost, tak Španělé ti jsou 100%. Dvě střely, dva góly a po zásluze vedou 2-0. Už jenom 120 sekund do konce úvodního semifinále mistrovství světa, jak už to několikrát zmiňoval kolega Mirko Vasič, Španělé hrají v pohodě, kombinují, nikam se neženou, vlastně tak nějak točí Francouze, kteří neví, co mají dělat. Čerky přichází o míč, je před ním Kukureja a to je takový obrázek, který jsme sledovali vlastně v průběhu 90 minut. Pedri si míč zpracuje na středu hřiště, obhodí si Lacroa a přihraje Kukurejovi. Teď Jamal, ten se ještě může pustit do individuální akce, krásně nasadil jestličky duému, od něj se míč odrazil do autu, pokračovat budou znovu Španělé, kteří už tuší, že jsou velice, velice blízko k tomu, aby si na mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku v roce 2026 zahráli finále, nebo chcete-li poslední zápas celého turnaje. Jamal je před vápnem Francie, zasekává míč, pouští se proti dvěma bránícím hráčům Francie, no a zcela pochopitelně o míč přichází. Jedna minuta do konce, Španělsko-Francie 2-0.
2: Due u středové čáry zkouší to dlouhým křížným balónem doprava, kde je Dembele. Dembele si krásně zpracoval tuhle dlouhou přihrávku, ale před ním je Kukureja, stahuje se tam také Merino. Dembele ale pokračuje v pohybu, střela, kterou vyráží Unai Simon. Dal si na ní pozor, protože Dembele šel přece jenom víc ke koncové čáře, ale Francouzi ještě mají balón a jsou před pokutovým územím. Tam je Due. Due dává zpátky na Mbappého, tento zkouší obstřelem, ale tahle jeho rána ze záklonu nemohla snad ani zamířit nikam jinam než nad branku a už jen posledních 30 sekund. dělí Španěli od postupu do finále mistrovství světa. No a Luis de la Fuente už si plácá s hráči na střídačce a s realizačním týmem. Už i španělští fanoušci to tuší a mávají vlajkami nad hlavou. Za to ti francouzští jsou hodně skleslí. Asi si tam gratulují k tomu, že to nebyl špatný šampionát, ale zlato na něm nebude. Hlavní rozhodčí Barton ještě nechává pokračovat ve hře po španělském odkopu Theo Hernandez. A je konec, Španělsko se raduje, postupuje do finále mistrovství světa, když Francii poráží 2-0. Trefil se v prvním poločase Ojar Zábal z penalty ve 22. minutě, když předtím Deň udělal takovou klukovinu, nadrazil si míč na hlavou, otáčel se zády do hřiště, přiletl tam Jamal. Toho Deň skopl, no a Ojar Zábal bezpečně proměnil levou nohou křížným balónem do horní poloviny branky. Gólman Meňa nedostal šanci. No a pak v 58. minutě krásná narážečka Olmo z hranice vápna prostrčil na zabíjícího Pedra Pora a ten nedal francouzskému brankáři v 58. minutě šanci. Španělsko určitě lepší výkon, Francouzi se prostě hledali a ta jejich útočná síla pro tohle semifinále zmizela.
1: Přenos na Radiožurnálu Sport ještě nekončí, užijte si dozvuky mistrovství světa a pochopitelně se na vás těšíme u přímého přenosu třeba ze semifinále mezi Argentinou a Anglií. Přejeme vám hezký večer.
2: Hezký večer.
0: Hezký večer, teď už můžu popřát také expertovi Radiožurnálu Sport Pavlu Horvátovi.
3: Dobrý večer.
0: Pavle, 2-0 zvítězilo Španělsko nad Francií. Jednoduchá otázka, možná se složitější odpovědi, čím bylo lepší?
3: Tak je jasný, že musíme říct, že to je zasloužené.
0: Možná se složitější odpovědi, čím bylo lepší?
3: Tak je jasný, že musíme říct, že to je zasloužený, že vlastně eliminoval.

0: Jo, samozřejmě hodně to ovlivnil ten první gól, ta chyba, bavili jsme se o tom v tom poločasovém hodnocení, ten první gól fakt jako určí ráz toho zápasu, Španělé jsou fantastický v držení míče a to ukazovali a samozřejmě ten druhý gól to jenom podpořil, jo, ale rozhodl to ten první gól, ta obrovská chyba Diněho.
1: Když už Pavel Horváth zmínil druhý gól, tak u něj se musíme zastavit. Vstřelil ho v 58. minutě Poro po krásné narážečce s Olmem. Najednou se objevil tenhle španělský obránce sám před brankářem Meňánem. Dokázal ho obstřelit. Hodnocení Pavla Horvátha.
0: No, tak krásná akce, samozřejmě nastoupil Doué, který se nezachytil s tím hráčem, můžeme polemizovat, jestli to měl být on nebo někdo další z Francouzů, ale Poro vypával úplně sám a Olmo tohle to má tu předfinální, finální fázi, ty poslední tohoto řešení vlastně vidí, co se stane za dvě vteřiny, kam ten hráč míří a myslím si, že i s faulem Upamecana našel Pora úplně bezpečně a tento skvěle proměnil, takže to byla krásná akce, tam nikdo nemohl spolehat ani na offside, protože prostě šel z hloubky toho pole a skvělá akce, završená krásným gólem, který to definitivně rozřešil.
1: Španělé pak dali ještě jeden krásný gól, ale o nějakých 15-20 cm byl Jamal v offsideu. Byť se to vlastně nakonec nepočítalo, tak dá se říct, že to dokreslilo i to, že Španělé prostě byli ve větší pohodě než Francouzi.
0: No, tak dalo se s tím počítat, ono za stavu 2-0 úplně není na co čekat a z pohledu Francouzů asi bylo jedno, jestli ten zápas končí 0-3, 0-4, tam prostě museli vsadit na ofenzivu, což se vlastně ani opravdu nedá, protože Španělé výborně bránili a drželi balón a to, že mají dopředu tyhle ty nebezpeční hráče, to platí pořád. Já musím říct, že jsem opravdu překvapený, že jsem tohle nečekal od Španělů, ten výkon byl vlastně dokonalej.
1: To říká Pavel Horváth, který teď bude čekat stejně jako my další, kdo nastoupí proti Španělsku ve finále. Rozhodne se zítra v 21 hodin, začne druhé semifinále mezi Argentinou a Anglií. Ty budeš spolukomentátorem přímého přenosu, tak na koho to vidíš?
0: No tak já teda musím říct, že dneska jsem překvapený spíš mile, já jsem typoval Španělé, že vyhrajou šampionát a přál bych si finále Španělsko-Anglie, protože bych to přál obou těm týmům a myslím si, že Argentina i vzhledem k tomu, že to vyhrála minulý rok a musím říct, že vnímám takovou jako mezi fanouškama takovou trošku, ne averzi, ale trošku to, že Argentina má pomoc rozhodčích, já úplně toho nejsem příznivec, ale musím říct, že některé ty výroky byly podivné, tak bych to přál Španělsku nebo Anglii a když už teda bylo tohle finále, tak Anglii.
1: Tak se necháme překvapit, jestli to dopadne podle předpokladů Pavla Horvátha, kterého znovu uslyšíte na Radiožurnálu Sport zítra ráno. Tak se těšíme, Pavle, a přejeme dobrou noc.
0: Hezký večer, naslyšenou.
1: A ještě nás samozřejmě zajímá, jak to vypadá na jihu Španělska, kde celý večer trávil s fotbalem náš kolega ze zahraniční redakce Pavel Novák. Tak i tebe ještě jednou zdravím a jak to tedy na místě je?
2: Pěkný večer z La Linea de la Concepción. Dá se říct, že tady se v ulicích slaví, jsou slyšet píšťalky, vuvuzely, právě odcházejí fanoušci z těch restaurací, z hospod, z předzahrádek, kde sledovali ten zápas a při tom druhém gólu zase výbuch nadšení a potom, když už se blížil celý zápas ke konci, tak dá se říct, že odpočítávali a nakonec velikánský potlesk a velké nadšení a teď už se tady ty hospůdky vyprazňují a lidé míří z centra pravděpodobně domů. Zkusím je ještě sledovat. Teď jsem zaslechl dělbuch, tak je možné, že se ještě někde shromáždí a ještě někde budou nějak bouřlivě slavit.
1: No, čekal bych právě po postupu do finále, že by to mohlo být bouřlivé. Na druhou stranu je všední den, tak možná, že dostane přednost spánek před zítřejším odchodem do práce.
2: No, tak vzhledem k tomu, jak Španělé žijí, tak oni vydrží dost dlouho do noci vlastně ponocovat, potom ráno ano, musí brzy vstát, ale potom si dají odpoledne siestu a jdou třeba do práce zase někdy na pátou a pracují třeba do 7, do 8 hodin, aby zase potom mohli večer se jít ven bavit, takže oni mají trošku jiný rytmus, takže si troufám říct, zkusím sledovat ten DAF, až skončíme, jestli ještě někde se sejdou a někde budou slavit, typuju, že půjdou na pláž a tam ještě bude ta oslava pokračovat, protože to nadšení tady s vlajkami i dokonce

0: Starší lidé, řekněme důchodového věku, tady šli s vlaječkami na klobouku a s píšťalkami, takže tady se to fanouškovství, dá se říct, bere od malých dětí až po seniorní generaci.
1: Každopádně na nedělní 21. hodinu večer mají španělští fanoušci program jasný, budou sledovat svůj národní tým ve finále mistrovství světa a je tedy jenom otázkou, jestli proti Anglii nebo Argentině. Ze Španělska se přihlásil Pavel Novák, moc krát děkujeme a i tobě dobrou noc.
0: Pěkný večer, dobrou noc.
1: A samozřejmě na Radiožurnálu Sport vám i zítřejší semifinále mistrovství světa mezi dvěma zmiňovanými velmocemi Anglií a Argentinou nabídneme v přímém přenosu. Jedním z komentátorů bude i zmiňovaný Pavel Horvát, tak si to nenechte ujít a samozřejmě poslouchejte Radiožurnál Sport i dál. Teď vám nabídneme reprízu dnešní čisté hry Martina Procházky, jako obvykle to určitě stálo za to, tak zůstaňte s námi a poslouchejte dál Radiožurnál Sport.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Krásný den, milí posluchači, je tu další Čistá hra Martina Procházky, letní prázdninová, tedy s hostem Martina Procházku samozřejmě vítám srdečně, dobrý den.
4: Hezký den.
3: Vítám taky Petra Kadeřábka, který není tím hostem, ale je naším milým kolegou, zlatým hochem, nejen tedy z mistrovství v Praze. Petře, vítej.
5: Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. A Martine, prosím, jestli bys představil svého hosta.
4: Dnešním hostem je, bych řekl, mladý talentovaný hráč, který si prošel vlastně cestou tím, že odešel do Švédska, byl u Hoty Vejvody v Lidingu a jmenuje se Jiří Pospíšil.
3: Jiří, vítejte, dobrý den.
6: Dobré dopoledne.
5: Tak. Je tady největší.
3: Ano, pokud nás sledujete na YouTube, tak Jiří Procházka má parametry tedy opravdu
5: Pospíšil,
3: slovutné.
5: Teď si je dal dohromady.
3: Omlouvám se, Jiří Pospíšil. Já už jsem měl...
4: Rád bych ty parametry měl já, ale já zdaleka nemám.
3: Ne, já jsem už měl v hlavě další téma, že jak se nastupuje nakladně s tímhle příjmením, třeba do hokejového manšaftu, protože František Pospíšil si myslím, že dost výrazné jméno kladenské historie.
6: Rozhodně výrazný jméno, ale a ani mi to nikdo nepřipomněl, že bych jako měl být nějaký jeho
3: následovník.
6: Ale...
3: Tak možná těžší to měl Martin Procházka, následovník tady Martina Procházky, taky vlastně muž, který spojil svou kariéru se Spartou anebo s hokejovým Kladnem. Myslím toho teď od mladšího Martine tvého.
4: Je to tak, no, nevím, jestli to měl těžší, ale zas měl mnohem jiné parametry, než jsem měl já. Takže když já jsem vlastně s ním i začínal, nebo on s námi začínal, si pamatuju, když Martin Procházka přišel do Kladna, tak už si myslím, že v té době jsem říkal, že to bude velmi kvalitní hráč. Kladno si ho nechtělo svým způsobem nějak pohlídat, podepsat. Proto hodně hrál v Litoměřicích, myslím, velkou dlouhou kariéru, ale postupem času si tu cestu dokladno našel a dá se říct, že teďka tam je vlastně stálým hráčem A týmu.
3: Jiří Pospíšil, když jsme byli u těch parametrů, tak 192 cm to sedí?
6: Nesedí, ještě jsem narost o pár cm, takže mám 194.
3: To jste narost takhle jako, protože jsem to četl někde na internetech.
6: No, přesně tak, tam jsou trošku ještě zastaralí ty.
3: A 99 kilo, tak asi záleží kdy, ne?
6: Taky nesedí. A teďka už mám přesných 105 kilo.
3: 105 kilo, ale především asi svalové hmoty.
6: No,
3: na vás
6: něco takový, ano.
3: A bylo to od jak živa takhle u vás?
6: A
3: co si narostlý
6: tak,
3: jako?
6: No, co si tak pamatuju, tak mi to všichni říkali, že jako narůstám hodně, kde beru ty svaly, ale zůstalo mi to, no, zatím.
4: Já to mohu potvrdit, já znám Jirku od 15 let, kdy jsem vlastně byl nakladně v pozici trenéra a měl jsem ho ještě s kolegou v dorostu, tak už patřil k těm silnějším hráčům, takovým těm jakoby opravdu velmi dobrou postavu, ale měl jsem možnost být včera s Jirkou Veslanem na ledě a když jsem přišel do kabiny, tak se otevřely dveře a tam stála taková obrovská almara, já jsem dal takhle hlavu nahoru a říkám, to není možný. Kde jsi to vzal tady to obrovská, prostě já mu říkal Robocop v té chvíli, protože tady jsem ho viděl, on byl vlastně samozřejmě jenom v kraťasech, byl do půl těla, takže jsem říkal, to není možný. Tak to je obrovská horda svalu, výborně natrénovaný, nabitý, takže myslím, že já bych ho určitě v rohu nechtěl potkat jako bývalý hráč, protože myslím, že bych okamžitě inkasoval takovou ránu. Neříkám, že za nás nebyli takový hráči, byli taky takový, ale myslím si, že těch 105 kilo jako si myslím, že bych nechtěl potkat.
5: Ještě kinetická energie, tak je to pořád žádná rána asi do toho mantenu, ale když jsme u těch kilogramů, Jiří, ono to samozřejmě pomáhá v osobních soubojích, ale nevadí to někdy, protože někdy i ta hmotnost a vlastně i to osvalení může být třeba na škodu.
6: Samozřejmě, že je to i jak je to prospěšný potom jakoby v osobních soubojích, tak je to pak někdy limitující, co se týče rychlosti, nebo samozřejmě dochází mi rychlejš kyslí, přece jenom ty svaly to prostě spotřebují, ale snažím se kvůli tomu prostě natrénovat jakoby ty svaly co nejvíc, aby jsem vydržel jakoby samozřejmě. No. Ale co třeba jsme dělali teďka testy, tak jsem měl, myslím si, že nějaký 9,6% tuku, takže pro mě je to už velmi malá hodnota a vlastně já bych ani níž prostě jít stejně nemohl. Hmm.
3: No tak jsme si představili parametry Jiřího Pospíšila a dnešní Čistou hru můžeme brát jako takové představení cesty hokejisty, který je velmi mladý, do toho profi hokeje, tak pojďme na to. Pokud sedí tohle, že 17. července oslavíte 21. tak jsem tady poprvé správně dneska.
6: Ano, správně.
3: Ano, výborně. Tak mám první zářez, děkuji. Rodák Stuchlovic, který začíná s hokejem, kde?
6: Na Kladně. Na Kladně, HC Kladno.
3: HC Kladno. A máte tam spojitost právě, jak říká Martin Procházka, že vás vedl tedy, takže v mládeži Kladna jste působil někdy do dorostu zhruba?
6: Ne, právě že v mládeži Kladna jsem působil někdy do půlky čtvrté třídy, kdy potom jsem se rozhodl odejít na Spartu, vlastně kam jsem ze začátku hostoval a potom někdy v šesté třídě přestoupil. Mm-hmm.
3: Jak se na to koukali nakladně? On Martina, vím, že to není úplně jako adresa, kam by se odcházelo třeba s Pugetem.
6: No samozřejmě, že na to nebyl úplně jako nadšený v tu dobu, já jsem to tolik nevnímal, samozřejmě všechno za mě řešil táta, ale jakoby byl to krok, který jsme viděli jako potřebný, protože přece jenom nakladně nebyl takový tým vlastně, aby jsem ještě se dokázal tolik zlepšovat.
5: A jak bylo to zázemí, protože nakladně je hokejová třída na základní škole 12. Nevím, jestli tam jste chodil vlastně v tom kladenském do čtvrté třídy, dejme tomu, i když ona bývá až později. A jak to bylo třeba spojení právě v mládeži Sparty a škola? Jestli tam jste chodil třeba do té hokejové školy?
6: Ne, a vlastně do školy jsem vždycky chodil v mých rodných Tuchlovicích, vlastně, takže tam jsem vystudoval základní školu a byli vždycky hrozně nápomocní k tomu, že jsem prostě nedocházel tak často, vlastně měl jsem velkou absenci, ale vystudoval jsem jakoby poměrně i ze skýma známkou, takže myslím si, že docela to šlo i takhle spojit s tím hokejem. Hmm.
3: No a co při tom rozvoji pro vás bylo důležité? Abyste prostě vytrval, takže jste se pak k tomu se dostal třeba do zámoří nebo do zahraničí vůbec? To třeba pro vás byl určující nějakou personou takhle?
6: No personou, i když samozřejmě nehrál hokej, tak vždycky byl persona můj táta prostě a díky tomu, jako, a jaký je to člověk a to. Ale vlastně hnal mě samozřejmě vždycky dopředu a celá moje rodina, aby vlastně trénoval jsem jakoby navíc, vlastně chodil jsem na individuální tréninky a dojížděl jsem prostě na tréninky, kde to šlo, jezdil jsem na mezinárodní turné a vlastně to bylo určitě taky hodně velká část, proč jakoby jsem se tak dokázal zlepšit. Hmm.
3: A nějakým způsobem systematicky jste cítil, že to probíhá ta výchova i z hlediska třeba toho klubu, ve kterém jste působil, že ta výchova tam takhle fungovala, anebo to spíš individuální pak snažení?
6: Samozřejmě z klubu potom, když jsem přešel na Spartu, tak tam těch tréninků bylo o něco víc, takže byla možnost se zlepšovat jako větší, ale myslím si, že pořád jakoby nedostatečná, že prostě musel to člověk dohánět tou individuální schopností vlastně dojíždět někam na další tréninky prostě.
3: Hmm. A to je možná ten teď neblahý i jako současný stav nejen hokeje, ale obecně sportu, Martine, protože když ty si vyrůstal a opravdu bavíme se o útlém věku, tak to, že by si někdo třeba v úvozovkách pronajal nebo koupil služby nějakého skills coache, to nebývalo, vy jste to měli všechno asi od klubu, ne?
4: My jsme to právě neměli, žádný tady ty schlskou, žádný individuální tréninky za nás, za mé kariéry. Ale musím říct, že když jsem pak končil kariéru, tak už to tady bylo rozběhlé, už to spousta hráčů některých dělali, ty individuální tréninky. A já jsem tomu nebyl nikdy moc jako nakloněný. Já jsem říkal, že vlastně ten hráč jako ano, něco dělá na individuální tréninku, ale potom jde do toho týmu a tam je se spoluhráčem a je to kolektivní sport. Ale postupem času jsem přišel na to, že opravdu to má jako efekt, má to smysl ty individuální tréninky. Není to už jenom z toho důvodu, že nechci to říct ani, že dobře, tak jsou za to nějaké finanční ohodnocení. Ale máte čas na toho jednoho individuálního hráče. Když máte dva, tak pořád máte možnost na tom tréninku nebo na tom individuálu je sledovat. To znamená, že vy tam vidíte, máte čas na to vidět prostě i ty chybičky, nebo i to, co dělá dobře, nebo prostě úplně tam něco změnit. Jirka tomu, že potvrdím, jsem takhle chodili spolu pár roku, když byl ve Švédsku, když vždycky přijel jako na tu jarní část sem na jaro léto, tak jsme na pár letech byli a vidíte, jak ten hráč střílí, vidíte, v jaký pozici, jestli má se snížit třeba při golfovém úderu, když střílí z voleje, nebo prostě různý varianty, je tam toho spousty. A opravdu na těch individuálních tréninkcích se to dá zlepšovat, protože těch pokus tam vystřílí, jak to potvrdí, mnohem víc než na tom tréninku. Takový určitě u nás nejznámější individuální trenér je Duda. Mm-hmm. Radek Duda, tady to opravdu, jako by, když jsem se byl pojel na některých jeho trénincích, tak opravdu to je efektivní, když se to dělá úplně na 100%, on tam je hodně razantní na těch tréninkách a ty kluci si to pochvalují, že opravdu se zlepšují. Takže je to určitě to v dnešní době, je to velmi moderní a myslím, že to je správná cesta. Když ten hráč je talentovaný, má určitý tréninkové jednotky v klubu, tak potom, když si k tomu přidá ještě nějaký individuály a jsou dobře vedený, tak ten hráč se dokáže zlepšit prostě, nebo odmazat nějaké chyby, které dělá. Hmm.
3: A mluví se o tom, že je třeba pro mládež nedostatek ledu, tak musel jste hodně objíždět třeba své bydliště i třeba do daleka, abyste našel někde plac?
6: No, přesně tak to bylo. Vlastně jezdil jsem například i do Hořovic, což byla třeba hodina cesty, nebo do Nymburka se jezdilo. A prostě kde zrovna byly vlastně buď ty individuální tréninky s nějakýma skills coachema, anebo kde byla ta možnost prostě najít ten let navíc. No.
3: A je to hodně cesta osamoceného, teď to jako řeknu trošku dramaticky, bojovníka, který si prostě jde vyšlapanou cestičkou pouze sám, nebo jste měl kolem sebe nějaké spoluhráče, kamarády, kteří to absolvovali taky a podporovali jste se, protože dokážu si představit, že sám pořád makat jako není úplně snadné.
6: A samozřejmě hodně lidí vlastně tak to volí, takže si k sobě bere další hráče. Já jsem teda v tu dobu tak jsem někoho vedle sebe jako moc neměl. Samozřejmě na těch individuálních tréninkách, tak už jsem se s většíma hráčema znal, takže už vlastně v tu chvíli jsem tam v podstatě nechodil sám, ale jako nějak jsem to necítil, že bych jako prostě byl jako jen tak individuálně prostě osamostatněný, prostě bylo to, nebyl to takový problém pro mě. Hmm.
3: A teď si chci zeptat, Martina, kdy se krystalizuje ta daná pozice, kterou pak člověk hraje třeba v tom dospělém hokeji, jak se tohle vyvíjí u té úplné útlé mládeže, bavíme se tady, že Jiří tedy po čtvrté a půl třídě odešel do Sparty z Kladna, ale v kolika letech se to trošku začíná tříbit, jako asi chápu, že nebudeš chodit do brány, když jsi teda určený do pole, ale možná se to nějak prolíná ty pozice.
4: No. Zase, já budu mluvit z té pozice, když to bylo dřív. Dřív to tam bylo skoro jasně daný, že když si od nějakého mladších žáků hrál někdo v obraně, tak se už jakoby v podstatě zůstal v té na té pozici obránce a útočník byl v útoku. Málo kdy se to vyměňovalo, musel tam přijít něco třeba, že by úplně extrémně se ten hráč změnil, ale v dnešní době, a je to hodně dobře zase, je to, dá se to prolínat. Myslím si, že do takového toho dorostu, myslím si, že to i bylo potvrzené, že do dorostu, do nějakého toho 15-16 let se klidně dají ty pozice i střídat. Myslím si, že pak už je tam určitá ta specializace, že by to bylo dobrý už jako toho hráče nějakým způsobem vypiplat si do pozice útočníka, obránce. Ale do té doby by se to možná mělo i střídat, aby si opravdu našli ty své pozice. Já nevím, jak to měl Jirka, ale moji si od začátku to měl, že si byl jenom v útoku, nebo jste vás dávali do obrany.
6: Já jsem byl teda od začátku jenom v útoku. Snad maximálně, když jsme hráli ještě na malý hřiště, tak 3-3, tak když trenér nechtěl, aby jsme dostali góla, tak jsem šel v podstatě ještě na obránce, ale to jsem spíš chytal puky, než abych někoho bránil.
3: No, ne, takže s tou postavou ten obránce by taky měl určité výhody možná, když před bránou, když se pere útočník, tak to asi taky. Do obrany vás to prostě nějakým způsobem ani samotného netáhlo?
6: Ani ne, vlastně díky tomu, že jsem fakt toho útočníka hrál celou dobu, tak vlastně ani mě to ani nikdy nenapadlo, že by jsem mohl hrát toho obránce.
5: Nejsou kontraproduktivní, Martin o tom mluvil, i Jiří, vlastně ty individuální tréninky potom s tím, co si ten hráč přenese do těch tréninků do klubu, protože už jsem se také setkal vlastně s tím, že ten skills coach de facto kecel, když takhle řeknu, do práce tomu trenérovi v tom klubu, že vlastně učil něco jiného, co ten trenér pak v klubu potom hráči požadoval.
4: Musím říct, že jsem se s tím, ne já úplně tolik, ale setkal jsem se s názory právě některých trenérů, že se jim to moc nelíbí, když chodí právě ještě jako ty rodiče, když prostě tlačí své děti na ty individuální tréninky. Jde o to, co tam na těch individuálních tréninkách dělají. Jako jestli my třeba jsme shodili Jirkou speciálně vyloženě jenom třeba na zakončování, na střelbu. To si myslím, že by žádnému trenérovi nemělo vadit, protože to není nic, že bych učil něco úplně jiného nebo jinak bruslit, nebo to, ale opravdu jenom prostě zdokonalovat to zakončení, tu střelbu. Takže my jsme pracovali, dá se říct, v podstatě jenom na zakončení na střelbě, minimum nějakých věcí, co se týkalo bruslení, spíš možná nějakých cvičení, variant vyjetí z rohu, prostě jít do té razance, jít do té střely, kam střílet, dát si do hlavy, že je dobrý střílet prostě třeba jenom do jednoho místa, pak to zkoušet do druhého místa, aby ten hráč prostě se dal do hlavy, že nejde na branku a jenom to tam jako se říká neplivne, no, že tam prostě jenom vystřelí a neví ani kam střílí. A to si myslím, že to jsou, od toho jsou právě ty individuální tréninky. Takže já jsem se snažil, když jsem to takhle poslouchal od některých těch trenérů, tak jsem se jim snažil vysvětlit, že ten individuální trénink, pokud je zaměřený na nějaké takové zlepšení, tak je v pořádku. Pokud by to mělo být, že najednou budu tomu hráči říkat úplně si, no tohle to nedělej, a tady to nedělej, a tady to dělá špatně a neposlouchej toho trenéra, tak to ne, to si myslím, že je špatně a samozřejmě potom by tam došlo k tomu, že by to mohlo být právě problémový. Ale tady v té fázi si myslím, že by to nemělo být, mělo by to být pozitivní, jak to pro toho hráče, tak i pro ten klub, protože vlastně on se zlepšuje pro ten tým, že jo, pro ten klub.
5: A pak Jiří Pospíšil, který byl na individuálním tréninku u Martina Procházky, přijede k Otovi Vejvodovi a ten mu řekne, co tě to ten Prochy učil?
4: To já nevím, jestli tohle říká, to musí říct Jirka.
3: Dostáváme se k tomu, ano. Ale jenom připomenu, že hostem Čisté hry Martina Procházky je odchovanec kladenského a spartianského hokeje Jiří Pospíšil. Rok 2020, covidová pandemie zahýbala s mnohými životy, ať už z hlediska třeba vztahu, ale i z hlediska profesí. A myslím, že narušila i spoustu sportovních kariér, protože to člověk ani nedomýšlí, kdo třeba všechno nemohl trénovat, provozovat to řemeslo, kterému se chce v budoucnu věnovat. A myslím, že se to týká i vás, když jste hrál tehdy za juniorku a soutěže vlastně dvě za sebou byly nějakým způsobem znehodnoceny, ať už byly přerušeny nebo úplně zrušeny. Je to tak?
6: Přesně tak. Vlastně během covidu vlastně dohráli jsme sezonu, pak se všechno zavřelo. Vlastně začaly se zavírat kraje a potom měla začít nová sezóna a vlastně všichni se ptali, jako jak to bude, jestli se rozjede nebo to, ale nakonec se rozhodlo, že se teda zavřou stadiony, přestalo se trénovat a to byla ta doba, kdy vlastně mě i zároveň přišla nabídka pro to, aby jsem šel trénovat do Švédska a vlastně díky tomu vlastně ten covid mi k tomu dopomohl, vlastně, že jsem se dostal do Švédska, kde se vlastně stále trénovalo a všechny stadiony byly otevřeny a vlastně měl jsem tam tu možnost.
3: Hmm. A kdo vám ji poslal, tu nabídku?
6: Trenér Alex Černík v tu dobu vlastně z nějakého švédského týmu Flemingsberg. Hmm.
3: Ale mluvili jsme o tom, že jste se setkal taky s Otakarem Vejvodou, který tady nedávno byl taky hostem Čisté hry Martina Procházky. To bylo tedy ne už ve Flemingsbergu, ale později jsem pochopil.
6: Přesně tak, to bylo o rok později. Vlastně ten první rok ve Flemingsbergu a přece jenom covid zasáhl i Švédsko, samozřejmě trénovalo se, ale nehrála se žádná liga, takže vlastně to byl v podstatě jenom tréninkový rok a měli jsme snad jenom 4 nebo 5 zápasů, než všechno zavřeli. A potom ten další rok vlastně tak jsem se snažil dostat, jelikož jsem přestupoval už do U18, tak jsem se chtěl dostat jako do té nejvyšší ligy a právě Otakar Vejvoda tak vedl tým, který vlastně hrál tu nejvyšší ligu a vlastně šel jsem tam na tryout a povedlo se mi tam dostat.
3: Hmm. A co říkal na to, co vás naučil Martin Procházka? Že to je jeho bývalý spoluhráč z kladenské i reprezentační Blue Line.
6: Určitě poznal backendovou kličku, kterou jsem ukázal potom na tréninku.
4: No, je pravda, že jsme na ní taky pracovali.
3: Backendová klička byla fakt a ty tady si říkal, hele.
4: Ne, je pravda, že jsme na ní taky trošičku zkoušeli zapracovat, protože Jirka hraje jako já, pozici drží úhol jako napravo, takže se to tomu i nabízí. V podstatě veškeré ty střelby nebo vlastně to moje myšlení, když jsem zakončoval, tak jsem se mu snažil dávat do hlavy, takže myslím si, že ta Vejvoda ve Švédsku nemohl nic proti tomu vlastně říkat, protože to jsme byli oba dva praváci a Ota je taky pravák, takže myslím si, že to pochopil všechno.
3: Hmm. Vy jste v rozhovoru pro Hokej.cz v září 2024 mluvil o panu Vejvodovi v kontextu, že vám hodně pomohl v rozvoji, že vám dával prostor, za což jste mu vděčný. To znamená prostor tedy na trénincích, že se vám i konkrétně individuálně věnoval, nebo jste to myslel spíš třeba i v zápasech?
6: Myslel jsem to tady zrovna konkrétně v zápasech, vlastně, kdy prostě měl jsem tam hodně hratýho prostoru, hrál jsem přesilovky, hrál jsem snad první, druhou lineu, takže vlastně ten rok byl určitě u mě znát, že prostě byl velmi prospěšný, ale zároveň i co se týče ve Švédsku vlastně je hrozný rozdíl v tom, že prostě ty ledy tam jsou, vlastně je tam ta možnost prostě chodit na ty ledy, takže my jsme měli třeba za den klidně možnost jít 3 hodiny na led, že vlastně ráno byl nějaký skills training, vlastně, což vedl zrovna o ta Vejvoda, vlastně, kde se nám věnoval trošku víc individuálně, potom tak jsme měli možnost jít na volný led, kdy vlastně jakmile ve švédské hale prostě se netrénuje, že tam není nikdo objednaný na ledě, tak tam můžete jít zadarmo si prostě jen tak zabruslit. Takže vlastně tam my jsme chodili s klukama vlastně jen tak si zahrát 3x3 hokej vlastně, ale jsou to hodiny, co se sčítají prostě na ledě, takže to je hodně znát. A potom byl prostě večer a potom týmový trénink.
4: Jo, já jsem si chtěl zeptat, no, teď jsme u těch tréninkách, ale jaké to bylo pro tebe vlastně na tom začátku tam, protože jsi říkal, že jsi tam jel původně jenom jako kvůli tréninku, nakonec tam zůstal, takže jsi tam musel teda dostat do nějakého, nějaké rodiny, bydlet někde. Já to samozřejmě vím, ale já bych řekl, abys to řekl posluchačům, jaký to byly začátky, protože asi není nic úplně jednoduchého najednou prostě v 15 letech, 16 letech se sebrat a odejít do Švédska a začít tam žít.
6: Doslova si to pamatuju, vlastně, když jsem tam odjížděl, tak jak jsem přišel ze školy a táta vlastně za mnou přišel, že tak chceš do toho Švédska a říkám, tak to zkusíme teda. Takže vlastně doslova jsme se další den sebrali a jeli jsme karavanem vlastně do Švédska, aby jsme si tam přivezli všechny věci. A tým teda byl velmi nápomocný, že mi zařídil teda nějakou rodinu vlastně, kde byl taky trenér z toho týmu, kam jsem chodil. Takže u nich jsem nějakou dobu bydlel, ty mi zároveň vařili, takže vlastně to byla taky taková hlavní věc, kterou vlastně jsme chtěli, aby mi vlastně vyvařovali, protože v 15 letech přece jenom samozřejmě bych sem asi o stravu nebyl úplně schopný se starat sám. Takže to bylo takový, no vlastně od nich jen hezký, že mi to zařídili. A co se týče jako týmu vlastně, tak tam bylo docela dost i nějakých Čechů nebo Slováků, myslím si, že ve 4 nebo v 5 jsme tam byli, takže to pro mě bylo docela taky příjemný, že jsem si mohl popovídat a takhle i česky.
5: No a jazyková vybavenost, vlastně v rodině se mluvilo jak anglicky, nebo jste se učil švédsky?
6: Tam se mluvilo naštěstí anglicky a ve Švédsku je taková možnost, že vlastně anglicky mluví skoro každý, takže ta švédština pro mě nebyla tak důležitá se naučit, ale přece jenom ta angličtina pro mě byla ze začátku trošku oříšek. Dělal jsem nějaké rozdílové zkoušky do školy, že jsem se chtěl dostat do anglické a ty jsem neudělal, takže přece jenom ze začátku jsem se v tom trošku trápil.
5: No a jak to bylo tedy ze studiem?
6: Se studiem to bylo tak, že než jsem odcházel do Švédska, tak mě bylo 15 let, já jsem dělal březnu přijímačky na střední školu, dostal jsem se na nějaké gymnázium, na 2 gymnázia, vlastně šel jsem normálně na prezenční studium, tam jsem nastoupil, ale bohužel na co jsem odjel, tak jsem to musel přerušit a ten rok jsem vlastně měl takovou pauzu vlastně ve školství, prostě nechodil jsem nikam, chtěl jsem se dostat do té anglické školy, to se bohužel nepovedlo a potom další rok jsem dělal znova přijímačky a už jsem se dostal na dálkovou školu, kam vlastně jsem docházel celé 4 roky vlastně.
3: A to bylo teda v angličtině, jo, to studium?
6: Ne, to bylo česká normálně tedy dálková škola.
3: Jo, na dálku, takhle, to jsem nepochopil, dobře. Takže vy jste tam byl jako Čech, ale co by teenager, takže ve velmi útlém věku. Vnímal jste kolem sebe prostředí, že jste tam cizinec, nebo to tam člověk nepocítí, že ti Švédi jsou třeba v tomhle otevření?
6: A co bylo ten tým, tak ten byl v tom samozřejmě otevřený, ale tak jako kdekoliv člověk jde samozřejmě po Švédsku, tak pořád je jenom cizinec, trošku turista, ale...
3: Jak byste vidět ještě?
6: V tu dobu jsem ještě tak nebyl samozřejmě, ale tolik to člověk nepociťuje zase.
3: Jo. Dobře, no a mě pak zajímá to, jakým způsobem se třeba vyvíjí to angažmá z hlediska budoucnosti, jestli jste mluvil s někým nebo přemýšlel sám o tom, že byste tam mohl zůstat i proniknout, třeba zkusit proniknout do profi hokeje, to bylo?
6: Potom vlastně, potom co jsem strávil rok v Lidingu, tak se mi povedlo znovu dostat ještě v podstatě, řekněme, do lepšího týmu vlastně, do AIK, a kde jsem strávil další rok a už jsem popravdě přemýšlel, že by jsem vlastně tam zůstal o něco díl, ale měl jsem taky v hlavě nějakou možnost, že by jsem chtěl jít hrát na univerzitu do Ameriky a vlastně využil jsem tady té možnosti a šel jsem rád do Ameriky. No.
3: Takže to pak následoval přesun, tady jsem koukal do poznámek, kdy v roce 2022 nebo 2023 jste šel do Ameriky.
6: Jo.
3: Do zámořské soutěže. Do té, vlastně to byla nějaká, myslím, soutěž, ta druhá úroveň severoamerické a americké juniorky, ne?
6: Přesně tak.
3: No a tam jste chodil do školy vysloveně?
6: Ne, to jsem pořád dělal ještě školu z Česka, tu dálkovou.
3: Jasně, to byla střední škola. Tady mě zaujalo teda, dostali jsme se do Severní Ameriky, je s tím Petr Kadeřábek a Martin Procházka v pohodě, nebo jste chtěli ještě nějakým způsobem Švédsko trefit?
5: No klidně si to veď, jak potřebuješ.
3: Já jsem se chtěl zeptat, Jiří Pospíšil tedy v Severní Americe Northeast Generals, v té severoamerické hokejové lize a 37 odehraných zápasů, to znamená, to byla vlastně úroveň hráčů kolem vašeho věku, nebo tam byli i starší?
6: A tam jsem byl jako prvoročák v juniorce, takže tam byli o 2 roky starší vlastně hráči, se kterými hrál.
3: Ale relativně jste se nebál, ne? Víte, na co narážím? 98 číslo. No. Z té minuty, že jste do toho šel po hlavě.
6: Tak samozřejmě vlastně už tu dobu jsem měl nějakou strukturu, vlastně, kterou vlastně trenér chtěl, aby jsem využíval, a prostě a přece jenom tam, kam jsem šel do té ligy, tak a kohokoliv se zeptáte, tak vědí, že je to prostě tvrdá liga, že se tam skoro každý zápas prostě někdo pere, a vlastně je to trošku jako ta kultura toho, takže vlastně jsem se do toho musel trochu angažovat.
3: Ne, tak jak Martin Procházka třeba na tohle kouká, ten vývoj opravdu mladého hokejisty, když je nejprve v českých klubech, pak ve švédských a pak teda jde do dost jiného prostředí do Ameriky.
4: No já to budu říkat v tom příběhu toho Jirky. My jsme byli v kontaktu spolu, já jsem věděl samozřejmě, jakým směrem jde, i jsem mu říkal, ano, jdi tam, zkus to tam rok, uvidíš, jak to bude fungovat. Samozřejmě ta konkurence, o které Jirka právě mluvil, že jak tam hrajou ty tři ročníky, tak je to obrovský těžký se tam prosadit, už jenom o tom, kolik tam je ta základ, kolik tam těch hráčů je. A pak jsme řešili ten další rok, kdy Jirka měl možnost tam pokračovat dál ten další rok, ale z nějakého důvodu se rozhodlo být zpátky, protože říkal, že ta konkurence prostě je tak veliká, že je těžký se tam prosazovat, a proto se vrátil domů. Ale tak já si myslím, že tohle je jedna z těch variant, když ten hráč se rozhodne prostě jít tou cestou do toho Švédska, tam zjistí tu nějakou tu kulturu, naučí se ten řeč, naučí se vlastně o sebe starat, o samostatní se, no a pak to může jít zkusit právě až i do toho zámoří, jo, do té juniorky. A teď tam je o tom, kolik tam dostanete prostoru, jaký dostanete tým, jakou dostanete šanci. A když to není úplně ono, když víte, že na těch zápasů není tolik, protože vím, že Jirka mi říkal, že třeba některé zápasy hrál, někdy jel s týmem, nehrál, záleželo tam prostě, že opravdu ty trenéři to tam mají, ta konkurence je veliká, no tak ono potom, když tam už tolik nehrajete, tak je lepší se prostě vrátit zpátky a snažit se ujít tou cestou zpátky sem do Čech. To si myslím zase, že se potvrdilo, protože Jirka se vrátil z té potom do cestu do zámoří a šel vlastně tady do Litoměřic.
3: Ale stejně mě zajímá v té Severní Americe, jak probíhá třeba komunikace ve chvíli, kdy nejste spokojený a víte, že byste možná tam ještě chtěl strávit nějaký čas, jestli jste neskoušel nějaké cesty dostat se třeba do jiného týmu, do té organizace, jak se to říká moderně, jestli byla vůbec taková možnost.
6: A popravdě jsem ani neskoušel vlastně se dostat do jiného týmu. Já jsem byl docela spokojený vlastně v tom týmu, co jsem byl. Co se týče hokeje vlastně, tak samozřejmě, že jsem cítil, že by jsem byl radši, kdyby jsem měl to vytížení větší, ale přece jenom jsem byl prvoročák, takže vlastně jsem pořád chápal, že vlastně toho prostoru nemůžu dostávat tolik. A v té Severní Americe se to přece jenom hraje na ty nejstarší vlastně, aby prostě ty nejstarší se mohli dostat potom na univerzitu a vlastně snaží se jakoby prodat. Vlastně ten tým se potom jakoby pyšní tím, kolik hráčů dostane vlastně na tu univerzitní ligu, a vlastně to je pro ně to nejdůležitější vlastně, takže snaží se, když už tam hráč jde vlastně, tak prostě snaží se s ním pracovat vlastně po celé ty tři roky, aby ve třetím roce byl schopný prostě být připravený na tu univerzitu. Což vlastně já jsem naprosto chápal a myslel jsem si, že by jsem tam i zůstal jakoby dále, ale co nevadilo, ale jakoby, co mě nenaplňovalo, tak byl ten takový život okolo v té Americe. Nevím, jestli jsem zrovna přišel do špatného klubu, ale prostě skončil trénink, měl jsem se jakoby dostal domů, ale měl jsem potom, řekněme, 5-6 hodin jakoby nic nedělání. Vlastně neměl jsem co dělat. Kromě školy, kterou jsem byl schopný třeba udělat za 2 hodiny, tak potom vlastně si akorát tak navařit, ale vlastně byl jsem zavřený pořád doma. Takže mě to tak jako nenaplňovalo, takže jsem si říkal, že kdyby byla ta možnost dostat se zpátky do Česka, takže bych ji určitě vzal. A takže jsem šel na teda do Litoměřic a tam mi teda nabídli vlastně místo a pro mě to bylo v tu chvíli jako rozhodnuto, že prostě půjdu zpátky.
3: Abychom to jenom ještě pro posluchače upřesnili, ten systém a prolínání těch soutěží směrem pak vzhůru v Severní Americe je tedy daleko složitější, hlubší. To znamená, že vy kdybyste třeba tady z Northeast Generals se dostal o patro výš, tak teprve jste na té univerzitní úrovni a z té se pak třeba dá dostat do nějaké té AHL a pak teprve výš. Takže to jsou třeba 3 patra, 4 patra ještě nad tím hokejistou.
6: Přesně tak. Vlastně, kdyby jsem to tak počítal, vlastně, tak by to bylo dalších minimálně 6 let, než bych byl schopný se dostat do profesionálního hokeje vlastně z té Ameriky, vlastně, což byla pro mě už jako hodně dlouhá doba, co by jsem tam musel zůstat.
5: Tak bavíme se pořád o věku středoškoláka a ono dostat se potom na tu vysokou školu. Tohle bylo možná to, co jakoby bylo na těch vážkách, že prostě tady by se dalo i vystudovat, tady by se ještě dalo hrát hokej vlastně při tom studiu, ale lepší je teda vrátit se domů a vlastně věnovat se tomu hokeji naplno.
6: Samozřejmě vlastně tam hrát na té univerzitě, tak vlastně člověk roste nejenom jakoby osobně, ale i hokejově, protože tam je ta úroveň vlastně strašně vysoká na té univerzitě. Takže o to jsem i stál jako tam hrát ten hokej, ale prostě byla to už v tu chvíli hrozně dlouhá doba, co by jsem tam musel zůstat a bez toho, aniž by jsem se vrátil domů. No.
5: Mně napadá totiž, že si vlastně ta cesta do zahraničí nepřišla moc brzy. Že odejít 16, že jo, do Švédska, pak ještě jako středoškolák jít do Ameriky a mít před sebou, jako vidět tu cestu přes vysokoškolské studio, pak do AHL, dejme tomu do NHL, tak kdyby člověk tohle udělal ve 20, tak vlastně si to zkrátil. Nebylo to moc brzo? A teď si to asi nevyčítáte v 21, asi se ohlížet za životem a bilancovat je asi nesmysl, ale když se směje.
6: Ne, určitě jakoby v tu chvíli jsem to promýšlel hrozně dlouho, ty kroky vlastně, co budu dělat teda, a asi bych neměnil nic, jako jak jsem to udělal. A co se týče toho, že by to bylo moc brzo, samozřejmě v těch 15 je to poměrně brzo, ale samozřejmě pak jsem si vybudoval mnohem větší základnu třeba v tom Švédsku vlastně, takže byl o mě už potom i z těch švédských týmů jakoby větší zájem, protože přece jenom, když tam přijde člověk jako první rok a myslel by si, že se dostane do týmu do 20 a jako druhoročák vlastně, tak a skoro vlastně žádný tým prostě po něm nešáhne. Vlastně musí mít už něco za sebou prostě odehráno, aby vlastně ten švédský tým vůbec po něm šáhnul.
5: Jak velké to bylo město vlastně v té Americe? Vy jste tam šel ze Stockholmu?
6: Ze Stockholmu a šel jsem kousek od Bostonu, snad 40 minut od Bostonu, Attleboro se to jmenovalo.
5: A bylo to malinké?
6: Poměrně malinké. Vlastně ono člověk, když jel autem, tak baráky nikdy neskončily, takže já jsem vlastně ani nevěděl, kde to město skončilo. To bylo takový vlastně, že když se tam chtěl člověk projít, tak vlastně maximálně tak po chodníkách vedle silnice, ale vlastně jinak bylo to takový předměstní post, no, v podstatě. No.
5: Takže vlastně takové české Litoměřice.
6: V podstatě. No.
3: Tak my se s Jiřím Pospíšilem do Česka zase vracíme v Čisté hře Martina Procházky.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Hostem Martina Procházky v Čisté hře je hokejový útočník Jiří Pospíšil, roční narození 2005, za chvilku oslaví 21. narozeniny, který se tedy v roce 2024 dostal zpátky ze zahraničních cest do Česka a konkrétně do Prahy, do Sparty, je to
6: ano,
3: tak?
6: Ano, správně.
3: Do juniorky Sparty, kde vás vedl Tomáš Netík, bývalý skvělý útočník nejen tedy spartianského mužstva. Znáš ho třeba ze svého dětství?
6: Tomáše Netíka, ne, vlastně potkával jsem ho na Spartě, když jsem ještě tam hrával, ale vlastně neznal jsem se s ním jako osobně.
3: Juniorka Sparty jsem koukal, že v roce 23 byla mistrem extraligy, vy jste tam přišel vlastně rok a něco poté, výkonnostně z hlediska toho, jak tam vypadala třeba ta úroveň, byl to pro vás jaký skok, nebo jaká odlišnost, pokud nějaká?
6: Když vlastně jsem tam přišel, tak to bylo s tím, že vlastně už jsem byl snad druhoročák vlastně v juniorce a samozřejmě jakoby je to znát, že prostě v Americe je trošku kvalitnější ta soutěž, ale přece jenom to nasazení a vlastně ty kluci prostě všichni si jdou za tím samým, takže vlastně a o nic lehčí to nebylo.
3: Tak o té juniorce se, Petře, mluví, ne, o těch juniorských soutěžích, jestli třeba jí nehraje tu extraligu moc týmu. Že to bývá dost velké téma taky poslední.
5: A velká odbočka.
3: No, ne, jako ale, že ta kvalita se občas rozmělňuje, tak si říkám, jako že člověk občas narazí právě na tohle, ale na druhou stranu asi hrát za juniorky Sparty.
5: Kvalita se rozmělňuje, ale pořád ten těch týmů, třeba 5-6 týmů, opravdu to je výborný hokej. To se někdy běž na obzvlášť playoff juniorky podívat, protože opravdu se na to dá dívat a to nemluvím jenom o extralize, ale třeba i o playoff první ligy. Ten boj o návrat do té extraligy, to je opravdu, je to juniorský hokej. Nejde na to koukat jakoby na seniorského pohledu, ale právě mě zajímá to, jak Jiří Pospíšil vnímal to, že v té Americe asi si neodpočinul v nějakém zápase, protože tam je to na úrovni de facto srovnatelné všechny ty týmy. Tady přece jenom v té juniorské extralize, ano, když hrajete prostě s těmi nejlepšími, tak je to možná vyšší než v té Americe, ale jaké to bylo vlastně hrát potom proti tomu chvostu z té extraligy?
6: To si myslím, že je to prostě pořád to samé. Jakoby je to člověk, pokud nenastoupí do těchto zápasů, obzvlášť vlastně s plným nasazením, tak většinou to dopadlo tak, že vlastně jsme byli překvapení v druhé třetině, že hrajeme 3-3 nebo prohráváme 3-2, že vlastně pokud to trošku jenom člověk podcenil, vlastně, tak to vždycky se to ukázalo v tom zápase, takže vlastně do každého zápasu já jsem šel prostě naplno a bylo mi jako docela jedno, proti komu hraju.
3: No a to prolínání pak do Ačka třeba, Martine, tak bavili jsme se, ty když jsi byl na Kladně, tak to nějakým způsobem asi fungovalo. Dneska to vidím až jak to mají těžké ti odchovanci. Já si pamatuju teda, protože jsem u toho tehdy byl, když Sparta hrála v juniorské extralize finále s Třincem, který vedl tehdy pan Varadě v roce 2016, tak tam později se snad do extraligy dostali Jiří Černoch a myslím, že tam byl ještě Petr Kalina a Martin Procházka, tvůj jmenovat, kterého jsme zmiňovali. Ale přece jenom nemám úplně pocit, že by to bylo tak jednoduché, že prostě hraješ tam, tak tam za pár let zase skončíš to Ačku.
4: Určitě to v dnešní době to nemá jednoduchý, ty kluci z té juniorky. Já myslím, že některé týmy velmi dobře spolupracují s juniorkou, že prostě jsou schopni ty hráče z juniorky si brát, ať je to Liberec, ať je to Plzeň a takovýhle týmy, ty dávají prostě prostor mladým hráčům. Karlovy Vary, hodně vyhlášený tým, který dává prostor hráčům z juniorky. Ale pak jsou zase týmy, které prostě nedávají vůbec tím klukům šanci, sahají do zahraničí, se o tom bavili před dnešní čistou hrou, že nám to vlastně potvrdil i minule bývalý manažer Litvínova Tomáš Vrábel, který říkal, že vlastně jakoby Litvínov nespolupracuje ani s juniorkou, že vlastně pořád koukají do zahraničí. A mi to přijde hrozná škoda, protože já si myslím, že právě je tady spousta tady těch talentovaných kluků, který mají okolo tohohle věku, který jsou na hraně z toho juniorského věku, ale když ten prostor nedostanou, no tak je to pro ně hrozně těžké se tam dostat potom do toho Ačka. A myslím, že to je jednodušší v tom, že já jsem říkal, nám spousta kluků, které byly starší, odešli prvním rokem do ciziny po revoluci, takže nám udělali volno, dá se říct, sváčku. My jsme dostali spousta kluků mladých, jsme tam dostali prostor, takže jsme to měli jednodušší, nebo jsme měli to štěstí na to, že v té době to takhle bylo, ale v dnešní době opravdu ty hráči z New Yorky, když to řeknu, tak mají minimální šanci se dostat do toho háčka, takže pak je pro ně ta přechodná stanice jít do nižšího týmu, jako právě mluvíme o Litoměřicích, kteří výborně spolupracují se Spartou, a pak je tam ta návaznost, že ty trenéři mají ty hráče v podstatě na očích. To si myslím, že je přesně případ Jirky, že on vlastně jakoby je hodně vidět v Litoměřicích, hráči, trenéři Sparty ho hodně sledují a je tam možnost právě si ho kdykoliv vzít, proto jak říkal Jirka, dvoucestná smlouva a může pendlovat mezi Litoměřicemi a Spartou, a už to vlastně v loňské sezóně to bylo tak, že už vlastně mnohem více času dostal ve Spartě v těch zápasech.
3: Ale už v březnu 2025 při té vaší vlastně první návratové sezóně jste si zahrál debutové utkání na východě Čech, pamatujete si to?
6: Ano.
3: 92 to bylo, ne?
6: Myslím si, že 92. No.
3: A v centimetru ještě, z té jedničky teda.
6: Ne, vlastně to bylo jakoby pro mě už super zážitek, ještě trošku na konec té sezony vlastně, kdy měla už Sparta jistou pozici v tabulce vlastně snad výherní, takže vlastně byla ta možnost prostě si tam zahrát a já jsem si to naprosto užil. No.
3: A přišel mail, jo, nebo zavolali, pojedeš s náma
5: SMS-ka.
3: SMS-ka,
6: no, doslova, myslím si, že volal. Vlastně v tu dobu to tam řídil pan Patrik Martinez, vlastně tak dělal skauta mezi Spartou a Litoměřicema, takže vlastně ten řídil ten přechod těch hráčů vlastně mezi jednotlivými týmy, takže vlastně ten mi zavolal, že se mám hlásit na Spartě a ten další den. A vlastně takže se tam člověk prostě jenom objeví s taškou a čeká, kam si ji má dát do autobusu. No.
3: Jo. Ale je to takové, že asi tuší, že pak zase tu tašku vezme a půjde na nějaký čas pryč.
6: Přesně tak, je to zase s tím, že vlastně většinou se člověk pak zase vrací, ale jako je to možnost vlastně třeba ten minulý rok vlastně, kdy na začátku roku měli Sparta hrozně moc vlastně zraněných hráčů, takže vlastně vytáhli si pár těch mladých vlastně a byla možnost vlastně, že se tam zůstal třeba 2-3 týdny v kuse.
3: A to pak asi je rozdíl i pro ten rozvoj, ne? V tom tréninku s Níváčkem. Člověk třeba přestává vykat, asi spoluhráčů ne.
6: Naštěstí jsem vykat nikomu nemusel, kromě trenéru, ale samozřejmě,
5: že na tom netrval třeba takový Michal Řepík.
6: Ze začátku jsem se toho bál, ale naštěstí to po mně nechtěl. Ale samozřejmě je to neskutečný rozdíl vlastně. Když vlastně tady byla řeč o té juniorce, vlastně přechod do Ačka, tak je to vlastně z extraligy juniorů do extraligy české vlastně seniorské soutěže, vlastně tak je to strašný skok. A proto ten mezikrok vlastně alespoň do té maxaligy nebo do té první ligy vlastně, tak je dost důležitý vlastně pro ten rozvoj toho hráče, aby si osvojil vlastně nějaký zkušenosti prostě zvyknu si na ten dospělý hokej a vlastně pak je třeba schopný vlastně přejít teprve do toho seniorského.
5: Ne, ono se o tom hrozně často mluví, že jo. To je juniorský hokej, to je seniorský hokej. V čem je to pro toho hráče? Teď to máte čerstvé, že jo, jako zažité, tak řekněte, co byl ten rozdíl pro vás?
6: Tak kromě toho vlastně, že se člověk jako cítí jinak, že je prostě mezi novýma hráčema, mezi staršíma hráčema vlastně je tam nejmladší, a tak je to mnohem rychlejší a přesnější ten hokej. Vlastně samozřejmě rychlost jakoby juniorský soutěže a seniorský vlastně tak se trošku by se dala porovnávat, ale chybí tam ta přesnost vlastně. A tam pokud vlastně v seniorském hokeji vlastně udělám, špatně si najedu, vlastně udělám trošku sebe menší chybu, tak je to hned vidět, prostě je tam otevřená vlastně nějaká možnost nebo tohle. Takže je to v tomhle to jakoby asi ten největší rozdíl, že člověk přece jenom fakt musí dbát na všechny ty detaily ohledně té hry.
3: No, vy jste si vyzkoušeli přechod mezi soutěžimi na podzim loňského roku, kdy jste tedy nastupoval za stadion Litoměřice, pak jste tam měl ty střídavé starty taky za Ačko Sparty a zahrál jste si i proti Grenoblu v Lize mistrů, kdy jste poprvé skóroval za Spartu. To jste něco platil třeba do kasy v Litoměřicích, hele, byl jsi na mezinárodní úrovni, pojď. Co?
6: V Litoměřicích ne, ale na Spartě tak mě zkásli kluci, no, takže vlastně první gol prostě je pokuta.
3: Takže je hotově, nebo?
6: buď hotově, nebo je tam QR kód na zdi, takže...
3: Dobře, tak jste to měl rovno i s tím golem. No to bylo proti Grenoblu 14. října, což je dneska tedy 9 měsíců, přesně no. Pěkný pocit, to bylo ještě v té Holešovické aréně, ne?
6: Jo, přesně tak, to se ještě hrálo v té Holešovické aréně, to bylo nějak čtvrtfinále vlastně Ligy mistrů. A já jsem do toho zápasu prostě nastoupoval vlastně s tím, že tam chci jako dát jako nejvíc a hned snad třetí střídání, myslím, že se mi povedl prostě vlastně střelit gól a ještě jako docela hezké šance, takže vlastně jsem za to strašně rád vlastně, že se mi tohle povedlo.
3: No, máte tenhle zápis, každopádně co se týče pak startu za Spartu, kouká jsem na to, řekněme, nepotkal jste se úplně s vítěznými duely za 3 body. Řešil jste to třeba?
6: Jo, taky řešil jsem to a vlastně říkal jsem si, že si nepřitahuji jenom smůlu vlastně, protože za celou dobu, co jsem byl na Spartě, tak myslím si, že jsem vyhrál možná tak jenom jednou základní hrací době. A takže doufám, že se to brzo otočí aspoň. No.
3: No, ne, tak v play-off jste myslím proti Pardubicím 2x pak vyhráli.
6: To jo.
3: To máte 2 zářezy, ale v té základní části.
5: Takže to hráš pro play-off.
3: Evidentně, ano. No, ale ještě mě zajímá věc, která se týká i vaší postavy, o čem jsme mluvili, ale i té juniorky, protože myslím, že i na webu Hokej.cz a jinde se v médiích objevila ta vaše předváneční pohodová taková šarvátka s Patrikem Marcelem, kdy jste za Litoměřice ve druhé nejvyšší soutěži, tedy v Maxalize se tam nějak chytli. Babitka docela pěkná, nebo jak to hodnotíte dneska zpětně?
6: No, řekl bych, že jako docela slušná, tam byl nějaký souboj vlastně úplně jen tak u mantinu vlastně skoro nic a Patrik Marcel nějak za mnou přijel, že jako chceš to schodit, říkám, tak jo, no.
7: Nemám problém.
6: Ale vlastně...
3: To bylo, abychom to přiblížili, ve Vsetíně první třetina právě brzo v 9. minutě stav 3-2 pro Vsetín.
6: Ano.
3: A šli jste do toho teda?
6: Šli jsme do toho, no. Nějakým způsobem se to vyhrbilo, vlastně v podstatě jsme skončili oba na zemi, ale...
3: No,
6: ale vlastně já jsem si roztrh všechny klouby na prstech a vlastně zápas jsem nedohrál.
3: Takže to bylo kvůli zranění vlastně.
6: Takže to bylo kvůli zranění.
3: Jste studali rukavice a měl jako nějak, byl neoholený, ale...
6: Mně mu nespadla helma v tom, takže já jsem si vlastně, když jsem se ho snažil praštět, tak jsem sjel po jeho helmě vlastně a roztrhl jsem si všechny ty klouby, no.
3: Ale proč jsem narážil na tu juniorku v Zámoří,
5: Martin,
3: protože...
5: Martin, jak se tváří, to si puste video, jak Martin právě teď.
7: Když jsem viděl Jirku Čela, tak bych ho nechtěl ani se ho zeptat, jestli to chce schodit.
3: Ve frotě rohlíky.
5: Tak s košíkem.
3: Ne, ale mě tam zajímá inspirace možná tím Zámořím, že jste někde pak říkal, že přece no to nebylo úplně neobvyklé v Americe vidět někoho, že se porve v té mládežnické soutěži.
6: No, přesně tak vlastně, takže v tu chvíli už aspoň jsem byl nějakou jakoby v tom sebejistotu, jako jak to asi bude vypadat, jakoby jakým způsobem se k tomu postavit. Jinak by jsem asi do toho nešel vlastně, kdybych jako nevěděl aspoň trošku
3: Takže jste měl za sebou nějakou bitku takhle třeba?
6: Měl už vlastně v Americe, jsem měl.
5: 98 trestných minulý, co tady říkal?
3: No, tak
5: jsem si že pozbíral za Hákován,
3: tam ten jako to asi, to je pravda, no.
6: Takže vlastně tam jsem měl snad už dvě nebo tři bitky a pak i vlastně jednu v juniorské soutěže tady v Česku, ale za to jsem hned dostal do disciplinární komise dva zápasy.
7: Já jsem byl v kontaktu s tátou, Jirky, vždycky, když právě mi dávali informace z zámoří, když tam se byl za Jirkou podívat, tak jsem se si ptal, tak co, jak mu to tam střílel, on říkal, no tak moc mu to nestřílel, ale pár já tam někoho chyt za ten košík. A srovnal ho k ledu takovým způsobem. Říkám to hlavně, že aspoň tady tomu.
3: Ale tak já nevím, jak se to bere v dnešní hokej, ale když Martin Procházka nastupoval, tak možná ti bodří hoši asi v rámci týmu byli vítanými, ne? Spoluhráči. Jakože takový ochránci.
7: Jo, každý tým měl vždycky aspoň jednoho takového. No. Ale tak oni se prali většinou mezi sebou, že jo? Takže to bylo takový to pravidlo. Málo kdyby, já nevím, třeba Jirka Šlek by šel proti někomu, kdo má proti němu 40 km, tak to...
3: Ale možná, že jsi věděl, že máš Jiřího Šlegra v zádech, že si na tebe třeba někdo nedovolil.
7: No, říkám, no, tak byli to takový ochránci, no, těch top hráčů, takže to k tomu takhle patřilo, ale myslím, že to i dneska, v dnešní době, taky takhle funguje teďka. Myslím si, že v každém tom týmu je nějaký takovýhle hráč, který se tam pak umí zauřadovat.
3: Ale asi Jiří Pospíšil nechce nastupovat dál v kariéře s vizitkou toho, že to je ten borec, který má se prát za spoluhráče, nebo ano?
6: No pokud by to po mně Sparta chtěla, tak já bych to milé rád přijmul. Nebo jak ne milé rád přijmul, ale pokud by to byla jakoby... Může to být vstupenka vlastně do toho seniorského hokeje, člověk si musí najít vlastně taky svoji roli vlastně a pokud bych měl obsadit tuhle vlastně, tak se na to vybavit.
5: Naším posluchačem je i Patrik Augusta, takže nový trenér pražské Sparty, tak jen houšť a víc, tak udělám cokoliv. No,
3: ale vy jste totiž taky v tom rozhovoru, který jsem tady citoval na Hokej.cz předloni, říkal, že v USA se té vaší pozici říká power forward a hrajete v těch hrozích, dokážete vybojovat puky a pak se jít před bránu třeba o ně srážet. K tomuhle dospěje člověk tou postavou nebo prostě tím určením na ledě a že mu to pak jde třeba?
6: Přesně tak, vlastně. Tak z jedné strany je to ta postava a z druhé strany hlavně prostě o tom, čem člověk jako vyniká. Jakmile do té deváté třídy vlastně se to nedá ještě tak rozlišovat, ale třeba pak už, když člověk přechází do dorostu, do juniorky, tak se člověk začne trošku rýsovat, čem je prostě lepší samozřejmě. A vím, že prostě nebudu nikdy hráč, který bude bruslit hřiště tam zpátky a neunaví se prostě. To já vlastně nemůžu být, ale vlastně můžu vynikat naopak v tom, že prostě dokážu odstranit ty hráče z předbrankového prostoru nebo práce tam tečovat puky, vlastně vybojovat puky v rohu a vlastně to je ta moje úloha v tom týmu a vlastně toho, aby jsem se měl správně držet vlastně, aby jsem se někam jako zapadnul. No.
5: No Martin Procházka, ten to měl, že jel tam. Zpátky už ne, protože tam dali gól a šli slavit.
7: Já myslím, že jsme se nejezdili dost tam a na zpátek. Ale já jsem Jirkovi taky právě říkal, že on jak se rýsoval do této postavy, když jsme chodili spolu na ten letech, se říkal, že pro tebe je ideální prostě nastupovat na takový ty střídání, kde vlítneš do rohu, vybojuješ puk, dáš do třeba spoluhráči a jdeš do té branky, tam se tam nacpěješ a tam to dorazíš. A to přesně to prostě myslím, že Jirka nějaký způsobem asi jakoby už to v něm zůstalo. A to, jak on mluvil o tom bruslení, tak ono je těžký najednou s touto postavou být nějaký ladný sklus, jo, jako mají prostě některý hráči. Takže najít ty přednosti tady v tom a to si myslím, že teďka funguje Jirkovi a jenom ať mu to pokračuje takhle, hlavně aby dostal ten prostor v tom A týmu, aby mu to takhle fungovalo. No.
5: No, Jirko, sledujete třeba, jak se tvoří ten kádr Sparty, protože pod novým trenérem, že ho tvoří se nový a třeba takovýhle hráči, je tam nějaký takový, nebo je tam volné místo právě toho hráče, který vjede do rohu, vybojuje, půjde před branku, moderní hokejista, tak další vzkaz pro Patrika.
6: Samozřejmě, že člověk vlastně sleduje, jaký typy hráčů vlastně tam jsou a jakoby já tohle moc jako rozhodovat nemůžu, ale myslím si, že v tom tohle by určitě mohla třeba jakoby Sparta ocenit, že a takovýho hráče by prostě mohli chtít. No.
3: A jak to probíhá ten proces během léta? Vy máte už přípravu tedy s týmem Ačka, s Ačkem Sparty? Teď, nebo?
6: V tuhle chvíli tak jsem měl přípravu s Ačkem Sparty. Měli jsme suchou přípravu od konce sezóny až vlastně teďka týden zpátky. Teďka jsme měli ještě malé volno, než začneme už nabíhat normálně do sezóny, jo, s tréninkama.
3: A ten tak prostor při suché přípravě jako pozná člověk, jakou má pozici v týmu během toho? Nebo
6: ne? To úplně ne. To úplně ne.
3: Až postupně pak, až půjdete na led třeba.
6: Přesně tak, až teďka budeme jakoby nastupovat na led, tak se teprve to trošku jakoby začne rozzařovat. Uvidíme, jestli si mě jako Sparta nechá teďka jako na třeba přípravné zápasy nebo tohle, ale vlastně počítám s tím, že zase třeba zavolá Patrik a Martinec nebo někdo, vlastně budu vlastně zase do Litoměřic vlastně.
5: No ale ona je možná výhoda být těch Litoměřicích, protože Litoměřice, ano, vy jste kmenový hráč Sparty, můžete jít do Sparty, ale Litoměřice spolupracují se spoustou dalších klubů, ať už je to Kladno, České Budějovice a tak dále. Je tam třeba i možnost, že by vás někdo vytáhl na hostování, nebo ta dvoucestná smlouva to vlastně neumožní?
6: To nevím, jak by přesně fungovalo. Myslím si, že úplně taková jakoby možnost není, to by se muselo domluvit už jako v tu chvíli se Spartou jako přímo, než jako aby vlastně si mě vytáhnul někdo na toho.
5: No oni ty případy byly, že jo? Třeba Petr Ton byl také kmenový hráč vlastně a šel hostovat do jiného týmu. Myslím, že Radek Gardoň šel také takhle. Martin Procházka s Ondřejem Procházkou svého času také, že jo? Protože Martin byl také kmenový hráč Sparty a pak nakonec hostoval na Kladně i s tehdy, myslím, s bratrem Ondřejem.
7: No je to tak, jak
5: který teď hraje ve Varech, kam by se Jiří Pospíšil mohl třeba v budoucnu přesunout, aby trénoval pod celou Blue Line.
6: Aby se měl už kompletní.
3: Ne, ale my se často bavíme o tom, jak mladí hráči to mají složité, jsou v nejistotě, jestli je vezme to Ačko, nebo jestli zase půjdu někam hostovat, tak byste šel do Litoměřic, kde už to znáte, ale probíhá v tomhle ohledu nějaká péče z hlediska toho vlastně mateřského klubu, který tam má vidinu možnosti zapracovat odchovance, jestli tam mají na to vyčleněné nějaké lidi, nebo jestli za vámi chodí trenéři, baví se s vámi, máš za sebou suchou přípravu, teď tě čeká volno, připrav se tohle, tamhle.
6: Tak samozřejmě ta komunikace tam je, vlastně musí být jakoby z pozice těch trenérů. A jakmile bys vlastně mi řekli, že by se měl jít jakoby do Litoměřic, tak vlastně řeknou mi k tomu samozřejmě svoje, jakoby, jaký mají ty plány nebo tohle. A vždycky je to o tom, že vlastně pak se na tu Spartu samozřejmě někdy během té sezony nejspíš jako vrátím, aspoň na nějaký zápasy doufám, ale vlastně pořád jakoby monitorují mě i v těch Litoměřicích. Vlastně není to o tom, že by mě jako jen tak jako zahodili, ale vlastně je to pořád, že je to s tou myšlenkou, aby jsem se vyhrál a dokázal se vrátit jako na tu Spartu.
3: No vám bude 21 let, to je věk, ve kterém třeba někteří ještě studují, vlastně nemají vůbec jasno o své budoucnosti. Vy máte jasno, že byste tedy šel čistě tou profidrahou hokejisty, nebo tam máte třeba ještě zkoušíte otvírat nějaká jiná vrátka?
6: Samozřejmě to by byla ta nejhezčí cesta, to by jsem jako chtěl nejvíc a vím, že to nemusí takhle dopadnout, takže vždycky mám jakoby otevřenou mysl jako i na něco jiného, takže vlastně přihlásil jsem se snad na vysokou školu někam. A na...
3: Snad. Odeslal jsem to.
6: Odeslal jsem to, uvidíme ještě, jestli mě přijmou, ale vlastně na Českou zemědělskou univerzitu, ale vlastně snažím se aspoň v tomhle jako ohledu, ještě kdyby jsem to zvládal, tak by jsem to chtěl dokončit.
3: Ne, tak jsou případy mnohých hokejistů, kteří mají za sebou třeba i delší angažmá v zámoří, v těch některých mládežnických soutěžích a pak jdou úplně jinou cestou, prostě, že tuší, že to neklaplo, tak já teda věřím, že nějakým způsobem vám to klapne, že se tam propracujete, ale asi tušíme všichni, že jak si říká, ty cesty jsou krkolomné a někdy to, Martine, úplně není snadné, viď?
7: No je to tak, ne každému se to povede, záleží samozřejmě na Jirkovi, hlavně na tom má to rozjetý výborně, bude záležet na tom prostoru, jaký dostává. I mu schvaluju to, že šel na tu výšku, protože, jak říkáš, nikdy nevíš, může se stát cokoliv, takže tohle je dobrá cesta, že se to rozjel a já budu jenom doufat to a budu věřit to, že ta šance ze Sparty přijde, protože si myslím, že takového hráče, už jsme tady zmiňovali s Petrem Kařápkem, Sparta potřebuje. A já jsem tou cestou pro to, aby tyhle ty mladí kluci dostávali ten prostor v těch A týmech. Protože je to pro ně, samozřejmě pro ten klub, to je výborná věc, když pak takového hráče si vlastně svého vypěstují.
5: A dokáže porazit Pardubice za 3 body.
3: Ano, to je pravda. To
5: byly ty zápasy v play-off, takže.
3: Ano, tak Jiří Pospíšil, který vlastně během svého života od roku 2005 mohl v uvozovkách zažít pouze 2 tituly pražské Sparty, která už bude čekat 20 let příští rok. Třeba u toho někdy taky bude přímo na ledě, že to čekání za, nevím, rok nebo za několik let ukončí. Moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry, Martina Procházky, a držíme palce, ať se daří nejen tedy vlastně v hokeji, ale i v životě.
6: Já děkuju moc krát za pozvání.
3: Moc děkuju Petru Kadeřábkovi, že přispěl tady svým dílem do mlýna a těším se zase na spolupráci v dalších pořadech Radiožurnálu Sport, Petře.
5: Naslyšenou.
3: A Martinovi Procházkovi přeju krásný den. Martine, děkuji, že jsi pozval dalšího hosta. Můžeš jenom prosím, možná, jestli už víme, příští týden, kdo by mohl dorazit, nevíme ještě. Každopádně
4: úplně hosty zveme, ale ještě úplně jasno nemáme, potřebujeme potvrzení od některých, jestli samozřejmě dovolenková, čas dovolených a ne každý teďka má tolik času, takže uvidíme, koho se nám povede příště pozvat.
3: Ano, věřím, že suchá příprava hokejistům skončila, že bude teď pokračovat brzy už to soutěžní klání. Martin Procházka to zabude glosovat. Martine, moc děkuji, měj se hezky.
4: Děkuji, naslyšenou.
3: Přejeme krásný den všem posluchačům, krásné úterý.
8: Radiožurnál je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
9: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. Dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů. Je středa 15. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
11: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
12: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pádem jsem běžel mu pomoci.
11: Na pozici rezignuje.
12: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pádem jsem běžel mu pomoci.
11: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce.

0: Chlopce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
1: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
2: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
1: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
3: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
1: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
0: Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Aktuálně rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohase Serhii Korecký.
4: Serhije Koreckého syn pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služebník lidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Višneve u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Vojenská přehlídka v centru Paříže letos patřila Ukrajině a spojencům Francie. Tisíce vojáků a stovky kusů techniky se ukázaly na bulváru Champs-Élysées. Francie si tak připomněla dobytí Bastily.
5: Vrcholem přehlídky byly stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami, které přelétly přes vítězný oblouk a pokračovaly na náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské vlajky. V ulicích Paříže sledovali podívanou tisíce lidí, další se tísnili v kavárnách a restauracích, kde defilé vysílali v televizi. Letošní přehlídka byla větší a velkolepější než v předešlých letech. Zúčastnilo se jí asi 8500 vojáků a vojaček na 300 vozidel a více než 100 letounů. Přítomné byly taky zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. A v noci se bouřky přesunou na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Dnes poledne začne 23. ročník festivalu Kalarsov Ostrava. V oblasti bývalých Vysokých Pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit

0: třeba na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
1: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem pěti desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0.
2: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal, který dal pátý gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: A v druhém semifinále se od 21 hodin českého času v Atlantě utkají Argentina a Anglie. A přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. A cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na D11 u Prahy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na 112. kilometru odklízejí následky nehody osobního auta, které narazilo do svodidel. Policie už je na místě, dejte zvýšené opatrnosti. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na výjezdu z hlavního města. Na 8. kilometru v omezení u exitu na Úvaly se projíždí pouze jedním pruhem, a to kvůli poničenému kanálu. A na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu, v obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. Jinak je provoz na hlavních tazích v Česku plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci teď oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů a přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 20 až 28 stupňů, na severu Čech naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
5: Jak se Česko angažuje v pomoci Ukrajině? Jak náročná bude poválečná obnova Rusy drancované země? Pomůže Ukrajině koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Rozhovor natáčíme po 14. hodině. Koalice ochotných je uskupení zemí, které se zavázaly k podpoře Ukrajiny bojící proti ruské agresi. Poslední setkání koalice právě skončilo v Paříži. Dospělo podle vás k něčemu významnému?
6: Dospělo, protože koalice ochotných dlouhou dobu, už v podstatě roky, fungovala především jako diplomatická, zahraničně politická platforma, kde se evropské státy někdy i s mimoevropskými partnery setkávali a plánovali, jak by měli vlastně vystupovat právě diplomaticky nebo z hlediska nějakého dalšího tlaku. Málo kdy ale přišli s konkrétním průmyslovým vývojovým projektem, tak jako právě v uplynulých dnech, respektive měsících. A to právě s prostředkem, který by měl zásadním způsobem zvýšit kapacitu Evropy na výrobu a používání vlastních prostředků protivzdušné obrany.
5: Hned se k tomu dostaneme. Koalice ochotných, kterou tedy společně vedou Francie a Velká Británie, má celkem 37 členů. Jakou roli v ní sehrává Česko, které v posledních měsících ochotou pomoci Ukrajině úplně nepřekypuje?
6: Nesehrává v tom roli vůbec žádnou, Česko. Protože prostě kdo si nezaplatí ten tiket u stolu, to prostě není součástí takovéto koalice, která společnými náklady vyvíjí něco pro celou Evropu, no tak v tom samozřejmě nehraje žádnou roli. Česko hraje roli pomoci Ukrajině z hlediska udržování toho, co už několik let úspěšně běží a co se nikomu jinému nepodařilo nahradit nebo skopírovat, tedy muniční iniciativou, ale jinak žádnou roli nehraje.
5: No a dobře, když jste se o tom zmínil, v jaké kondici teď je právě ona česká muniční iniciativa a jakým způsobem zase v ní figuruje v tuto chvíli Česko?
6: Českovní figury stále tak, jako to bylo od začátku, tedy jako hlavní integrátor a koordinátor mezi státy, které chtějí Ukrajině finančně pomoci, kam se tedy už Česko neřadí, ale pořád to koordinuje, a Ukrajinou a ukrajinskými požadavky a firmami, které dokážou to zboží, které Ukrajina potřebuje, a ty státy, které jsou donory, to chtějí zaplatit, tak prostě to nějak slídá dohromady, sehnat a odeslat do Ukrajiny. Tak to je vlastně ta koordinační role Česka. V jaké je kondici? Je v kondici ne o tolik horší, než tomu bylo loni, protože ten mechanismus je zaběhlý několik let, funguje pořád stejně a je závislý na jediné ingredienci, a to je přísun finančních prostředků. A těch se dostává méně, než by samozřejmě byl ten plný potenciál, ale na druhou stranu nedávná je schválení půjčky 60 miliard euro pro Ukrajinu na vojenskou pomoc v rámci té celkově 90 miliardové půjčky ze strany Evropské unie. Tak obsahovalo konkrétně položku i pro dělostřeleckou munici, která de facto téměř celá půjde právě na Českou muniční iniciativu. Takže významné financování v řádu nižších jednotek miliard eur má tato iniciativa i letos zajištěnou.
5: V pondělí v Paříži zároveň vznikla nová takzvaná protiraketová koalice. S jakým cílem?
6: S cílem vytvořit program evropský na vývoj a výrobu balistických střel, což je jedna z věcí, kterou prostě Evropané nejvíce postrádají. Postrádá to samozřejmě i Ukrajina, ale ta za poslední roky, za poslední dva roky de facto, udělala ohromný skok kupředu. Do té doby evropská protiraketová obrana a její raketová komponenta byla zcela závislá na Spojených státech. Proto i vlastně ukrajinská protivzdušná obrana je závislá na střelách do baterií Patriot. A tady jenom řeknu fakta, těch střel se prostě loni vyrobilo jenom 620 a i tak to byl nárůst o 20% oproti tomu minulému roku, oproti roku 24. A přitom těch balistických střel, které útočí na Ukrajinu, tak Rusko dokáže vyprodukovat dvojnásobek. Proto vlastně byla i důležitá zpráva, že tedy Donald Trump mluvil o předání licence na výrobu střel do Patriotu právě na Ukrajinu, ale to zabere dlouhou dobu. Ukrajina už teď právě vyvíjí a vyrábí velké množství takových efektorů, jak se tomu říká ve vojenské terminologii, tedy těch střel, které dokážou v rámci protivzdušné obrany sestřelit tu letící balistickou střelu, která útočí na vlastní zemi. Takže ten evropský program vlastně říká, i my se připojeme. Chápeme, že nemůžeme být závislí na Spojených státech nejenom kvůli politickým rozmarům tamní administrativy, současné nebo budoucí, ale i kvůli tomu, že kapacitně to prostě nestačí. A tak přichází tento program Freya.
5: Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Proč nejsme jimi členy?
6: Protože co bychom tam dělali, když nechceme nic přispívat? Všechny tyto státy, které jste jmenoval, mimochodem, tam mají i svoje více či méně výrazné průmyslové zastoupení. To nebylo jenom jednání mezi státy, mezi vládami, ale byly tam i firmy, desítky firm z těch zemí, které jsou součástí té koalice. Protože to se neupeklo celé v Paříži teď, během posledních pár dnů, ale tato iniciativa už funguje cirka od května, kdy právě ukrajinská firma Firepoint přišla s tím, že to, co se naučila už vyrábět, a mimochodem vidíme poslední měsíce, že to má velmi úspěšné výsledky hluboko, tisíce kilometrů v hloubi Ruska. Takže prostě by mohli tuto technologii sdílet i s evropskými výrobci, aby prostě Evropa měla svůj vlastní systém. Co by tam dělala Česká republika, když do toho nechce nic přispět?
5: Přitom ale premiér Babiš na jednání koalice ochotných vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Jak tomu rozumíte?
6: Já tomu nerozumím upřímně, jako co tím vlastně myslí a proč vyzývá k tomu, aby tam třeba nebyla Velká Británie, která je tady v té jako raketové a protiraketové, protivzdušné obraně zapojena. Nedává, jako já vůbec nevím vlastně, co tím myslí, protože zároveň deklaruje, že se na tom nebude podílet, že pár nebyl v Ankaře na aliančním summitu NATO, ve kterém řekl, že se prostě Česko nebude podílet na vojenské podpoře Ukrajiny, takže nevím vlastně, proč by vzhledem k tomu úzkému propojení, o kterém jsem hovořil, tohoto systému protivzdušné obrany s ukrajinskou stranou, s ukrajinskými technologiemi, tak proč by vlastně nás tam někdo chtěl? Oni nám nezavírají dveře naštěstí, ale jako že bychom byli v pozici, že bychom si mohli jako cokoliv nárokovat, nebo jedno z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny a i evropské protivzdušné obrany Velkou Británii označovat jako za nežádoucího, no tak v takové pozici rozhodně nejsme.
5: Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protivzdušných střel, zatímco Kyjev tedy nakoupí francouzsko-italské systémy protivzdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů. Jak významná je toto pomoc?
6: Až se to zrealizuje, tak to bude významná pomoc. Takhle bych na to asi odpověděl, protože francouzské deklaratorní sliby na podporu Ukrajiny vlastně od začátku té invaze, opravdu už přes 4 roky, de facto kopírují to, co se odehraje třeba někde jinde. Jo, myslím nějaké jiné deklaratorní sliby, nějaká jiná deklaratorní podpora. V momentě, kdy jsme slyšeli na summitu NATO Donalda Trumpa říkat, že mu nějaký ptáček řekl, že tedy podpoří Ukrajinu tím, že mi předá technologie, neudělá nějaký transfer technologií na ty střely do baterií Patriot, tak najednou o pár dní později i Francie řekne, že něco takového udělá. Já si takhle rozhodně si nemyslím, že to je jenom rétorika. Myslím, že to zapadá do nějaké širší koncepce toho, jak Francie uvažuje o Evropě, o obraně Evropy, ale myslím, že důležitější než tato deklarace bude, až si za pár měsíců řekneme, co reálně se v tom vlastně posunulo.
5: Spojenci Ukrajiny se na schůzce dohodli, že v příštích měsících zahájí společná vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jaký mají mít smysl?
6: Já myslím, že to je smysl, že ten hlavní smysl je v nějaké symbolické a tedy i odstrašující rovině, aby zkrátka ruská agrese počítala s tím, že, jak říká celé NATO, včetně generálního tajemníka Marka Rutteho, aliance bude bránit každý metr čtvereční svého území. A logicky ty země, které sousedí s Ukrajinou, tak jsou první na ráně pro nějakou další agresi, ať už to bude nějaká kinetická, přiznaná, což je málo pravděpodobné, anebo nějaká jiná, jako ostatně už o tom ne spekulují, ale velmi explicitně hovoří generální štáby a rozvědky mnoha zemí právě východního křídla NATO.
5: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje iniciativa PURL, o které se momentálně hodně mluví?
6: To je fond, do kterého evropské státy přispívají, aby za to mohly být nakoupeny americké technologie, které Ukrajina potřebuje a které jinak nikdo vyrobit nedokáže. Velmi už se to vlastně tím pádem souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili, o té evropské iniciativě, o evropské snaze udělat něco vlastního. Ale pokud se bavíme o tom, jak pomoci Ukrajině, aby její města nebo energetická síť nebyla devastována neustálými ruskými útoky, jejichž počet střel neustále narůstá. Jo, jestli jsem říkal, že počet těch střel do baterií Patriot vzrostl o 20% za poslední rok, tak ještě mnohem více procent narostla produkční kapacita ruských kinžálů, tedy těch nejnebezpečnějších balistických střel. A to tím způsobem, že to se odhaduje, že to je o 50-70% více. Takže zkrátka, Rusko vyrábí mnohem více a exponenciálně roste jeho výrobní kapacita z hlediska těch střel, které ničí Ukrajinu. No a aby na to mohla Ukrajina reagovat už nyní a ne až za pár let, až ten program Freya se zhmotní. To opravdu budou roky. Ale aby za to mohli dostat něco nyní, no, tak to musí koupit od Američanů. Aby to mohli koupit, musí tam dát peníze. A o tom je program PURL.
5: A není tedy pravda, co tvrdil minister zahraničí, že na zbraně pro Ukrajinu nedáváme ani korunu?
6: To vůbec netuším, jestli tam nakonec něco odchází nebo neodchází.
5: Má to být těch 140 milionů.
6: Má, no, ale ta vládní prohlášení pro mě osobně jsou tak jako zmatečná, že vůbec nevím, jaká je realita.
5: Tak vidíme z toho, že by to byla skutečně tato částka. Ve srovnání s tím, co dají jiné země, tak to není mnoho.
6: No, tak to není mnoho, no. to je jako méně než 6 milionů euro, jo. To je, jestli to budou... Dobře, tak jako ta nějaká ekonomická realita. Výhoda třeba toho evropského systému by byla v tom, že by několikanásobně stály ty prostředky, ty rakety, méně než ty americké. A tak, abych to řekl v těch číslech, jo, tak americká střela Patriot, do Patriotů, stojí cirka 3,8 milionů dolarů. Takže ten český příspěvek vyjde na méně než dvě střely do Patriotu. Asi takhle.
5: A proč to přesto rozkoušelo vládní koalici? Ptám se na váš názor.
6: No, já si myslím, že to reflektuje tu jako někdy rozcházející se zahraničně politickou tendenci a orientaci těch vládních stran, jako velmi přirozeně. Proruská strana SPD, protizápadní, logicky nebude chtít jakkoliv podporovat Ukrajinu a v mnohem se jí tuto agendu podařilo jako prosadit na tom vládním půdorysu. Naopak ministr Macinka osobně nebo i ta strana motoristé se k Ukrajině vyjadřovali velmi, velmi přívětivě a upřímně o zahraničně politické orientaci premiéra Babiše, ani neříkám hnutí ano, ale premiéra Babiše vlastně nevím, kam to zařadit během posledních měsíců.
5: V Bruselu paralelně probíhalo jednání unijních ministrů zahraničí podle šéfky evropské diplomacie Kai Kalasové. Je Unie docela blízko dohodě o 21. balíku proti ruských sankcí. Na koho mají být zaměřeny?
6: Mají znovu prohlubovat tu jinak jako vlastně horší účinnost toho sankčního balíčku, nebo těch předchozích 20 sankčních balíčků. Stínová flotila je rozhodně jedním z nich, ekonomické další sankce a ropné deriváty, ropné produkty, aby se to vztahovalo i na ty přeprodané ruské produkty. Protože jako když si to vezmeme prakticky, tak všechny ty příjmy do ruské státní pokladny, na které jsou mířeny ty sankce, tak už nějakým způsobem byly adresovány. Máme za sebou 20 balíků, ale těch posledních minimálně 10 je skutečně o lepší implementaci toho, co ty minulé už nějak načrtly. Tady jenom dodám, že Ukrajina dlouhodobě hovoří o takzvaně přímých sankcích nebo aktivních sankcích, kdy jenom za posledních pár dní, řekněme dvou týdnů, se jí podařilo v rámci té ruské stínové flotily sestřelit ani potopit, ale poničit desítky plavidel té ruské stínové flotily, na které jinak se relativně malou úspěšností míří ty ekonomické sankce Evropské unie.
5: Součástí toho 21. balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl ale už od 15. července zvýšit. Tak to moc času nezbývá.
6: Máme rozítřka, no. Uvidíme, jak to s ohledem na neustále se prodlužující válku v Iránu a tedy dopady na evropské ekonomiky kvůli ceně pohonných hmot dopadne i v této diskuzi, protože o tom ta celá diskuze je.
5: Jak si vysvětlujete, že členské státy se nedokážou dohodnout například na tom, že by měl být ruským vojákům zakázán vstup na území Evropské unie, což prosazují hlavně pobaltské státy?
6: Já si myslím, že je to především kvůli tomu, že zatímco u těch pobaltských států, případně Polsku, v případě Polska vidíme velkou rozhodnost v takovýchto činech, tak u ostatních států Evropské unie pořád převažuje vlastně podobný mentální vzorec, jako když jsme řešili zmrazení ruských aktiv. Že jde o nějaké univerzální hodnoty, které jako v rámci ať už tedy ekonomických práv u těch aktiv ruských v evropských bankách nebo Ruské centrální bance, anebo právě o lidských právech těch jednotlivců, kteří sice působili v ozbrojených silách Ruska, ale pořád jim to neupírá jako nějaká práva, která až jako do teďka, kterými až do teďka disponovali. Takže ta diskuze je skutečně o tom, jak moc kvůli té válce a kvůli aktivitám těch vojáků, kteří jinak nejsou za nic odsouzeni, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny, tak jak moc omezovat jejich občan, nebo jejich práva, lidská práva a práva prostě na pobyt v Evropské unii.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,25 miliardy dolarů. To byl výsledek nedávné konference o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Může na tom něco změnit aktuální diplomatická roztržka mezi Varšavou a Kyjevem?
6: Já se to nemyslím. Já si myslím, že ta diplomatická roztržka se odehrává v jiné linii, která se zatím nemísí s tou ekonomickou, materiální, a to v linii čistě emocionální, která je i tak důležitá, ale zatím se drží v rovině symbolických kroků a nepropisuje se do těch ekonomických.
5: Ukrajinská premiérka Julia Svěridenková, která mezi tím rezignovala, v Daňsku oznámila podpis více než 160 dohod v hodnotě přes 10 miliard eur. Jak by se mělo na poválečné obnově podílet Česko?
6: Já myslím, že by se na to mělo podílet s těmi nástroji, které byly vytvořeny a které byly zachovány a někdy i třeba posíleny i novou vládou. A tady mám pocit, že je shoda jednoznačná, jako ne teda samozřejmě SPD, ale jinak i na tom vládním půdorysu v hnutí ANO a s motoristy, že české firmy by měly být úspěšné a v rámci rekonstrukce Ukrajiny. To, co je k tomu důležité dodat, je jednak samozřejmě někdy i ta symbolická zahraničně politická podpora, protože Ukrajinci to nevnímají jako business as usual. Jo? Prostě Ukrajinci to nevnímají jako nějakou agendu, kdo bude jejich obchodní partner, ale jako boj o přežití. Takže velmi často říkají od prezidenta Zelenského dolů, že největší příležitosti dostanou ty státy, které je nejvíc podporovaly v jejich nejhorších chvílích. Takže i tato politická podpora a to, jak se vyjadřují představitelé státu, bude hrát roli v tom, jak ta rekonstrukce bude probíhat. Ale to je podmínka nutná, nikoliv dostačující. To, co bude klíčové, bude, jaké finanční nástroje ten, který stát připraví pro své firmy. No. A v tomto prostě třeba EGAP funguje dobře, Národní rozvojová banka má připravený balík peněz na to, aby české firmy podporovaly a spolu s penězi z Evropské komise si myslím, že v tom české firmy mohou být úspěšné.
5: Vy už jste o tom mluvil, Ukrajina koncem června dostala první 3 miliardy eur v rámci unijního úvěru, celková výše půjčky má být 90 miliard. Proč se na této půjčce Česko nepodílí?
6: Já myslím, že to je odraz nějaké malosti současné české jako politické reprezentace z hlediska té zahraniční politiky, kdy tady z toho chceme čerpat, že chceme, aby české firmy byly dodavateli, ale zároveň chceme, aby to platili někteří jiní, ale jenom tady poznámka na okraj. To neplatí jenom nějaké velké bohaté státy, to prostě platí všechny ostatní státy Evropské unie, pokud se bavíme tady o té půjčce, takže mnohem menší státy než jsme my. A i když jsme se bavili o té koalici ochotných na tu raketovou obranu, tak tam jsou taky státy, které jsou menší než my. To prostě není o tom, že velký platí a malý můžou něco implementovat. To je prostě, já to vnímám jako odraz zahraničně politické malosti.
5: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek na Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Je to relevantní argument k tomu, že se nebudeme podílet ani na poskytnutí 70 miliard Ukrajině, což se dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Podle vlády bychom pak neměli na splnění výše obranných výdajů.
6: Není to relevantní argument. Je to jako vlastně nesmyslný argument, protože veškeré peníze, které se vykazují jako tato vojenská podpora Ukrajiny, se počítají do obranných výdajů. To je vlastně úplně druhé.
5: Jak náročná bude poválečná obnova Ukrajiny? Například server Econews v obsáhlém článku upozorňuje na to, že Ukrajina má na obrovské rozloze těžce kontaminovanou půdu. Jak vážný to je už teď problém?
6: No, je to vážný problém. Rozhodně už od zničení velké přehrady Nová Kachovka, skoro 4 roky zpátky, se mluvilo o ekocidě, tedy o trvalých následcích na životní prostředí, které nejenom zničení této přehrady, ale právě i celkové válečné působení bude mít na ukrajinskou krajinu, na ukrajinské zemědělství, na ukrajinský ekosystém. A to není jenom o ochraně nějakých ohrožených přírodních druhů, to je prostě opravdu o vlastně přežití tamního zemědělského systému, o přežití tamní přírody, protože ta kontaminovaná půda se bude čistit nejenom kvůli minám, kterých tam je vlastně jako minimum těch protipěchotních min, tam jsou spíš nevybuchlá munice, jo, která taky vypouští nějaký chemikálie do podvodní, nebo podzemních vod. Ale i z dalších jako důvodů, které tam prostě jsou dlouhodobě, jako průmyslové znečištění a tak, tak to zkrátka bude trvat desítky let, než se ta země dostane do takového stavu, aby mohla mít přírodu třeba, jako máme my.
5: A jak složité je nebo bude pro Ukrajince zajistit bezpečné potraviny?
6: Já jako takhle, ta potravinová bezpečnost na Ukrajině docela dobře funguje. Jestli si něco živě vybavuji třeba ze své první cesty válečné do Kyjeva a dalších měst v červenci 22, takže i tehdy Tam prostě byly regály plné jídla. Bylo dražší některé produkty, ale prostě to tam pořád bylo. A ukrajinská potravinová soběstačnost tady v tomhle jako si myslím, že nikdy nekolísala. Ale ta zemědělství je hodně jako o exportu, jo, jak konec konců dokládá i ta krize, která byla před několika lety, když bylo zablokované Černé moře, vytvářely si ty obilné koridory, aby mohly exportovat do celého světa svoje obilí. Takže to je spíše otázka ekonomická, než by lidé na Ukrajině neměli co jíst.
5: Mohli by se třeba i na sanaci těch škod podílet české firmy?
6: To rozhodně ano. Vlastně Česká republika a české firmy se na těchto projektech podílí už dlouhou dobu a nezačali jsme v roce 2022, tedy během té velké invaze, ale například společnost Dekonta, tam už je 15 let, dělá projekty v Dnipropetrovské oblasti, což je jinak jako nejbohatší oblast Ukrajiny, velmi průmyslová, která má nějaký zvláštní status pro nás, my jsme něco jako jejím patronem. A tam už vlastně oni působí 15 let, kde tehdy monitorovali škody na životním prostředí způsobené právě tou těžkou průmyslovou výrobou, ale velmi často třeba tam děláme, nebo české firmy tam dělají mnoho projektů na úpravy vod, na čištění vod a velmi často to není průmyslové nebo válečné znečištění, ale prostě tam jsou třeba jako nějaký výrazný kovy nebo těžký kovy, který prostě zamořují tu vodu. Takže vlastně tyto technologie tam jsou potřeba, české firmy tam už dodávají. Vedle energetických dodávek patří tohle rozhodně mezi, já bych řekl, jako takový tři oblasti hlavní, kde mají, nebo čtyři, které mají české firmy největší potenciál a už tam jsou úspěšné nyní. Je to energetika, je to zdravotnictví, je to infrastruktura a je to právě životní prostředí nebo ochrana vodních toků.
5: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
6: Děkuji, hezký den, naschledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
7: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 3,5 minuty po půl jedné. Martin Matějka má krátké zprávy.
0: Polské stíhačky v úterý zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil státu více než 650 milionů korun. A podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. A Savov dlouhodobě žije ve Velké Británii, je tak stíhaný jako uprchlý, vinu odmítá. A srbský soud se bude zabývat rolí bývalého ministra dopravy Gorana Vesiče v případu pádu přístřešku na železniční stanici v Novém Sadu. Před 2 roky při něm zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty a ty ji dávali do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandar Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby.
3: Sport.
0: Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále si od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách a Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D4 u Mirovic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D4 z Písku do Prahy pozor za sjezdem na Mirotice. Na 66. kilometru překáží v jízdních pruzích sražená srna. Kamiony se jí vyhýbají, tak jeďte opatrně. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný, kolona nevzniká. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov, zdržení maximálně 5 minut. A podobné zpoždění naberete obousměrně i na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Kolem obce Záhoří je kivadlový provoz kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Dnes je středa 15. července, máme 7 minut po půl jedné a začíná noční vysílání radiožurnálu. Přeji poklidnou a příjemnou noc a dnes začneme sportem. Jednu z největších posil pro nadcházející extraligovou sezónu ulovil Litvínov. Ze zámoří se po 9 letech vrací mistr světa David Kempf. Na jeho rozhodnutí opustit NHL měla velký vliv rodina. Více uslyšíte už za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
3: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: byla novinka od zpěvačky Kristýny, píseň Slamky. A za dva týdny půjde do přípravy z hokejisty extraligového Litvínova jako jejich suverénně největší letní posila. Mistr světa z Prahy David Kempf ukončil své 9leté působení v nejlepší lize na světě. V posledním ročníku vystřídal 3 kluby. Toronto, Vancouver a Washington. S manželkou a dvěma malými dětmi už nechtěl tak náročnou sezónu znovu zažít.
1: Dvakrát jsme se museli stěhovat, takže to vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31-letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali, tu kapitolu v NHL, že kdyby mi přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf včetně playoff 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nasbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je potom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kanea nebo Tavese v prvních volnách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Covers of Ostrava.
2: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty radiožurnálu.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
4: Oba tevelnické bloky můžou podle ministra Havlíčka vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Černá Hora se přiblížila vstupu do Evropské unie. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V Temelíně to řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. V provozu by tak mohly být temelínské bloky až do roku 2080 a 2082 o 20 let déle, než se dosud uvádělo. A podle Havlíčka si delší provoz elektrárny vyžádá roční náklady na modernizaci přes 5 miliard korun.
5: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy. Čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. K rezignaci na post zmocněnce vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnálu napsal, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vyjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie.

0: železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Todt.
1: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
0: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. A začal 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na 2 scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle a veškerý program je zdarma. Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa v Dallasu, vyhráli 2-0 nad Francií, kterou čeká souboj o bronz. A v druhém semifinále se v Atlantě utkají od 21 hodin českého času Argentinci a Angličané. A cyklista Tadej Pogačar ovládl 10. horskou etapu Tour de France. Slovinský závodník si díky tomu vylepšil vedení v čele celkového hodnocení. Na druhého Dána Jonase Vingegaarda má náskok přes 3,5 minuty. Po triumfu Pogačar poděkoval i svým kritikům.
2: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Vyškova a taky na D10 u Březiny. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpozorněte za sjezdem na Olomouc. Na kilometru 228 se porouchalo osobní auto a stojí v odstavném pruhu. Můžou kolem něho být i chodci, tak opatrně. Na stejnou situaci čekejte i na D10 z Prahy směrem na Turnov. Tady za sjezdem na Mnichovo Hradiště na kilometru 60 stojí taky v odstavném pruhu auto s poruchou, ale může zasahovat do pravého jízdního pruhu. A ještě jednou D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru až za Šmejkalku je kvůli údržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh. Projíždí se pomaleji, ale výrazné zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noci teď oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojedněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
5: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Dobrý den, vítám vás v Radiožurnálu.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Kdy vás začaly bavit houby?
6: No, tak kdy mě začaly bavit, já vlastně od dětství jsme s rodičma chodili na houby, protože jsem žila v Podbeskydí, takže Beskydy anebo Slovensko nedaleké, to byly stále výlety za houbama, ale právě za těma, které se pak připravovaly na to kulinářství do kuchyně, nebo se obvykle sušily, mamka taky nakládala třeba i Václavky na kyselo, takže to bylo takové jako poznání první s houbama, jako takovýma, sběr a dále, že jsme je používali v kuchyni. A víte, co je zajímavé, že jsme vůbec neměli doma žádný atlas hub a vlastně naši rodiče nás to učili, nějaké poznávací znaky podle toho, jak je to naučili jejich rodiče, takže to bylo takové předávání z generací na generace, ale šlo o vlastně úplně obyčejné houbaření, jak se říká, houby masochudých. Takže v tom
5: a nikdy jste se nespletli? Neměli jste třeba mírnou otravičku?
6: Ne, naštěstí ne. A když si třeba i rodiče nebyli jistí, tak houbu nakousli, klobouček nakousli a co to udělá.
5: Pak to vyplivli
6: tedy. Přesně tak, přesně tak.
5: Vy jste přinesla houby, které rostou celoročně. Mm-hmm. Říká se jim dřevokazné houby. Možná bychom se tady mohli obávat, že je to jedna dřevomorka vedle druhé, ale není to pravda.

0: Není to, teď jste mě rozesmál. Není to pravda, ale já jsem si to kdysi taky myslela, protože když se zase vrátím do toho dětství a viděla jsem ty houby, které rostou na zetlelých kmenech nebo na pařizích a ptala jsem se třeba mojí mamky, co je to za houba, tu nezbíráme, tak řekla, ne, to je choroš, to se nezbírá. A já jako jsem měla spíš takovou tu představu v dětství pohádkovou, působily na mě tak magicky, že třeba na tom v noci sedají víly jako na sedátka, nebo jsem si představovala, že po těch stromech, kde rostou třeba ty troudna, nebo březovníky, že po nich skáčou veverky. Spíš mě to tak zaujalo takovou tou dětskou představivostí. Ale nikdy jsem netušila, že jednou třeba za 30-40 let se budu takhle o to zajímat. A vlastně asi před 15 lety, kdy jsem studovala i tradiční čínskou medicínu, jsem se dostala na stáž do Číny, na kliniku, do Tianjinu a tam jsem poprvé vlastně viděla v rámci fitoterapie, že se nemíchají jen byliny, ale zároveň i tyhle ty medicinální houby. A taky jsem netušila, že rostou u nás. Myslela jsem si, že je to jenom v té Číně a že prostě tam se to někde pěstuje nebo se chodí do lesa. A když jsem se začala o to zase ještě hlouběji zajímat, protože už tam byly i určité prokazatelné účinky a mě to opravdu zajímalo. A i jsem to spojovala s těma bylinkama, že by tak se mě začala najednou vidět i v našich lesích. A ono je to možná o tom, že dokud nezaměříte tu pozornost, tak to nevidíte. A jakmile se začnete o něco zajímat, tak se mi ty houby začaly všude vynořovat. A já jsem byla strašně šťastná. A první moje houba byla právě jídášovo ucho, protože to je úplně neobvyklá houba a ten strom byla na černém bezu, je to bolcovitka bezová, vypadal jako ušatý strom a bylo to po dešti, takže to bylo krásně znatelné. No.
1: Což bude možná dnes taky, uvidíme, jak vyjde předpověď meteorologů, kteří slibují nejenom deště, ale i bouřky. Monika Čechová-Golasowská je hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Monika Čechová-Golasovská, autorka knihy Houbová terapie. Teď jste měla jednu houbu v ruce a nechtem jste tam vyrila nějaký ornament. To dělá co?
1: No, tohle je troudnatec kopitovitý a když je mladý, já jsem totiž ještě včera večer šla na nějaké houby a protože veliké sucho, tak jsem nevěřila, že najdu, abych vám aspoň trošku tady tu přírodu z Kokořínska přinesla do vašeho studia. A tenhle ten troudnatec, když je mladý, tak se udělá taková zkouška, že se ze spodní části plodnice, třeba větvičkou nebo v mém případě nechtem, udělá rýha a zanechává takovou hnědou stopu. To jsou rourky, to je ta plodná část, která pak vypouští své spory dál do světa, aby se ta houba množila. A tady vidíte, že je krásně mladá, protože se na ní dá hezky psát. A stejně tak jako na troudnatec kopitovitý, tak i na lesklokorku ploskou, kterou se vám taky donesla. Se dá taky krásně psát. A tak se vlastně hezky poznávají i poznávací znaky těch hub. Dřevokazních neboli mykorýzních, ne, saprotrofních hub, které právě, u kterých mají lidé obavy, že si je spletou a třeba si ublíží, tak takovýma poznávacíma znakama se ta houba dá krásně rozlišit, mimo jiné i jinýma. A tady jsem právě donesla, takže jsem vám donesla dvě mladice, dvě mladé houby, na kterých se krásně ze spodní části dá hezky psát a zanechává se ta hnědá stopa. A má to jenom právě ten troudnatec kopitovitý v našich lesích a lesklokorka ploska.
0: A tenhle troudnatec má jaký blahodárný vliv, jaké blahodárné účinky?
1: Mm-hmm. A tenhle troudnatec, tak kdybych měla ještě říct i k historii, on byl právě využíván i starými Slovany. Používal se hlavně, neměli moc ponětí o těch zdravotních benefitech, ale využívali ho hodně v rituálech třeba, a nebo jako trout, jo, že si ho na plátky nakráli, ano, přesně tak, troudnatec, už ten název, nakráli na plátky, nasušili a vlastně pomocí těch plátků rozdělávali oheň jako toho troudu. Ale jinak všechny tyhle ty dřevokazné, co jsem přinesla, saprotrofní houby, mají své účinné látky a bioaktivní látky a jsou to hlavně dvě nejdůležitější a to jsou beta-glukany, polysacharidy a pak tripertenoidy, fenolické látky. No a ty beta-glukany umí krásně stimulovat imunitní systém a zase ty tripertenoidní látky mají silné protizánětlivé účinky a imunomodulační účinky. Takže tady tyhle ty dřevokazné houby, které právě to jsou ty, které rozkládají mrtvé dřevo a nebo i organickou hmotu. Bez nich by vůbec nebyl vlastně les, bez nich by jsme neměli ten úrodný humus, který máme a který je vlastně potřebný. Tak nejenže mají léčivé účinky, ale zároveň se starají o to, aby naše planeta byla zelená.
0: Poslyšte, když půjdu k lékaři na pravidelnou preventivní prohlídku a on mi odebere krev a řekne, moc se mi nelíbí vaše imunita a já mu řeknu, tak já si dám troudnatec. Co mi řekne on?
1: No to nevím, co by vám řekl pan doktor, ale já...
0: Ne, jestli jste ve spojení s lékaři, s experty, anebo spíš...
1: Ano, i ke mně na workshopy chodí často i třeba praktické lékařky, které nechcou doporučovat jenom pacientům jenom léky, ale třeba je navnadí na nějakou jinou cestu, třeba i bylinou, nebo zlepšit stravu na prvním místě, životní styl. A často bohužel slýchám, že někteří lidé nechcou vůbec nic měnit a napište mi tenhle lék a mě to tak stačí. Ale když se nad tím zamyslíme, a teď řekl správnou věc, že když bych třeba, když to řeknu já osobně, z mé zkušenosti, když cítím, že v období třeba podzimního času jsou všichni najednou nějací nemocní, přetažení, bolí je tělo a já cítím, že se o mě něco pokouší, okamžitě beru moji tinkturu z troudnace pásovaného nebo leskle korky ploské a vlastně vidím do druhého dne, když to tělo opravdu cítíte, nesmíte to nechat jako projít, musíte tu imunitu nabudit. Nejde to jako, když už je pozdě, tak už vám nepomůže nic. Přesně, jako prevence. Ale třeba v covidu, jestli to můžu zmínit, jsem opravdu brala tinkturu z toho troudnace pásovaného a pomohla mi teda opravdu hodně a sráží vlastně i snižovala teplotu, bolesti, je to i skvělé, i se mi dobře spalo, i na psychiku má výborné léčivé účinky, takže já to můžu jako říct osobně, že praktikuju to, že ty houby, že nejenom o tom píšu, mluvím a vedu workshopy, ale i prakticky je užívám a tvořím z nich právě ty tinktury a jiné bylinné extrakty a elixíry.
0: Kdybychom byli na nějakém lékařském sympóziu s experty, tak by se možná nad tím vaším konstatováním pozastavili a pozdvihli by obočí, protože to může mít vliv různý na každého jednotlivce.
1: Samozřejmě.
0: Podle jeho ustrojení.
1: Tak, to máte pravdu, protože
0: ale jestli vám
1: tělo
0: to pomohlo, tak my jsme rádi, protože si o tom můžeme povídat a budeme pokračovat už za chvíli.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Monikou Čechovou Klasovskou u stolu, který je částečně osázen tedy dřevokaznými houbami. Teď mi řekněte, budu mít toho troudnatce, budu z toho chtít udělat nějaký tedy odvar, který má, jak říkáte, léčivé účinky. Co udělám? Nakrájím ho na kousíčky a dám ho vařit?
1: Přesně tak. Houbu, když přinesete z lesa, musí teda být nějakou pohledovou diagnostikou zdravá a krásná, nejlépe teda ta mladá.
0: Pardon, doplňující otázka. Musí být jedlá?
1: No, oni nejsou jedlé.
0: Oni nejsou jedlé.
1: Tyhle nejsou jedlé, protože asi byste si z nich neudělal třeba smaženici nebo houbovou polévku, to určitě ne.
0: Ale
1: protože
0: to, jsou když velmi z toho tvrdé. Udělám ten odvar, tak mi to...
1: Právě, oni jsou velmi tvrdé. Oni nejsou jako hřiby nebo ty masité houby, které jsou měkké a nepotřebují tak dlouho vařit. Tyhle ty dřevokázne neboli saprotrofní houby jsou velmi tvrdé, mají tvrdou buněčnou strukturu. Představte si, že jsou podobné jako skořápky korýčů a právě proto v té, jak se rozdělovaly ty říše, že ta rostlina, zvířecí, tak tahle ta fungi je vlastně přiřazována více k té živočišné než k té rostlinné. No a protože má tak tvrdou buněčnou strukturu a když chceme uvolnit ty beta-glukany, to jsou ty polysacharidy, o kterých jsme na začátku mluvili, tak tu houbu musíme dlouho vařit na mírném ohni, alespoň hodinu, aby se uvolnily ty beta-glukany. A vlastně tohle úplně stačí, nemusíte být úplně nějaký zvlášť extra šílený nějaký mykolog nebo bylinkář, abyste věděl, co s tím. Stačí to uvařit a pak popíjet čaj. A ještě samozřejmě záleží na množství a záleží, jaká houba to je. A značka ideál je, když se nebojíte právě papinova hrnce nebo tlakového hrnce, tak si to můžete zkrátit a můžete to tam vařit na třeba 30 minut, byste tomu pomohl v tlaku. A uvolní se ta buněčná struktura a uvolní ty polysacharidy.
0: A platí i tady všeho s mírou, že toho do sebe nemám nalít hned na začátku litr, protože kdo ví, co
1: samozřejmě, se ne. Opatrně, to se nepopíjí jako bylinkové čaje, ale dávají se tam dva takové malé šálky denně, třeba řekla bych 150 ml dvakrát denně by to šlo. Má takové spíš povzbuzující účinky, takže ne na večer. Je taková jako... Mě chutná třeba jako káva, jo, trochu nakyslá. Takže já si to dávám spíš, když potřebuju povzbudit, když mám třeba i hodně práce nebo potřebuju se nějak revitalizovat, tak si ten houbový čaj vařím. Může se dávat i dětem, ale asi by jim nechutnal. Bylo by dobré to třeba osladit nějakým syrupem, medem nebo zakápnout citronem.
0: A může to mít na někoho nějaké nežádoucí účinky?
1: No, víte co, nežádoucí účinky, to nefunguje totiž jako rostliny. U těch rostlin, když hodně stimulují imunitní systém, tak může jít proti vám a v podobě nějakých třeba alergií a podobně. Ale právě ty houby ne, ty houby, ty účinné látky pracují synergicky, jako společně a vlastně to tělo si veme to, co potřebuje. To je jako hodně zajímavé, proto ti věci to tak zkoumají, jo, že nevyvolují žádné reakce nějaké v těle, které by právě vyvolaly třeba nějakou autoimunitní odpověď.
0: Hostem Radiožurnálu, s kterým si povídáme o houbách, je Monika Čechová Golasovská, která se zabývá bylinkami a teď taky houbami a nedávno jí vyšla knížka Houbová.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
3: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. A teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Maximální povolené ceny paliv dnes znovu vzrostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty čerpací stanice prodávají maximálně za 39,34 Kč. To je o 15 haléřů víc než v úterý. Cena za litr benzínu zůstává skoro stejná, jako včera zdražil o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne, rozhodla o tom vláda. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Kvůli vysoké teplotě museli i v úterý prolévat sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře v úterý ráno zahlédla mezi Mazelovem a Střevětínem u Hluboké nad Vltavou. A podle ženy šlo právě o velkou kočkovitou šelmu a ne o jiné zvíře. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa. Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a taky na D11 u Jiren. Na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu. V obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů, a to v úseku mezi 61. a 62. kilometrem. Je to dobře značené a projedete bez zdržení. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný a ani tady kolona nevzniká. Ale zdržení čekejte na 34. mezi Pelhřimovem a Humpolcem kvůli omezení u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový a v obou směrech naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noci oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Monika Čechová Golasovská a houby, léčivé houby, které jsou tady u nás ve studiu na stole. Už jsme pochopili, že bychom je tedy měli dlouho vařit a ten důvod není jenom v tom, aby změkly.
1: Ten důvod.
0: Teď se má zaskočit.
1: Já jsem se zadívala na houby, ne na vás, oblouvám se, tak teď si mě zaskočil.
0: Takže když se zadíváte na houby, nevidíte, neslyšíte, takovou sílu pro vás mají?
1: No, tak jsem jima okouzlená a vámi taky. Samozřejmě, tak teď se budu dívat na vás. Takže chtěla bych říct, že ptal jste se na to, že se musí, vaří se dlouho proto, aby uvolnili ty své léčivé účinky, ale hlavně ty polysacharidy beta-glukany, o to jde. Když bychom je nechtěli vařit dlouho, když by se nám nechtělo, tak je můžeme zase nakrájet na drobno a naložit do alkoholu, třeba 50-60%, a tam nám zase uvolní tripentenoidy a to jsou ty látky, které působí protizánětlivě. Takže můžeme vařit, když nemáme čas, tak můžeme naložit do alkoholu a značka ideál je spojit obě frakce, povařit, následně třeba i trochu rozemlít, oni už pak, když se uvaří, tak už se s nima lépe pracuje, rozemlít nebo rozdrtit, naložit takovou, vznikne taková pasta, naložíme je do alkoholu, necháme je tam třeba 5 týdnů a pak je scedíme, přefiltrujeme a máme úžasnou dvojitou tinkturu.
0: A vaříme je dlouho taky proto, aby se vyvařily některé látky, které tam nechceme mít?
1: Ne, to ne.
0: Aby to třeba nebylo hořké? Nebo?
1: No, tam určitě tam jsou hořčiny, to hořké bude. Opravdu si nepředstavujme, že to chutná nějak lahodně, jako třeba bylinkový čaj. Je to hořko-kyselé. Mě to třeba chutná, jsem zvyklá na všechno, ale když to třeba uvaříme u nás v bylinkové dílně na workshopu, tak někteří lidé to nedávají a musí si to nějak doslazovat nebo okyselit, aby to, někdo si to i osolí, aby mu to připomínalo houbovou polévku. Ale možná pro někoho je lepší právě ta dvojitá tinktura nebo tinktura, protože se kape na lžičku třeba i do horkého nápoje, tam se alkohol vyredukuje a účinná látka zůstává.
0: Jsou léčivé houby teď módní trend? Řekla byste to tak?
1: No, dalo by se říct, že ano, protože vlastně myslím si, že před 10 lety o tom tak se moc ani nevědělo. A začal takový boom, protože teď se vozí spoustu různých, můžete koupit komerčně různé výtažky, prášky, tabletky a tak dále. A vlastně myslím si, že opravdu lidé začali poznávat, že pomáhají na sobě, že prostě vidí, že třeba pomáhají při nemocích, nebo že jim pomohli třeba zhodit nějaké, třeba při nadváze, nebo když jsou třeba, protože mají i hepatoprotektivní účinky, třeba vyčistit nebo nějakým způsobem obnovit jaterní funkci, že taky hezky pomáhají, tak myslím si, že je to teď takový docela boom. No. Ale pořád si myslím, že lidi moc nechodí jako do lesa na ty houby, že naopak kupujou ty různé.
0: Na sociálních sítích na ně vykoukne reklama, no, na houbovou kávu, zaplatí za to pár tisíc, oni jim k tomu dají ještě takový hrnek a takovou metličku, kterou si tu kávu můžou rozkverlat.
1: A nic není špatně samozřejmě, ale pro mě to není cesta. Já potřebuju chodit do toho lesa, vidět tu houbu, kde vyrostla, na jakém místě, po jakém dešti, co okolo ní roste, nebo v jaké souvislosti třeba některé jsou navázané na stromy, tak potřebuju vidět třeba, kde vyrostla. Dělá mi to velikou radost, když ji pak najdu, pozbírám a zpracuji. Ono je jednodušší, cokoliv takhle zmáčknout si tady čuplík a objednat si to odkudkoliv ze světa. Ale vlastně tam já vůbec nevím, kdo ji sbíral, za jakých okolností, kde je pěstovaná, jak je skladovaná, jak dlouho je skladovaná. A navíc já mám ráda prostě ten lokální přístup. To, co roste okolo mojí chalupy, co nejblíž, tak i ty rostliny, i ty houby. Řekla bych, že to tak na mě vždycky promluví. Já jdu, nasbírám a pak je teda nasuším nebo zpracuju a používám je proto, abych byla zdravá a spokojená.
0: Říká Monika Čechová Golasovská.

0: Posloucháte Radiožurnál. Dnes si povídáme zejména o léčivých houbách s Monikou Čechovou Golasovskou. Když v té knížce Houbová terapie říkáte, že růst hub se řídí nejen rytmem přírody, jenž podléhá teplotám a vlhkosti, ale taky tajnými signály, které si houby v podzemí vyměňují z kořeny stromů. Co to říkáte?
1: No ano, připadá vám to možná trochu kouzelné, ale je to tak, protože houba jako taková, my si ji všichni představujeme, že ta houba je to, co my vidíme, plodnice, která vyroste, klobouček, nožička a my sbíráme do košíčku. No ale to je jenom opravdu malý zlomek houby, která navíc se nad tu zem dostane jenom, když to mycelium, nebo to tělo houby, opravdové, rozsáhlé, je vlastně v tom podzemí, a to je to mycelium, prostě síť vláken, která nemá začátek ani konec, neustále se větví a rozvětvuje a přizpůsobuje se podmínkám, když je třeba teď sucho, tak více jakoby ještě hlouběji zaléza pod půdu, kde hledá vláhu. A jakmile má podmínky, tak vlastně teprve vykvete, já to říkám v uvozovkách, vykvete ta houba, je to vlastně plod toho mycelia, toho houbového těla. No a můžeme si to třeba představit jako jablíčka na jabloni, a přitom celá jabloň je pod půdou a ty jablíčka jsou ty houby, které ta houba urodí a vlastně jim dá signál, že můžou vykvést, a my je sbíráme. No a jak jste řekl, to propojení, tak oni si opravdu dávají signály a teď jsou vlastně krásné výzkumy na to, že v případě, kdy třeba, protože oni propojují mycelium, ta síť propojuje kořeny stromů, a v momentě třeba, kdy ty stromy napadne nějaký škůdce, tak si přes to mycelium, přes to potrubí, nebo přes, mohli bychom říct, že to je nějaký internet podzemní, si dávají signál, že je napadli škůdci a ty ostatní stromy už se začínají třeba na to připravovat. Nebo když je nedostatek vláhy, tak opět přes tu síť podzemní, přes to mycelium pošlou třeba dostatek vláhy. No tak takhle komunikuje vlastně, dalo by se říct, celý les a je to jeden celý organismus.
0: Které největší mycelium jste tak nějak zažila, po kterém jste šla?
1: Jo, tak to jsem měla veliké štěstí a byl to můj splněný sen v Oregonu, ve Spojených státech, v Národním parku. Tam je vlastně největší, říká se, že je to největší organismus na světě. Je to mycelium Václavky Smrkové a má rozlohu až 8000 kilometrů. No, a je to velmi zajímavé, protože je to teda, ta Václavka samozřejmě roste i u nás, ale tak obrovské mycelium vědci vlastně tam dělali takové genetické analýzy té půdy a sbírali různé vzorky toho mycelia a pak zjistili, že je to jeden celý velký organismus a pokrývá takovou obrovskou plochu.
0: A co ještě zjistili o tom mycelium? Je to probádaný útvar nebo úkaz?
1: Je to probádané, protože bohužel to mycelium té Václavky Smrkové tam trochu jako ničí ty lesy, takže proto tam je vynaloženo tolik energie na toto zkoumat, proč se to děje, a zároveň je to i taková rarita, ale ten národní park je obrovský, obrovský a jako teď je to spíše taková rarita, že lidi se tam jezdí chodit po tom myceliu, ono nejde vidět, že jo, vy chodíte nebo kráčíte tam, kde je největší organismus na světě. Ale celý ten národní park je krásný a rostou tam i jiné houby a je hezké to prostě vidět a zažít, protože pro mě to bylo jako zážitek. No.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s Monikou Čechovou Golasovskou o houbách, kterých tady několik máme, ale tamhle v té skleničce, to, co vypadá jako džem, nebo jako rosol, to je houba?
1: Ano, to je houba, tu jsem vám donesla, rozpustila jsem ji, protože jsem ji měla nasušenou. A je to, a teď jste to řekl úplně perfektně, a vůbec netušíte, jak se jmenuje, rosolovka moskovitá. Rosolovka moskovitá, ona neroste teď, ale je to taková zimní houba. Tady i vidíte ty různé pověry, že na houby se chodí jenom na podzim nebo v létě. Tak tahle roste v zimě na větvích spadlého dubu, třeba jsem ji našla obvykle u nás. A vypadá opravdu jako rosol. I se tak podobně chová, ale když ji vysušíme, tak vypadá jako seschlý plátek jantaru. Tak krásně oranžový. A jakmile ji dáme do vody, tak opět tak nabobtná. A tahle je skvělá, to bych doporučila všem ženám, aby se orientovali, pokud ji najdou, protože ona úplně v té zimě, v tom sněhu nebo v tom zimním počasí, kdy ten les je takový temný a bez listí, svítí, úplně nádherně oranžově svítí, tak je skvělá na pleť, protože obsahuje kyselinu hyaluronovou a má perfektní účinky na obnovu právě třeba a revitalizaci naší kůže, podporuje a vlastně a aktivuje kožní buňky, aby se obnovovaly. No, je to skvělá houba. Mohla bych ji připodobnit k rosolovce řasotvorné, která neroste u nás, ale v Koreji, a z ní se dělají velmi drahé korejské krémy. Ženy určitě znají. Tak my nemáme sice tuhle tu rosolovku řasotvornou, ale máme, dalo by se říct, její sestru v našich lesích, rosolovku moskovitou, a můžeme taky si z ní vyrobit nějaký krém na pleť a třeba se takhle krásně opečovávat. A bez chemie, to je taky důležité.
0: Všichni asi znají muchomurku červenou, ale prý je to jedna z nejzáhadnějších hub, které existují. Je to tak?
1: No, ona tak zase vypadá pohádkově a taky o ní je spoustu různých mýtů, pohádek a legend. A jsou taky různé způsoby zpracování. Někteří lidé se jí bojí, někteří si ji vyhledávají a taky si s ní tvoří třeba masti nebo, pardon, nakládají do alkoholu, protože samozřejmě při vnitřním užití ona působí na receptory, GABA receptory v mozku, a tam bych to třeba nedoporučovala. To zase jako nejsem takový odborník na to, abych řekla, klidně zkuste při vnitřním užívání, ale při vnějším užívání na bolestivé třeba klouby, na artrózu, s tím nemám vůbec problém a dokonce mám na to i hezké zpětné vazby od klientů, kteří si, nebo od kamarádek a známých, kteří si takto masti vyrábějí, že jim opravdu pomohla.
0: No a, takže na artrózu?
1: No a na bolavé klouby určitě, bolavé záda.
0: Kdyby jsi s ní pomazal kyčel, tak mi to pomůže?
1: No, zkuste to. Nejlépe naložit, úplně jednoduchá věc, naložit do alkoholu. V knižce je taky recept a můžete mít takové to alkoholové mazání, tak jak kdysi měli ty babičky, ale ono to vysušuje kůži. Lépe je to pak ještě vlastně provařit nebo v oleji nebo v tuku, v sádle.
0: Monika Čechová Golasovská byla naším hostem. Děkuju a mějte se hezky.
1: Děkuji vám také a ať se vám daří.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
4: Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Při požáru v rekonstruované budově v Bruselu zemřelo několik lidí. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. Poražená Francie si zahraje o bronz. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
5: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
6: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
5: Děti, které páchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
7: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětí. S tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
5: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: Několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6.